jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí. Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo Orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne Orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko a já vůbec nic. Copak je to krindy-pindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice o tebe moc hezký, ale když ti pad Orel, tak ti pad Orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňůrek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňůrek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly. Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasný jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenom...

0: Daně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat s Šebestovou a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machů. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, načež začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bysme měli. Teď dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, i na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babice se snaž tu a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou to už staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu buchví kde a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje.
1: Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi.
0: A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u Kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousy Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká,
1: tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko.
0: A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slibovali, že je nohy nebudou bolet, a prosili a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho.

0: Dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný džbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě bolely nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem. Volali, křičeli. Ale tatínek se neozýval, jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili, byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se, a když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
1: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš, a podívej se na všechny strany, snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
2: Nebojím, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře.
0: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly, a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a skuhrala.
3: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
0: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
3: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
0: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
3: Teď si přineseme pečínku.
0: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle a babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
3: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
0: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
1: Tak nám, babičko, ukaž ty, jak se sedí na loupatě.
3: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
0: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo kříku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali. A najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: Tak mě, krtku. Na pa pa pa, napadá, padá, napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: To je nádhera!
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí? Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává, za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A Ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád.
2: Co?
1: Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím. Jedeme.
0: Řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky, a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.

0: Čarovné housle. Tak to vám byl jednou jeden král. A ten měl dceru jménem Markétu. Děvče na vdávání. Jenomže na svatbu to pořád nevypadalo. Princezna přebírala, ale žádný ženich se jí nelíbil. Nad každým jen ohrnovala nos.
1: Milá dcero, zanedlouho máme první jarní den. Toho dne dám uspořádat jarní slavnost, hostinu s tancem a na ní pozveme mnoho hostů. Mezi tolika tvářemi najdeš jistě někoho, kdo by se ti líbil a vyhovoval, aby se mohl stát tvým ženichem.
2: Pché?
0: Slavnost byla vyhlášená po celém dalekém okolí. V určený den se k zámku sjížděli houfy vzácných hostů. Hned na začátku požádalo o tanec mnoho nápadníků, aby si jich princezna povšimla a zvolila za ženicha. Ale princezna se s každým jenom zatočila, odhopsala 2-3 kroky anebo poskoky, anebo se k němu rovnou otočila zády. Zkrátka žádný nápadník jí nebyl dost dobrý. A ke všemu byla zmrzelá, protivná a zlostná. Lokajům hodila na hlavu mísy s jídlem, číšníkům roztřískala láhve s vínem a zámecké hudebníky vyhodila ze dveří.
2: Pché!
0: Hostina nevalná, zábava žádná. Řeknu vám, pan král z toho velice posmutněl. Naštěstí na zámeckou bránu zaklepali dva vesničtí muzikanti, Dudák a Houdek, kteří se o slavnosti také doslechli a rádi by si přivydělali nějaký groš.
1: Jen pojďte dál, jdete jako na zavolanou, zahrajte nám, ať je veselo, dostanete dobrý plat.
0: Muzikanti vešli a spustili skočnou polku.

0: Albanec.
1: Všichni hosté pookřáli, hned se vrtěli podle muziky a rozesmáli se. Jen princezna Markéta pořád zahlídala jako kakabus. V tom sloužící ohlásili neznámého, nečekaného hosta. Ve dveřích stanul černobradý, kudrnatý švihák v mysliveckém oblečení s dlouhým kohoutím pérem za kloboukem.
2: Vážené panstvo, račte dovolit, abych se připojil k vaší slavnosti. Milostivá princezno, vám skládám hlubokou poklonu a prosím, abyste přijala můj skromný dar.
1: Princezně připjal na krk překrásný náhrdelník z velkých perel a dvorně ji požádal o tanec. Markéta najednou celá zjihla a okouzleně přikývla.
2: Tu máte pytlík zlaťáků, muzikanti, a nešetřete struny. Zahrajte do tance, ale žádné kňourání. Pěkně z ostra a ohnivě.
1: Chytil Markétu do náruče, sevřel ji jako v klepetech a skákali, točili se po celém sále, až se stropu dotýkali. Princezna tančila, vznášela se, byla jako ve vidění. Pojednou tanečník dupl, pod patou se mu zajskřilo, vyšlehl plamen a podlaha se prolomila, jako by ji propálil. Vyfoukl dým, roztočil se v horký vír a v něm zmizel tanečník i s princeznou. Jen ohnivá díra po nich zůstala. Všichni strnuli úděsem. Ubohý pan král zanaříkal.
3: To musel být sám ďábel a odnesl mi mou Markétku do horoucích pekel. Párové, stateční kavalíři, pomozte mi ji vysvobodit. Kdo mi ji vrátí, dostane její ruku a království k tomu.
1: Nikdo se do takové smrtonosné služby nehrnul. Než se král otočil, byl sál skoro prázdný a kočáry, povozy a koně z hosty vyjížděli zběsile ze zámku. Přece tu však zůstali tři pánové a dva muzikanti.
2: Povaha milostivé princezny mě neokouzlila, ale království by se pro mne hodilo,
1: řekl mladý kníže.
2: Zkusím se po ní v pekle porozhlédnout.
4: Šavlovat se s celým peklem je pro mě hravá zábavička. Princeznu z pekla vysekám a budu králem,
1: prohlásil husarský oficír.
5: Nevím, jak dopadnou oba urození páni, ale já se vynasnažím s čerty dohodnout, aby mi princeznu prodali. V pekle mají rádi dobré obchody.
1: Ozval se tlustoučký kupec.
3: Jen mi ji, pánové, brzo od čertů přiveďte.
1: Pánové se bez prodlení rozjeli hledat cestu, která vede k peklu.
6: Poslouchej, Matěji, pojďme taky pro princeznu,
1: umlouval mladý houdek staršího dudáka.
7: Dej mi svátek, ještě jsme nedostali plat za hraní,
1: bručel dudák a zasedl ke stolu s jídlem.
8: Třeba dostaneš celé království a na mě zbude princezna. Spravedlivě se podělíme, co říkáš, Matěji?
1: Lákal dudáka houdek Vojta a už ho opřekot táhl ze zámku. Z doutnající díry, která zůstala po čertovi a princezně, rozfoukal průvan dým a plameny a brzy se vzňal všechen nábytek a celý zámek. Kdo ještě dosud neutekl, prchal teď zoufale před ohněm. Požár zachvátil celé stavení a zanedlouho se honosné královské sídlo rozpadlo na prach a popel. Zatím tři nejstatečnější urození nápadníci a dva vesničtí muzikanti hledali cestu k peklu. Abyste věděli, je to dlouhá cesta, musíte dojít až na kraj světa a pak hluboko pod zem. Páni putovali pohodlně kočárem, bričkou a na koni, ale muzikanti ťapali po svých. Když se doptávali, kde je kraj světa, každý jim jen ukazoval směrem, kde zapadalo sluníčko. Po několika dnech dorazili všichni do kraje, kde nebylo ani vesnice, ba ani chaloupky. Jen na kopci strměly rozvaliny starého hradu. Nezbývalo, než nocovat na louce pod širým nebem. Kníže pán mohl spát v kočáře, kupec v bričce a husar v sedle na koni. Ale muzikanti si museli najít drn pod hlavu a přikrýt se oblohou. Alespoň si rozdělali ohníček na ohřátí. Brzo všichni usnuli a spali by jako v peří až do božího rána, jenže o půlnoci nastal Rámus. Za každou zbořenou zdí, v každém okenním rámu, v rozpadlé věži se začaly zjevovat strašidla, příšery a diví duchové. Jeden strašidlák koulel očima jako mlýnské kameny, jiný chňapal dravčími paráty a další si pohazoval vlastní hlavou. Rádili po zřícenině a sápali se na spáče, když je objevili. Knížete vytáhli z kočáru a kouleli jim po kamenné hradbě. S břichatým kupcem si pohazovali do výšky jako s míčem a husara natahovali za ruce a nohy jako žížalu.
4: Kde mám šavli? Kde mám šavli? Já vás rozsekám. Nerozsekám. Jen mě už pustte.
1: Křičel husar.
5: Dám vám pytlík zlaťáků, když mě necháte při životě.
1: Hořekoval kupec.
2: Žádná hubatá potrhlá princezna mi nestojí za to, abych ztratil hlavu. Šťastnou cestu!
1: Ječel kníže, naskočil na kočár, švihl do koní a uháněl jako divý k domovu. Na dobro zapomněl, že chtěl být králem. Kupec s husarem zalezli před strašidly do sklepení a třásli se hrůzou. Jen oba muzikanti, utrmácení cestou, spali hlubokým spánkem a ani netušili, co se kolem děje. Pojednou se z mraků vykulil měsíční úplněk a bylo jasno bezmála jako za dne. A v tu ránu strašidláci a šišaté příšery zmizeli. To víte, mají rádi černou tmu a temné kouty. Ve sklepích se kupec a husar k sobě schoulili a z té přestálé hrůzy upadli do horečnatého spánku. V měsíčním světle se na louku pod hradem seběhly víly, panenky se zlatými vlasy, s bosýma nohama a v krátkých košilkách na průsvitných tělech. Roztančili se na hedvábné trávě a k tomu si jemnými hlásky prospěvovali. Ale po chvíli právě jejich královna šlápla na žhavý uhlík ze zbytků ohniště.
0: Jau, můj bolavý levý paleček.
1: Co neustačili lomozící příšery, to dokázalo nešťastné típnutí královny Vil. Houdek se probudil.
8: Nechtěli jsme vám způsobit bolest, potřebovali jsme si jen trochu ohřát. Já vám to, milostlečinko, pofoukám a ovážu.
1: A Vojta drobonký paleček pofoukal, přiložil jitrocelový lístek a pavučinkovým vláknem zlehka přitáhl.
8: Abyste neměli škodu, já vám náhradou k vašim tanečkům zahraju.
1: A spustil svou písničku. No, musím vám povědět, že víli takovou muziku ještě nezažili. Houdek hrál, hrál, až se z něho kouřilo. Když v tom brnk, crnk, struny na houslích nadobro předřel.
8: Tak, milé košilaté slečinky, máme po muzice a po tanečku.
9: O ne, dám ti na místo strun svoje zlaté vlasy a můžeš hrát dál. A tvoje housličky budou mít čarovnou moc. Všechno se roztančí, jak naporučíš.
1: Zašvitořila královna. Houdek napěl na kobylku 4 zlaté vlasy a znovu začal hrát. Světe, div se! Housle zazněly najednou podivným kouzelným zvukem. Víly se zase roztančily, ale to teprve výskali, juchali a chichotali se. A tanec by neměl konce, kdyby se nezatřpitili první paprsky ranního slunce. Víly zmizely jako noční rosa. Vojta zůstal stát uprostřed louky, celý vyjevený. Bylo to zdání nebo pravda? Jak vyšlo sluníčko, vysoukali se i pánové ze sklepení a hned vyjeli na další cestu. Probudil se i Dudák, ale vstávat se mu nechtělo.
6: Vstávej, Matěji, já jsem celou noc vyhrával a ty jsi spal jako pařez. Zvedni se a poběž. Už i panstvo hned z rána odjelo.
7: Dej mi svátek, nech mě ležet a odpočívat. Já se někam do horoucích pekel nepoženu.
1: Zabručel Matěj a obrátil se na druhý bok.
8: I ty kůže líná, však ty se mnou poběžíš poskokem.
1: Vojta posadil housle pod bradu a zaredil smyčcem. To bych vám přála vidět. Matěj se začal vrtět, potom kroutit, pak vyskočil a hopsal, točil se a tancoval podle Vojtovy noty a naporučení.
6: Přestaň, přestaň, neraj, nech toho. Co ti do houslí vsedlo, tucet ďáblů? Dost, dost, dost, utancuješ mě k smrti.
8: Tak vida, vida, teď jsou moje housličky na mou duši čarovné.
1: A Vojta před sebou popoháně.

0: Pánové, husar a kupec byli daleký kus napřed. Po dlouhém putování dojeli do krajiny plné rybníků a močálů. No, Holenku, a jak teď dál, když v cestě jim byla samá voda? Husar spatřil ve větvích staré vrby podivnou osůbku. Byl to vrásčitý stařík, dozelena bledý, jako mechem porostlý, oči vypoulené jako žabák a dlouhýma rukama svíral kolena.
1: Hej, starý, jak se dostaneme za vodu?
2: Jak? Tak nebo onak? Ale stejně skončíte na dně rybníka.
1: Mluv uctivě s budoucím králem, já tě naučím moresům.
0: Husar se rozlobil a popíchl mužíka šablí, až vystříkla zelená krev. No bodeď, teď to byl vodník a tomu v žilách crčí jiná šťáva než lidem. To vodníka rozhýbalo. Vrbovým prutem švihl po koních.
2: Hoš, hoš, hoš!
0: Kůň z kupcovy bričky se utrhl a husarův kůň se i s jezdcem vzepíjal a oba koně nadskakovali a vyhazovali jako střečkovatí a vodník jen švihal a švihal.
2: Hoš, hoš, dovolíš, bluňk!
1: Prr, necháš toho! Necháš toho, lotře! Až budu králem, dám tě pověsit!
0: Natřásal se husar na koni. Jenže nikdo na jeho vyhrožování nedbal. Kůň se vrhl do vody, potopil se do největší hloubky a už nevyplaval. A nevynořil se už ani husar, ani druhý kůň. Jen bublinky stoupaly na hladinu. Kupec tak uskočil, držel se za bričkou a tetelil se strachy.
2: Teď bude královat v mém buclatém hrníčku.
0: Takových hrníčků měl vodník na dně rybníka mnoho a pěkně je přikrýval pokličkami, protože v nich uchovával dušičky všech utopenců. To už tak vodníci dělají, neboť mají slabost pro sbírání dušiček. Vodník zatleskal žabýma rukama a v ten okamžik se z něho stal zelený kůň. Kdo ještě neslyšel, že se vodník může proměňovat v divokého zeleného koně, ať jen pozorně poslouchá dál. Bez proměněného vodníka by nemohla ani naše pohádka pokračovat. Pomalu a unaveně doklopítali k rybníkům i oba muzikanti a našli tu posledního dostrašeného nápadníka.
3: Muzikanti, pomozte mi vytlačit bričku někam na cestu. Dobře vám zaplatím. Nechtěl bych skončit na dně rybníka jako husar.
0: Žadonil kupec a povyprávil, co vše se tady zběhlo. Na to měl Vojta hned pohotově dobrý nápad. Spustil na housličky a zelenému koni poručil, aby šlapal podle jeho noty. Vodnický kůň se nejprve vzpíral, frkal a vyhazoval, ale nakonec skrotl a vykračoval jako baletka. Vojta ho přivedl k bričce a Matěj ho připřáhl.
4: A teď poletíš jako vichr až k pekelné bráně,
0: poručil Houdek. Ale chytrák kupec nečekal. Práskl bičem a povoz se vznesl do vzduchu nad rybníky, nad vodami a zamířil rovnou k peklu. Kupec nenechal muzikanty naskočit. Brička je srazila do vody a tak se dočkali kupcova vděku. Čekalo je další předlouhé putování pěkně po vlastních nohách. Zelený kůň doletěl k pekelné bráně za pár chvilek. Jen se dotkl horké půdy, utrhl se od zápřahu, vzepěl se, zatočil a jako střela se vracel naspět k rybníkům. Kupec tu stál před peklem sám jediný a vítězný. Už se viděl ženichem princezny a králem celé země. Ale nevýskej, dokud nepřeskočíš.
5: Copak tu pohledáváš, dušičko pozemská?
2: Copak?
0: Z okýnka vykoukly rozježené kotrby čertů vrátných, ale brána zůstala zavřena.
3: Páni čerti, puste mě do pekla, dobře vám zaplatím.
5: K čemu by nám byly peníze, baculíčku? V pekle se jinak obchoduje, něco za něco. Jo, takhle, kdyby jsi chtěl s námi zahrát kuželky, to by byla dohoda.
2: Pojď si zahrát kuželky.
3: Co by ne, zahraju něco za něco.
5: Když vyhraješ, otevřem ti bránu. Když vyhrajeme my, strčíme tě do kotle a už odtud nevyjdeš.
3: Dobrá, páni čerti, postavte kuželky.
2: My jsme ale na kuželky borci.
5: Máš 3 hody, baculíčku, a myř dobře.
0: Čerti postavili před bránou 9 kuželek a kupec zvedl kouli. Rozpřáhl se a hodil. Koule letěla prudce, ale ani jedné kuželky se nedotkla. Kupec hodil po druhé a také tentokrát se minul. Když házel po třetí, koule se jen škobrtavě povalovala a srazila 1 jedinou kuželku.
5: Teď je řada na nás.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Čerti kouleli, každým hodem srazili všechny kuželky a očividně vyhráli.
5: Prohrál jsi, baculíčku.
2: Protože my jsme na kuželky borci.
5: Tak. Vybereme ti pěkně bachratý kotel.
0: Popadli kupce a už ho vlekli za bránu. A tak skončil poslední panský nápadník. Po čase dorazili k pekelné bráně i muzikanti. Chvíli si sedli a odpočívali. Čerti vrátní je hned zmrčili a dali se vyjednávat.
5: Pojďte si zahrát kuželky, žouželkové. Když vyhrajete, pustíme vás za bránu.
2: My jsme ale na kuželky borci.
4: Dobrá, když umíte, tak začínejte. Uvidíme, jak vám to jde.
5: Ale když prohrajete, strčíme vás do kotle a už odtud nevyjdete.
6: Dejte mi svátek s kotlem, čerchmanti. Já mám radši měkkou postel.
0: Vojta přikývl a čerti začali. Jeden za druhým 3x kouleli a vždycky srazili 9 kuželek.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Teď přišla řada na muzikanty. Nejdřív popadl kouli dudák a hodil. Koule se pomalu šourala ke kuželkám a na půl cestě se nadobro zastavila.
4: Tak tohle na výhru nevypadá, Matěji. To bychom obětovali svou kůži i královskou princeznu. Takhle by to nešlo. Hopsa, pekelníci, do skoku!
0: Brnkl na struny a zahrál do tance. Čerti chtě nechtě začali poskakovat a hopsat a čím dál rychleji a zběsileji podle Vojtova hraní. K tomu se přidali i kuželky a pletli se čertům pod nohy. Čerti klopítali, padali a znova museli vyskočit jako na péru a trdlovat v divokém třasáku. V tom ruchu a rumrajchu se otevřela brána a na prahu stál vytáhlý černobradý čert v ozlaceném červeném kabáci. Toho známe jako šviháka z královského zámku. On to byl, kdo odnesl princeznu. Tady v pekle se jmenuje Marbuel a je tu coby ministr pro pořádání slavností a ohňostrojů. Utancované čerty ještě vypráská holí a muzikantům se hluboce ukloní.
7: Vítám vás, milí páni muzikanti. Račte dál, jen prosím, račte dál. Vstupte do našich salonů. Chystáme právě slavnou svatbu. Můžete k tomu vyhrávat a odnesete si každý pytel peněz.
0: Uvedl je do pekla a hostil je nejlepším jídlem a pitím. Všude kolem nich bylo velké čertí hemžení, protože se děli přípravy na svatbu starého Belzebuba s princeznou Markétou. Čertice šili horkou jehlou pro nevěstu purpurové svatební šaty s dlouhou ohnivou vlečkou. Čerti chystali bohatou hostinu. Jen princezna seděla sticha v koutku a plakala a plakala. Bodeď by ne. Copak by mohla chtít za ženicha čerta starého? Marbuel ji přistrkal k muzikantům, aby se rozveselila. Vojta jí zahrál, princezna se roztančila, ale z očí se jí lily celé proudy slzí.
8: Já vím, byla jsem nafrněná a zlobivá a teď mám za to trest.
9: Utřete slzy, Markétko, a běžte pro ženicha, jako by se nechumelilo. Všechno dobře dopadne.
10: My vás tady nenecháme,
0: zašeptal Matěj. Začala svatba. Troubili trouby, vřískali, píšťali, duněli bubny. No, pekelný rachot. Nastupoval dlouhý průvod. A na konci pajdal starý Belzebub a držel se své nevěsty. Když byli všichni pohromadě, zakřikl Vojta.
4: A teď začne pravý pekelný tanec. Všichni čerti do skoku.
0: Dal se do hraní a k němu se přidal i Matěj Dudák. A hráli ze všech sil, až se to rozléhalo celým peklem. Čerti začali skotačit a výskat. Zpočátku se jim to líbilo, ale čím byla muzika zběsilejší, tím to z čerty škubalo a natřásalo divočeji. Křepčili, hopsali po zadku, poskakovali i po hlavě, strkali a kopali jeden do druhého a mlátili o sebe jako klády. Princezna strhla závoj a přiběhla k muzikantům, kteří nepřestali hrát a jen zamířili k bráně a vyvedli Markétu z pekla. Spěchali dál a ještě pořád hráli a nikdo jim v útěku nebránil.

0: Hej, starče, stával na tomto místě královský zámek?
1: Byl jeden král a ten měl zámek s krásnou dcerou, ale všechno vzal čert. Darujte kus chleba hladovému žebrákovi. Děkuji vám za královský pokrm.
2: Markéta v starci pozná svého královského otce.
3: Tatínku.
2: A zapláče, protože pozná, že se mu ze všeho neštěstí rozum zatemnil.
1: Markéta se vrátila. Markéta se vrátila.
2: A v pomatené hlavě se zableskly jiskřičky jasného povědomí.
3: Tihle dobří lidé mě vysvobodili a vyvedli z pekla.
1: Posaďte se do křesel, urození kavalíři, a dovolte, abych vám odměnu dal své království.
2: Ale dokola kolem je jen kamení a tráva. A docela jinde už stojí jiný zámek a panuje jiný král.
0: Já bych se spokojil, kdybych dostal za ženu Markétku.
3: Vojto.
2: Bělovlasý stařec ani nehlesl, jen se rozplakal.
4: Dejte mi svátek s královstvím. Já poprosím Markétku o taneček a budeme vyrovnaní.
2: Markéta se na Matěje líbezně usmála, Dudák ji vzal do náručí a k tomu zanotoval Vojta na housličky. Hrál vroucně a kouzelně. Matěj s Markétkou tancovali, jen se vznášeli. A najednou brnk, svrnk, i zlaté vlasy víly se zpřetrhaly a čarovná moc houslí zmizela. Vojta s Markétou se políbili a starý král je objal. Pak všichni zůstali v nedaleké vesnici. Vojta i Matěj tam hospodařili a když byla příležitost, hráli venkovské chase do tance, jen na obyčejné dudy a obyčejné housličky. Zanedlouho zemřel starý král, ale Vojta s Markétou měli tolik dětí, že jim bylo brzo veselo. Tak všechno dobře dopadlo a nemusíte litovat, že čarovné housle dohráli. Žádné kouzlo dlouho netrvá a naše pohádka má taky svůj konec. A kdo rád poslouchá, může poslouchat pohádku znovu od začátku.
5: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i Veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou Veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla Veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s Veverkou povídají. No, koho jiného než doktora? Podivila se Veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla Veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc.

poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. Promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuriruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vstekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Strakapout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov.
borovice, vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žlun. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Strakapout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Strakapoudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: přišla koza. V poledne šel dědeček pro oběd do kuchyně a Honzíka vzal sebou. Dědeček nesl tašku s dvěma hrnci na jídlo a Honzík cupal vedle něho. U okénka kuchyně museli chvíli čekat. Lidé si nosili talíře polévky do vedlejší jídelny a tam jedli. Konečně došla řada na dědečka. Dnes tři obědy, řekl dědeček do okénka. Kdo vám přibyl? Ptal se v kuchyni ženský hlas. Ale tuhle vnouček, náš Honzík, odpověděl dědeček a usmál se na chlapce. Honzík se podíval nahoru a přitiskl se k dědečkovi. V okénku se objevil rozpálený ženský obličej. Sníš velký oběd? S ním, přikývl Honzík. Jídla se nikdy nebál. Snědl vždycky tolik jako maminka. I ty jeden, ozvalo se z okénka. A taky nám pomůžeš? Já půjdu do práce s dědečkem, řekl rozhodným hlasem Honzík a znovu se podíval na svého dědu. Ten ho dobrotivě hladil po zježených vlasech. To ti musím opravdu přidat, ozval se znovu ženský hlas a Honzík zdvihl bradu. Je pravda, že ještě není moc velký, ale oběd už dostává jako dospělý člověk. Když se vraceli domů, Honzík utíkal napřed k vrátkům dědečkova domku. Chtěl být u babičky dřív. Otevřel prudce vrátka a vběhl na dvorek. Ale tam se zarazil. Na dvoře stála velká bílá koza. Na hlavě měla zahnuté rohy a ocásek se jí třepetal jako osikový lístek. Podívala se na Honzíka, zakývala hlavou nahoru a dolů a šla k němu. Honzík se lekl, koza jde k němu a na hlavě má rohy. Dědo, vykřikl Honzík, ale zůstal stát. Díval se na kozu, která se pomalu blížila. Dala hlavu o něco níž. Vypadalo to, jako když chce Honzíka nabrat. Honzík viděl, že má rohy velmi ostré. Dědo! Vykřikl znovu Honzík, ale ani teď neutekl. Bál se, že by koza běžela za ním a že by mu vrazila dozad. Stůj, Honzíku, koza ti nic neudělá, zavolal od vrátek dědeček. Slyšel z dálky Honzíka volat a rychle k němu pospíchal. Když děda přišel, Honzík se přestal bát. Koza došla až k němu. Čichla mu k ramenu, potom mu očichala nohavici, sklopila uši a poodešla stranou. Ocas jí rejdil jako papírový větrník. To není moc hodná koza, řekl dědeček. Ale když na tobě viděla, že se nebojíš, dala pokoj. Dědečku, začervenal se Honzík, já jsem... Co jsi? Já jsem se přece jenom trochu bál. Ale nebylo to na tobě vidět, odpověděl dědeček. A taky si neutíkal. A dědečku, copak, jak je ta koza zlá? No, do všeho trká a je umíněná. Někam se postaví a nechce se hnout. Ale já vím, jak na ní, usmíval se děda. Dědo, jak? Řekni mi, jak? Žadonil Honzík. Ulomím akátovou větvičku a koza za ní jde kam chci. Akátové listí má nejraději. Koza zatím přecházela dvůr. Tu utrhla řídkou travičku, tam se žvíkala stéblo sena, tady zaslízala zeď, pak trkala chvíli do stromu a nakonec začala u plotu okusovat nízké akátové křoví. Protože se jí zdálo, že má hlavu moc nízko, postavila se na zadní nohy a před níma se opřela o plot. Silnými pisky přitahovala akátové lístky a rychle je žvíkala. Listy voněly, mezi zuby se drtily skoro sami a na jazyku se rozplývaly v několika chutích. Koza byla spokojena. Ocas jí vlál jako praporek. Vidíš ji? Smál se děda. Jen když má akátové listí. Čí je to koza? Ptal se Honzík. Máme ji ve vepříně, jejím mlékem přikrmují malá prasátka. A co chce u nás? Zapomněl jsem ji podojit, tak jde za mnou, řekl dědeček a zamlaskal. Koza se rychle spustila na přední a drobným krokem běžela kolem Honzíka do babičiny síně. Tam vyskočila na starý stůl, natáhla hlavu daleko dopředu a čekala. Dědeček vešel do kuchyně, dal babičce tašku s obědem a přinesl dížku na mléko. Hned začal kozu v stoje dojit. Koza stála jako přibitá, citlivým nosem očichala stůl a pak dlouho slídila po modrobílé zdi. Honzík se na to úžasle díval. Konečně ze sebe vypravil, dědo, proč koza stojí na stole? Ale, Honzíku, bolí mě v zádech a tak jsem naučil kozu na stůl, abych se nemusel schýbat, říkal dědeček a dojel dál. Mléko stříkalo do dížky a bylo ho čím dál víc. Najednou koza zčista jasna seskočila ze stolu a hnala se ven. Dědeček měl sotva čas utrhnout dížku, aby do ní nekopla. To mi dělá vždycky, koza jedna, zlobil se dědeček. Honzík se chtěl ještě zeptat, jestli za ní dědeček poběží, ale než otevřel ústa, volala babička k obědu. Honzík se už raději neptal a utíkal do kuchyně. Div nezakopl o prach, takový měl hlad. Dědeček se loudal za ním. Oči se mu taky točily po jídle. A opravdu, na stole stály plné talíře. Smetanová omáčka s vařeným vejcem. To si Honzík pochutná.
1: Král kamenné srdce. Jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Poslyšte pohádku o jednom takovém. Nedarmo poléta ho kdekdo v království, kde léta panoval, zval král kamenné srdce. Kdo ví, snad jako dítě taky se vlídně smál. Mnozí v tom království dneska už šediví, prý někdy vzpomenou, jak kdysi po dvorech teklo i vínečko a z pytlů pšenka hrnula se proudem. Kdo ví? Snad jen to neštěstí, co krále potkalo, je tomu na vině, že tu dnes o strach žít a kde kdo z cizinců se této krajině raději kruhem vyhne. To bylo před léty. Král bloudil po parku se svými dcerami, měl 4 mladičké, šli v řadě za sebou, jak schody ke chrámu. Když u bran zaklepal pohrblý sivý kmet a prosil o kus chleba. A sotva domluvil, už druhý přicházel a třetí po chvíli a čtvrtý jako naschvál. Král celý zbrunátněl. Což vládnu nuzotě a samým žebrákům? Jděte si vydělat, práce je víc než chleba. Jsme staří vladaři, vzdychali dětkové. Však král už neslyšel a volal z ohrad psy. Žeňte je otrapy, ať neuráží oči mojich dcer taková líná cházka. V tu chvíli dědové pozdvihli berličky a 4 kletbami stíhali raní sad, až staré jasany a mladé topoly v trávničku za fontánou stichly. Buď teskno dcerám tvým po všem a po ničem, volali žebráci. A sadem znělo to jak jeden hněvný hlas, ať lidská radost navždycky jim cizí. A to už z hradních bran vyběhli vzteklí psy a chtivě štěkali a chtivě čichali v polehlé trávě stopu. Však starci zčista jasna na to tata zmizeli. Nikdo je neviděl ubíhat křovinou, nikdo je neslyšel vykřiknout o pomoc. Náhle se ztratili, jak by je odvál vítr. To bylo před léty. Dnes dcery královské jsou jako nevěsty. Krásné a bělostné jak růže ve skleníku. A přece královna ani sám velký král z nich zatím nemají přes příliš radosti. Spíš samé soužení. A samou tichou strast. neb od té příhody se čtyřmi žebráky jsou jako bez ducha. Nepřou se, nesmějí a skoro celé dny proleží na loži, nebo je prochodí bez cíle zahradou, nebo je propláčou v komnatě u zrcadla. Mlčí, jen vzdychají a nepřejí si nic, jak by, Bůh odpust mi, nebyli ani živé. Král, ten už smířil se. Ano, když hromoval a volal doktory a za trest věšel je, když celý zmatení krčili rameny. Dneska už nekřičí. Jen jako by se žalem celý zatvrdil, je denně krutější na všechny na blízku. Soudí a týrá zem a plní vězení. Ne darmo po léta ho lidi v království, kde takto panuje, zvou král kamenné srdce. Vždyť žádná nevěsta, která má tolik let, co dcery královské, nesmí se nikdy vdát a nesmí děti mít a nesmí tancovat. Dokud i princeznám prý nevrátí se smích a z divné nemoci je někdo nevyléčí. Ach, lidská krutosti, jako bys neměla dost svého neštěstí, musíš je přes moc rozdávat i druhým. Kolik už ženichů hrozilo strašnou mstou, kolik jich uprchlo do dálné ciziny, aby tam hledali, co doma odepřeno. A všechno nadarmo. Nevěsty zestárly a krutost královská den pod ní jak by rostla. Jednou, hned na jaře, odvedli byřici do zámku Barborku, nejhezčí panu v kraji. Bude prý komornou u samých princezen a nesmí na krůček vzdálit se ze zámku. Co má kdo vyzvídat na prosté holčici, rozkázal panovník. Kdo nemá komu, nevyzradí nic. Ta dívka Barborka měla však ženicha, Ondru, už sirotka, co slouží v hájovně u dědy Plamínka a byl mu vlastně vším. Vždyť spolu střehli les bezmála 20 roků. Ondra byl mládenec se srdcem čistotným a dobrým. Pán Bůh ví, kdo mu byl přítelem, mohl na něm dříví štípat. Jen trochu hrdý byl a vzpůrný. Jediná potupa v něm zažehla hned požár. Když se ta smutná zvěst o paně Barborce blížila k hájovně, zavřel ho Plamínek na 4 západy a v jednom kuse skrz dveře mu domlouval. Měj rozum, Ondřeji. Co zmůžeš? Moc je moc. Darmo se vzpouzet. Darmo tlouci hlavou. Co svede chudák proti vůli krále? Týden ho střežil, týden konejšil. A když ho 8. den propustil z komory, Ondra už nemluvil. Jenom tak povzdechl si. Pusťte mě, dědečku. Vydám se na zámek a slušně požádám, zda můžu uzdravit ty panovnické dcery. Uzdravit princezny? Hrozil se Plamínek. To nikdo nesvede. Víš, kolik doktorů je v panským arestu? A kolik panáčků na hradním hřbitově? Nechci tě, synku, takhle brzy ztratit. A skoro poklekal a skoro žadonil. Však s Ondrou nebyla už řeč. Jen jaký tichý hněv mu temně planul v podmračených očích. Šel. A když pak zabušil na mříže u zámku, zprvu ho nechtěli ke králi ani pustit. Jdi po svých nuzáku, buď rád, že jsi naživu. Nemluv a otevři ty prázdná holínko. V tu chvíli, jako by to osud chtěl, šel okolo sám urozený král. Co je tu? Vykřikl. A strážný skameněl, jak by byl tesán z žuly. Ten klouček výsosti, že prý chce uzdravit jasnosti vaše urozené dcery. Co? Nerozuměl král. Uzdravit princezny? A jak by nevěřil svým uším, zval ho dál. Pojď, kdo pak vůbec jsi? A nevěřícně šeptal jeho jméno. Ondřej? A jak pak to chceš, holobrátku, udělat? Vyzvídal jízlivě a ani neviděl, jak v koutě u schodu ta nová komornička zbledla. Chci jim jen splnit, co si budou veličenstvo přát. Tak navrátím jim najisto i zdraví. Král hleděl tázavě. Že všecko vyplníš? No dobrá, zkusme to. Však věz, že tvoje kostřička se do mých hladomoren vždycky ještě vejde. A smál se zlověstně a vedl ho ke dveřím, kde Ondra potají zamával Barborce a úzkostně si vzdychl. Pojď, řekl přísně král. Přespíš tu v mašteli a zítra pospíšíš k mé ze všech nejstarší. Princezna Dita už ti prozradí, co by na světě nade vše potěšilo. A smál se na novo, hrubě a posupně, až svíce na chodbách se ve svícnících třásly. Pak už ho Ondřej uviděl až po ránu. Šli dlouhým schodištěm až kamsi do nebe, kde v těžkých závěsech, jak skryty před světem, tonuly temné dveře. Král zlehka otevřel a Ondra na prahu skoro až ztratil dech. Takovou nádheru neviděl za život. Křišťál a koberce a křehké nádobí a v koutě u okna na nízké lenožce ležela princezna, krásná jak Madonna. Ondra se uklonil a bál se zdvihnout oči. Vedu ti, dceruško, zde toho mládence. Pověz mu, o čem nejvíc sníš. Splní prý každé přání. Znělo to výsměšně, ale i tesklivě. Princezna vzdychla si, jak by jí na prsou ležel a tlačil kámen. Chci 1000 krápníků z ledové jeskyně. Aby mě hladili, aby mě studili. Hoří mi celé tělo. Tichounce plakala. A král ji konejšil a už pospíchal s Ondřejem na chodbu. Slyšel jsi? Tak už jdi. V kůlně je prázdný vůz a kůň, co s ním jezdil, taky snad ještě živ. Tak zapřáhni a s Bohem. Za 7 dní tě čekám s plným vozem. A zhurta zabouchl, až otřásl se dům. Ondřej stál na dvoře, skoro se zalikal. Pro pána svatého. Je horko, slunce žhne, že potí se i zem a já mám hledat krápníkový led. Pak vešel do kůlny. V rohu tam stál na kolech vedchý vůz a kůň, co po boku pil z teplé vodičky, se sotva držel na svých slabých nohou. Ach bože, vraničku, ty jsi na tom hůř než já. Pojď, pomůžu ti táhnout, vzdych Ondra za branou a hned se zapřáhl po vraníkově boku. Šli zvolna, jak by ne. Sluníčko pálilo a chudák vraný kůň se v horku celý třás. Ne, Ondra nezoufal, jen pořád nevěděl, kudy se vlastně dát. Jet jen tak bez cíle bylo, jak jezdit v kruhu. Už sotva vlekli se. Když náhle v lesíku na pustém rozcestí mával jim zdaleka nějaký pantáta, sivý a shrbený. V pravici pahýl hole. Dobrý den, dědečku, přibrzdil Ondřej vůz, znaven už žárem a úpornou žízní. Kam pak se ubíráte? A chlapče, asi ke hrobu. Mířil jsem k domovu, však nohy nechtějí už vůbec poslouchat. Tak tady asi umřu. Zavzdychal stařeček, bílý jak od sněhu. Vlasy i plnovou smu bledě svítily a v čirých očích plavala mu lítost. I kde pak, dědečku, jste jenom umglený. Kdo pak by myslel na nejhorší? Vzal Ondra staříka jak dítě do rukou a posadil ho do prázdného vozu. Tak. A teď řekněte, kudy se máme dát. Stejně tu bloudíme už skoro den, jak slepí. Děkuji, mládenče, usmál se stařeček. Tu máš. Zde vezmi bič. A podával mu hůl tlustou a sukatou. Darmo se Ondřej smál, že bič mu k ničemu. Vždyť kůň je rád, že šlape. Jen práskni, Ondřeji, zavolal stařeček. A Ondřej zdvihl hůl a vůz v tu vteřinu se rozjel po cestě, jak by ho vzala smršť. A kůň byl najednou čerstvý a divoký. Ondřej mu vyskočil za jízdy na hřbítek a vychry hvízdali a lesy prchaly. Vsi mezi stromovým jakoby utíkali s nimi. Stůj! Vzkřikl zezadu mohutný cizí hlas. A Ondřej zmatený se za ním otočil a skoro spadl z koně. Na místo dědečka seděl tu statný muž, stepilý, obrovský. Sotva se do vozu skryt v kožešinách vešel. Kdo jsi? Vyhrkl mládenec. A sivý člověk vstal, až rozhoupal se vůz. Jsem Sever, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi ledovou pravici. Děkuji, Ondřeji. Máš u mne velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal po zádech vraníčka a vedl ho i s vozem k černočerné skále. Pojď, řekl Ondrovi. A vešli do sloje, hluboké, široké, kde k zemi visely i vzhůru trčely mohutné krápníky, z nich sem tam kanula bělostná, těžká krůpěj. Nalámej jich, co chceš, usmál se Sever král. A sám hned strhl jich snad 20 na jednou a nakládal je do Ondrova vozu. Ondřej, jak zmámený, se pustil do práce. Křehce to zvonilo. A jak se tříštil led, studená jeskyně se celá rozpívala. Za chvíli vyjel přetížený vůz a Ondra nevěděl, jak honem děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji. Tu máš, zde je bič, kterým to stačí zapráskat. A za chvíli si doma. A Sever objal ho a podal mu svou hůl. Ondra ji pozdvihl, aby mu zamával. A tu se znenáhla kůň opět rozletěl. A Ondra za jízdy vyskočil na kozlík, divže mu povoz neutek i sledem. Letěl jako smršť. A už v daleku kmitla se hranice. A už zahlédal Ondřej i rodnou zem, když náhle sper to ďas, kde snízko u země to temně dutě prasklo. Prr! Křikl mládenec. A nebe žehnej mu, že to tak udělal. Vždyť jedno z velkých kol, to pravé na zadku, se skoro poroučelo k zemi. To je mi nadílka, láteřil mládenec. A hned se rozhlížel, kde je tu blízko ves, udřený, spocený, neb slunce stoupalo už vzhůru. Ještě mi krápníky v tom teple roztají, hrklo to v Ondrovi. Ale už stavěli před nízkou chalupou, z které se vyvalil obtloustlý venkovan a hleděl s úšklepkem na polámané kolo. Viď? Chtěl bys kolečko? A kolik zaplatíš? Chechtal se jízlivě. A v milém Ondrovi se zastavilo srdce. Pro pána z Milána má pravdu. Nemám nic. Však pyšně rozhlíd se a mávl pravicí. Buď klidný, koláři. Mohu si koupit kol třeba na 10 vozů. A trnul úzkostí, jaký ta spupná řeč udělá na chastníka dojem. Ten jenom zamžikal a dvakrát přešlápl a třikrát potáh si pod pasem kalhoty, než obrátil se do tichého dvora. No dobrá, zabručel. A než bys řekl švec, byl tu i s kolečkem a lezl po zemi a vzdychal náramně, až vůz stál po chvíli na čtyřech jako předtím. Tak... A teď pěkně plať. Ondřej se s úsměvem vyhoupl na kozlík. Tu máš. A hodil mu svou čarodějnou hůl, co tvoj chlapík stačil chytit v letu. Co je to? Vyjekl. A hněvem porudlí zdvihl ji nad hlavu. Snad, aby Ondrovi na místě vysvětlil, že není na žerty či na nevděčnost zvyklý. Ale v té vteřině se vraník rozběhl. A vůz se rozletěl, až kola skřípala. Nežli se nadáli stavěli před zámkem, kde koníček byl doma. Král na ně z balkónu pohlížel pátravě. Zvláště když uviděl bystrého tahouna, jenž tomu prvnímu byl podobný, jak podobá se vlašťovička orlu. Ale když druhý den se Dita princezna začala nahlas smát a svěží vstávala z dlouhého smutnění, král kázal Ondřeje bohatě pohostit. A šít mu šaty dal honosné, vznešené, a zval ho k turnajům a už vyzvídal, kdy Ondra uzdraví i jeho druhou dceru. Jsi takřka kouzelník, Teď už tě nepustím, lichotil, sliboval. Však srdce z kamene v něm asi v zápětí zatlouklo rychleji. Neb začal Ondřej bez konce varovat, by ani po druhé se nenavracel s prázdnou. A co si, vladaři, tvá druhá dcera žádá? Vyzvídal mládenec a věčně díval se do temných podloubí a do všech chodbiček, zda někde neuhlídá Barborku, aby ji aspoň pohledem mohl pošeptat, jak se mu po ní stýská. Zita už čeká, kýval panovník a už vedl ho tím strmým schodištěm do tichých pater věže. I druhá princezna ležela v polštářích a ač jí sluníčko hledělo do oken, civěla přesmutně po zdech a po stropě, jak hledala by světlo. Přines mi, Ondřeji, hvězdu, co nehasne. Hvězdu? Ano, ať rozsvítí se věčná tma nad tím mým teskným světem. Tichounce plakala a král div neběžel s Ondřejem ze schodů a honem loučil se a bránu otvíral. Ani si nevšiml, že mladík zamával do oken v přízemí, neboť tam zahlédl stín ze všech nejněžnější. Sotva však zabouchla mu vrata za zády, hned zase Ondřej zakabonil tvář. Hvězdu. Ach, štěstíčko, co jsem ti udělal, že se tak urputně ode mne odvracíš. Kde se já dostanu k nebeským pokladům? Na zemi neleží a lítat nedovedu. Usedl na koně a jel zas bez cíl, jak tehdy poprvé. Svět byl jak bez ducha, jen vítr hvízdal se vysoko nad zemí a burácely stromy. Dojel až do města, kde právě končil trh. A jak tak procházel od kupce ke kupci a jak tak prohlížel hedváb a prsteny, které jen svítily na sněžných ubrusech, stanul až na konci uzunkých uliček, kde z křehkých pohárů a lesklých svícínků si muští nějací co zlouze vybírali. Kolik chceš, střízlíku, za tuhle konvici? Vykřikl nejmladší na starce za stolkem, jenž celý zlekaný promlouval tichounce, jako by jeho řeč tlumily dlouhé, plavozlaté vousy. 40 zlaťáků, odvětil bázlivě. 40 zlaťáků, vypískl Hromotluk, jíkavě se smál. Straší ti ve věži? Tady máš 2, a s Bohem. A chlap vzal konvici a hodil na stolek 2 lesklé zlaťáky. A ať si obchodník plačky je zaklínal, ať si je svolával pro všecko na světě, hnali se všichni 3 obsekot pryč jak voda. Stařec se za nimi zoufale rozběhl a k nohám padl jim a prosil, naříkal, až jeden z trojice ho hrubě odkopl a povalil ho na zem. Ondřej už nečekal. Stůj, křikl na lesy a skočil před muže a zastoupil jim cestu. Vrať, co si ukradl. A honem popadl prvního u krku, až ten jen zasýpal a vytrhl mu spod paží nádherně blízkající konev. Nastala velká řeš, leč Ondra vyučen byl porvat se i s medvědem. Vždyť líhal v doupatech a rostl po lesích, takže, ač v přesile, ti 3 se po chvíli po jednom ztráceli. Až v prachu na zemi sem tam i krvavém ležela nakonec jenom ta konvice a sem tam cár a klobouk. Ondra ji podával přes stolek dědovi. Však ten se usmíval. Jen pij, jsi unaven. Jak to? Chtěl Ondra říct. Vždyť konvice je prázdná. Ale nic neřekl. Neb náhle pocítil, jak v pravici mu křehká konev stěžkla. Mok chutnal jako med. A sotva dotkl se Ondrových poraněných úst, jako by se stal zázrak. Dokola kolem na zemi začalo se sivě šeřit, jak by se na město snášela valem tma. Celé se zatmělo a všechny uličky, parky a náměstí se v jedné vteřině najednou vyprázdnily. Neboj se, řekl kdosi a Ondřej ohlédl se za sebe a spatřil staříka, jenž, jak by omládnul, stál na pár kroků ramenatý, stepilý V lehunkém větírku povlávali mu plavozlaté vousy. Ondřej se zarazil. Kdo jsi? A muž se uklonil a domy kolkolem, jak by se toho pozdravení ulekli, rázem se srazili do úzkostného kruhu. Jsem Západ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi studenou pravici. Děkuju ti. Máš u mě velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal koníčka po zádech, takže ten zamířil k dlouhému schodišti, jež se tu z ničeho nic prostřed náměstí, slabounce rozsvícené, kam si na nebesa zdvihlo. Šli dlouho, výš a výš. A když už byli na sám dosah krajkovaným oblakům a zlatistému prachu mléčných drah i nekonečným souhvězdím, rozhořela se před nimi ta podvečerní nebesa jak boží klenotnictví. Zde vezmi, kterou chceš, poručil Západ král. A oči Ondrovi svým rouchem zaslonil, by ze hvězd snad neoslepl. Ten se však kolem sebe ani nedíval. Jen vstáhl pravičku a první hvězdu, kterou nahmatal, vzal do třaslavé dlaně. Hřála jak něčí dech, jak živý pták, jak slza. Ondra ji zasunul v raníku pod sedlo a náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuji, Ondřeji, a tu máš konvici. Ta je ti souzena. Stačí ji pozdvihnout a na svět padne dlouhatánské šero. A jak pak rozednít? Napadlo Ondřeje. Král se jen usmál. Pak zvolna přiklopil konvici pokličkou, co vysílají podle třpitné stěny. A pravda pravdoucí. Po domech, po stromech začal se zvolna šířit světle oranžový třpit. A okna zableskla tisícím pableskem. A park i uličky se zase zalednily. Jen starce nebylo. A tak si Ondra přitáhl oddaného koníčka, vyskočil do sedla, v němž bylo teploučko, jak doma na kamnech, a dal se cestou zpátky. Jeli a jeli dnem, jeli a jeli nocí. A jednou za jitra se Ondřej rozhlédl a vykřik radostí, že vidí povědomou zemi. Jsme doma v Raníčku, už vidím naše hory. A začal zpívat si a kůň mu v odpověď třaslavě zařechtal. Šli tmavým hvozdem z lehoučka a z vesela, jako by ani nebyl za nimi ten obšírný lán cesty. Tu se však travičkou, co skřivě prosmíklo a co si v patách zlověstně jim hvízdalo, až kůň se zděšením postavil na zadní a stál a nechtěl z místa. Ondřej se ohlédl a viděl přibíhat chlapy jak strašidla, chlupaté, fousaté. Sem tam jim za pasem zablízkal křivák nůž a sem tam visel provaz. Jede jak na svatbu, chechtal se kuckavě ten ze všech nejstarší. Ukáž, máš najisto i slušnou výbavu. A už sahal mu zvídavě do kapes a už hmatal mu po bocích, po botách a devět ostatních se na celý les smálo. V Ondrovi byla pramaličká dušička. Vezmou mi hvězdu. A sedlo najednou pod ním, až hořelo. Tu nahmát v záňadří kouzelnou konvici. A hned se rozpínal a hned ji podával starému Lapkovi, jenž celý úžaslý ji v rukou převracel a spokojeně funěl. No vidíš, panečku, jsi člověk rozumný. A zas se hrubě smál a všichni Lapkové po něm jak ozvěna. Když v tom se náčelník jakoby nevěřil, podíval z blizoučka až ke dnu nádoby a breptal blaženě. Ona je plná hrom a blesk a voní to jak víno. A zvedl se smíchem konvici nad hlavu a přihýbal je labužnicky kertům. Buď žehnán Západ král. Nepsotva první doušek rozlil se mu po hrdle. Už na všem okolí po travách po hvozdě leželo husté šero. Ani si neviděl nos mezi očima. Tu Ondřej nelenil. pobídl vraníka a ten se rozběhl uzonkým průsekem, kde tušil blízkou zem, kam ho to nejvíc táhlo. Snad ještě zaslechl kletbu či vzteklý křik. Snad ještě stihlo ho zoufalé zaržání, jak slepé kobily do sebe narážely. Ale proč navracet se kamsi k mrzutosti naspátek, když vpředu čeká radost? Zámek byl dokořán. Ondřej hned za branou zahledl Barborku. Oba až vykřikli a v mžiku padli si přešťastní kolem krku. Jen na půl vteřiny, neb už se hrnul král. Tak kde pak dneska přespíš, Ondřeji? V komnatě pro pány, anebo ve vězení? V komnatě pro pány, šel mu vstříc mládenec. A smál se upřímně, když král si před hvězdou, již Ondřej pokládal mu opatrně do dlaně, zaclonil staré oči. Ať zitě princezně rozsvítí celý svět, chtěl ještě Ondra říct. Však to už vladař zmizel kdesi ve věži a všichni na dvoře čekali s napětím, s jakou se vrátí zpátky. Čekali předlouho. Pak z oken nejvyšších ozval se šťastný smích. A Zita princezna mávala na Ondru a pak mu poslala větrné políbení. Pán zaplať. Zdychli si v kruhu ustaraní podaní. Třeba ten malý zázrak trochu obměkčí to zatvrzelé panovnické srdce. A tiskli v řadě Ondřejově ruce. Leč král kamenné srdce brzy zase ochladl. A všechny rozehnal. A pak si Ondřej odváděl do zámku, kde zazdal připravit velikou hostinu a zase lichotil a zase sliboval i plezdal vyhlásit na Ondřejovu počest. Však bez Barborky, jaký to byl ples. A jaké veselí, když ještě čekala dvě nesplněná přání. A tak už druhý den stál Ondra s vladařem na prahu komnaty, odkud se neslo tiché naříkání. Ach, otče, pomoz mi. Svět je tak šedivý, jako by ztratil všechny svoje barvy. Ondřej i panovník jen hlavy klonili. A Vita, princezna, krásná jak úplněk v ledových oblacích, poklekla před nimi a zalomila ruce. Pomoz mi, Ondřej. Z duhy, co vychází po dešti nad světem, přines mi, prosím tě, alespoň vřetínko. Ať ti mám barevné celý den na očích, ať mi svět nešedivý. Duhu. Ach, princezno, najdu ji žádný strach, usmál se mládenec, ať šel pak naspátek z té raní návštěvy skoro jak náměsíčný. Přijď brzy, Ondřeji, říkal mu ještě král. Leč Ondra neslyšel, jen koně odvázal a kývl na pozdrav oknům i podloubím a tápavě se vypotácel z brány. Jeli a mlčeli. I kůň, i mládenec. Krajina voněvá, jak kořenářský krám, táhla se kamsi k obzoru a nikde nekončila. Nebesa bez mráčku. Jen sem tam sluníčko vykouklo přes oblak a zas se přikrčilo. Když ani neprší, duhy se nedočkám, stýskal si mládenec a koni poklesla hřivnatá hlavička, jako by v chůzi svému pánu kýval. Nikdo jim nemával. A nikde po městech trh ani jarmárek. Jen sem tam v hospodě anebo pod tvrzí hrál šumař na skřipky, či babka s kořením jim nabízela mátu. Jeli a mlčeli. A Ondřej celý umořený začínal závidět dětem a štěňátkům, které si v jedné vsi tiše a bezstarostně hráli. Jeden z těch drobečků měl v ruce zrcátko a vždycky počkal si, až slunce vyhlídne a pak si pouštěl po oknech a po zahradách prasátka, zlatá a kulatá, čemu se všichni v širém kruhu smáli. Však náhle událo se, co klučina nečekal. Jedno z těch prasátek běželo přes cestu a jak ten klučina zahýbal zrcátkem, skočilo ke dveřím. A padlo do očí jednomu ze žebravých lidiček, kteří tu seděli a čekali, kdo vyjde. Co děláš, nemehlo? Rozkřik se pobuda, který, když povstal z kamenové lavičky, sahal až po okno na prvním poschodí a rozběhl se k dětem. Začali se po jednom vytrácet do křoví. Jen viník stál a stál, vedla ní zrcátko a hleděl zděšeně do tváře Dlouhána, jak by mu byly skameněly nohy. Žebrák ho udeřil a pak mu vykopl z prstů to zrcátko. Letělo obloukem do kupy kamení, kde to v něm stokrát křehce zapraskalo. Chlapec se rozplakal a Dlouhán odcházel ke dveřím hospody, kde zhýbl se a zmizel. Chlapec byl jeden pláč. Ondřej ho pohladil dobrácky po hlavě, byl celý ryšavý a kudrny měl hebké jako peří. Nepláč a neboj se. Zrcátko spravíme, těšil ho přátelsky. A honem sbíral z kameníčka střípek po střípku a skládal po kouskách bliskotný obraz dne, v kterém se slunce, trochu rozbité, zase už zlatě smálo. Dalo to starostí víc, než by pomyslel. Tu chyběl čtvereček, tu úlomek jak vlas. Rovnal je, sunul sem a tam 20krát, 30krát. A když se pak už narovnával a když chtěl vykřiknout, že všechno hotovo, chlapec mu náhle hmátnul do dlaně, pozdvihl zrcátko a dlouze do něj dýchl. Celé se zamžilo a světe div se, nebylo na něm ani poskvrny, jen kolem dokola se náhle v kruhu vytrácela tma a z bledé oblohy kapička po kapce začal se řinout vytrvalý déšť, teplonký, stříbrný, jak by kdo napínal od země do nebe hedvábná, hebká lana. Co je to? Povzdechl si zmatený Ondra a stichl zděšeně, neb místo dítěte stál před ním velikán, ryšavá vousiska a vlasy ryšavé, jako by celý hořel. Neboj se, řekl. Jsem východ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A sotva domluvil, ozval se v povětří nad jejich hlavami tajemný táhlý šum a k nohám vládcovým se snesl z oblaků obrovský skalní orel. Koně tu chvíli nech, usmál se ryšavec. A pojď, zde usednem. Pokročil k orlovi a sedl si mu do hustého peří. Srdce se v Ondřejovi rozbušilo jako kladivo. Vzal koně za úzdu a šel s ním k javoru, přimklému ke studni, kde rostla nízká tráva. Pak vsedl za krále. Ten dlouze pohladil orličí perutě a cosi tichého vlídného zašeptal a Ondřej v úleku chytil se na bocích dlouhého třepivého peří. Letěli pomalu. Však brzy stanula jim nad hlavami nebesa a hejno skřivanu, jak by se propadalo k zemi. Pršelo míň a míň. A východ král se smál a v dlani zase pozdvihl to zrcátko a otřel si je o zřasený kabát. V tu chvíli, jaký div. Déšť, jak by na nebesí kdo si přestřihl. Ustal, jen sem tam kapička ukápla z orlých per a v modrých oblacích od kraje do kraje se táhle vzdula přenádherná duha. Páničku, křikl omámený mládenec. Však to už orel pták se v bodě nejvyšším na nebi zastavil a peří na těle mu v pruzích tenunkých duhově zářilo tu červeně, tu zeleně, tu modře. Vezmi si, Ondřeji, máš u mne velký dluh a já ti ho hned splatím. A král se postavil na hřbetě orličím a z duhy blizoučké táh nitku po niti červenou, žlutou, zelenou a modrou. Kladl je Ondrovi po jedné do klína. A ten je zaplétal ve slabé vřetínko, které mu po chvíli začalo nabývat, až byl z něj provázek a potom silný cop, jak by ho ztratila nějaká paní v nebi. To stačí, vzdychl. A jenom nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil východ král. Zde vezmi zrcátko, které si zachránil. Dýchni a zaprší. odsije, vyjde slunce. A jak se navrátím, chtěl ještě říci Ondřej, ale neřekl, neboť stál náhle zase přede dveřmi hospody, sám, nikde nikdo, jen kde si vysoko to temno temně šumělo, jako by táhlo celé hejno ptáků. Soukal si vřetínko hluboko pod kabát, do kapsy, na srdci, kam nikdo nevidí. A hledal svého koně, měl by tu někde být. Vždyť je to chvíle, co ho vázal pod strom. Hledal a nenašel. Jen javor hrašil svým suchým listíčkem a voda ve studni mlčela jako němá. Vraničku, vraničku, rozkřik se mládenec. Však darmo. Nikde nic. Jen ze vrat hospody vykročil kdosi zachumlaný v kabátě a když se Ondra zeptal, krčil rameny a rozlobeně bručel. Já? Optej se zlodějky. Ta ví, co se kde šustne. Zlodějka? Potichu podivil se mládenec a honem zamířil ke dveřím hospody, odkud to hlaholilo desaterým hovorem a devaterým smíchem. Však než vzal za kliku, obešel ještě zvolna celé stavení. Dvůr, sad a stodolu i pobořený seník. U brány do dvora se naskok zastavil a chvíli poslouchal zavraty na řetěz, neb se mu zdálo, že v tom pleskotání řemenu a v temném dupotu kopyt a kopejtek zaznělo jakés povědomé ržání. Slabounce zapískal a ržání sílilo a čtyři kopyta jak začala by tančit. Vraničku, rozesmál se mládenec a už hrnul se do dveří hospody a už otvíral a hnal se k hospodské. Když náhle povšiml si, že tu sedí 7-8 podsaditých pacholků, na které sám by troufl si jen blázen. A tak šel pokojně k jednomu ze stolů, sundal si raneček a poručil si víno. Tak to je zlodějka, říkal si pro sebe a hleděl s úsměvem do očí hostinské, která ho laskavě, uctivě měřila, neboť měl drahý šat a způsoby jak hrabě. Pak zvolna vytáhl z ranečku zrcátko a dýchl zhluboka, až se mu zamžilo a za okny se spustil hustý liják. Paní hospodská, Ondřej se usmíval a ptal se rozšafně, zda by tu mohl přespat. Pakli by onen nenadálý lijavec nechtěl snad brzy přestat. A božínku, jak by ne, zpívala sladounce milounce hospodská. Leč, pane, neboj se, zde prší vždy jen chvíli. A honem běžela do patra ustýlat, kdyby prý přece jen tu musel pan host zůstat. Pršelo celý den a potom celou noc.

se bystře rozhlížel ten ze všech nejdražší, co div, že nevyrval i řetěz ze stěny a vzpínal se a dupal. Ondřej ho odvázal. A už se hnali spolu do vody a do bláta a Ondřej ulehl vraníku do hřívy. Buď stokrát s Bohem, potměšila zlodějko, a pobídl ho k trysku. Jen ještě za jízdy hmátl si pod kabát, aby se přesvědčil, zda vřetínko je v bezpečí, jak bylo. Měkounce schoulené leželo na srdci. Jeď, volal mládenec. Však tu se z nenadání déšť, jak lekl by se, přetrhl. A vyšlo sluníčko a po nebi se rozklenula duha. Pro pána, strnul Ondra a sáh si darmo na rameno pro svůj raneček, kam ukryl zrcátko, dar od východu krále. Byl pryč, zůstal tam někde na židli a paní hospodská, jak pak by taky ne, musela přece přesvědčit se, co v něm je. Nemá své jméno jen tak pro parádu. A co, vzdych mládenec a pobít koníčka k ostrému kalupu. Za malou chvíli stáli před samotným králem. Tak co? Tázal se jízlivě. Ty ještě chodíš s hlavou na krku? Já mám svou hlavu rád, usmál se Ondřej. A to už panovník utíkal ke věži, vřetínko v náručí a schody podvou bral, jak by mu bylo z polovice roku. Ondřej ho nechal jít a honem vběhl na přízemí do jizbiček pro sluhy, kde pana Barborka kropila drahocené prádlo. Div neshodila hrníček. Ondřeji, vykřikla a už mu přešťastná visela kolem krku. Snad by tak byly stály nekonečné hodiny. Jenže se brzy ozval rozpustilý smích. Netřetí princezna hledala po nádvoří hrdinu, jenž jako zázrakem vrátil jí klid a štěstí. Trubači troubili táhle jak o svátek. A král kamenné srdce, rudý po uši, vychválil Ondřej až do nebe. A potom chystal ve dvoraně hostinu a po hostině hon a po honu, buď sláva mu, pasován bude Ondřej na rytíře. Trvalo to pár dní. Však jednou k večeru přiběhla za vladařem princeznička Rita, ze všech nejmladší, a dlouze plakala a dlouze prosila, aby i jí ten mládenec z nemoci vysvobodil. Vše dělo se jak dřív. Vladař šel za Ondrou a znovu hrozil oprátkou a hrozil vězením, nesplnili i poslední svůj úkol. A co by, pane princezničce, pomohlo? Tázal se rytíř Ondra a v duchu modlil se, ať osud k němu vlídnější než dosud. Slečna, když za ní přišli, kryla si ouška bělostnými dlaněmi. To ticho strašlivé mě jednou zahubí. Ondřeji, rytíři, chci krále slavíků. Ten ptáček prý si zpívá, jak to nikdo neumí. Ondřejovi se zatmělo. Krále slavíků? Už klekal si a už chtěl začít s úzkostlivým prosíkem, když král kamenné srdce objal princeznu a svatosvatě přísahal, že Ondřej splní, oč ho prosila. Jinak prý, ať se domů raději nevrací. Taková moje vůle. Ondra se uklonil a hnul se ke vratům. Nešťastný, znavený, jeho kůň vraníček šel za ním krok co krok a skoro nedupal. Neb nechtěl rušit pomlklého pána. Šli dlouho, mlčky. Co si povídat? V co věřit na cestě, kde ani človíčka? Marno je vyhlížet náhodné pocestné. Marno je procházet trhy a jarmarky. Marno se u hospod ohlížet po dětech. Všechny ty zázraky dějí se za život jen jednou jedenkrát. Kdo ví, kde už jim konec. Koupili v městě klec a schlíple vykročili stezkou do lesa, kde se snad slavíci, jak lidé vyprávěli, nejvíc houfují a nejvíc zpívají si v temných půlnocích nad toky řek a nad hřímotem jezů.

0: dlouho. Ať se však dívali, jak chtěli, nikde nic. Jen sem tam holoubek či potutelný vrabec. Došli až k přívozu. Kam jedeš, rytíři? Vyzvídal převozník, mladý a urostlý, pár vesel u nohou a za kloboukem peří. Za králem Slavíků, pozvedal Ondřej klec a smutně klad je do prohlubně ve člunu, jenž odvážel je ke druhému břehu. Pán s tebou, smál se muž. O tom jsem v životě nic neslyšel a že můj děda neboštík byl ptáčník nad ptáčníky. To už se blížili se člunem ke břehu a to už chlapík vyváděl je z kapradí a srdečně se loučil. Dej pozor na panstvo z Černého zámečku. Sem tam sem někdo přijde zastřelit si zajíce anebo srnečka. Ať ti v té kleci nepřibude díra. Smál se až zčervenal. A voda za ním dutě šplouchala, jak by si spolu zvyklí na sebe, co stiše povídali. Lužní les houstl. Tráva sykala a v temných houštinách tichounce byly pokroucené větve. Ondřej se po chvíli zastavil v březině a koně přivázal k suchému pahýlu a věšel klícku na nejnižší větev. Počkej tu, Vraničku, brzy se vrátím zpátky. A zašel ještě hloub, když v tom se nablízku ozvalo troubení a větve praskaly a dříví sténalo. Ondřej se propletl proutím a břízkami a vběhl do hvozdu, jenž hustým stromovým i tmou i vývraty mu připomínal prales. Tam v hrůze zůstal stát. Parohy vklíněný do spleti borovic zmítal se v křovisku veliký krásný jelen. Ondřej se zarazil a uši nastražil, neboť kde za kopcem zapraskly výstřely a hurtem zrušeně se sem tam ozvaly i tiché lidské hlasy. Neboj se, popoběhl chlapec k zvířeti, nějak ti pomůžu. A stoupal na špičky a zlehka pozvedal z hustého porostu jelení těžkou hlavu. Ale nešlo to. Zmatené zvíře rozechvíval strach a les se nepohnul. Suky a haluze svíraly paroží, až sypala se z hladkých kmenů kůra. Pomoz mi, šeptal Ondřej. A sotva stál, hlína a mech mu podrážely nohy. Tu jelen utichl a jak by rozuměl, poklesl v kolenou a jeho hlava prosmíkla se hložím. Ondřej až vykřikl, jsi pašák, jelínku, a znaven usedl do zdupaného mechu. Hlasy a výstřely za kopcem umlkly. Děkuju, Ondřeji, hlesl kdos na blízku. A Ondřej vyskočil, jak by mu z nebe do kapsy sjel blesk. Pro pána Jána, co je zase tohle? Pod mocným javorem stál velký hřmotný muž. Vlasy měl plavé jako pšenice a vousy zrovna tak, jak by byl celý vytepaný z mědi. Laskavě usmíval se. Nic se neboj, Ondřeji. Měl měkký sametový hlas, jako když do vody dopadá po jednom divoké kačenkové peří. Kdo jsi? Hles mládenec a darmo vyhlížel v křoviskách jelena. Byl pryč, jen lesy nablízku si cosi přísně šeptali a v korunách se houfovali ptáci. Jsem jich, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A jak to dořekl, houf stromů nablízku se skácel do trávy a kolem dokola skvěla se mítinka. Jen sem tam pařezy a čerstvé jahodení. Máš u mne velký dluh a já ti ho teď splatím. A jich svou ruku napřáhl a sejmul Ondrovi z nejnižší větve klec a postavil ji na zem. Pak sáhl do větru a náhle držel v ruce čistobílou plachetku. Stříbrně vyšitá třásla se v povětří a pak se pozvolna snášela ke kleci, až celičkou ji skryla. V tu chvíli stalo se, co Ondřej nezažil. Houf ptáků v povětří se prostřed letu zastavil. A myši blízko děr byly jak z kamene. A v křoví zajíčci strnuli prostřed skoku. Ondřej se pokřižoval. Však vládce jich se smál. Jen žádné strachy. Pohleď, tam v jeřábu na té nejvyšší větvi. To je král Slavíků. Chyť ho a pospíchej k nejmladší vladařově dceři. Vy znáte krále, žasl mládenec. Jich přivřel oči. Jak bych ho neznal? Jednou, už je to kolik let, hnali nás jeho feny ze vrat jako ovce. Hlas mu zněl zostra. Ale za to ty nemůžeš. Usmál se po chvíli a lehce postrčil mládence k jeřábu, jak by chtěl zahnat chmurné vzpomínání. Ondřej byl v koruně, nežli jich domluvil. A ruku natáhl k jeřabí haluzi a ptáčka polapil. Byl celý hebký, heboučký, jak by byl z teplé vaty. Ani se nepohnul. Až teprv na zemi, když jich ho poručil posadit do klece a když z ní pozvedl tu bílou plachetku, Slavíček zase ožil. A nejen Slavíček. I myši v kapradí už zase běhali a siví zajíci se mezi pařezy proháněli jak diví. Jaká to plachetka, pomyslel mládenec. A náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat, koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil vládce jich. Zde vezmi plachetku, ať je ti k užitku. Však víc než tento dar střes svoje dobrotivé srdce. To v čase budoucím, ať čisté zůstane. A budeš s Barborkou do samé smrti šťasten. Vy znáte Barborku? Vykřikl mládenec. Však náhle postřehl, že stojí v lese sám. Jen stromy kývaly těžkými hlavami, jako by vládce jich, v nich skrytý, odpovídal. Ondřej se rozhlédl po šerém stromoví. A pak se do čtyř světa stran přehluboce uklonil. Na sever, na východ a na západ a na jih. Vyjeli s veselou. Slavík si notoval a cesta najednou zdála se kratičká. Ani si mládenec nestačil vydechnout a stáli na skalách pnoucích se nad přívozem. Hej, křičel převozník. Už jedu, rytíři. Máš krále Slavíků? Slyším tak krásný zpěv, že se až srdce směje. Mám, volal mládenec a hleděl s úsměvem na řeku pod sebou, co před ním vězu třpitně poklekala. Převozník dorazil. A když už Ondřej stál i s klecí ve člunu a vraník ve vodě brodil se za nimi, lodník si stýskl. Máš štěstí, rytíři, budeš teď bohatý. A já? Co čeká mě? Musím tu jezdit do nejdelší smrti. To už se blížili pozvolna ke břehu. Kůň už se zmáčený procházel v rákosí a řechtal divoce, až ve skalách to hřmělo. A co když bych tu klícku do zámku dones já? Vykřikl najednou hněvivě převozník a skočil k Ondrovi a chtěl ho přehodit přes zábradlíčko člunu. Ondřej se, zaskočen, už řítil do řeky. Však ještě v pádu vytrhl z kazajky tu plachetku a ještě stačil ji přetáhnout přes klícku. V které tu chvíli Slavík naráz stichl. A nejen Slavíček. I kůň se na břehu zarazil ve skoku. A ryby ve vodě stály jak z kamene. A převozník už rozpřažený strnul. Jediný Ondřej, surově postrčený do vody, svalil se přes bok člunu. Honem se zase vynořil a honem přitlačil lodičku k mělčině, kde zdvihl ode dna zastřenou tichou klec a odnášel ji na břeh. V tu chvíli přeletělo nad řečištěm povětří a bílá plachetka smekla se po drátech a odlétala k veslům. Vraníčku, volal Ondřej a už utíkal. Nep ještě zahlédl, jak převozník se hnul a ryby myhly se třpitavě ve vodě a kůň se v rákosí začal zas divě vzpínat. Stůj, ječel převozník, stůj, však tě dostihnu. Však to už Vraníček uhánil k domovu a Ondřej koleny nutil ho ke spěchu a král všech slavíků si přespaněle zpíval. Dojeli před ránem, však brzy bylo na zámku, jak v poledne. Z věže se ozýval šťastlivý rytin smích a tlukot slavičí, při kterém všichni na nádvoří zmlkli. Vyhrklo vínečko, duněly salvy z děl a výskly fanfáry a dvůr se roztancoval. Jsi vítěz, Ondřeji, ozval se starý král, když všechno utichlo a poklekalo v kruhu. Vyber si z princezen, která ti nejbližší, a uč se býti králem. V hlase měl slzy, takže si podaní potajmu šeptali, že snad ty zázraky, co Ondřej vykonal, uzdravili i krále. Ondřej však v rozpacích pokrčil rameny. Odpusť mi, vladaři, já nevěstu už mám. A už se rozbíhal do hloučku sloužících, odkud si přiváděl líbeznou Barborku, co třikrát klopítla, než doběhla s ním zpátky. To pro ni šel jsem, pane, na čtyřikrát do světa. Pro ni a pro všechny, co měli zůstat na dosmrti sami. Stichlo to kol dokola jako v kostele. Však král kamenné srdce, náhle bezbraný a náhle zahanben vším, co kdy vykonal, přistoupil k Ondrovi a s gestem vznešeným podal mu Barborčinu ruku. Je tvoje, rytíři, a dovol mi být na tvé veselce do smrti vděčným kmotrem. Ano, jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Někdy to upřímné počase zkamení, někdy to kamenné počase zhedvábní. Záleží na lidech, co na blízku jim žijí.
1: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno, zvědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl a snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal skonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém Bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho Bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň... Bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, býmolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem chlazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího perka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech. Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí. Ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá. Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš a já jdu. A šel. A šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250, pak 500 a pak motocykl Sluneční paprsek, 4válec, 400. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhaly kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu, a na něm královou rukou: Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
2: To všecko se stalo před jarem. Když už jaro odkvítalo, vzpomněl si starosta Humpál, že se vypraví do lesa spočítat nové letošní zajíce. Vzal notes a tušku, na nohy si dal natáhnout zvlášť pevné lovecké boty a jde. Všude má úctu pro svoje starostenské nohy. Ve městě se mu klaní měšťani, venku v poli se mu kameny sami odvalují z cesty, ze křů vykukují mladí zajíci a poslušně hlásí svá matriková čísla. Prvňák, druhák, třeťák. Starosta si to zapisuje do notesu. Došel tak až k lesu Řáholci a vstoupil do něho. Stromy se před ním uklánějí a hříbky smekají kloboučky. Když se starosta Humpál unavil pochůzkou po lese, sečetl zajíce v notesu a složil zmožené údy pod smrček. Začal klímat a blaze se přitom usmíval na špičky svých věhlasných nohou. Libě odcházel do sna, když v tom mu do levého ucha zarumplovalo. A teď se uvidí. Humpál se vylomil ze spaní, dívá se, co by to mohlo být. Nikde nic. Ani travička se nepohne. A v tom zas do pravého ucha. Teď se uvidí, Humpále. Ve chvílce to volalo zpředu i ze zadu. Ze smrčí. I z paseky. Teď se spolu srovnáme, starosto. Humpál točí hlavou, jako by měl na obrtlíku a nikde nikdo. No, tak ho dřímota nakonec přece jen přemohla. V mlází se rozhrnuly větvičky a vedle Humpála stojí Švec Rumcajs. Kde pak Švec? Bradu má obrostlou hustými vousy. Ve vousech mu hnízdí roj lesních včel, na hlavě klobouk z bukové kůry, kazajku má Rumcajs splátovanou z kousíčků červené kordofánské kůže, kalhoty jsou z habrového líka a za opaskem pistol jako kornout, ale botičky má pěkné, vyblískané jedna radost. Rumcajs udělal krok a zastavil se u věhlasných nohou spícího starosty Humpála. Tiše si je prohlídl a jemňoučkým ševcovským a rychlým loupežnickým chmatem stáhl Humpálovi boty. A zase se tiše zadíval na Humpálovi velebné nohy, obuté už jen do štrávkových fuseklí. Pak štípl Humpála do palce. Starosta se protrhl ze sna rovnou do leknutí. Šmarjánko, loupežník! Z vašeho dopuštění, pane starosto, povídá Rumcajs a mírně ukázal z lesa ven. Tudyhle se chodí do Jičína, pane starosto. Pak se hnula větvička a Rumcajs jako by tam nikdy nestál.
3: Ha, to byl ale divnej sen, bručí starosta Humpál.
2: Zvedl se z trávy a chce si omést kolena. Nevěří svým očím. Z dola na něho koukají dvě hromanánské nohy jen ve štrávkových fuseklích. O, taky dobře, broukl vstekle humpál do křoví. Já dojdu i tak, ale ty si to rumcaj si odneseš. Paprlapá, ušklíbl se v křoví loupežník rumcajs. Humpál udělal krok k jičínu a sykl. Udělal druhý a zaklel. Protože velebné starostenské nohy nebyly zvyklé chodit jen ve fuseklích. Starosta klopítá okořený a kameny jakoby se mu sami hrnuli do cesty. Zkrátka, starostenské nohy, obuté jen do fuseklí, už neměly tu vážnost. Ani ten kámen k ním neměl úctu. Starosta pajdá a pajdá, teď už jičínskými ulicemi, lidi jsou z toho jako vyjevení. Starosta si to nese jen ve fuseklích. Starosta si to nese jenom ve fuseklích. Jenže mělo být ještě hůř. Jak si humpál zhmoždil neobuté nohy tou cestou necestou, vykvetl mu na palci ukrutné kuří oko. Čím byl starosta smutnější, tím veseleji mrkalo kuří oko navdané paní, co se vykláněli z oken. A to už byl úplný koneček starostova konce. Když procházel věžovou branou na náměstí, už ho tam čekali konšelé a nejstarší z nich povídá: Humpále, následkem ztráty velebnosti nohou už nejsi v Jičíně starostou. A když se to doneslo Rumcajsovi do lesa, řekl: Vida, ono se nakonec ukázalo.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůnka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá Vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. Teda, jak vy to jenom děláte, to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá Víla plavuňka.
2: Ale stejně, Jak vy to jenom děláte?
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel Nevrle Čmelák.
2: Jo.
1: Kníkl Cvrček. Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum. Vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
1: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
1: Kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně Čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel Čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme taky věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není.
0: Mávl Bambulíno rukou, vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se Čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojeďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
1: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavuňka, ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášil.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva, jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
4: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.
5: Hle, tam leží lidské doupě a není zle pořízeno. Má několik děr větších i menších na různé strany, že by ho křeček lépe nevystavěl. Doupě je obydleno odedávna, neboť cesta k němu je důkladně vyšlapána. Za to nikde nevidět zbytků peří ani kožek a proto bystrouška nemůže uhodnout, čím se asi člověk živí. Podle povšechného výrazu prvého člověka, kterého kdy viděla a jenž ji nyní nese, řekla by, že člověk živí se travou a jetelem jako krávy, kozy a jelení. Když však uviděla člověkovi zuby, dovtípila se okamžitě, že je masožravec. Člověk prozradil jí dokonce své choutky ze vrubně, vytáhl z kapsy vak, patrně zbytek střeva nebo žaludku neznámého zvířete, nasadil si záhadný sosák a takto jím prodlouživ ústa, jel se požívati čehosi hrozně smrdutého a vyplivoval z toho modrý smrad, z kterého se dělala kolečka a obláčky kol jeho nosu. Umínila si, že později záhadu prostuduje. Prozatím se ohlédla, najde-li někde u lidského doupěte přece nějaké odpadky potravin. Nebylo jich nikde. Místo nich spatřila velké pohodlné lože, vysoko navrstvené, jež jako ostrov vyvstávalo z jezera. U jezera kupilo se několik lidských doupátek, ale lidé v nich nebydlili, nýbrž jen zvířata. Některých mladá lištička neznala. V jedné díře zahlédla tvora skoro tak holého jako člověk, s velkýma ušima, kterými stínil si oči. Tvor ten ležel a líně odfukoval. Lištička uhodla, že se předspal. Nejspíše ho tolik pohostili ve velkém lidském doupěti i usoudila bystrouška, že zvíře, jež stále říkalo ui, je asi přítelem člověka, ba snad příbuzným. Očekávalo ji překvapení téměř při každém kroku. Po ušlapané široké cestě hnal se jim vstříc malý člověk. Bystrouška uhodla v okamžení, že je to lidské mládě. Fuj a je! nikterak bylo ošklivé, pouze na hlavě mělo hrstku srsti a nejspíš počalo teprve obrůstat, ale slepé již nebylo. Vrchní kůži mělo ošklivě pomačkanou a na několika místech potrhanou a po srsti ani stopy. Nejstrašlivější byly jeho nohy. Ani jediného pořádného drápu nemělo na zadních. Na předních byly sice nějaké, ne zcela vyvinuté, a proto asi nosilo lidské mládě přední tlapky pořád vzhůru. S lidským mládětem přiběhlo jiné malé zvíře a Bystrouška v první chvílce nevěděla, je-li to také člověčátko. Chodilo pěkně po čtyřech nohách, leč velice nízkých a křivých, jazyk mělo slušný, až mu s tlamy vyčuhoval, i uši mělo onačejší, než to, které chodilo jen po zadních nohách. Když došla tato dvě zvířátka až k revírníkovi, stropila hrozný rámus, a i to čtyřnohé postavilo se pouze na zadní a jalo se Bystroušku nelidsky a nestydatě očenichávat. Bystrouška octla se v choulostivých rozpacích, svěsila prut, jež to nebylo nutno projevovat i zvláštní potěšení při setkání s tvory tak nevítanými a dotěrnými. Revírník smál se na celé kolo a přistrkoval Bystroušku čtyřnohému protivovi k studenému nosu. To čučíš, lapáku, co? Chechtal se, až se v Bystroušce dech zatajil. Čtvernožec lapák představoval se zatím lišce skoro liščím způsobem. Očenichával ji kavalírsky a zdvořile všude, kde se sluší a patří. A Bystrouška si v duchu řekla, je vidět, že je to vzdělaný pán, že má školy a že není sprostý jako ledazjaký člověk. Musím se s ním seznámit. Revírník Bartoš další zdvořilosti lapákovi překazil. Stoupil s ní do lidského doupěte a Bystrouška se zhrozila. Zde spatřila, že se prve nemýlila a že člověk je v skutku dravec, hyeny hroznější. Po stěnách visely hustě jelení a srnčí hlavy, úplně ohlodané, že by na nich ani poskvrnky mastné neulízl. Otřásla se hrůzou, jež to si představovala, že snad i jí lidské šelmy takto sežerou. A hrůza její stupňovala se ještě, když se probořila z čista jasna z neznámých důvodů stěna do vedlejší skrýše doupěte a v nich objevila se stará člověčice. Bystrouška rozeznala ji naraz od člověka. Nebylo třeba zkoumat to ani čichem, protože člověčice měla naprosto odlišný vzhled. Byla v těle o polovinu širší než člověk, nohy měla daleko kratší a sotva je bylo vidět. Když si bojásná lištička okoukla s běžně postrašeným zrakem její postavu, pomyslila si, no mladých asi mnoho neměla, nevyšly by se pod ní víc než dvě. Pijo, ale člověčátka víc než huse. Že před ní stojí člověčice, potvrdila Bystroušce též jiná okolnost. Jakmile zhlédla revírníka, dala se do vytrvalého štěkotu a člověk jí nepostačil ani odpovídat. Zrovna tak to dělávala doma matka Líška, když otec Lišák přicházíval až pozdě k večeru domů s potrhnou kůží, naženou srstí, zpíval, výskal, vedl nesmyslné řeči a nechtěl říct, odkud přichází. Starý člověk počínal si rovněž podobně jako otec Lišák, jen konejšíval ženu tím, že jí donesl nějaký vzácný úlovek, slípku, kačenu, koroptev nebo mladého zajíce. Revírník se rozkročil a chlubně ukázal člověčici jí, Bystroušku, která se v tu chvíli bojácně chvěla po celém těle. Člověčice hleděla sice na něho chvilku ještě nedůvěřivě, pak přestávala tolik mluvit a prostě řekla, nanosíš mě z té blechy. Trochu pobroukala, ale pak šla a donesla věc, které lištička jakživa dosud neviděla. Byla to jamka, jako by ji z pařezu uřízl nebo ze země vyloupl a v ní bylo nalito po okraj mléka. Bystrouška se nedala dlouho pobízet, poněvadž měla hlad. Lapák dychtivě oblížel mísu a byl by ochotně Bystroušce s mlékem pomohl, avšak lidé na něho přísně křičeli. Lidské mládě přiklonilo se nad Bystroušku a s hubou do kořán sledovalo každý její pohyb. Tak dostala se Bystrouška do jezerské myslivny. Zpočátku se jí stýskalo. Zde nebylo se s kým mazlit, koho popotahovat za kožich, bylo tu jako v sirotčinci. Naštěstí lapák se s ní spřátelil a rytířsky vyprovázíval ji po všech zákoutích lidského doupěte. A bylo jich tu také, že si toho nemohl dovolit ani nejbohatší strýc lichčí rodiny. Nejlépe zalíbila se bystroušce skrýš pod skříní. Když se nasítila, zalezla si tam, vystrčila koketně hlavu a naslouchala ochotně rozprávkám lapákovým, který se uvelebil zatím pohodlně na podlaze. Vykládal vtipné anekdoty, vyprávěl často se dušuje, že nikdy nebyl zamilován, neví prý vůbec, co je to láska, odal prý se úplně umění, večer zpívá smutné písně, které si sám složil. Sytými barvami líčil jí dále svůj osamělý život, líčil jí trýzeň svého srdce, již na něho dolehla v únoru a v březnu v měsících lásky, blouznil o hnědých očích a ebenově černém šňupáčku. Velebil nádherně dlouhé slechy sahající až na zem, rozhovořil se o nádheře ocasu, který v závratném smíchu v blažených okamžicích zapomíná se vrtět a tiskne se k milované hrudi, vnímají horoucí tlukot drahého srdce. Bystrouška dívala se na něj časem velice dojatě, časem velice lhostejně, jak ji kdy napadlo. Tu tvářila se pobouřenou studem, jindy mhouřila oči cudností a pod srstí se zardívala. Lapák neustával, až ji vyvábil z jejího útulku. A když jim bylo nejsmutněji, vynalezli nějaký žert a šprým, kterým smutek zahnali. Často oddali se povznášející zábavě. Lapák opravdu nebyl silák, ale za to uměl se lichotivě dotírat. Sevřel ji v náručí a slastně pištěl, když ho zalechtala čumáčkem pod krkem. Dal se dokonce povalit a chňapal ji po ohánce a zahnul ji sty vroucích sladkých kousanců. Bylo patrno, že je celkem neskažené štěně jako venkovský gymnazista. Bystrouška Arci neměla rovněž valných zkušeností v milování, avšak ledacos už přece vyslechla od špačků hnízdících nad rodným jejich doupětem. Špačkové tam žili v manželství velice nespořádaném, zvlášť v té době, kdy nebyl ještě vydán nový zákon o rozluce a rozvodu.

hříšný poměr s toulavou kukačkou a naučil se od ní zanášet do cizího hnízda. Jiný byl nucen platit ukřičené ztrace po kopečku lískových oříšků měsíčně a dcera Špačková, nepohledná, ušubraná, měla známost s mladým havranem, který byl ještě na vojně, toulávala se s ponocným síčkem a častokrát přiletěla jí naklovat přísná tetka sova. Bystrouška byla pamětlivá těchto zkušeností a běda Lapákovi, kdyby byl chtěl překročit meze slušnosti. Strpěla, když se pokoušel o zcela mravné laškování, avšak vzala ho i hned ostrými zuby zahrdlo, kdykoliv se k ní neomaleně jí přivinul. A jestliže ani to nepomohlo, okamžitě se válel v prachu. Nestida psí, bral si to však občas za záminku a opovažoval se ku přílišným důvěrnostem. Jednou se opovážel polapit celou tlamou za proutek a tu stropila mu takovou melu, že se z té duše zastyděl. Zalezl zahanben na smetisko a Bystrouška, vidoucí jeho kajícnost a přesvědčena o opravdovosti jeho lítosti, přiběhla za ním, aby ho přesvědčila o dobrotě svého srdce, přivinula se do jeho obětí a v nevinném přitulení si s ním zdřímla, zachovávající jinak panenskou nedůtklivost. Netrvalo dlouho, aby Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto neskušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout k důdkám a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější, jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. Jestliže zapomněli dát jí včas snídaní nebo jí dali jakési brindy, kterou bylo maličko cítit mlékem a mnoho spáleništěm, neváhala ani okamžik a postarala se v bytě o něco onačejšího na zub. Než se ostřílela, přihodila se jí arci nejedna nehoda. Tu vylila talíř polévky a znamenitě si pochutnala. Jindy zas vyskočila na lavici u kamen v kuchyni a pustila se odvážně do neznámého lidského jídla. Bylo řídké a chutnalo na kysle. Bystrouška neměla ovšem potuchy, že je to těsto na lívance. Když se však do toho jednou dala, nehodlala povolit a hubujíc na lidskou neumělost kuchařskou, žrala vytrvale, až jí z toho bylo zle. Jindy zase bývaly dny, kdy byla s životem v myslivně načisto spokojena. Paní Revělníková vytáhla z trouby kachnu do zlata upečenou. Vonělo to po celém stavení a Lapák si brousil zuby na kosti. Bystrouška měla také laskominy, ale ani jí nenapadlo čekat až do poledne, kdy se lidé krmívali. Umínila si, že si ke kačeně jenom přičichne. Navíc si netroufala, protože se bála, aby jí nevyprášeli kožich. Přičichla? A vůně byla tak svůdná, tak líbězná, že otrčila všechny vousy. Nechte ho, zafňukal pod lavicí Lapák. Neboj se, jenom kousek paprčky, zašeptala obezřele Bystrouška. Ne, něco takového neměla dosud v hubě. Hlava se jí zatočila, a tož ukousala paprčku a za chvílečku přitáhla celou kačenu pod pecínku. Lapák hlupák díval se na ní, po vousech mu teklo, ale bál se třeba jen přičichnout. Nebuj se, strašpitle, domlouvala mu. Ukousni si taky sóstečko, však jim necháme kosti. Tenkrát z toho byl takový řádný výprask, že si po druhé Bystrouška také raději utřela pouze vousy a všecko, co z trouby vycházelo, nechávala na pokoji. Ale mlsnota ji nepřecházela, jela se proto mudrovat, jak si dopřát pochoutky, aniž by vzbudila pozornost a hněv lidí. Po dvoře běhá tolik slípek, kuřátek, všady to pípalo a tikalo, že paní Revírníková jistě je nemohla spočítat. A když paní Revírníková povídala kdysi slučce, že musí pozabíjet zbytečné kohouty, k ničemu ta havěť bez tak není, nerozpakovala se jí Bystrouška pomoci. Kohoutek ugdákanec daleko nevyletěl a neuběhl. Bystrouška zatěla mu do krčku tak obratně zuby, až hlavička odletěla a zakrátko byla z něho hromádka peří za plotem. Bystrouška byla docela spokojena a s lítosti vzpomínala na starého tátu Lišáka, co se chudák časem nasháněla na stará, než přinesl starou kavku pro celou svou rodinu. Pouze jedno trápení, za to citelné, měla

Mistrouška při tom pěkném živobytí v Myslivně. Bylo to lidské mládě, Pepík, vnuk starého revírníka. Kluk byl jako ostříž a nemohl jí uklovnout, aspoň drbl. Nedal jí chvilku pokoje, burcoval jí z nejkrásnějšího spánku a ke všemu dovedl si občas jiného malého člověka, aby mu pomohl Bystroušku soužit. Koukej, Franto, že nevíš, co máme. Podívej si, máme líšku to. Chlubil se svému příteli, chytl Bystroušku za krk a zvedl ji, byť se mračila, aby si ji kluk mohl dobře prohlédnout. Co mám z toho? Osekl Franta, šak je krotká, nekoše. Že? Vsaď se, posmíval se Pepík. Liška nedbala těchto urážlivých slov a slíbila si, že je pomstí, až přijde čas. Smyslili si kluci nakonec hru, která Bystroušku uváděla v bezmezný vztek. Pepík ji držel a Franta jí přistrkoval až k nosu prut. Oba kluci se přitom nehorázně smáli. Pepík chtěl to také zkusit, ale byl důkladnější. Strčil jí prut až do nosu a měl úkrutnou radost, že Bystrouška kýchla. Tak jí škádlili nyní oba. Copak jsou já nějaké pes jak lapák? To ještě ne, zahubovala Liška. Slyšíš ju, jak vrčí? Zajásal Pepík a František šupí zas prutem po nose. Nechejte ho, zavrčela Bystrouška, pohládnu tě. Nyní zase Pepík se přikradl. A čipí, klučisko ušmorané, přestaň, vyjekla Bystrouška Lišči řečí. Ještě jen hni. A kde pak, aby kluci přestali? Počkej, včeliu polechtáme oběma šťagelkama za jednou. Ponoukal Pepík Frantu. Už je dožraná, dej pozor, chce kousat. František napomenutí uposlechl a stoupl si o půl šosu za Pepíka. A včilka na ňu, kázal Pepík. Bystrouška se jen naježila. Umínila si, že ani nepípne, pouze vycenila zuby a tlamu výhružně rozevřela. Pepík, který byl dědečkův a babičin mazel, a tutiž pořádný nevázanec, už klíbil se zlomyslně a udeřil ji prutem po uchu. Tož ty tak! Uderil jsi a včil poteče tvoja krív. Vyletěla jako šipka a neuvažujíc, co počíná, už držela Pepíka za nohu. Chtěla ho původně jenom postrašit, aby dal pokoj, avšak ve zlosti se zapomněla a stiskla zuby vydatně. Pepíkovi se až gatě otřásli lekem, zakřikl a spustil. To bolí, ona mě uryzla létko, dědečku, kde jste, babičko, pojďte sem, ona mě sežere, Franto, pomoz, au, bu. A Franta stál jako sloup pobouchanec, jak mu později Pepík vytkl, a vyčkával daleko trpělivěji, než Pepík a Liška povolí. Bystrouška si uvědomila, že se unáhlila a že bude zle, nechala kluku a rozběhla se hledat bezpečné skrýše. Pepíkův křik a brek ji štval dál a dál a čím více se vzdalovala, tím rychleji běžela. Franta se zatím zpamatoval. Nevřízky, domlouval Pepíkovi. Ještě přijdou vaši a nabijou ti. Víš, jací jsou dědoušek zlí? A jak nám kázali, aby jsme nedráždili ani lapáka, třeba si sedí jako knedla. Mě vyženo a ty dostaneš nalískaný. Pepík uznal, že Franta mluví rozumně, zatěl zuby a trpěl jako mučedník boží. Kamarád přiklekl, ohledal znalecky ránu a povídal, no, díru máš v noze pěknou, ale to se zahojí. A gati neroztrhla, pojď, radši té potvoře vypráskáme kožuch. Bystrouška byla už u vrátek, ale zaslechla přece výzvu Frantíkovu. Nechť se jí dařilo v Myslivně dobře, nerozpakovala se. Výprask je šeredná věc, a les hluboký, klidný, zvonil zpěvem ptáků, šuměly rozvážně bory a jedle a Bystrouška zateskněla po lesní tiši, po domově, po svobodě, nedbala mis a hrnců a hnala se úprkem do boří. Ohlédla se a litovala, že Pepíka nekousla pořádněji, neboť kluci blížili se k ní každým okamžikem. Postřehli její úmysl a nechtěli ji jen tak zhola pustit. Chytnite ju, řvali oba o přítrž. Kdo by chytal Lišku utíkající do lesa? Kohoutné a slípky teprve ne. Vlaštovky se chechtali těmto závodům.
Chrobák vylezl na hromádku, ve které nalezl slušné živobytí a div se za břicho nepopadal. Ospalá sůva ve vršku modřínu hubovala, že ji ani ve dne nenechají spát. A veverka si povídala, že liška není stvoření docela ošklivý a že taky umí slušně s ocasem zacházet chceli. Veškero ženské pokolení na světě od hodiny stvoření svého je zvědavé. Jen z toho důvodu vypustil patriarcha Noé z archy holubici, aby obhlédla zatopenou zemi. Kdyby byl poslal holuba, byl by se ohlížel po nějakém dobrodružství a byl by se vrátil stejně hloupý a nevědomý, jak byl vyletěl. Tož vrozená zvědavost to byla, jež zavinila nové otroctví bystrouščino. Napadlo jí mrknout okem po pronásledovatelích a možná, že tak učinila trošku i ze zlomyslnosti. Ohlédla se a darmo cvrček v mezi volal varovně zdrhy, zdrhy, zdrhy. Neštěstí bylo tu. Rump! A už ležela hore břichem a všecky čtyři od sebe. Hodně se lekla, jak se převalila, ještě více se zastyděla. Dívčí stydlivost zabránila jí vstát a pelášit dál. Vždyť k lesu bylo jen několik kroků. Ne, ne, ne, bystrouška se pečlivě zahalila proutkem, aby tak někdo uviděl, co by neměl. Pepík s Frantikem zajásali, poskočili a už jí měli. Bystrouška stále ještě v záchvatu cudnosti, zapomněla proto ostatní, kde má zuby. Kluci jí lapli za kožich a s uprchlicí hnali se vítězně zpátky do myslivny. Paní Revírníková objevila se na zápraži, vidouc kluky i lišku uválenou a zvlášť Pepíka s porvaným lýtkem, dohněvala se a zavolala na manžela, jenž prohlížel pozorně pasti na škodnou. Ty, tato, tu lišku ti vyhodím. Smrdí a zavazí všady a děcka porád za něho spózio. A co škody je nadělá, tošu uvážu, řekl rázně revírník a hned učinil, jak byl pravil.

0: Kdepak, Afrika je Afrika. I sluníčko tu od samého rána pálí víc než v jižních Čechách v pravé poledne. Ale Bob si to pochvaloval. Zacvičil si a pak se dal do zpěvu. Okolo Třeboně pasou se, tam koně, pasou se, tam koně. To Bobka probudilo. Protřel si oči a rozhlédl se kolem dokola. Ach jo, teda Bobe, ty si zpíváš o Třeboni, ale kam se podíváš, všude samá Afrika. A tamhle, ukázal z klobouku, který teď letěl nad zelenými pahorky, tamhle, podívej, sedí nějaká černá kočka a určitě nám přeběhne přes cestu. A máme smůlu celý den. Klobouk se snesl trochu níž a ta kočka zamňoukala. Teda zamňoukala. Vlastně zařvala. Bobe, takhle kočky nemňoukají. Takhle kočka přeci, a ta není černá. Vidíš tu zlatou hřívu? A ty tesáky? Bobe, to je lev. Nestráš, prosil Bob. A podívej se tamhle. Podívej, za tou skálou, ten chlap s puškou. Vypadá podezřele. Co má asi za lubem? To nevím, ale před sebou má toho našeho lva, člověče Bobe, vždyť on ho chce zastřelit. A tak to ne. Tomu musíme překazit, řekli si králíci a začali z klobouku hrozit a křičet. Necháš ho? Lev je král zvířat. Máme tě na mušce, padouchu. A všelijak podobně. Jenže pytlák je neslyšel. Byl trochu nahluchlý a jak za chviličku uvidíme i natvrdlý. Nahluchlý proto, že pořád na něco střílí. No to víte, pytláci, no. Bum, prásk, dach, dach, dach, dach, řah ho. A natvrdlý je proto, že propadnul hned v první třídě a například slovo žížala dodnes píše takhle. Žížala. Tvrdý pož. Ale teď v úkrytu čekal na lva a v duchu počítal. I když počítat vůbec neuměl, kolik dostane za jeho kůži. Jenže lev mu zmizel z dohledu. Lovec vstal, ušel pár kroků a v tom mu někdo zezadu zaklepal na rameno. Dobrý den, dobrý muži. Brej, šéfe, zabručel pytlák, otočil se a zařval a puška mu vypadla z ruky. Nedivte se. Proti němu stál ten lev, na kterého před chvílí mířil. A to není všechno. Ten lev teď naopak mířil na něho. Pěkně ruce vzhůru. Pytlák poslechnul. A můžeš se naposled pomodlit, zabručel lev. Tohle všechno viděli a slyšeli i Bob s Bobkem, protože jejich klobouk plul nizoučko nad zemí a už se je chystal vyklopit. Bobe, ten lev mluví, není to divný? Není, řekl Bob, my přece taky mluvíme. Ale nikoho nestřílíme. A pak žuch! Králíci vpadli rovnou doprostřed té divné scény. Pytlák klečel před lvem a modlil se. Anděličku, můj strážníčku. Můj strážníčku, no, to sedí, rozkechtal se lev. Pak se skoprnělým králíkům představil. Jsem strážník Safari Jack, postrach pytláků. Ale je mi v tom přestrojení strašný orko. A tak si s dovolením odložím. To jste měli vidět. Najednou před Bobem a Bobkem stál místo lva domorodý strážník v uniformě a salutoval. Dobrý, co? Smál se. Můj nápad. Lví kuklu a kožich si beru, když jdu číhat na pytláky. Vždycky si počkám a vždycky se dočkám. No to je dobrý. A co teď čeká toho lotra? Ukázal Bob na pytláka, který pořád dokola drmolil andělíčku, můj strážničku, protože to navíc dál neuměl. Běžná sazba, 10 let nucených prací, 10krát zamete Saharu. Páni, slyšíš to, Bobku? Obrátil se Bob na kamaráda, ale Bobek někam zmizel. Pak se ozvalo mrzuté mručení a po něm rozjásaný Bobkův hlas. Seržante, tady vám vedu kolegu. Tak je v přestrojení. Bobek tlačil před sebou lva. Lev byl rozespalý, možná ještě napůl v limbu a zjevně nechápal, o co tu běží. Za to seržant Jack to pochopil hned a běžel pryč, jako by za ním hořelo. Jaký kolega? Křičel. Tenhle je pravej! Jehehe! Tenhle je pravej! Jejda, pardon. To je omyl. Král zvířat ovšem na omluvy moc nedal. Vycenil tesáky, zařval a hnal se za Bobkem. Bobek kličkoval, schovával se ve vysoké trávě, Bob to dělal po něm, ale nevěděl, kam a za kým dřív skočit. A než se stačil rozmyslet, z nebe se snesl černý klobouk. A toho zmátlo ještě víc. Jen se posadil, nevěřícně kroutil hlavou a zůstalo mu to ještě chvíli potom, co Bob s Bobkem do klobouku naskočili a vznesli se k obloze. Jo, teda, tohle bylo zase ochlup, vydechl Bobek. Protože ty pořád přivoláváš nějaký maléry. Co je to, prosím tě, za nápad budit lva? Ale já jsem nevěděl, že je pravej a nemůžu za to, že chci být pořád někomu prospěšnej, fňukal Bobek. Bobku, Bobku, dobrodružství je pěkná věc, ale králíkovi je přece nejlíp v klobouku, v Třeboni. To ticho, ten klid. Bobek jen přikývnul a v klobouku a po celé zemi i obloze se rozhostilo krásné africké ticho. Ovšem ne na dlouho. Pomoc! Halo, halo! Pomoc! Ozvalo se z pouště najednou. Bobek vyskočil. Jenže v Africe pořád někdo řve. A nikdy nevíš, jestli je pravej, dodal Bob. Ale tihle dva dole asi praví budou. A byli. Představte si, byli to turisti. Byli to manželé Pumprnáglovi z Texasu. Přijeli sem, aby mohli doma vyprávět, že viděli pravé safari. Jenomže jejich džíp uvízl v písečných dunách Afriky, kde se nedovoláte ani velblouda, natož nějaké záchranné havarijní čety. A málo komu se poštěstí, jako právě teď těm americkým manželům, že čirou náhodou nad nimi letí klobouk se dvěma českými králíky. Bobe, porouchalo se jim auto. Skáču jim na pomoc, volal Bobek nadšeně. Hodíš mi padák? No co měl Bob dělat? Vyhodil z klobouku padák. Bobek se chytil šňůr a pomalu se snášel k zemi. Pan Pumprnágl jásal v autě zabořeném v písku. Sláva, koukej, mámo, už k nám letí africká rychlá rota. No, táto, no to. Já si připadám jako Alenka v říši divů, žasla paní Pumprnáglová, když kousek od ní přistál i Bob v klobouku. No táto, no to, to je snad létající koberec. Já si připadám jako v pohádce Tisíc a jedna noc, úžasla znovu paní Pumprnáglová. Klobouk, paní, žádný koberec, docela obyčejný kouzelnický klobouk, opravil jí Bob. Račte se připravit na malé překvapení kouzelníka Pokustóna. Pozor, stolečku prostři se a nos na stůl, co hrdlo ráčí. Střeboně až do Karáčí.
1: Kam?
0: Podivil se pan Pumprnágl. Ale nikam. To má Bob jenom kvůli rýmu. Prostě mu nevyšel, no. Vysvětlil Bobek a už vynášel z klobouku stoleček a židličky a lahvičku šampaňského a dvě skleničky, jen aby si ti chudáci turisti opravdu připadali jako v pohádce. Udělejte si pohodlí, jako doma, a my se pustíme do práce, oznámil Bob. A zvednul kapotu auta. Bobku, no, tohle bude ucpaná tryska. Tryska, tady je ucpaný všecko, řekl Bob, protože místo motoru viděl jen haldu písku. Bobe, na tohle musíme jít z gruntu. Přines z klobouku vysavač. A zatímco turisti hodovali, Bob s Bobkem trochu pracovali a trochu se hádali. Asi takhle. Bobku, zaber! Kolo spadlo, tak ho seber! Kde je hever? A do toho pan Pumprnágl volal. Hoši, hoši, vy jste klasa, já vás pozvu do Texasa. A úžasná paní Pumprnáglová v jednom kuse vzdychala. No táto, no to. Všechno to trvalo aspoň 2 nebo 4 hodiny a tak vám raději povím, jak to dopadlo. Dobře, haha, skvěle. Bob s Bobkem auto z písku vytáhli, vyluxovali motor, starter, převodovku, profoukli trysky a všechno ostatní, co takový jeep má, na to se zeptejte tatínka, a pak klikou nahodili motor. Auto si začalo vesele pobrukovat a hrabalo pneumatikami do písku jako kůň na startu velkého dostihu. No táto, no to, já si připadám, zvolala paní Pumprnáglová, ale pan Pumprnágl jí okřikl. Už si prosím tě nepřipadej a nasedej. Za chvíli bude tma a my jsme ještě neviděli ani jednoho lva. Tak si pěkně tu dovolenou užijte a my letíme domů, do Třeboně. Díky, rychlá roto, a šťastnou cestu, křikl pan Pumprnágl, než jeho džíp zmizel v oblaku písečného prachu. A to už se klobouk s našimi králíky vznesl do oblak. A kam zamířil, to je ve hvězdách. Zkuste se někdy večer podívat. Třeba ten létající klobouk s Bobem a Bobkem na obloze zahlédnete. No, třeba letí právě k vám. Večer tak kolem 8., 9., 10. Ale vy byste ho už neměli zahlédnout, protože tou dobou vy byste měli nádherně spát.

0: Sedmi krása. V srdci jedné překrásné země se rozprostíral voňavý borový les, plný jahod, ticha, slunných pasek a lesních údolí. V jednom takovém údolíčku se usmívala nepatrná vesnička. Měla jen pár domků, byl ale jeden lepší než druhý. Vedle každé chaloupky, pěkně omalované nebo čistě obílené, byla malá zahrádka a v ní pestrobarevné květiny vonící pod košatými ovocnými stromy. Jak byl milý pohled na vesničku, tak v ní bylo milé přebývání. Lidé se na sebe usmívali, ve všem si pomáhali, svorně obdělávali svá políčka, sbírali lesní plody a rubali v lesích dřevo. V jedné z nejhezčích chaloupek zůstávala dívka jménem Sedmikrása. Ve vesnici bylo 7 krásných dívek, z nichž každou zdobil nějaký půvab a dobré vlastnosti. 8. Sedmikrása měla však při sobě všechny půvaby svých 7 družek a všechny jejich dobré vlastnosti. Práce jí šla hravě od ruky, na všechno měla fortel a písničku na rtech. Její rodiče o ní říkali, že zastane práce za 7 jiných. Sedmikrása byla přitom skromná a stydlivá, dokonce neměla vůbec ráda, když ji někdo její krásu připomínal, když ji obdivoval. Šla-li v neděli do malého vesnického kostelíčka, raději si zahalila tvář závojem. Jednou zabloudil do vesnice princ, syn krále té země. Lovil v okolních lesích a v honbě za jelenem se své družině ztratil. Bloudil lesy, až narazil na údolíčko s vesničkou. Požádal o nocleh pro sebe a svého sloužícího a také o trochu jídla. Obojího se mu dostalo, navíc hezkého vyprávění o vesničce. Princ byl nadšen, že v jeho zemi jsou tak milí lidé. Po chvíli se tázal, zda jsou tady také hezké dívky, a která pak z nich je nejhezčí. Máme zde 8 velmi krásných dívek. 7 se dostalo po jedné dobré vlastnosti, 8. je má všechny, navíc nebývalou krásu a skromnost, odpověděl drvoštěp, u kterého princ přebýval. A která pak je ta krasavice? Vyzvídal princ a díval se oknem na náves, kde šly dívky z kostela. Ta se zahalenou tváří. Je tak skromná, že si tvář zahaluje, aby nikdo její krásu stále nechválil, pověděl drvoštěp. Velmi mě zajímá ta dívka. Rád bych se s ní seznámil, řekl princ a uložil sloužícímu, aby dívce předal jeho prsten a ve vší počestnosti ji požádal, ať na prince počká večer u dubu za vsí. Sloužící předal princův vzkaz, když je zastihl 7 krásu při předení. Ta myslela, že ji princ potřebuje na nějakou práci. Prsten odmítla, že mzdu si dojedná sama. Večer k dubu však přišla. Princ ji již netrpělivě očekával. Chvilku si povídali. Princ o královském zámku a dalekých zemích, 7 krása o lese, květinách, o práci i o veselých zimních večerech, plných zpěvu při přástvě. Když již hodnou chvíli povídali, zeptala se 7 krása, jakouže práci princ pro ní má. Ten se jen usmál. Nevím, zda těžkou či lehkou, nevím dokonce ani, zda to práce vůbec je. Vidím, že si velmi rozumíme a jsme si blízcí. Vidím, že jsi krásná a máš tolik dobrých vlastností, jako několik jiných dívek dohromady. Prosím tě proto, aby jsi mě vzala za muže. 7 krása se ulekla. Toť nemožné, milý princi. Jsi mi velmi příjemný, již nyní tě mám ráda. Jsem však chudé děvče a ty jsi z rodu královského. Tvoji rodiče nedovolí, aby jsi mě vzal. A tvůj dvůr mě nikdy nepřijme. Až tě poznají, až uvidí, že jsi nejnádhernější a nejlepší dívka, jakou jsem mohl dostat, jistě svolí. Bránit mi nebudou, odpověděl princ. Díval se jí přitom tak vroucně do očí, že i ona mu stejným pohledem odpověděla. A oba poznali, že bez sebe nemohou žít. V dalších dnech ji princ mnohokrát v skrytu pozoroval, při sečení trávy, bělení prádla či trhání ovoce v sadu. Viděl, jak pečlivě se stará o svoje rodiče, jak je celý domek její zásluhou jako z cukru. Představoval si, že takto mile bude i na zámku, až tam sedmikrása jako jeho paní bude přebývat. Toho přiměl, aby ji ještě několikrát potkal a nabízel manželství. Ať ji přemlouval, jak chtěl, ona stála na svém. Že ho má ráda, dokonce den ode dne více. Spolu však žít nemohou, jsou nerovného rodu a princ by tím proti sobě své rodiče popudil. Mezitím královnina komorná, nemajíce nic jiného na práci, než všude slídit, donesla královně, že královský princ se tajně schází v jakési zapadlé vesničce s dívkou sice krásnou, ale tak chudou, až stydno povídat. Královna se na syna moc rozzlobila a přemýšlela, jak tomu zabránit. Náhoda chtěla, že v té chvíli započala stavba královského zámečku na druhém konci říše. Hned uložila, že nejlepší řemeslníci se musí stavby zúčastnit a zvláště pak otec sedmikrásy jako zručný tesař. Musí se ihned s celou rodinou na stavbu odstěhovat a tam pracovat několik let až do jejího dokončení. Po té zprávě se sedmikrása hořce rozplakala. Prince sice odmítla, vědoma si nerovnosti stavu, přece ho však nade všem milovala. Neuměla si představit, že ho dlouhá léta neuvidí. Neplakala však dlouho, raději se hotovila k činu. Rodičům řekla, že jim nějak v novém místě nemůže pomoci, že se raději vydá sama do světa přijmout někde dobrou službu a tak i pro ně pár penízků vydělat navíc. Rodiče znali její rozhodnost a nijak jí v jejich plánech nebránili. Ona však měla plány trochu jiné. Oblékla se na cestu, vzala něco jídla, jehlu s nití a zamířila ke královskému zámku, požádat zde o službu. Chtěla aspoň takto být princi na blízku, občas ho zahlédnout, možná s ním i slovo ztratit a tak slyšet jeho hlas. Cesta na zámek byla dlouhá, padla noc a sedmikrása hledala, kde by mohla přespat. V dáli zahlédla malé světýlko. Když přišla blíže, poznala, že je to chaloupka jako dlaň. Vkročila dovnitř. Chaloupka byla prázdná. Jen louče osvětlovala malou místnostku. Ale jaký to byl nepořádek v kuchyňce i ve vedlejším pokojíčku. Tolik haraburdí by se snad ani do všech hradních komnat nevešlo. Sedmikrása se zasmála a povídá si nahlas. Chaloupko, hezky si mě přijala, avšak v takovém nepořádku spát zvyklá nejsem. Musím tě nejdřív pořádně uklidit. Jak řekla, tak vykonala. Jala se smíčit ve všech koutech, nádobí umývat, podlahu drhnout a kamna čistit. Pak ještě natřepala postýlku a ustlala ji. Jak víme, byla to dívka čiperná, práce jí šla od ruky, za chvilku byla chaloupka jako z alabastru. Ve spíži našla sedmikrása trochu zásob, uvařila tedy ještě vonavou polévku. V chaloupce rázem vše svítilo, vonělo, lesklo se a třpitilo. Sedmikrása právě usedala za stůl, když se za dveřmi ozvalo šoupání, a do místnosti vešel mužíček. Byl malý na píť, vousy měl po pás a divně se šklebil. Dívka vyskočila od stolu a začala se omlouvat. Odpusť, že jsem do tvého domu vnikla. Neměla jsem kde přespat a mám za sebou dlouhou cestu.
1: Neomlouvej se, sedmi kráso. Nemohu svůj domek poznat. Tak čistý nebyl ani jako nový. Já se ti omlouvám za ten nepořádek, ale celý den jsem venku a uklízet čas nemám. Děkuji ti, že jsi to udělala za mne.
0: Usedli svorně ke stolu. Mužíček pochvaloval polívčičku. Sedmi krása cítila, že je to hodný člověk. Takový se jí zdál blízký.
1: Asi se stydíš zeptat, kdo jsem,
0: ozval se po večeři mužíček.
1: Věz tedy, že jsem lesní skřítek a mým úkolem je chránit lidi z naší vesnice i z jiných vesnic v lese.
0: Znám váš život, znám tebe, znám tvou lásku k princi.
1: Hezky jsi mi uklidila, dobře jsem se najedl.
0: Odměním se ti tedy. Nedělala jsem to pro odměnu, ničeho nežádám. Vím, že ne pro odměnu. Chci tě odměnit za to, jaká jsi. Dobrá a spravedlivá. A chci ti pomoci ke štěstí, které si zasloužíš. Správně jsi se rozhodla jít na zámek. Musíš tam však jít v přestrojení, aby tě hned ze zámku nevykázali. Královna si myslí, že jsi s rodiči, nebude tedy již dál po tobě pátrat. Nechme ji tedy přitom. Ty se přestroj za chlapce a hlas se do služby jako páže. Princ tě miluje, počase však vlivem své matky začne zapomínat. Dám ti 3 dubové větvičky, vždyť u dubu jste se scházeli. A vždy po nějakém čase mu dej 1 do kapsy. To je vše. Nyní jdu spát. Zakončil mužíček svou řeč, natáhl se na lavici a ve chvilce chrupal, jako když řeže pilou. Sedmi krása se uložila v pokojíčku. Ráno vstala s úsvitem, mužíček však byl již pryč. Pamětliva jeho slov, schovala dubové větvičky a vydala se ke královskému zámku. Předtím se ustrojila do chlapeckých šatů, které jí zde mužíček zanechal. I vlasy si pod čepec přičísla a byl z ní opravdu švarný jinoch. Na zámku požádala komořího, zda by pro ní nebyla nějaká práce.
1: Tomu se hezký a slušný jinoch líbil i ptal se ho, zda by jako páže mohl obsluhovat krále při jídle, nalévat víno, přinášet k loži kapky na bolení břicha. A to samé pak dělat i pro prince.
0: Sedmi krása nic neřekla, jen se usmála a předvedla komořímu, jak rychle umí sklenice umýt, do sucha otřít a nalít víno.
1: Komoří jen oči vyvaloval nad tou zručností a hned jí vedl přímo ke královské tabuli. Byla představena jako nové páže královo i princovo. Jak se jmenuješ, hochu?
0: Tázal se král. Jmenuji se Smutek, odpověděla skoro popravdě, neboť jí smutek po princi velmi trápil. Za chvilku ho uviděla mezi ostatním panstvem a oči se jí rozzářily. Od té chvíle bylo díky novému pážeti každé jídlo hotovou radostí.
1: Jinoch se otáčel jak čamrda, vše bylo včas připraveno, sklo se jen svítilo a sklenice byly stále dolity. Královi se chlapec líbil.
0: Princ si také všiml obratnosti jinochovi. Stále si ho prohlížel. Něco mu na něm bylo povědomé. Jednou se dokonce jinocha otázal, z jakého kraje pochází, a nemá-li sestru či nějakou jinou příbuznou nevídané krásy. Při těch slovech se musela sedmi krása odvrátit, aby princ nepoznal její rozpaky. Dolévala sklenici a odpovídala, že žádné příbuzné nemá. A proč se princ ptá? Miloval jsem jednu dívku, milý chlapče. Krásnější a milejší stvoření jsem nepoznal a již neuvidím. Zmizela mi. Ze své vesnice se vytratila. Vím, že mý rodiče té lásce nepřáli. Matka to nějak zařídila, že otec oné dívky musí teď pracovat kdesi na druhém konci království. Dívka však zmizela a nikde se mi ji nepodařilo najít. Sedmi krásu při těch slovech až horko polilo. Nesměla se však prozradit. Pozorovala tedy prince potajmu. Vzorně se o něho starala a ráda poslouchala jeho vyprávění o sobě samé. Tak šel den za dnem, uběhl nějaký měsíc. Princ musel na dlouhé cesty. Po návratu vyprávěl jen o dalekých krajích a na sedmi krásu jakoby zapomněl. Tu si dívka vzpomněla na mužičkovu radu a tajně vsunula princi do kapsy dubovou větvičku. Princ na ní přišel při svlékání večer, zarazil se a potom si ji položil pod polštář. Ráno byl celý rozářený, samý smích a hovor. Po snídani začal svému pážeti vyprávět, jaký měl krásný sen. Zdálo se mu celou noc o sedmi kráse. Jak si povídají pod dobem, jak chodí na dlouhé procházky a jak si tisknou ruce. Tak takové to je, řekla si sedmi krása. A jen litovala, že těch větviček má tak málo. Po druhé i po třetí dala princi dubovou větvičku a vždy potom měl princ krásné sny a po probuzení nové síly sedmi krásu hledat. Nedařilo se mu i ovšem najít. Vždyť byla tak blízko a přitom na míle vzdálená. Princ však zároveň lnul stále víc k svému pážeti.
1: Sám král se smál, že jsou jako bratři, stále spolu, stále si mají o čem povídat. Pravda, princi trochu vadilo, že jeho páže nejeví zájem olov, šerm a jiné rytířské zábavy.
0: Divil se, jak je noh zručný v úklidu stolu při šití knoflíku či v přípravě něčeho chutného.
1: Ty jsi měl být dívkou, říkával.
0: Možná měl, můj princi. Nevím však, jak by se potom naše přátelství vyvíjelo, odpovídala smutně sedmi krása.
1: To máš pravdu. Možná bych se do tebe zamiloval, protože však nejsme stejného rodu, moji rodiče by k sňatku nesvolili. Tebe bych si ale nedal vzít, jako mi vzali moji sedmi krásu.
0: Jen kdybych ji ještě někdy potkal. Tak ubíhaly dny, měsíce, rok či dva uběhly od doby, co sedmi krása přišla na královský zámek. Jednoho dne se zámkem rozšířila veliká novina. Král se dohodl se sousedním knížetem, že princ si vezme jeho dceru za ženu. Princ se až ulekl. Do svatby s cizí kněžnou se mu pranic nechtělo. Mnoho dní odolával přemlouvání otcovu i prosbám matčiným. Se svým pážetem o těch věcech nehovořil, ani nevěděl, proč se právě před milým jinochem o svatbě stydí mluvit. Přece však to jednou nevydržel a svěřil se mu. Nemáš-li, princi, v srdci svém jinou, vezmi si kněžnu. Odpovědělo páže.
1: Právě, že mám.
0: Ona však zmizela. Najít ji nemohu. Musím ji tedy ze svého srdce vymazat. Ještě pár týdnů uplynulo. Potom princ přece jen se svatbou souhlasil. Vše se tedy nachystalo k odjezdu na knížecí dvůr. I služebnictvo mělo jet a být přitom. Sedmi krása málem umírala žalem. Ten tam byl smích. Jas oka zmizel. Král se dokonce domníval, že oblíbený panoš je vážně nemocen. Dívka cestou přemohla svůj žal. Jak se však blížili ke knížecímu paláci, opět se jí ozvala stará bolest v srdci. V paláci bylo vše připraveno ke svatebnímu reji. Sjelo se rytířů z celého okolí tolik, že kuchaři nestačili vařit a sluhové dolévat poháry. Také sedmikrása měla plno práce s králem i princem. Jeden rozjařený rytíř v dobré víře stále vtipkoval a syna i knížecí dceru si dobíral. Zdála se mu ta knížecí dcerka trochu jako ryba na suchu. Žádný život v ní nebyl. Pravda, hezká byla. K čemu je však krása bez života? Králi se zdálo, že i jeho syn na ní hledí zkoumavě, jako by ji pořád s někým srovnával. A byla to pravda. Princovi se vedle knížecí dcery vybavovali jeho sny o sedmikráse a zážitky s ní. Po dlouhé době již ani nevěděl, co je pravda a co sen. Obojí však bylo na výsost krásné. Věděl již, že se žení jen po vůli rodičů, že však on sám nepřivykne nikdy. Nebyla by to pořádná svatba, kdyby se nekonal rytířský turnaj. Princ se ho také zúčastnil. Aspoň to si na svých rodičích vynutil. Byl zdatným bojovníkem, všechny své soupeře ze sedla dřevcem vyhodil a schylovalo se k poslednímu zápasu se samotným knížetem. Podle práva vítěz tohoto souboje může mít jakékoliv přání a musí mu být splněno. Princ se na zápas právě připravoval, když zjistil, že stuhy zdobící jeho rukavici jsou odpárány. Smutku, můj panoši, ke mně! Povolal své páže. Sedmikrása přispěchala v okamžení, sledovala každý princův pohyb, jako by ho viděla naposledy. V brnění a na koni se jí navíc obzvlášť líbil. Můj milý panoši, vím, že souboje a rytířská klání nemáš v oblibě, nyní mi však můžeš být užitečný, přišij mi ty stuhy. Sedmikrása se na prince usmála, vytáhla svou jehlu, kterou stále sebou nosila, a stuhy přišila. Když došívala, přepadl jí takový stesk, že tiše tichounce plakala. Princ si všiml, že jeho panoš pláče a něco si tiše brouká. Co si broukáš, milý příteli? Co se ti stalo? Proč pláčeš? Zeptal se. Sedmikrása už nevydržela žít stále na zapřenou. Pohlédla na prince svým nejkrásnějším pohledem a s očima plnýma slzí zaspívala. Sedmikráse před léty zbyl jen smutek zakletý. Na ten zpěv se otočil i král a v údivu spráskl ruce. To jsem nevěděl, že náš sluha smutek má tak něžný hlas, že umí tak zpívat. Princ však už věděl vše. Nedal na sobě nic znát, jen pohladil sedmikráse ruku. Nasadil si přilbici a vsedl na koně. Jeho soupeř kníže byl již připraven. Souboj začal. Do prince nyní vstoupila nová síla. Knížete třikrát ze sedla vyhodil, jen to zadunělo. Když kníže po třetí na zem spadl, sundal přilbici, vzal svůj meč za čepel a podával ho princi na znamení, že se vzdává. Všichni propukli v převeliký jásot. V té chvíli princ seskočil z koně, vzal sedmikrásu za ruku, přistoupil ke knížeti a pravil. Jsem vítězem turnaje. Bude mi tedy splněno každé mé přání?
2: Samozřejmě, takový je prastarý zvyk.
0: Potom si přeji, abys mě uvolnil ze slibu, který jsem ti dal, když jsem svolil vzít si tvou dceru.
1: Zde je má pravá nevěsta,
0: řekl princ a pohlédl s úsměvem na sedmi krásu.
1: Co to můj syn říká za nesmysly?
2: Vzpamatuj se, chlapče, vždyť nevěsta, kterou si chceš vzít, je muž. Vždyť je to náš sluha Smutek,
0: rozčileně volal král. Ostatní sborem opakovali.
2: Opravdu, princ se asi po souboji pominul. Vždyť všichni toho panoše známe. Je to Smutek.
0: Sedmikrása pomalu sněla čapku a dlouhé vlasy jí splynuly přes ramena. Usmála se na prince a ten v té chvíli zvolal.
1: Vidíte sami, kdo to stojí vedle mne. Byl jsem bláhový, že jsem dříve vám, otče a matko, ustoupil.
2: Ano, je to má milá.
0: Je to sedmikrása z malé vesničky v lesích. Rodem vám není rovná. Převyšuje však všechny duchem, pracovitostí a láskou. Žádná moc na světě mě nepřinutí, abych se jí vzdal.
3: Kníže, když viděl, jak se věci mají, první propustil prince ze slibu. Po krátkém čase se i král přesvědčil, že by bylo marné syna přemlouvat, a svolil k sňatku. V budoucnu toho nikdy nelitoval. Sličná královna se stala miláčkem všech a pracovala se svým mužem pro blaho národa a pro štěstí pilných a poctivých lidí. Jak se starala o svého muže, starala se ještě lépe o starého krále a královnu. Po mnoha letech král spokojeně říkal královně: chybu jsme udělali. Ona se nám v dobrém vrátila. Jsme šťastní lidé, že nás sedm krás obklopuje.

0: Vyprávění čtvrté. O tom, jak se děti dostanou z hangáru a jak se začnou smát. Děti se přitiskly k vratům a s napětím čekali, co se bude dít. V hangáru bylo skoro šero. Jen zadní okna propouštěla trochu světla, ale pro celý vnitřek hangáru to nestačilo. V koutech zůstávala černá tma.
1: Tak už vás mám,
0: ozval se venku hlas dědy Kozelky.
1: Až se vrátí pan Hejduk, vypráší vám kalhoty.
0: Děda Kozelka pozoroval děti z okna vedlejšího domku. Když vešli do hangáru, rychle zavřel vrata a děti tam uvěznil. Měl radost, jak pěkně hlídá. Pan Hejduk, zašeptal Vojta, pilot, který zkoušel nová letadla. To byl chlap. A teď by měl Vojtovi vyprášit kalhoty? Ne, to se nesmí stát.
2: Co budeme dělat? Šeptala Aneška. Měla nosík o hodně níž než prve a nespála se už.
3: Já to říkal, šeptal vyčítavě Pepíček. Nechtěl jsem jít na letiště.
0: Ten měl strachu nejvíc. Být zavřený v hangáru, ve kterém je víc tmy než světla, a k tomu ještě čekat na výprask od pana Hejduka.
1: Na tabulkách kolem letiště je napsáno cizím, vstup zakázán. Proč jste sem šli? Já tu hlídám, křičel pan Kozelka před vraty.
2: Pepíček slámů se přitiskl ke skulině ve vratech a prosil dědečka Kozelku, aby je pustil. Sliboval mu sušené hrušky, protože věděl, že je má děda rád.
0: Ale co to bylo všechno platné? Dědeček Pepička neslyšel, protože byl skoro hluchý. Slova o sušených hruškách k dědečkovým uším nedolehla a tak se stalo, že Pepíček u vrat nepochodil.
1: Pán Hejduk vám vypráší kalhoty, zakřičel znovu starý Kozelka, který měl radost, že na letišti taky jednou někoho nachytal. A pak vás dovedu na pekla, aby doma věděli, jaké mají uličníky.
0: Ještě tohle. Vojta se na dědu Kozelku začínal zlobit. To je toho, že šli do hangáru. Vždyť tady nic nerozbili. Aneška už byla celá bledá a Pepíčkovi začínaly téct po tvářích slzy.
2: Co mu jen řekne maminka, až ho starý Kozelka přivede domů?
1: Počkejte! Už to mám, zavolal Vojta šeptem. Vylezeme oknem.
0: Přece tu nebudeme čekat na pana Hejduka, až nám dá co proto. Vojta hleděl odhodlaně na Anešku i na Pepička a na hlavě se mu ježily všechny vlasy.
2: Vylezeme oknem, opakovala Aneška a zdvihla nosík nahoru. Žďuchla Pepička dozad, aby se vzpamatoval, a zavolala Kociánka.
0: Kociánek přiběhl a vyštěkl svoje haf, jemu to bylo jedno. V hangáru se mu líbilo a venku taky. Děti obešly letadlo a spěchali k prvnímu oknu. Ukázalo se, že vylézt jim nebude žádná legrace. Vojta se pod oknem předklonil a Aneška mu vylezla na záda.
2: Okno se naštěstí dalo otevřít.
0: Aneška se protáhla a na druhé straně seskočila. Pepičkovi se nahoru nechtělo. Bál se, že na druhé straně spadne.
1: Nezdržuj, přikazoval mu Vojta, a rychle léz.
2: Pepíčku, neboj se, volala zvenku Aneška. Vůbec nic to není.
0: Pepíček slámu tedy lezl. Šlo mu to pomalu. Odřel si přitom ucho a natrhl kalhoty. Překulil se na druhou stranu a dopadl na tvrdou zem jako přezrálá hruška. Uhodil se do pravého kolena, do levého lokte a na čele mu naskočila boule. Ale Pepíček neplakal. Na bolest zapomněl. Byl rád, že je z tmavého hangáru venku. Vojta potom přehodil.

0: cizím vstup zakázán a pak vzhůru do vrchu. Teprve nahoře na kopci si děti na chvíli sedly a dívali se dolů. To je k popukání, jak jsme dědečkovi pěkně utekli, řekl Vojta. Bude nás hledat a nenajde nás, zasmála se Aneška. A já už vím, co budeme dělat dál, vyskočil Vojta a rozběhl se k peklům. Aneška s Pepičkem ho museli dohánět. Jediný kociánek se hnal jako vítr, hned byl daleko vpředu.
1: Vojto, co chceš dělat?
0: Vypravila ze sebe udýchaná Aneška.
2: Budeme jezdit na kole,
0: vykřikl Vojta a zastavil se.
3: Vždyť žádné kolo nemáš, řekl pohrdlivě Pepíček.
2: No právě, budeme jezdit na tvém. To se nesmí, zarazil se Pepíček. Moje kolo se jenom vodí po dvoře.
1: Vodí se, Pepíčkovo kolo se jenom vodí, smáli se Tomešovi z děti.
0: Pepíček se urazil a už na nikoho nemluvil. Na nejbližší mezi se od děti oddělil a šel zadem domů. Když se Vojta s Aneškou vrátili, poslala je maminka na zahrádku plít zelí. Kociánek vypil kocourovi rozumovi mléko a běžel za nimi. Kocour vylezl na střechu a tam se vztekal. Za chvíli na kociánka zapomněl a koukal po vrabci, který létal kolem. Byl to bohužel chytrý vrabec, takže létal dost daleko od rozumových drápů. Kocour si tedy položil hlavu na střechu a usnul. Jak paní Slámová Pepíčka uviděla, spráskla ruce a řekla: Pepičku, ty máš bouly na čele.
2: Nemám, odpověděl Pepiček a zamračil se. Vždyť máš odřené oučko.
1: Nemám,
2: řekl Pepiček a zamračil se ještě víc. A kalhoty máš roztrhané, naříkala paní Slámová chudáčku. Co se ti stalo?
1: Já nejsem žádný chudáček,
0: ohradil se Pepiček a utekl z kuchyně na zahradu. Vylezl tam na třešni, to ještě nikdy předtím neudělal, sedl si do větví, jedl třešně a pecky plival dolů. Přitom ho napadlo, že by snad měl svoje kolo přece jen vyvést ven a ukázat ho Vojtovi i Anešce. Vždyť je ještě ani pořádně neviděli.

Selské desatero. Císař Josef chodíval rád ráno v parku na procházku. Jednou vyšel zadními vrátky do polí, spatřil člověka orat. Šel k němu a ptal se ho, kolik dostává denně za svou práci. Stařec viděl pána v šedém kabátu, třírohém kloboučku, císaře nepoznal. Řekl mu, že dostává 8 penízů denně. A co s nimi děláš? Pravil císař pán. Dvěma splácím dluh, 2 půjčuji, 2 ukládám, 2 zahazuji. Císař se ptal, co ta hádanka znamená. A stařec mu vyložil. 2 peníze dávám ženě za to, že se stará o domácnost. 2 platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. 2 ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za 2 poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila, dal starci dukát a vrátil se do zámku.

0: Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák, a ptal se jich, co to rozdělení peněze znamená. Dva na dluh, dva půjčené, dva uložené, dva zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, dva ženě, dva synům, dva dceři, dva pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti, jsem vdovy jediný syn, matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.
1: Pozor, pozor, následuje Fíkův sen o Vánocích.

0: Ja, no teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyjukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkaj ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Dět Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Haló, pane, počkejte na mě!
1: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi, já vás přece dostala k Vánocům!
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no. Čado, to je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka Fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za Krakonoše,
1: řekla Ája a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Ája a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Áju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ájou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Běžte, prosím. Prosím, urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbry jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: Čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho si se začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály. Jak vám opakuji každým rokem při této vzácné příležitosti, skutečný svět je ve srovnání s naším pohádkovým světem velice zajímavý. Na rozdíl od pohádek je v něm stále něco nového. Hej, trpaslíci, nebavte se mi tam, račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, budulínek, nech laskavě toho smolíčka pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z brusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník, a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový
1: signál. Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
0: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vševěd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl:
0: o, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
2: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
0: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
2: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100, ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu cunk, cunk, až bláto stříká. Ale jsou zase takový nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plinku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu do hněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražili, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmíň 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá provodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždyť tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub. A hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc. Dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho nemenoval? Minařík? Taky ne. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion
1: velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník, kva, kva, kvo, koaks, a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kva, kva, kvo, koaks se zamiloval. Kva, kva, kvo, koaks viděl princeznu Kuaku a Kunku a zaplanul k ní láskou, kvak. Kuaku a Kunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
2: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
1: No, co by bylo? Kua, kua, kunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvak, kvak, vokoaks byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe, kvak.
2: Co udělal kva, kva, kvo, koaks? Ptal se Zelinka.
1: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal. Kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva. A pak si chtěl vzít život. Proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil, kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kva, kva, kvo, koaks byl první.
2: A co udělal ve vzduchu?
1: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kva, kva, kvo, koaks úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kva, kva, kvo, koaks uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kua, kua, kunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu. Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: kvakva! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
2: A co bylo dál?
1: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
2: A kdo to dokázal?
1: Kvakvakvokoax.
2: Ať žije kvakvakvokoax!
1: A kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si: to dnes ty žáby kvákají? I popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Jak strašidlo Mulisák a Hastrman Brčál potrestali zloděje. Obyvatelé obce Sislova byli vesměs poctiví občané. Byli spokojeni se svým skromným majetkem, který získali jen poctivou prací a po cizím jmění nebažili. A nepamatovali se ani nejstarší sousedé, dědečkové i babičky, že by se tam kdy stala nějaká krádež. Proto není divu, že nastalo v obci pobouření, když se tam pojednou v krátké době staly hned 3 krádeže. Ztratili se husy, slepice a sedláku Pazderkovi tučný vepř. Byla tmavá letní noc. Hastrman Brčál lezl prastarou dutou vrbou z hlouby rybníka na čerstvý vzduch, ale zůstal trčet ještě mezi kořeny, protože zaslechl lidský hovor.
1: To se nám to, Francku, dneska povedlo, co? 12 hus, 10 slepic a 2 peřiny.
2: No, je to dobrý, brumlal druhý. No, copak jsem to neřekl, že se nám ta dnešní krádež povede?
1: Dobrá, Frantíku, dobrá, ale já mám dneska, kamaráde, taky dobrý nápad. Sislovský starosta má pořádnýho čuníka. A jak jsem slyšel, už pozejtří má pro něj přijít řezník Sekera. Tak já navrhuju, aby jsme mu prasátko před nosem vyfoukli. No a když už tam jednou budem, aby jsme přibrali k pašíkovi taky toho vraného valacha.
0: Za chviličku potom, když se oba pobertové vzdálili, vystrčil Hastrman opatrně hlavu z vrby a pozoroval 2 temné postavy tak dlouho, až zmizeli záhadí skalkou.
1: A potom se zachechtal. A to jste si, kakraholti, vybrali moc špatný místo k svým loupežnickým poradám. To se podívejme, tak starostův čuník a valášek vám padli do oka, kakraholti. No, tak si jenom zítra pro ně přijďte a uvidíte, jak tentokrát pochodíte. Myslíte si možná, že vrba nemá uši, ale ona, holečkové, slyší břichem. A teď honem sypu na kožený vrch ke starému kamarádovi na poradu.
0: Co však si tam Brčál s Mulisákem umlouvali, to bohužel vám říci nemohu, ale muselo to být něco velmi žertovného. Neboť časně ráno, když Brčál spěchal z koženého vrchu do Sislova k panu starostovi, tak ještě po cestě se spokojeně pochechtával. Ale do světnice k panu starostovi vstoupil s vážnou tváří a hned mu vypověděl, co v noci u rybníka vyslechl a co se na pana starostu chystá. Ten ovšem byl z toho celý vyděšený a chtěl honem schánět sousedy, aby mu pomohli zloděje chytit a odevzdat soudu k potrestání. Brčál však ho zdržel a pověděl mu, že nemusí být žádný křik a žádná homba, pan táto. Valacha a čuně večer odvedete do kravský stáje a na jejich místo si vlezu já i Mulisák. To snad přece dobře víte, že my oba se kdykoliv můžeme proměnit v co chceme, kromě holuba. A tak já budu dnes dělat vašeho valacha a Mulisák čuníka. Přijdou-li si pobertové doopravdy v noci pro něj, jak se uradili, tak ukradnou mne a Mulisáka. To bude psina, milej pane starosto, a to víte, že my oba se zloději zatočíme, že jim jistě na dosmrti nakrádeže přejde všechna chuť. Pan starosta o tom chvilku uvažoval a pak s radostí přijal všecko, co mu Brčál navrhoval. Bylo už tma jako v pytli, když se oba braši tiše přišourali jako kočky. Řekli starostovi, aby si šel lehnout a staral se jen o to, aby nikdo ze stavení nevycházel na dvůr, dokud oni sami nezaklepou na okno světnice. Potom si šel pan starosta lehnout, ale rozčilením ani oka nezamhouřil. Nastražoval uši, aby aspoň něco z toho pochytil, co se v noci bude dít. Ale na dvoře se do půlnoci ani stéblo nehnulo. Už si myslel, že si to pobertové rozmyslili a že vůbec nepřijdou. Až teprve, když ponocný odtroubil jednu hodinu, zaslechl tiché kroky, slabý klapot, tiché vrznutí dveří a zase tichoučké kroky, které se rychle vzdalovaly. To už zlodějové odváděli v koně proměněného Hastrmana a odnášeli v pytli mulisáka změněného v tlustého čuníka. Oba pobertové velmi spěchali, aby byli co nejdříve za vesnicí, a potichu se chechtali, jak se jim ta krádež zase pěkně povedla. A zastavili se až na planince mezi lesy, aby si tam trochu oddechli a prohlédli si ukradená zvířata. Jeden ze zlodějů, hubený a dlouhý chlap, byl s čuníkem velmi spokojen, ale druhý, malý a tlustý, nadával jako špaček.
3: Pardiev, Parkos, co to vedu za nemehla? Co je to za hubenou kobylu? Vždyť měl starosta takového mladého koně a tlustého jako buchtička. A co teď budu dělat s takovouhle rachotou? Hubený se mu smál. Udělej si z něho trakař, když se tak napálil. Za to já si stavra hnácky pošušňám. Co já? Rozkřikl se tlustý zlostně. Vždyť mi dáš čuníka polavic. Tak jsme si to přece řádně před výpravou ujednali. Ne, jenom si nech svou kobylu sám pro sebe a já si nechám zase čuníka. Nemusel jsi to přece tahat vůbec ven, když jsi viděl, jaký je to chudáček, posmíval se hubený. Já polovictví kobily nechci, ale ponechám si celý čuně a basta fidli Matěj.
4: Hondry, cucky, Fransku, nedopaluj! Dáš mi půlku vepře, nebo bude zlé?
3: Já jsem si vždycky myslel, že jsi poctivej zloděj, ale teď už vidím, že jsi nepoctivej lump.
4: Cože?
3: Já, že jsem nepoctivej lump? Rozkřikl se Francek a temnou nocí rozlehlo se žuchnutí. Potom druhé a hned na to se zlodějové dali spolu do pranice a mydlili se, až z nich cucky lítali na všechny strany. Mezitím se mulisák i brčák proměnili zase ve strašidla a hned vykouzlili z březových větví velká košťata. Jedno potom strčili do pytle, vlastně to byly dva pytle do sebe vložené, a druhé položili do koňské ohlávky.
0: A teď si, milé děti, představte, jak se asi oba rváči tvářili, když místo zvířat našli tlustá košťata. Byli na sebe tak dopálení, že popadli ona košťata a počali se zase bez rozmyslu mydlit. Mulisák i Brčál stáli ve tmě na samém kraji silnice a jen se smíchy ohýbali nad tím podařeným divadlem. A teprve, když viděli, že už oba lumpové mají zrovna dost a že už se opravdu navzájem důkladně vyplatili, rozhodli se udělat rvač se rázný konec. Jednoho popadl mulisák a druhého Brčál a oba vstrčili blesku rychle do těch pytlů. Než si oba pobertové pomysleli, cože se to zase s nimi děje, leželi už v pevně zavázaných pytlích. Teprve za dlouhou chvíli se ten dlouhý trochu pohnul a ustrašeně zvolal.
4: Jsi tu někde, Matěji?
3: Jsem tadyhle v pytli, pojď ho nám a pomoz mi ven, ať se tady nezadusím, hekal Matěj. Já, holečku, nemůžu, já jsem taky v pytli, naříkal Francek. Co se to jen s námi dělo, nevíš, kamaráde zlatý? No jo, kde pak bych já, chudák, věděl, odpověděl Matěj plačtivě. Já se jenom bojím, aby v tom nebyly prokrýle pána zlý čáry. S dobrým to už nejní, kamaráde, ať už je to takhle nebo tak, smutně breptal Francek. To ti už dá rozum, když si jenom pomyslíš, kam se poděl Valach a kam se ztratilo Čuně a že tady po nich zbyla jenom košťata. Tak co s nimi ke všem čertům budeme dělat, Čuníku, povídá Brčál. Přece tady nebudeme čučet celou noc. No co s nimi, kamaráde Valachu? Odnesem je k soudu a tam ať si je řádně potrestají, povídá Mulisák. Co k soudu? Vždyť nás ani oba k soudu nepustí. Prosím tě, Valacha a Čuně, řechtal se Brčál. Nejlépe by bylo chytit oba pytle a hodit je rovnou tamhle do rybníka a byl by od nich navždy pokoj. Ve zlodějích byla ještě menší dušička a vlasy jim hrůzou vstávaly. No počkat, kamaráde Valachu, o život je připravit my sami nesmíme, povídal Mulisák. Ale já mám jiný dobrý nápad. Když mají ti pobertové v pytlích tak rádi Valachy a Čuníky, že je až kradou, tak aj to taky oba zkusí, jaký to je bejt Valachem nebo Čuníkem. Odnesem je pěkně zpátky k našemu hospodáři, jednoho z nich proměníme ve Valacha a druhýho v Čuníka. Náš hospodář nic nepozná a my se zase proměníme v Matěje a ve Frantíka a vrátíme se jako by nic do jejich domovu. Ale všichni lidi se budou ode dneška moc divit, jak se ti dva darebáci napravili, protože my budeme dělat dobrotu. Budeme si toho vážit, že jsme lidi a jako lidé se také budeme slušně chovat. No tak mi je nalož na záda a hajdy zpátky k panu starostovi. A pak se oba dali na zpáteční cestu do Syslova. Na dvoře Mulisák sundal pytle a odnesl je s Brčálem do chlévu. Toho tlustého, co měl být proměněn v Čuníka, odnesli do koňského chléva a Hubeného, na kterého čekal osud Valacha, odtáhli do chléva prasečího. Potom, jak jen mohli nejtišeji, přivedli pravého Valacha do maštale a pravého Čuníka do jeho chlívku. A pak na chvilku ponechali darebáky svému osudu, aby byli za své skutky co nejvíce potrestáni. Mulisák i Brčál přistoupili k oknu starostovy světnice a tiše na ně zaklepali. A pan starosta je už nedočkavě očekával, za okamžik už strašidlům otvíral síňku a nechal je vklouznout do druhé světnice, kde mu oba braši všecko dopodrobna pověděli, aby věděl, co má se zloději mluvit. Zatím se oba zlodějové trochu v chlévech zpamatovali. Že jsou v skutku v chlévech, to poznali podle zápachu hnoje, ale měli pořád ještě trochu naděje, když viděli, že jsou stále ještě lidmi, třeba byli ještě zavázáni v pytlích. A proto se chtěli přesvědčit, zdali i kamarád je dosud člověkem. A teď si zase, milé děti, všecko dobře představte a dávejte dobrý pozor. Ten dlouhý Francek, který měl být proměněn ve Valacha a který, jak dobře víte, ležel v prasečím chlívku, dodal si odvahy a potichu se zeptal. Matěji, seš taky ještě člověkem? Ale místo lidské odpovědi uslyšel jen hluboké zachrochtání toho opravdového Čuníka. Pro krýle pána Matěji, kamaráde,
5: tak už seš opravdu tím čuňetem. Čuně ještě něco zachrochtalo a Francek se dal do zoufalého pláče. Když já ti už, kamaráde zlatej, docela nic nerozumím, co mi tady povídáš, pro krýle pána, to se nám to dneska vyplatilo.
0: A v druhém koňském chlévě bylo zrovna tak. Když se tlustý Matěj trochu probral z celé té hrůzy a zavolal svého kamaráda, dostal za odpověď koňské zařechtání opravdového valacha. Zatím Mulisák i Brčál všecko panu starostovi pověděli a ještě mu poradili, jak si má dále počínat, aby zloději mysleli, že on sám ta kouzla s nimi způsobil. Mulisák i Brčál zůstali ve světnici, aby je zlodějové nespatřili, a starosta sám vyšel na dvůr. Otevřel dvířka u prasečího chlívku, rozřízl motou z upytle a přísným hlasem poručil zlodějovi, aby lezl z pytle ven. Když tak ustrašený zloděj učinil, poručil mu starosta, aby poklekl a slíbil, že už vícekrát a za nic na světě na krádež nepůjde a že už bude tím nejpořádnějším člověkem. Zloděj všecko rychle a breptavě slíbil a s pláčem prosil, aby už jej pan starosta z těch kouzel propustit ráčil.
2: Dobrá, tebe teda propustím, protože si myslím, že snad z tebe přece jenom bude zase pořádný člověk a valacha už z tebe neudělám. Ale Matěje si tady nechám a postarám se o to, aby z něho byl pašácký čuník. A teď už se s ním rozluč, a pak se syp rychle domů, nežli si to ještě rozmyslím.
0: Milé děti, přál bych vám vidět ten spěch, s jakým Francek upaloval k domovu. Za chvíličku se podobný výjev opakoval v koňské maštali. Ubrečený, tlustý Matěj musel také starostovi slíbit, že už vícekrát krás nebude a že se napraví. A také musel vyslechnout smutnou zprávu, že místo něho zůstane u starosty za valacha Francek, který těžkou prací bude trestán za krádež a nepořádný život. Při té řeči ten opravdický valach náhodou smutně zařechtal. A to Matěje tak vyděsilo, že nečekal už ani na svolení, aby mohl zmizet, a vyrazil z maštale. Ohromnými skoky upaloval za stodolu, aby co nejdříve byl co nejdál od toho tajemného statku. A přitom trnul strachy, že se třeba ještě dodatečně v polích promění v čuně. Zatím Mulisák i Brčál vyšli na dvůr k starostovi a všichni tři se nad povedenou komedii smáli, až se ohýbali. Druhý den to zvěděl celý Syslov. A vesničané Brčála i Mulisáka velmi chválili a byli jim vděční, že zbavili obec nebezpečných pobertů.

0: jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hromadil.

0: šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: Ach, rom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník a pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával a nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil a tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky. A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě.
1: Tisíc pulců rohatých,
0: zalomil žblabuňka rukama.
1: To jsem tomu ale dal, je já na ten kanon vůbec šahal,
0: bědoval.
1: Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup, už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě ani nedutal. Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl. Ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
2: Hned mi sem pošlete našeho policajta,
0: křičel starosta.
2: To se musí vyšetřit.
0: Policajt přiběhl, měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
2: Poslouchaj,
0: řekl starosta a vzal si policajta stranou.
2: Někdo nám tady střílí z kanónu, vyšetřete to.
1: Jo, já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
0: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
2: To má čas,
0: vykřikl starosta.
2: Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
0: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
2: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
0: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
3: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval.
1: Je já na ten kanon vůbec jenom šahal, že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
0: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
1: Dále,
0: vyhrkl vodník,
1: tedy...

0: chci říct, co se děje?
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
0: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně,
0: ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt. Ustřelil jste starostovi komín. Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír. Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
2: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
1: Tady, prosím, řekl a rozhrnul rákosí. Tady je.
2: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
1: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času. Chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
0: Vodník Žblabuňka, řekl
1: zvadle vodník.
0: Někdy taky Hasterman.
1: Narozen?
0: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano. Pohlaví? Zeptal se ještě.
0: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá. Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
0: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
0: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum! Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval kominík ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Kominík se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
0: Že já jenom na ten kanon šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta. Vodník zbledl.
0: Je, to je ale nadělení,
1: zavzdychal.
0: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevyschnul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
3: Tak, jsme tady,
1: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
0: Já vím,
1: vzdychl Žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
3: Jojo, kmotře, smál se starosta. Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
2: a už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
3: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
2: A pak mu ještě připnul na kabát medaily zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: byl jednou jeden voják, Honza se jmenoval, kterého právě propustili ze služby a tak neměl z čeho žít a poradit si též nijak neuměl. Jednou šel lesem a potkal nějakého mužíka.
1: Co pak, vojáčku, co pak ti schází? Vypadáš nějak zasmušilé.
2: Ale trmácím se celým světem propuštěný ze služby, mám hlad a peníze žádné.
1: No to bych ti možná mohl pomoci.
2: A kdo vůbec jsi?
1: Já jsem čert. A jestli mi chceš sloužit a staneš se mým pacholkem, budeš mít všeho dostatek. Ale musíš mi sloužit 7 let. Teprve pak budeš zase volný. A ještě něco ti pravím. Nesmíš se mít, česat, obírat, stříhat si nechty ani vlasy. Ba ani oči si protírat nesmíš.
2: Chutě do toho, stejně mi jiné pomoci není. Jakože se Honza jmenu, rád do tvé služby nastoupím.
1: Výborně, hochu. Tož rovnou spolu do pekla. Tady od ty kotle, ve kterých jsou naložené pekelné pečínky, se budeš, Honzo, starat. Prohrabávat oheň, hlídat, aby nevyhasl. Udržovat peklo v čistotě, vynášet popel, dohlížet na pořádek.
2: Rozumím.
1: Ale měj se na pozoru, aby ses jen jednou jedinkrát podíval do některého z těch pekelnických kotlů, pak by se ti zle vedlo.
2: Dobře, dobře, to vše hravě obstarám.
0: Pak čert odešel za svými záležitostmi a Honza se jal plnit službu. Oheň zaopatřil, vymetl smetí, jak měl přikázáno. Když se byl čert vrátil a viděl, že je vše hotovo...
1: Výborně, dobrá práce, jen tak dál.
0: Po čase měl Honza dlouhou chvíli a tak se rozhlížel po pekle. Všude kolem tu visely nad velikánským ohněm kotle a v nich to vařilo, škvířilo se a praskalo. Až to Honzovi nedalo.
2: Že bych jen koutkem oka nahlédl pod pokrycí těch kotlů.
0: Měl sice na paměti čertovské varování a napomínání, ale kdo by odolal? Z jednoho kotle prostě tu pokrycí sundal dolů a nakoukl dovnitř.
2: Ale podívejme, známá tvář, pan podůstojník, ale to je mi ptáček. Dříve si mýval sítit i mě, teď mám já tebe.
3: Pomoz mi, zachraň mě, prosím, moc prosím.
2: A just to neudělám. Peklo si pekelně zasloužíte, když jste nás nechával v sáčku vartovat v mraze.
0: A rychle víko zaklopil a pořádně prohrábnul oheň, aby se z čerstva rozhořel. Potom šel k druhému kotli, poodstrčil poklici a nakouknul dovnitř.
2: A vydá, pan praporčík, vy tu také nejste určitě bez důvodu.
4: Smiluj se nad mou duší, hrozně to tu vevnitř pálí.
2: Dříve jste trápil vy mě, teď přiložím polínko zase já vám.
0: Hodil poklici zpět a přinesl pořádný špalek dřeva, aby se oheň akurátně rozhořel a tomu v kotli bylo pěkně horko. A když se podíval, kdo sedí ve třetím kotli?
2: I tu máš, čerte kropáč, sám pan generál.
5: Pomoz mi, osvoboď mě odtud, musí to být nějaká Mílka.
2: Tak vy si peklo zasloužíte zcela určitě.
0: A přinesl si ten největší měch, aby pekelný oheň pěkně rozdmíchal. A tomu generálovi pořádně zatopil. Při tomhle bohulibém starání uběhlo Honzovi 7 služebnických let dříve, než by člověk okem mrknul. Jemu samému se zdálo, že to nemohlo být déle než 5 roku. Po tu dobu se nemyl a nečesal, neobíral a nestříhal a dokonce si ani víčka neprotíral. Když se tedy čas naplnil, přišel k němu čert a pravil.
1: No Honzo, co pak si celý ten čas dělal?
2: Inu oheň pod kotly prohraboval a smetí vymetal.
1: Ale taky si i do kotlu nakoukl, viď? Máš štěstí, že jsi jim ještě přitopil. Jinak by s tebou byla veta. Nyní tvůj čas vypršel. A určitě chceš jít zase domů.
2: Ano, rád bych věděl, jak se daří doma tátovi.
1: Svoji odměnu jsi vysloužil. Vidí? a naplň si vrchovatě ranec smetím a vezmi si ho domů. Musíš však jít tak, jak jsi, nemytý a nečesaný, s dlouhými vlasy na hlavě i na bradě, s neostříhanými nechty a zakalenýma očima. A když se tě někdo bude ptát, odkud přicházíš, tak řekneš, že z pekla. A když se tě pak budou ptát, kdože jsi, řekne, že jsi čertův ukoptěný bratr a také král.
2: Inu dobrá, když to tak musí být. I když pravda, čekal jsem lepší odměnu.
0: Udělal, co mu byl čert řekl. Brzy byl zase v lese, hodil ranec ze zad dolů a chtěl smetí vysypat. Ale sotva ho otevřel, uviděl, že místo smetí v něm má ryzí zlato.
2: No to bych si byl nepomyslel.
0: Řekl si Honza spokojeně a šel do města. Před šenkem stál hostinský a když k němu Honza přicházel, velmi se polekal, protože chasník vypadal opravdu hrůzostrašně. Zavolal na něj.
6: Odkud pak tě sem vítr zavál?
2: Přímo z pekla, krčmáři.
6: A kdo pak jsi, že jsi tak umouněný?
2: Jsem čertův ukoptěný bratr a taky král.
6: Ty a král? No tak to já jsem teda princezna se zlatou hvězdou. Klid se mi odsaď, chudáka já hostit nebudu.
2: A co říkáš tomuhle, krčmáři?
0: Ukázal mu Honza zlato.
6: No tak, no to je samozřejmě jiná. Buď vítán v mém hostinci, můj host, můj pán.
0: A sám mu běžel otevřít dveře. Honza vešel do světnice a dobře se vám poměl. Najedl se a napil, ale neumyl se ani neučesal, jak mu byl čert poručil, ale uložil se tak, jak byl ke spánku. Hostinský ten ranec plný zlata nespustil z očí a neměl klidu.
6: Prý král, čertův bratr, takový umouněnec a má tolik peněz. Určitě ten ranec někomu ukradl, ale u mě bude penízkům mnohem lépe.
0: V noci se připlížil a ranec Honzovi

0: vstávat, vaše veličenstvo, je čas placení.
1: No, ale můj ranec zlata je pryč.
0: No takže vaše výsost nemá na zaplacení.
1: Ale opravdu, měl jsem tu ranec ze zlatem.
0: To mě snad chce vaše umouněné veličenstvo obvinit, že já, poctivý živnostník, ukradl nějaký ranec? Tak to ne, to bude krátký proces. Zavolám Běřice a oni už si s vámi poradí. Takového usmudlance ve vězení ještě neměli.
2: Honza si ale těžkou hlavu nedělal. Bez viny do neštěstí přeci upadnout nemůže a utekl zpět do pekla a tam čerta žádal o pomoc.
3: Posaď se je častě umýt, učesat a vrátit ti lidskou podobu.
2: Když byl hotov, podal Honzovi zase ranec plný smetí.
3: Tady máš druhý ranec. Jdi zpět do hostince a vyřiď krčmáři, aby ti tvoje zlato vrátil. Jinak přijdu já a odvedu si ho, aby zaujal tvoje místo u ohně.
2: Honza šel tedy zpátky do hostince.
0: Buďte vítán, vzácný pane. Jste mi nějaký povědomí? Neviděli jsme se?
1: To se ví, že viděli krčmáři nedávno. Ukradl jste mi můj ranec plný zlata a můj pekelnický bratr vás nechává pozdravovat. A vzkazuje, že si pro vás přijde, pokud mi vše nevrátíte.
0: Co? Já a do pekla? Moc se omlouvám, vaše velebnosti, ale bylo to jenom nedorozumění. Raneček jsem vám jenom uschoval, ale nepřišel k úhoně. A víte co? Já vám přidám i něco ze svého. Hlavně ne do pekla.
2: Honza byl rázem bohatý muž. Došel domů ke svému otci, koupil si obyčejnou plátěnou halenu, toulal se světem a hrál, neboť se i tomu naučil u čerta v pekle. V té zemi byl starý král, před kterým Honza jednoho dne hrál.
4: Ty hochu, pojď sem, tvá hudba nahodí velmi mému uchu. Kde pak ses tomu naučil?
1: U mého bratra.
4: A kdo jsi?
1: Jsem Honza, čertův ukoptěný bratr a král.
4: Říkáš král? Tak to bych tě mohl zasnoubit se svou nejstarší dcerou. Co říkáš?
1: A proč ne?
2: Ale když to nejstarší princezna uslyšela.
5: Otče, já si mám vzít obyčejného chasníka v plátěné košili, než toho to raději skočím do nejhlubší vody.
6: Otče, já se za Honzu vdám. Pokud je to vaše přání, ráda vám ho splním.
2: Svolila nejmladší, protože svého otce milovala. A tak dostal Honza královskou dceru a když byl ten král zemřel, stal se králem.

0: už můžu?
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenomže kalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček. Ale podívejme, vždyť je to krtek.
2: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: tom krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bylíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka na dobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je, na co se to skočil? Když to se mnou jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Za mnou bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máče tlen. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůňky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: Kmotříčku čápe, kmotříčku čápe.
2: Klapy klap,
0: zaklape čáp zobákem.
2: Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať tě nerozlámeš.
2: Klapy klap, a nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
2: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
2: I není zač. Klapy klap, není zač, není zač.
0: A teď rychle k Ježkovi říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku, probud se.
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
3: Co se děje?
1: Ježku, Ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
3: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
3: Tak pojď, ale pospěš si, nebo ti zase usnu.
0: Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, Ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
4: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se lnuňtě.
0: A nač pak ti budou, krtku?
4: Sníčí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti, slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenko navíjet.
4: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
4: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomocte mi a nítě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je, Krtku, máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: tam se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušely mu náramně. S kapsami.

0: Jo. Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.

0: Ještě ten den k večeru uspořádal krátký průvod.
1: Napřed půjdu já, za mnou ty, mamo, nakonec strýček. Trumpetu máš, mami, a taky to lepidlo poneseš. Tady máš ty, strýčku, čineli, tak pěkně, jeden dopředu, druhý na záda. Plakát máš?
0: Na plakát ovšem Vasil nezapomněl. Nesl jej svinutý před sebou oběma rukama jako svátost. No ano, uhodli jste, to byl ten papír, co včera tak pracně pokaňkal.
1: Tak a já ponesu buben a paličky a taky ještě štětku.
0: Buben měl Míša zavěšený na krku, přikrýval mu celé jeho bříško. Štětka byla přivázána na dlouhátámském bydle, třikrát delším než Míša sám. A jak ji nesl přes rameno, narážel ji do větví stromů, div s ní v celé své slávě neupadl. Chvíle mi udeřil několikrát paličkami na buben a zaspíval.

0: všichni ven. To tady je neviděli, co chystáme na neděli. Hola, hola, hej, nikdo nezmeškej.
1: Okamžiku byl kolem průvodu velký houf vesnických kluků, děvčat i dospělých. Naši kumštýři však na nikoho ani okem nepohlédli a důstojně kráčeli rovnou k návsi. Když docházeli k obecní tabuli, zavolal Míša tiše na mámu a Vasila. A namočil Štětku do lepu. Přelepil Vasilovým plakátem celou tabuli se všemi jejími vyhláškami o dražbě a o svatbách a hned také hezky hlasitě vyvolával, co stálo na plakátě.
0: Jediné představění. Světoznámý krotitel Vasil s jeho rezírovanými medvědami a šelmami s veškerou úctou. Vasil, ředitel cirkusu a zkoušený medvědář.
1: Tak zavelel.
0: Raz, dva
1: a uhodil na buben. Barbora zavřískala na trubku a Vasil do toho rámu se zčinil.

0: Buch, buch, buch. Ozývalo se v neděli po obědě z louky za ohradou posledního statku. Barbora s Vasilem zatloukli do země v kruhu kolíky, spojili je provazem a cirkusová aréna byla hotová. Vasil se majestátně postavil nahoře na schůdkách a zařval tak, že sebou nejblíže stojící škubli. Vylictění páni a dámovi, jako první číslo našeho senzačního programu předvede se vám nedorostlé mládě bengalského medvěda. Má na jeho věk strašlivou sílu a po celé Evropě i po širém okolí je mu proto nazýváno silný ctibor. Ten samotný silný ctibor vám představí jeho ukrutnou medvědí sílu přetahováním námořnického lodního kotevního lana. Vy samý, velectěné publikum, ho můžete vyzkoušet a táhnoutí na jednom konci třeba 17 siláků na jednou. Barbora zatím rozvinula od vozu provaz, na jeho prostředek navázala červenou stužku a pod ní na zemi vyrila čáru. Míša v zápasnickém postoji očekával soupeře. Začali se pomalu hlásit. Nejdřív výrostci, pak i muži dospělí, až jich bylo na druhém konci provazu celé klubko. Na Vasilovo znamení se vzepřeli nohama o zem a všichni táhli, až lano napětím drnčelo. Míša se však jen usmíval. Papěrové, na vás mi stačí jedna ruka. A opravdu? Opravdu si druhou opřel furiansky v bok a přesto se stužka nad rýhou ani nepohnula. Celý ten roj mužů na Míšovu sílu nestačil. Najednou rup! Provaz prudce povolil a klubko na konci se svalilo na jednu hromadu. Když se obecenstvo vzpamatovalo z leknutí, spatřilo Míšu zasypaného hromadou prken z ohrady, mezi prkny pak trčel kolík s uvázaným koncem lana. Tak ne, Míša, ale ohrada držela provaz na Míšově konci a pak se i ona sama pod náporem tolika paží poroučela. Vasil rychle vyvolal druhé číslo tajúplné zmizení medvíděte před zraky celého vylectěného publika za rozprostřeným prostěradlem. Ale ani to se nepovedlo, když Vasil zvolal čárý márý fúk a spustil prostěradlo. Míša s naježenou srstí ustrašeně seděl před vraty a dírou ve vratech, kterou měl tajúplně zmizet, se na něho zle dobýval rozzuřený hlídací pes. Posměch a nadávky z publika nebezpečně zesílili a utišili se teprve, když Vasil rychle vyvolal třetí číslo, zlatý hřeb svého programu, právě andaluské bíčí zápasy. Zašel do vozu a za chvíli se vrátil, měl červený hadr přes ruku a v druhé třímal plechový meč. Odkud si zezadu se přihnal strašlivý tvor, který měl být patrně andaluským bíkem. Na hlavě měl sice rohy,
1: ale spíš kozí než býčí. Mezi nimi se ježila černě nabarvená koudel, pod ní místo tlamy trčel jakýsi kornout pomalovaný divokýma očima. Tělo místo čabraku bylo pokryto pruhovanou cíchou a spod ní čouhalo čtvero jakýchsi baňatých škrpálů. Vasil se proti býkovi začal ohánět červeným hadrem a plechovým mečem, ale tak neopatrně, že mu hned po rozběhu schodil kornoutovou masku a pod ní se objevila vyjevená tvář Barbořina. Míša hned poznal, že je zl. Možem. A pelášil pryč, co mu nohy stačily. A na jeho hřbetě se rozplesklo několik schnilých bramborů. Barboře naskočila na hlavě boule po úderu dojačkou a Vasilovi krásně červený plecháč nechal na čele krásně modrou modřinu. Míša letěl. Barbora a Vasil měli co dělat, aby ho nestratili z dohledu. Prchal stále jako štván, ačkoliv již bylo jisto, že vesničanům unikli. A teď už nehonilo pohněvané obecenstvo cirkusáky, ale Barbora s Vasilem honili Míšu, aby jim nezmizel docela. Běželi cestou necestou, až Míša zahlédl v dálce před sebou nějaké stavby a světla.
2: Štaflík a špagetka se zařizují.
3: To máme pěkný domek, řekli si psíci, když ráno prohlíželi své dílo.
4: Pozmeme kamarády z lesa a pochlubíme se.
2: Zvířátka byla zvědavá na nové psí obydlí a tak přišla všechna. Veverky, zajíci, myšky, dokonce i starý bručoun jezevec, který jinak nikam nechodil.
5: Je, máte to tady moc pěkné, chválili všichni opřekot.
2: Divili se, že v domku není žádný nábytek, ale raději nic neříkali. Seděli na zemi a všechno je tlačilo. Až jezevec řekl to, co si všichni mysleli.
6: Brr, jsem už celý otlačený. Kde máte nějaké židle a kanape? Kde by si mohl na chvilku zřímnout?
2: Brblal starý bručoun a hladil si otlačená záda.
6: Příště, až nás pozvete, tak si vezmeme židle sebou.
3: Jezevec má pravdu, špagetko. Nemáme stůl, židle, postele ani skříně. Jak jsme na to mohli zapomenout?
6: No, říkej, štaflíku, všechno nakoupíme v bazaru,
2: utěšoval kamaráda špagetka.
3: Ale jak to všechno odvezem?
2: Strachoval se štaflík. Jako vždycky, když si psíci nevěděli rady, pomohla jim vrána. Ať ti nevděčníci vidí, jak se o ně stará.
3: Mám pro vás auto. Stojí u lesa. Můžete jet pro nábytek, oznámila jim.
2: Auto opravdu u lesa stálo, ale byl to nepojízdný vrak, kterého se tam nějaký kluk, chytrák, zbavil. Kromě toho v autě bydleli dvě myšky, které se nechtěly svého obydlí jen tak vzdát.
3: Raději to vyřešíme po dobrém. Myšky se hned perou,
2: doporučoval štaflík.
6: My vám auto zase hned vrátíme. Když nám ho půjčíte, tak vám ho opravíme a budete moc cestovat,
2: sliboval špagetka. Myšky už dávno sněly o tom, jak pojedou k moři, a tak souhlasili. Štaflík se špagetkou obcházeli vrak a přemýšleli, jak auto opravit.
6: Já se v autech vyznám.
2: Holedbal se špagetka.
6: Doma jsme přece taky měli škodovku. A vždycky, když ji tatínek spravoval, tak se mu držel nářadí.
3: Já se taky vyznám.
2: Nechtěl štaflík zůstat pozadu. Pomáhal jsem Petrovi. Ten měl pořád spoustu rozbitých autíček. Ale ve skutečnosti neuměli nic. Jen se vytahovali. Auto sice rozebrali, ale už ho nedali dohromady. Když se vrána na psíky přiletěla podívat, uviděla jen hromadu součástek vedle kostry auta a bezradné psy celé umazané od oleje.
3: Vy jste mi ale opraváři! Zase vám musím pomoct z brindy, chechtala se.
2: Měla kamaráda, stoletého moudrého papouška, který bydlel v opravně aut. Sedával opraváři na rameni a všechno okoukal. Už toho věděl víc než jeho pán. Když chtěl někdo poradit se zvlášť obtížnou opravou, šel raději za papouškem.
3: Musíte za papouškem! Nejraději má semínka slunečnic!

0: Najednou auto zaprskalo, zabručelo a rozjelo se. Jen tak do něj stačili naskočit a už si to drandili k bazaru. Ani nestačili papouškovi poděkovat. Veňte si, pánové, sedací soupravu a pokojovou stěnu, to je teď moderní, radil psům prodavač. Štaflík a Špagetka si ale vybrali postýlky, jako měli Pavlínka a Péťa, a stůl a židle, jako měli doma maminka a tatínek. K tomu si Špagetka poručil hodiny s kukačkou a Štaflík věšák se stojanem na deštníky. Úplně zapomněli na kamna a tak se museli vrátit. Když Štaflík a Špagetka dovezli náklad k domku, zjistili, že s nábytkem neprojdou dveřmi. Hned si ale věděli rady. Vybourali dveře a nábytek byl uvnitř jedním rázem. Ale co to? Na vysoké židle psi museli šplhat, nad stolem koukali Štaflíkovi jenom uši a Špagetka nebyl vidět vůbec. Když to spatřila vrána, dostala záchvat krákoravého smíchu.
1: Tulpasové, máte přece nábytek pro lidi? Musíte ho upravit na psí rozměry.
0: Když se vrána dost nasmála, poradila nešťastným psům.
1: Poproste jezevce, je to kutil a rád doma truhlaří.
0: Jezevec vzkázal, že by rád přišel, ale od návštěvy u nich ho bolí záda a nemůže se narovnat. Přesto se nakonec přišoural. Brašnu s nářadím měl na ohnutých zádech.
2: Křeček mi sliboval, že mě napraví, ale je to čím dál tím horší,
0: stěžoval si jezevec. Pak vytáhl metr, přeměřil nábytek, Štaflíka i Špagetku a pokyvoval šedivou hlavou.
2: Jeden jste delší pajda, druhý krátký čahoun. Co s vámi? Jak mám nábytek opravit, aby vám byl na míru?
0: Řezal a pyžlal. Dřevěné nohy nábytku byly kratší a kratší, ale stále nebyly stejně vysoké. Jezevec si zoufal a psi se radovali.
1: To je prýma. Židle jsou jako houpací a stůl a postele jako skluzavky.
0: Štaflík a Špagetka se houpali na nerovně uřezaných židlích a po šikmém stole si posílali talíře.
2: Vy máte hodiny,
0: rozhlížel se po psím obydlí jezevec.
2: Slíbil jsem paní jezevcové, že budu do oběda doma. Jestli je už pozdě, bude doma mařec.
0: A raději pelášil domů. Záda ho najednou docela přestala bolet. Psi našli v bedně hodiny a pověsili je na zeď. Marně však čekali, až zakuká kukačka. Cestou ji totiž někde ztratili.
2: Co s hodinami bez kukačky?
0: Ptal se Špagetka.
1: Řekneme vráně. Nastěhuje se do hodin a bude nám kukat.
0: Těšil se Štaflík.
1: No dovolte,
0: urazila se vrána.
1: Nejsem žádná hloupá kukačka.
0: Odletěla a hodiny zůstaly bez kukačky. Pejskům to ale nevadilo. Houpali se a klouzali až do večera.
3: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne tudlajs. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil. Propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima.

0: Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a kořalkou. Kolikrát ho křístila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedům se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze, šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordy a hádry, který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Povalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl s bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct s brindy, hlavně z takové brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera a měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadal mu nehlabe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špínou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte, koveny. Pro kovena koveny, že ano? A z brambor a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není-liž pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeo, slyšel v roce 1911. V Předbovicích to bylo, ano, a vypověděl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeo, všechno. Leč za kovena mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupero, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čupera uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře, chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku, no zkrátka, když to stojí jenom trošku za něco, tak o tom ví, A o čem neví, to asi za moc nestojí. No tak platí, platí. A když si proto přijdete? Kdykoliv věk. Abych byl doma. To budete, protože náš podnik z propagačních důvodů vám povolil prémii v podobě sázky. My si pro upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám naproti na ještě prapodivnějším tvoru, vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chtěj říci, to je kulantní, že ano. A podává mu smlouvu. Tedy to je. Čupera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička, kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa, vír prachu a v něm se to všechno točí, točí a mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa nebo k vodě a našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut, těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdálo se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a Jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé mysleli, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že Jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čupera byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará a byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prej se mu stalo? Čupra jí to všecko vyklopilo. To, co před lidmi styděl se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně.
1: Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Romu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
0: A jak pak bys mohla?
1: Dnes má přijet čert na podivném tvoru. Je to tak? Tak. A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Hoď sebou. Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala. A na strom, velela pompadůrka. Zatímco se Čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala peřinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů Čupera, jede! A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se pompadůrka. Hen se bude divit. Čupera slezl, vyhoupl se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vyjeli čertovi v ústrety. To si pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal. Vyhrál jste, pane Čupeo, povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu. Pak se obrátil k pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji. Však jich tolik nebylo, pokusila se pompadůrka o růměnec. Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert. Vzepěl lišku a sválal k lesu. Lidé se hodně divili, že Čupera postavil pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lesjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lev, všechno pro Jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořálky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořálky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužky, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako Čupera. Teď, co mu s Jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál tím častěji a čím častěji tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a Jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel do mizde tenkrát vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše. Čerté. Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá. Právě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek. A podává Čuperovi úhlednou brožurku. Vás by mohla zajímat stovánka 111, heslo hodiny ozvat. Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil Čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobrých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, řekl bych, opačným směvem. Dám vám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál.
0: Nechcete mě opět vypéct si, jako tehdy s Madame Pompadour? To se vám v jeu povedlo. Dlouho jsem s tou příhodou vystačil. Dám vám svou duši a nechci prémii. Čert se posadil jako Turek a pravil. A to víte, že půjdete peklem, než se odnaučíte pít? Jen pot, slzy a kvef? Vážený Kofalo, tfy měsíce zaživa? A po smrti jste náš za pfet pokladu, že mi to správní rada schválí, neboť to se nedá považovat za běžný obchod. 3 měsíce dlouhá doba, já nechci, aby kluk nebo Julinka, to je přirozené. Čas je komponent velice relativní, koeficient rychlosti pohybu na příklad, tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zavřízení, která naše 3 měsíce skvátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy, jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný člověk, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, kývl hlavou a zase odešel. Totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořálky se dolévaly, popelničky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec je všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen. A takhle to šlo den co den, noc co noc, lom, hospoda, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořil. Po nějaké době ho zavolali do 2. patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si lahev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně, 1-2 hodiny. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě 2x. Při posledním odevzdání už lahev moc neprohlíželi, kývli hlavou a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném fráčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupeo. Když ho Čupera poslech, pokračoval: teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nuže, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak správně, co? Tož mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očíčka. Já. Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva dvě hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděla, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný, i do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byli v domě dva páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném fráčku. Čupera si navlékl kožíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten beze slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil ji sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí, a na to a na ono. Vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupeo, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vstek a začal dubové listí rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali v hospodě, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo, to pořekadlo. Nikoliv to nepití.

0: Přemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co? Každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No, a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordyous, povídá. Kdo mi tu chaloupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chaloupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš,
0: křikl Vochomůrka.
1: To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama,
0: zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: Až bourám, přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7.
0: Lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupil si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
2: Ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo. Ale hodiny zase řekly tikťakovým hláskem.
2: A stejně bude 7 hodin a strčili do Křemílka kyvadlem.
0: V tom tam přiběhla myška Filipka.
3: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
3: A proč by jí bořil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
3: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: Do třetice už to bude docela naposledy,
0: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde hromcuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá,
1: co jsem to vlastně chtěl?
0: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla,
3: už je 7 hodin a minutka, srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

Příběh 12. Jak se Radovan naučil hvízdat. Když neměl tatínek žádné starosti, když ho nic nebolelo a byl pěkný den, vždycky si při práci pískal. A to maminka hned věděla, když k ní do kuchyně zaléhaly jeho hvízdánky, že je tatínek rád na světě. A také poznala, jestli je na světě rád obyčejně, to pískával zelení hájové, anebo neobyčejně, v tom případě tatínek dával foxtrot, zpíval kos s kosicí fistulí. Jednoho dne si malý Radovan řekl, že už by bylo na čase, aby se to mužské pískací umění také naučil. Bedlivě tatínka pozoroval a špulil pusu úplně stejně jako on, ale vycházely z něho jenom takové nanicovaté fuky a nepodařilo se mu ani ten nejmenší hvizdík. Tatínek se tomu usmíval a tím pádem se nevedlo pískání ani jemu, poněvadž při usmívání si ani ten nejzkušenější pískač nevrzne. Ale najednou se vám začalo nějaké začátečnické nesmělé popískávání ozývat. Tatínek si v první chvíli myslel, že se synkovi začíná dařit. Ve druhé chvíli si však povšiml, že to není žádné pískání, nýbrž pípání. Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že v trávě pod ořechem našli kosí mládě, které vypadlo z hnízda. Nesáhni na ně, bylo by cítit člověčinou, řekl tatínek a nabral kosíka do žlábku své zahradnické lopatky. Pak přistavil ke stromu žebřík a protože to nebylo vysoko, dovolil chlapečkovi, aby ho sám na té lopatce vynesl do hnízda. A sotva to udělal, přiletěl starý kos a zahvízdal takový trylek, který nemohl v ptačí řeči znamenat nic jiného než děkuji. Tatínek se dal opět do zalévání záhonů a Radovan konal další pokusy s hvízdáním. Ale ačkoliv mu to starý kosák z ořechu předváděl nahoru dolů, chlapečkovi zase vycházel z pusy jenom takový ten dechovítr, co není k ničemu a který vy, co taky neumíte ještě pískat, dobře znáte. Jo, hvízdání, to není jen tak, řekl tatínek. Některé holky se to nenaučí nikdy, i kdyby se na hlavu postavili. Radovan se odšoural k plotu a zkoušel se tam postavit na hlavu, jenomže to nebylo vůbec nic platné. A v tom se spoza plotu ozvalo: pískat umí každej trouba. Bzučet, to je unikum. Kdo si myslí, že to řekl zlý výrostek Hugo, tento uhodl. Ale nikdo nemůže uhodnout, co měl v ruce. Bzučavou čepici. Přiložil ji Radovanovi k uchu a řekl: vem si to, podle toho se můžeš naučit senzačně bzučet. Radovan uchopil bzučavou čepici tak jako Hugo, aby prý bzučáci neutekli, a slušně za tu učební pomůcku poděkoval a ještě dal Hugovi jablko. Když maminka otevřela okno a zabušila vařečkou do hrnce, aby svolala mužské k jídlu, netušila chudinka, k jakému strašnému obědu se schyluje. Podívejte, co jsem dostal, pochlubil se hned ve dveřích Radovan a položil na stůl dárek od Huga. A protože v té čepici bylo opravdovské vosí hnízdo s opravdovskými vosami, rozpoutalo se v kuchyni opravdovské peklo. Vosy vyletovaly z čepice jako střely a na koho narazili, toho bez rozmýšlení bodli. Maminka Blesku rychle ukryla synka pod zástěru a odtud Radovan slyšel bzí, bzů, to dělali vosy, a také au, jau, to dělal tatínek s maminkou. Ještě že měl tatínek ducha přítomnost. Šermoval kolem sebe neohroženě rukama a při tom šermu stačil vyhodit vosí hnízdo z okna. Ale než vyhnal z pokoje poslední vosu a mohl okno zavřít, schytal pěkných pár žihadel a maminka jak by smet. Když Radovan opustil úkryt, naskytla se mu hrozná podívaná. Tatínek s maminkou se mu začali před očima zvětšovat. Tolik žihadel, musíme okamžitě k lékaři, řekla maminka a hned se začala obouvat. Ale jenom začala, protože jak se jí zvětšily nohy, nemohla se do bod vejít a tatínek taky ne.
a oba rodiče se zvětšovali čím dál víc. K lékaři by se dalo jít i v trepkách, což o to horší bylo, že místo očí měli teď už jen škvírky a i ty už se zavíraly, takže by ani neviděli na cestu. A kdo ví, jestli by teď vůbec prošli dveřmi. Malý Radovan si zoufal. Jak to jen udělat, aby moji zlatí rodiče splaskli? Jak to jen udělat, přemýšlel. Napadlo ho strhnout ze stolu ubrus, namočit ho a omotat jim rodičům ty jejich velké hlavy, ale nepomohlo to. Obklad zasyčel, vyvalila se pára a ubrus byl v okamžení suchý. V takové hrozné chvíli, a to si pamatujte, je nejhlavnější nestrácet vlastní hlavu. A Radovan ji nestratil. Zvolal: Maminko a tatínku, jestli mě ještě slyšíte, jestli vám to nezavalilo i uši, nebojte se, já utíkám pro pomoc a ta pomoc vám pomůže. A skutečně utíkal úžasnou rychlostí a zastavil se až před domkem pana Kopřivy, kde byl nad dveřmi nápis: Zde se hlásí požár. Jenže se vyskytly dvě smůly. První byla v tom, že zvonek byl vysoko a Radovan na něj nedosáhl, ani když vyskočil. A druhá v tom, že pan Kopřiva jako vždycky po obědě spal a nebyl ničím k probuzení. Marně chlapeček volal, marně bušil na dveře. Co by na starého požárníka jedině platilo, kdyby se zapískal signál hoří? To by ho zaručeně probudilo. Radovan to zkusil. Zatnul pěstičky, sešpulil rty do úplné špulky, zoufale se zasnažil, ale nic, nic, nic. A tu vám vzduchem něco zašustilo, po zemi se smíkl stín a vy tomu nebudete věřit, na okenní římsu dosedl starý kos, tatínek od toho mláděte, co ho Radovan zachránil. Kosák jakoby věděl, že není čas na žádné okolkování, energicky zabušil oranžovým zobákem do skla a zahvízdal. A to pro jistotu, jak jste slyšeli, třikrát po sobě. Okno se prudce rozletělo, objevil se v něm starý pan Kopřiva a dopínaje si pod bradou řemínek požárnické přilby, zapátral očima po ohni a nosem po čmoudu. Radovan na něj zavolal: Pane Kopřiva, maminku a tatínka pobodali vosy a jsou z toho choří. Pan Kopřiva z toho však pochopil jen poslední slovo a ještě špatně. Než byste řekli švec, byl u telefonu a vytočil hasičské číslo a než byste řekli obuvník, zabrzdilo představením požárnické auto. Pan Kopřiva nic nedbal na to, že ho chlapeček tahá za rukáv a chce mu něco vysvětlit. Vysadil ho na vůz, naskočil a sekerkou ukázal směr. Jediný požár, který objevili, byl ohníček zlého výrostka Huga. Opékal si na něm jablko. Bylo dobře, že požárníci ten ohníšek uhasili, protože Hugo si ho rozdělal hned za skladištěm suchého lihu, což byl vrchol nerozumu. Ale Radovan pořád neúnavně tahal pana Kopřivu za rukáv, aby mu řekl, že nepotřebuje hasiče, nýbrž pana doktora. Teprve když mu ten rukáv utrhl, pan Kopřiva si chlapečka všiml. Proč mě rušíš při výkonu, špunte? Otázal se. A Radovan řekl hlasitě a velmi rychle: Já vás ruším při výkonu, protože tak oteklé rodiče, jako mám já, jste v životě neviděl. Oni jsou poštípaní od voz a jestli je nepřijede pan doktor splasknout, tak se jim stane neštěstí, že to nevydržejí. Slyšel to velitel požárnického automobilu, vysunul anténu své silné vysílačky a řekl do mluvítka: Kohout volá Krocana. Krocané, potřebujeme tě, je to zahradnictví pod sídlištěm. A hned na to se ozvala silná přijímačka. Tady Krocan, rozumím a jedu. To byl ale rychlík ten pan doktor Krocan. Sotva to dořekl, už se objevil na obzoru modrý maják jeho sanitky, hned na to se ozvala siréna a pak už zakvíleli před zahradnictvím brzdy. Když pan doktor spatřil odulé rodiče, řekl: No nazdar, sestro injekci. V té injekci byla záchranná tekutina.
Maminka po ní začala rychle splaskávat, za chvíli měla místo škvírek zase oči a než pan doktor píchnul tatínka, byla zase tak krásná jako vždycky. Když Radovan viděl, jakou má ta lékařská injekce zázračnou moc, údivem hvízdnul. Ano, z ničeho nic, z čista jasna hvízdnul. Slyšeli jste to? Už umím pískat, řekl. A maminka ho pohladila a řekla, přišlo nás to trochu draho, ale je to dobře. Mužský má umět hvízdat, viď, tatínku. Tatínek neřekl nic, jen pokýval hlavou. Ještě se na Radovana kvůli těm vosám trochu zlobil, ale on to dlouho nevydrží. Vždyť Radovan nepřinesl tu bzučavou čepici ze zlomyslnosti, ale z nemoudrosti. Všechno to vlastně zavinil zlý výrostek Hugo. Pan doktor Krocan se poptal, jak se to s těmi žihadly zběhlo a pak rozhodl, že bude nejlepší, když sebou vezme Huga na pořádné vyšetření. Jistě uznáte, že dobře udělal, poněvadž co se ten výlupek naprováděl za lotrovství, to už nebylo normální. Kdyby tam v nemocnici měli nějaké prášky nebo sirup proti zlomyslnosti, to by mu mohlo prospět. Když vyšla hvězda večernice, co svítí dětem na cestu do postýlek, zeptal se ještě zahradnický chlapeček. Už se na mě nezlobíte? Spi a už na to nemysli, řekl tatínek. A podle toho, jak to řekl, Radovan poznal, že už je tatínek udobřený. A tak to všechno šťastně dopadlo. Maminku a tatínka už žihadla nebolela, jenom svědila, a chlapeček, který se vlastně jmenoval Bohoušek, ale slyšel na jméno Radovan, spokojeně usínal. To jsme si zase užili světa, pomyslel si. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Dneska je v rybníku nějaký podezřelý klid.
1: Divil se Rákosníček a nechtělo se mu to líbit.
0: Moc podivný klid, takový jako zlověstný.
1: Než dopověděl, začalo Rákosí u severního břehu padat do vody jako podseknuté a nebralo to konce.
0: Tak to je hotová věc. S brčánkem je zle, ne-li ještě hůř.
1: Bědoval Skřítek, ale pak si dupnul.
0: A tohle, že bych měl nechat jen tak, já, Rákosníček, to tedy ne. Na to já se podívám naopak, hezky zblízka.
1: Na nic nečekal a potopil se hned vedle mizejícího Rákosí. Sotva se pod vodou rozkoukal, měl to nadělení rovnou před nosem. Do rybníčku se nastěhovali vodní šneci a polikali všechno, co jim přišlo do cesty od puškvorcových kořínků až po Rákosí.
0: Ale, tedy už toho mám zrovna dost,
1: zlobil se Skřítek.
0: Teď uvidíte, jak vás srovnám.
1: K vyhlášení poplachu v brčálníku zatroubil alarm, potom si nasadil generálskou čepici a začal velet.
0: Na můj povel a kouni, na ježit!
1: Přikazoval jako nějaký vojevůdce a díval se, co bude dál. Okouni z celého rybníka ho poslechli do jednoho, ale před šneky se objevila pichlavá překážka. Nahoře sice hrozila bodlinami, ale dole pod okouními bříšky bylo na proklouznutí místa dost a tak šnečí tažení pokračovalo.
0: Štika do akce, teď!
1: Zavelel Rákosníček po druhé a tak, že uhnul z cesty. Štika Zubatka se přihnala jako velká voda, vlétla mezi ty bumbrlíčky rychleji než blesk a dorážela na ně ze všech stran. Ale ať dělala, co dělala, vždycky vyšla na prázdno. Šneci zalezli do svých ulit a v nich přežili štičí útok ve zdraví. Skřítek se ale nevzdával a do třetice zavolal na pomoc úhoře. Poručil jim do bahnitého dna vyrýt brázdu tak hlubokou, aby se přes ní šneci nedostali. Jenomže ani to nepomohlo. Těch nedojedů a otesánků bylo tolik, že polovička z nich stačila příkop zaplnit a ti zbývající se přes ně valili dál jako příval. To už bylo na Rákosníčka moc.
0: Zachraň se, kdo můžeš, s rybníčkem je amen. Tady už nezůstane na kameni kámen. Ale, co pak?
1: Ozvalo se za ním. To promluvil žabák Melichar.
2: Máš nad srdce v kalhotách?
1: Přidal se žabák Augustín.
0: Ty hrdino,
2: dal se slyšet žabák Bonifác. Na šneky přece musíš jít s fištrónem.
1: Skřítek na ně koukal celý vyjevený a chvíli trvalo, než se zmohl na slovo.
0: S dovolením, co je to ten fištrón?
2: Inu to je, řekl rošapně Augustín. Jakože nezáleží na tom, co máš na hlavě za čepici, ale na tom, co máš pod čepici, víš?
0: Ale já tam přece nic nemám,
1: divil se Skřítek.
2: To jsem si myslel,
1: zabručel Melichar.
2: Já ti poradím, ty žrouty zastaví jenom větší sousto, než budou moc spolknout. Tohle, co ti dávám, jsou žabincová semínka, víš?
0: No tak nekoukej a rozhoď je kolem,
1: povídá netrpělivě Bonifác.
0: Hned jak to uděláš, začnou se dít věci.
2: Abys věděl, tak to je naše prastaré žabí tajemství,
1: prozradil Augustín.
2: Ale už nezdržuj a rozházuj.
1: Rákosníček koukal na titěrné nic, které mu Melichar položil do dlaně, a pochyboval o každém žabím slově. Ani na chvíli nevěřil tomu, že by zrovna tohle mohlo zastavit armádu žroutů, ale pak si řekl, že to přece jenom zkusí. Nic jiného mu ostatně nezbývalo, protože ti nenažranci už v rybníku spolikali všechny puškvorcové kořínky, prokousali se rákosím, rozžvíkali letní nové listy a teď se pouštěli do rozkvetlých blatouchů baheních. Rozhodil tedy žabincová semínka dokola, ale hlavně tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se mají k životu. Nejdříve z nich vyrostlo jenom pár vlásků, za chvíli jich už ale byl pořádný chomáč, který bez přistání rostl dál a dál a nakonec se udělal velikánský zelený koláč a do toho koláče se šneci pustili ze všech stran. Okusovali ho, chroustali ho, polikali ho a jejich nenasytnost jim v té hltavosti nedala přestat. Za chvíli stloustli tolik, že jim ulity byly malé, takže z nich šneci vypadli a leželi kolem jako tlusté, bezmocné kuličky. Kdyby se do nich štika pustila teď, byl by s nimi konec. Ale tak zlý osud jim rákosníček nepřál. Raději trochu nadzvedl stavidlo a vodní proud všechny šneky z rybníčku vyplavil. Skřítek potom obhlédl celý brčálník a jakmile viděl, že je všude klid a mír, spokojeně prohlásil.
0: Kdyby s rybníčkem bylo zase někdy zlé, tak k nápravě je tu prosím jedině rákosníček.
2: Pak ale docela potichu dodal, ovšem i Melichar s Augustínem a Bonifácem.
1: Když tak dal pravdě za dost, šel se vyspat na zítřejší den, protože tušil, že ho jistě bude zase někde zapotřebí.
3: Samočinný počítač Mňopito. Přírodopisné úvahy učitele Pěničky měly vždycky vysokou úroveň a těšily se neobyčejné pozornosti žactva.
4: Kdykoliv pedagog zaníceně vykládal o životě žížal, salamandrů nebo klokanů, přestal vyrušovat i žák Byčiště a to je co říci.
3: Tentokrát však nechal Pěnička živočišnou říši stranou. Hovořil o budoucnosti lidstva, věku kybernetiky a samočinných počítačů. Ačkoliv to nebyl jeho obor, vzbudil v celé třídě neobyčejný zájem o tyto složité záležitosti.
5: Už aby to tady bylo, pravil netrpělivě Byčiště. Takovému žákovi budoucnosti postačí hodit sešit do samočinného počítače a ten mu vypracuje domácí úkol. Žák budoucnosti bude zatím moci hrát na louce fotbal.
6: No, a ten fotbal bude soudcovat kybernetický soudce, těšil se žák Volejníček. A tomu bude možno vynadat, co srdce ráčí. Řekneš mu třeba, že je idiot a on ani nemrkne, natož aby ti vlepil pár pohlavků.
7: Vidíte to moc růžově, už klíbla se Jindra Benecká. Třeba nějaký samočinný počítač zjistí, že hloupá zábava se pro člověka budoucnosti nehodí. Všechna hřiště budou úředně zrušena a místo toho se tam budou pěstovat řetkvičky.
4: Kopyto a Mňouk prozatím do debaty nezasahovali.
3: Samočinné počítače nebyl jejich obor a tak se raději drželi stranou.
4: Určitě by ani nemukli, kdyby se zase neozval zlomyslný žák Byčiště.
5: Hehe, geniové, Kopyto a Mňouk mlčí jako zařezaní. Nejspíš to bude tím, že nerozeznají samočinný počítač od flašinetu. Jo, vážení detektivové, vy se v budoucnosti neuplatníte. Lupiče vypátrají kybernetické stroje a vy budete na bydlení. skončíte jako hlídači v nějakém muzeu a tam budete lkát nad zašlou slávou. Hele, o naši budoucnost se nestarej, bičiště, odsekl Kopito, a raději si sestroj ten samočinný počítač, který ti vypracuje úkoly. Já nejsem genius a přiznám se, že neumím vypočítat trojčlenku. Ví se o mně, že se zlomky nehnu. Nade mnou lomí učitelský sbor rukama. Jestli se od někoho čeká, že zvládne divy moderní techniky, tak to jste vy. Jenomže na to vy jste i se svým talentem takhle mrňavý.
3: Celá třída se rozchechtala a tehdy Mňouk pronesl onu neuváženou osudnou větu. Tak jestli tě to zajímá,

0: Věrohodný mi svědky, nevěříme vám ani slovo.
1: Mňouk zrudl, chtěl se vytáčet.
0: Ale kopy toho zarazil. Řekl bych, že samočinný počítač můžeme předvést od neděle za týden. Ovšem pouze žákům naší třídy, bez přístupu široké veřejnosti. No ne, vy si nějak troufáte, ten počítač bude asi pěkný vehikl.
1: Tímto pro třídu prozatím skončilo, ale pro žáky Kopita a Mňouka teprve začalo. Sotva osaměli, začali si vyčítat.
0: Proč si říkal Mňouku, že pracujeme na počítači?
2: No a proč si slíbil jeho předvádění za tak krátkou dobu? Do příští neděle nesestrojíme ani počítadlo.
0: Co jsme slíbili, to taky splníme. Toho bohdá nebude, aby žáci Kopito a Mňouk z boje utíkali, zatímco by se nějaký byčiště chechtal, až by slzel. Počítač bude a basta.
2: A s takovou prací nemáme ovšem dost zkušeností. A s tou mou trojkou z rýsování?
0: Teď nemysli na rýsování, ale na to, jak se počítač bude jmenovat. Jméno je nejdůležitější. Jak budeme mít jméno, tak už nás něco napadne.
2: No, a co kdyby se to jmenovalo samočinný počítač Komňouk?
0: No, to by nebylo spravedlivé. Ty bys měl v názvu celé jméno a já jen první slabiku. Bude to společné dílo a název to musí plně vystihovat. Co bys říkal, kdybychom tomu dali jméno samočinný počítač Mňopito?
2: To by šlo. Teď už jde jen o to, aby to samočinně počítalo.
0: Do zítřka budeme dumat, jak se taková věc dá udělat a potom se do toho dáme.
1: Říká se, že ráno bývá moudřejší večera. A tak to bylo i v tomto případě. Druhý den se sešli ve značně lepší náladě.
0: Nejsme docenti ani inženýři Mňouku a tudíž ten počítač musí být jen takové divadýlko. Jde jenom o to, jak převést celou třídu i s byčištěm.
2: Stane to nebude, protože si to každý bude chtít vyzkoušet. Ale v televizi jsem jednou viděl příběh o stroji, který hrál šachy a každého porážel. Ale ve skutečnosti pod spoustou plechů, šroubků a koleček seděl skutečný šachista.
0: Přesně tak si to představuju. Z nás to ovšem nemůže být nikdo. Musíme se s někým spojit. S někým, komu můžeme plně důvěřovat a kdo umí dobře počítat.
2: Byl bych pro Jindru Beneckou, je spolehlivá a určitě pro tohle bude mít pochopení.
0: Jak se ukázalo, měl naprostou pravdu. Když sdělili Jindře, že bude sedět v počítači a počítat příklady vhozené do počítače, byla přímo nadšena.
2: Je, tomu říkám nápad. Už se těším, jak celé třídě parádně vytřeme zrak. Se mnou, kluci, můžete v každém případě počítat.
0: Jenomže od nápadu k jeho uskutečnění bývá vždycky ještě pořádný kus práce.
1: O tom se Kopito a Mňouk přesvědčili, když na půdě u Mňouků začali na pozoruhodném přístroji kutat.
0: Poměrně nejjednodušší byla spodní část, ve které měla sedět Jindra.
1: To spravil bývalý lodní kufr pro větší efekt obarvený na červeno.
0: Vrchní část musela být ovšem velice složitá a tajuplná, aby nikdo z žáků nepojal podezření.
1: Kopito přinesl starý šicí stroj, rozhašené rádio a spoustu drátu.
0: Mňouk se vytasil s 20 kovovými knoflíky, rozbitými pendlovkami, stojanem na deštníky, třemi teploměry a hvězdářským dalekohledem.
1: Jindra dodala dva budíky, kolovrátek, 9 kramlí a mlýnek na mák.
0: Když se uváží, že i na půdě se povalovala spousta neužitečných krámů, bylo materiálu víc než dost.
1: Teď už šlo jenom o to smontovat z něj monstrum, které by se alespoň vzhledem podobalo robotu nebo nějakému fantastickému stroji.
0: Zpočátku s tím byly značné problémy.
1: To, co žáci zhotovili, se podobalo spíše po uliční barikádě nebo železné neděli na sídlišti. Po několika dnech vznikl tvar, který vypadal docela věrohodně.
0: Řekl bych, že roboti v televizi nejsou o nic hezčí. Docela to jde.
1: Mňouk i Jindra byli téhož názoru.
0: Nyní bylo ještě třeba počítací stroj Mňopito vyzkoušet.
1: Jindra, opatřena baterkou a plnícím perem, vlezla do kufru, který měl ve víku otvor.
0: Na víko postavil Kopito s Mňoukem vrchní složitou část počítače.
1: Kopito napsal na kousek papíru 5x7 rovná se a vhodil jej do stroje.
0: Na zmáčknutí knoflíku to začalo všelijak klapat a hlomozit.
2: papírek propadl dolů k Jindře, která blesku rychle připsala

0: 35 a vyhodila výsledek z kufru.
1: Znamenitě, funguje to tak, že by zbudil pozornost i na brněnském veletrhu.
0: Ha, kam se na nás hrabou Japonci? A to pracujeme ve značně primitivních podmínkách.
2: Méně nadšená Jindra se soukala z kufru.
0: Kluci, je tam strašný dusno. Nesmíte tu zkoušku moc natahovat.
2: Kopyto s Mňoukem to slíbili.
0: A hned příští den ve třídě oznámili, že počítací stroj Mňopito je hotov.
1: V neděli odpoledne se všichni na vlastní oči přesvědčíte, jak se uplatníme v budoucnosti. Vsadím se, že si náš přítel Byčiště bude muset držet oči, aby mu náhodou nevylezli z důlků.
0: Byčiště se kysele usmívá, ale nicméně pravil.
1: Ještě není všem dnům konec. Bůh ví, jestli to Mňopito nevybouchne jako atomová puma.
2: Kopyto s Mňoukem se sebevědomě usmívali, neboť si byli jisti 100% úspěchem.
0: Nicméně v neděli odpoledne čekalo velice nepříjemné překvapení.
2: Na půdu se krátce před produkcí přiřítila Jindra, ale nikoli v teplácích, nýbrž v nadýchaných růžových šatičkách.
0: Kluci, já nemůžu. Tetička ve veltrusích má narozeniny a táta rozhodl, že jí pojedeme gratulovat. Už vycouval z garáže.
1: Jindro, to nám nemůžeš udělat. Naše pověst je ve tvých rukou.
0: No a co mohu dělat? Ale tak vlez do kufru a uspíšíme produkci. Svolám obecenstvo a za chvíli bude po všem. Potom můžeš odjet třeba do Lomnice nad Popelkou. Ty šílíš? V nových šatech mám lez do špinavého kufru?
1: Ten kufr je čistý a budeš tam jenom chvilku. Mně se zdá, že obecenstvo je už před domem.
0: Jindra učinila nešťastný obličej, ale nakonec se dala přemluvit. Odevzdaně vlezla do kufru a rozsvítila si tam baterku.
1: Výborně. A teď mohou zájemci o náš pozoruhodný přístroj přijít nahoru.
0: Mňouk se nadmul jako vynálezce atomové ponorky a šel vpustit nedočkavé spolužáky.
2: Vhrnulo se jich na půdu nejméně 20 a nechyběl mezi nimi samozřejmě ani Byčiště.
0: Kopyto s Mňoukem je přivítali tak sebevědomně, že nikdo nemohl počítat s neúspěchem. Všichni dychtivě hleděli na připravený zázrak výpočetní techniky.
2: A Byčiště nervózně pokašlával.
3: Vážení přátelé! Jako první v tomto státě uvidíte v chodu náš nový vynález. Počítací stroj Mňopito. Jeho obsluha je jednoduchá, výsledky zaručené. Stačí napsat na lístek papíru početní příklad a vhodit jej tady do toho otvoru. A během několika vteřin nám stroj dodá správný výsledek.
1: Ale tak si píš, jo, tak si píš. Kolik je 2 biliony 19 miliard 66 milionů 330 989 osmin na 27. To celé děleno 17 devatenáctinami, jo?
2: Skočil mu do řeči Byčiště. Začneme něčím jednodušším, řekl Kopyto. Ne, že by tento příklad náš počítač nezvládl, ale chtěl bych, aby si všichni přítomní mohli zkontrolovat správnost výsledku.
0: S tím spolužáci souhlasili.
2: A dokonce ani Byčiště neměl námitek.
0: Žák Kulejda napsal na papírek 26x9 rovná se a vhodil jej do horního otvoru počítače.
2: Ve stroji to zachrčelo a ve chvíli vypadl přesný výsledek. 234.
0: Všichni vydechli úžasem.
1: No tohle, vsadím se, že vám s tímhle někdo pomáhal.
2: Hučel Byčiště. Na takové směšné nařčení nehodláme odpovídat, ušklíbil se Kopyto. Kdo napíše další příklad?
0: Ale v té chvíli se přihodila strašná věc. Kde se vzala, tu se vzala, objevila se na scéně myš.
2: Obyčejný hraboš polní, ale pořádně vyplašený nečekaným shromážděním.
0: Prchal v panické hrůze před přešlapujícím davem a hledal bezpečný úkryt.
2: Než mu v tom mohl kdokoliv zabránit, zmizel ve spodní části počítače, to jest v kufru.
0: Jindra Benecka byla báječná holka, ale myší se strašně bála.
2: Ve chvíli, kdy dostala společnost, se přestala ovládat.
0: Rozječela se jako siréna zaoceánského parníku. a počala se vší silou dobývat z vězení.
2: Počítací stroj Mňopito se rozkymácel a posléze se začal bordit.
0: Návštěvníci v úleku ustupovali a bylo by nakonec všechno dobře dopadlo.
2: Kdyby byčiště nezavětřil zradu.
1: Počkejte, oni v tom mají někoho schovaného. Já jsem říkal, že je to podvod.
0: Sotva dořekl tuto větu, rozsypal se počítač docela a ven se hrnula pištící Jindra v růžových šatičkách.
4: To je ten počítač. To je to.
0: Z ústrety zazněl bouřlivý smích, ale ona jej vůbec nevnímala. Její jedinou snahou bylo uprchnout před obávaným hlodavcem.
2: Vyskočila z kufru, odstrčela nahromaděné harampádí, ale v rozhodujícím okamžiku zakopla o něčí nohu.
0: Vletěla hlavou do staré rozvrzané skříně, která se nárazem rozkymácela a z výše počala na růžové šatičky kanout hnědavá tekutina.
2: V 5litrové plechovce měl pan Mňouk vyjetý olej a ten nyní zdobil Jindru tak, že na ní byl příšerný pohled. Vypadala jako po autohavárii.
0: Okamžitě přešla z bojácného píštění do žalostného nářku, neboť jí bylo jasné, že znehodnocení nedělního oděvu nezůstane bez odezvy.
2: Pan Benecký už také dceru netrpělivě schánil.
0: No, takhle to dopadá, když se někdo bojí docela obyčejné myši.
1: Takhle to dopadá, když nemehlékovi chtějí se strojit samočinný počítač.
0: Brečící Jindra se k tomu nevyjádřila a vypotácela se z půdy na dvorek, kde ji vyhlížel netrpělivý otec.
2: Nejprve mu dalo dost práce poznat v špinavé a potrhané dívce svou stepilou dceru.
0: Když dospěl k názoru, že nejde o zlý sen, ale o třesnou skutečnost, řekl si, že rákoska je v této chvíli přesně ten předmět, který naléhavě potřebuje.
2: O několik minut později si povzdech Žák Kopito. Chudá holka. Ta by dneska na ty rány potřebovala opravdický samočinný počítač.
5: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním. To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese. Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc. Za velikým bukem číhali tři vlci únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali. Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme jí k večeři, únosci. Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů? Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel. Aha, povídá první vlk, když si ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzrály. Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy. Bez se, produkáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
6: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
7: No, ale mě se ani trochu nechce,
5: na to první vlk.
1: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci.
6: No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk.
1: Půjdeme pro dukáty všichni tři.
5: Tak jo, souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
1: Jsem z dukáty,
5: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypaly se z něj bukvice.
1: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
5: zabrečeli.
1: Někdo nás ošidil.
5: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
1: Kde je ovečka?
5: Zavili vlci.
1: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
5: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se beránkovi podařilo vlky přelstít.
1: Měsíček! Měsíček to byl! Já ho na cimpr-campr rozkousám! Já ho na kusy roztrhám! Já ho na hadry rozkubám!
5: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a beránek řekl ovečce.
7: Příště se mi netoulej, nebudu.
5: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

0: zase vězíš?
1: Tady prosím teto Kassandro pod lavicí vězím a nemůžu prosím ven.
0: Co tam zase děláš?
1: Prosím nic.
0: Tak vylez.
1: Já prosím nemůžu.
0: A proč pak?
1: Mě se prosím přilepil zadeček.
0: Přilepil zadeček? Šetis byl zase tajně na medu.
1: Ano, prosím teto Kassandro, byl jsem tajně na medu a jak jsem vás zahlédl, tak jsem se lekl, chtěl jsem se rychle schovat, med mi ukápl na zem a já se prosím přilepil.
0: Tak polez ty uličníku, ještě že ses přiznal. Ale teď mi řekni, kde je Mája?
1: To prosím nevím, teto Kassandro. My jsme si spolu chvíli povídali, ale potom jí zavolala teta dělnice a Mája s ní někam odletěla.
0: A nevíš, kam letěli?
1: Nevím, jen si ještě ptali strážného trubčíka na heslo.
0: Na heslo?
1: Ano.
0: To je divné. Všechny včelky se už vrátily, jen Mája chybí. A teta dělnice...
2: Tady jsem, Kassandro, tady. Konečně jsem tě našla. Nemohu ani dech popadnout. Tam jí dala.
0: Kdo?
2: No přece ta mladá včelka Mája.
0: Co je s Májou?
2: Nemohla se mi prostě stačit. Je to velká neposeda. Všechno jí náramně zajímalo, pořád se vyptávala a létala čím dál výš a čím dál rychleji a najednou se rozletěla k slunci. Marně se mi volala, prosila, ale kde pak ona?
0: A kde se ti ztratila?
2: Nad lipovým stromořadím.
1: Teto Kassandro, já tam hned letím, musím jí najít.
0: Ty dej pokoj, ty pěkně zůstaneš tady. Z létání máš pětku a nerozeznáš lípu od pampelišky.
1: Ale teto Kassandro, já bych určitě...
0: Už jsem řekla, ještě ty nám dělej starosti. Tak říkáš, že zmizela v lipové aleji?
2: Ano, dál už jsem jí nestačila. Však musím také sbírat na med, nemohu jen hlídat takovou neposedu. Ale možná, že jí tam zahlédl trubčík, ten strážní od brány. Vyspával tam po službě.
0: Vilíku, přiveď ho.
1: Už tam letím, teto, už. Jo, vás. Já radši nepoletím, já tam radši dojdu.
0: Nevím. Mám o Máju strach. Jestli zalétla do toho borového lesa za loukou, tak nenajde cestu zpět.
2: A co horšího, tam je to pro nás nebezpečné. Tam je hodně ptáků a taky jsou tam pavouci.
3: Tady jsem, teto Kassandro.
0: Viděl jsi dnes Máju, trubčíku?
3: To je ta drzá holka, co?
1: Nech si to, nebo uvidíš.
3: Ty si propad. Ta Mája už když odlétala, tak se mi smála. Já jsem končil službu popolední a pak jsem se letěl prospat na louku, ale začalo pršet a tak jsem zalez na starou lípu. Krásně jsem usínal, když jsem zaslech, jak tuhle ta dělnice volá tu Máju. Ale ta letěla jako blázen přímo k louce u borového lesa.
0: Tak přece. Tak to je to, čeho jsem se bála. Tam už ji nenajdeme.
1: Teto Kassandro, já bych se pokusil.
0: Ty mlč a seď v úlu.
1: No tak já se aspoň zeptám Hopa. Ten koník proběhne celé okolí. Všude ho znají a hodně se doví.
0: To můžeš. Ale Mája si teď už bude muset poradit sama.

0: Dobré jitro, Paclíku.
1: Buďte zdráva, Májo. Rád vás vidím.
0: Vy jste vždycky takový milý. Měla jsem štěstí, že jsem potkala právě vás, když jsem tu v lese zabloudila. Vy jste takový hodný a tolik jste mi pomohl. Opravdu vám nevadí, že jsem se tu usadila?
1: Myslíte v téhle borovici? Co vás vede? My jsme rádi, že vás tu máme. A pak, my líkožrouti jsme zvyklí žít ve velkých rodinách. Třeba v tomhle lese, to je všechno moje rodina. Moji synové se všichni navzájem ani pořádně neznají. Také jejich cestičky vedou různými směry.
0: To máte pravdu, vaše cestičky já už dobře znám. Vypadají jako tajné znaky, můžete na ně být pyšní.
1: A co vy, Májo, dnes nepoletíte?
0: Jak pak by ne, je krásný den a zpívají ptáci.
1: Ptáci, no, dejte pokoj. Já vím, zpěv je zpěv, to je hezká věc, ale víte vy, co dovede takový ostrý ptačí zoban?
0: Já jsem asi opravdu divná. Já nevím, jestli mi rozumíte, ale mně se ten ptačí zpěv tak líbí. Ale taky nesnesu, když někdo trpí. Já tomu prostě nerozumím. Když je něco krásného, tak z toho nemám strach. I když bych ho třeba měla mít. Víte, já to asi neumím říct.
1: Májo, vy jste moc milá včelka. Hlavně na sebe dávejte pozor a zbytečně nemudrujte. Hlavně si dávejte pozor.

0: zelený. Je, pane, vy jste legrační.
1: A hopsa. No to pak, copak? To jste ještě neviděla koníka, že se tak smějete. Je tady přece kde kdo zná. Já jsem totiž hop, hop. Já jsem hop. No, co koukáte? Kladete vajíčka nebo
0: co? No dovolte, jak bych mohla, to je přece výsada a povinnost včelí královny, vychytráku. Teď zase koukáte vy, jako když vás nadloube.
1: Vy máte ale vyřídilku. Poslyšte, s vámi bych si docela rád popovídal, kdyby hop a hop a to byl skok. To koukáte, co? A hop.
0: Kde pak zase jste?
1: Za vámi. Opravdu. Tak vy nejste včelí královna? Už vím. Vy jste totiž vosa. A hop.
0: Vy jste ale... Kde zase jste, vy zprostňáku?
1: A tady. A hop. Z toho si nic nedělejte, že nejste královna. A hop. Podívejte, mě to vždycky najednou popadne, jo? Vidíte to, jo? A hop. No vidíte, já musím pořád skákat a je mi úplně jedno kam. Vy umíte taky skákat?
0: Mně vaše skákání nebaví. Já mám totiž vyšší zájmy, víte? Já létám.
1: A hop. No. Jen abyste nepukla píchou. Skok je to, co hýbe celým světem. Víme, slečinko? A hop. Třeba tuhle pan učitel, Fabiánek, víte, to je člověk. Zahlédl jsem ho, jak skočil metr vysoko. Zřejmě by předvedl jedné úžovce, jak to umí. Křičel přitom, že se hrozně lek, ale zřejmě mu na tom tak záleželo, že přitom odhodil i svou fajfku. No tak vidíte. A hop.
0: A to vy skáčete a je vám úplně jedno, kam dopadnete?
1: Úplně.
0: No to mě ale překvapujete. Počkejte.
1: A hop. Co pak ještě?
0: No, když toho tolik víte, nerozumíte snad taky náhodou lidské řeči?
1: To máte těžké. On vlastně nikdo z nás neví, jestli vůbec nějakou řeč mají. Já osobně si myslím, že ne. Občas z nich sice vycházejí takové ošklivé zvuky, ale tomu já neříkám řeč. A hop. Ale co se jim nedá upřít, to je snaha. No jo, snaha. Zrovna nedávno jsem viděl dva kluky.
0: Aha, to jsou ti malí lidé, co trhají nožičky, že?
1: O tom já nic nevím. Mně, hop, mě nechytí nikdo. Tak, ti dva kluci asi neuměli vůbec mluvit, protože jeden vzal do dlaně list a ten druhý zase rákos a foukali do toho. To vám vydávalo takové cvrkání, hop. No, jakž takž to připomínalo cvrčka, ale jak říkám, jakž takž. Každý hol dělá, co umí. A chcete mi vůbec ještě něco?
0: Ano, prosím, já bych, pane Hobe, já bych...
1: A hop, já bych, a hop, a hopla.
0: Hopla a je pryč.

0: tady je vůně. Dovolíte, abych si přisedla.
1: Prosím.
0: Nevím dobře, na které části listu by mi bylo nejlépe. Mějte prosím strpení, hned se usadím. Musím být opatrná. Tady je to místečko. Vítám vás na mém listu.
1: Vy jste moucha.
0: A co bych byla? Říkají mi bzučálka. Vyženete mne?
1: Proč? Jsem moc ráda, že vás poznávám.
0: Bodeď by ne.
1: Pozor, co to děláte? Utrhnete si hlavu?
0: To si nevšímejte, to musí být. To já si tak často drbu hlavu, aby vám bylo jasno. Já jsem moucha domácí.
1: Ale no to je ohromné, to jistě znáte člověka.
0: Denně na něho sedám. Co pak to nevíte? Tak proč o sobě vy včely tvrdíte, že jste chytré? Vždyť jste docela hloupé.
1: Já se jmenuji Mája.
0: A to je jedno, jak se jmenujete, ale hloupá jste.
1: Tak dost prosím, já vás naučím zdvořilosti. Vidíte? To je moje žihadě.
0: Pomoc! Zachraň se, kdo může. Smiluj se. Okamžitě otáhněte ten svůj zadeček, nebo mne to bude bolet. Ano, prosím, každý přece ví, že včely jsou nejváženější, nejmoudřejší, nejpočetnější, nejpracovitější, krutí brko. Tak mějte přece smysl pro humor. No, a puste mne.
1: Dobrá, já vás tedy nechám, ale musíte mi vypravovat o člověk.
0: Vy hloupá, pardon, chci říct si, vy jedna roztomilá a chytrá. Já bych vám přece stejně vyprávěla, i kdybyste nechtěla. Takhle já vyprávím pořád. Auweis, vyvrkla jste mi sosáček, koukněte, jak
1: Promiňte.
0: Je pomuchlaný. No, ale nebojte se, to se spraví. Tak vás zajímá člověk? Tak tedy člověk, víte co, já vám budu povídat o sobě a poněvadž jsem s lidmi vyrůstala, tak se dovíte i o nich všechno, co potřebujete.
1: Vy jste vyrůstala s lidmi?
0: Pochopitelně. Moje maminka snesla vajíčko, ze kterého jsem vylétla na člověčí skříň a mé první dětské krůčky se odehrávaly na člověčích žlutých záclonách.
1: To je úžasné.
0: A víte, odkud kam vedl můj první let?
1: Nevím, vyprávějte, prosím vás.
0: Z hlavy člověka na hlavu člověčice. On se myl a ona stála před zrcadlem.
1: Co je to zrcadlo?
0: Zrcadlo? To je taková věc, co u lidí visí na zdi, nebo jí berou do ruky a je velice legrační. Tam si například vidíme břicho, kdykoliv chceme. Je to psina. Ale když si před zrcadlo stoupne člověk, tak se hladí rukou po vlasech, nebo si jezdí nožem po tváři, nebo si kroutí knír. A člověčice na sebe, jak bych to řekla, se usmívají na sebe, ano, a houpou se v bocích. Ale když je vidí někdo jiný, tak se tváří, že nic takového nedělají. Samo sebou to nemá žádný smysl. Ale na zrcadlo pozor. Já sama jsem si o něj jednou v mládí ublížila. Naletěla jsem na ně plnou párou.
1: Natloukla jste si?
0: No, že se ptáte. Prostě je to něco jako čirá vodní hladina, jenže úplně stříbrné a moc tvrdé. Jo, a většinou je to svislé.
1: Je, co vy všechno nevíte a já vás podceňovala. Promiňte mi to, bzučálko.
0: No, nejhorší je naučit se lidské řeči. To víte, bez jistých důvěrností se to neobejde, ale teď už mi to jde jako po másle. Mimochodem máslo je výtečné, to taky najdete u člověka. Ale pokud jde o tu řeč, on člověk vlastně mluví pořád to samé.
1: Opravdu? Teta Kassandra mi říkala, že lidé jsou krásní, že že mají tisíce zájmů a že myslí a pracují. Stavějí prý věže vyšší, než je svatební let naší královny a města větší, než můžeme obletět za celý den a mají prý domy, které plují po vodě a dlouhé cesty, po kterých se projíždějí krajem jako ptáci a jiné velké věci a ozdoby a ještě...
0: Nejste vy pomatená? Vy jste asi pomatená. Kdo to je ta Kassandra?
1: Teta, totiž chci říci, moje učitelka.
0: A tak. Pravděpodobně také včela. Ostatně, kdo jiný by člověka tak přeceňoval, že ano? Ta Kassandra je tedy krajně nepraktická. Vždyť lidské věci nám nejsou k ničemu. Ona snad vůbec neví, že svět neovládají lidé, ale mouchy. Nás je mnohem víc. Mouchy jsou nejrozšířenější a také nejdůležitější plemeno.
1: Nerozčilujte se tolik.
0: A víte, jak se přesvědčíte, že nás much je víc?
1: Pozor, zapletete si ručičky a nožičky.
0: Kolik je v místnosti lidí? A kolik much? Výsledek vás velice, velice překvapí. Kde pak? Já nejsem letošní, já jsem loňská. Já jsem přezimovala tu jejich dobu ledovou.
1: Ale to bylo od vás velice odvážné.
0: Ovšem, my mouchy jsme nesmírně odvážné. Už jste někdy seděla na člověku?
1: A proč bych to měla dělat?
0: To byste ani neuměla. To byste koukala, jak já si s člověkem hraju. V mém pokoji žije takový jeden starší člověk. Živí se tím, že si pěstuje červenou a fialovou barvu svého nosu. Dělá to takovou zvláštní vodičkou, kterou má schovanou v mé rodné skříni. Ta vodička sladce voní. Zřejmě mu moc chutná a je neobyčejně, abych tak řekla, opojná. To je totiž tak. Ten člověk jde najednou ke skříni a už se usmívá, vezme skleničku, naleje si, přimhouří oči a v tom já na něj bzíknu, a on si hned plácne rukou přes čelo. Asi aby mi naznačil, kam si mám později sednout. A já na to jakože nic, ano. A on se pak napije. Potom spustí žluté záclony, aby ho nerušilo slunce. Napije se podruhé a zívne.
1: Cože udělá?
0: No, zívne.
1: A jak to dělá?
0: Otevře ústa, jak to nejvíc jde, zakňučí jako pes, pak si oddychne, lehne si na pohovku a za chvilku vydává řezavé, ale docela příjemné zvuky. A tomu já rozumím. Nejdřív zaletím do skleničky a vezmu si svůj díl, který mi tam nechal. Víte, taková kapička to dělá zázraky. Kam se hrabe váš med? To jeho pití je velice dobré a opojné. Pak si člověku sednu úplně zlehka. Na takové místo mezi nosem a vlasy. Říká se tomu čelo. Tam jsou takové hluboké výhy a potom...
1: Pokračujte, prosím, Bzučálko. To je neobyčejně zajímavé.
0: Potom se v těch výhách probíhám. Člověk máchá rukou ve vzduchu, plácá se do čela.
1: A proč to dělá?
0: On si myslí, že jsem tam, kam plácne. Ono mu vůbec moc trvá, než něco pochopí. A nejvíce se rozčiluje, když mu lezu po nose. S člověkem je vůbec legrace. Když se rozlobí a chce po mně sáhnout, to, slečno Májo, to je ta chvíle, kdy musíte být nejodvážnější a nejpozornější. On je vám tak legračně neohrabaný a pomalý. Sednu mu na nos, čekám, koukám, ruka se blíží, ještě ho zašimrám, ještě počkám a pss. Už sedím na stropě a on si zatím pleskl přes nos a myslí, že tam ještě jsem. No, za chvíli vstane, bručí, no, ale co je mi potom, já jsem na stropě.
1: A promiňte, není to všecko tak trošičku zbytečné?
0: Zbytečné? Nejste vy bzz. Co mám dělat? Tomu mám stavět na hlavě úl? A vůbec, co užitečného děláte vy?
1: Já prosím, jednou to určitě přijde, takový den, kdy udělám něco velice užitečného a krásného. Vím určitě, že se to stane. Ale neumím to vysvětlit, víte, já toužím...
0: Já taky. Nemáte u sebe kapku medu?
1: Lituji, bzučálku, nemám. Ráda bych vám nabídla.
0: S vámi nic není.
1: Ale...
0: Já radši poletím.
1: Ale jak se k člověku dostanu?
0: No přece otevřeným oknem. S Bohem. S Bohem.

I když velikou mašinku odtáhli do kůlničky, nebylo stejně všem starostem konec. Nejvyšší pan železničář byl velice nešťastný. Což o to natlučený nos se mu už zahojil a už nešišlal a nehuhňal. Avšak velice se trápil, protože už věděl, že od něho bylo nerozumné chtít stůj co stůj černokněžnickou mašinku. Nebyla k ničemu. Byla tak dlouhá, že nemohla vjet ani do té nejmenší zatáčky. A zatáčky jsou na trati přece všude. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela rádi. A tak jim bylo líto, že se nejvyšší pan železničář tak trápí a chodí po nádraží jako stín. Starý pan Blahoš z Výtopny to také viděl a říkal si, tak se mi zdá, že nejvyšší pan železničář byl docela potrestán. Měli bychom udělat něco, aby se přestal trápit. A přemýšlel, jak by nejvyššího pana železničáře potěšil. Přemýšlel 3 dny a 3 noci, až ho konečně napadlo, co udělá. A pak kokuřoval ze své dýmky ještě 2 noci a 3 dny. A když konečně uviděl, že měsíc je krásně kulatý, počkal, až všichni šli spát, a pak před půlnocí vzal starou šlapací drezínu a jel na 17. kolej. Sotva na nádražních hodinách odbyla půlnoc, přistoupil ke kouzelné výhybce, přitlačil na páku a řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Výhybka se přehodila a pan Blahoš si sedl na drezínu a jel a jel a už byl velice unavený, protože šlapat na takové staré drezíně je těžká práce. Mocný černokněžník Zababa byl právě ve veliké dílně u veliké bedny a co si tam kutil. Pan Blahoš pěkně nahlas pozdravil a čekal. Pan Zababa se nedal vyrušit, až po chvíli řekl: Proč jste ke mně přišel, pane Blahoši? Chcete snad také takovou mašinku, jakou si koupil nejvyšší pan železničář? Blahoš se ani nezatřásl, ačkoliv černokněžník promluvil velice hrozivým hlasem a jen odpověděl: Nikoli, mocný černokněžníku, pane Zababo, přišel jsem vás poprosit, abyste si svou velikou mašinku vzal zpět. Černokněžník se zamračil a řekl ještě hrozivějším hlasem: To je nemožné, co si kdo koupil, to má. U nás se zboží nevyměňuje a peníze nevracejí. Pan Blahoš jen zakroutil hlavou a řekl: Kdo pak mluví o penězích? Chci jen, abyste si tu svou hroznou mašinku zase odvezl. Bude-li u nás na nádraží, tak se snad nejvyšší pan železničář žalem utrápí. Černokněžník pan Zababa se zlobil o trochu méně, když slyšel, že pan Blahoš nechce peníze zpět, a řekl jen: Co je mi potom, že se váš nejvyšší železničář trápí? Měl být rozumný od začátku a nemusel se trápit. Pan Blahoš si v duchu pomyslel, že vlastně s černokněžníkem docela souhlasím, ale přece jen řekl: Pane černokněžníku Zababo, alespoň mi řekněte, není-li přece jen nějaká pomoc? Čaroděj řekl: Protože se mi líbíte, řeknu vám něco, co vás potěší. Té veliké mašinky vás zbaví někdo, kdo přijde na vaše nádraží a o kom byste to vůbec nevěřili. Dbejte dobře, abyste toho člověka poznal. Když ho vyženete, pak už nikdy nepřijde. A vám i panu železničáři nebude navěky pomoci. Pan Blahoš se usmál
a řekl: ze srdce děkuju. A řeknu vám, že nejste tak zlý černokněžník, jak se o vás mezi lidmi povídá. To panu Zababovi ještě nikdo neřekl. A černokněžník byl z toho všecek v rozpacích a tak jen zabručel: no tak už jen jděte, ať nepřijdete pozdě. Pan Blahož nasedl na drezínu a začal šlapat, aby byl brzy zpátky. A jen velice bedlivě dával pozor, kdy už přijde ten dobrý člověk, který je má vysvobodit od veliké mašinky. Avšak nikdo nepřicházel, ale pan Blahož byl trpělivý a věděl, že kdo je trpělivý, ten se musí dočkat. A tak nezbývá, než abychom byli trpěliví

0: Prosím.
1: To je Štěpánka?
0: Ano, to jsem já. Kdo volá?
1: Tady Jirka, prosím tě, Štěpánko, nevíš, co se stalo se sněhem?
0: Se sněhem? Co by se stalo se sněhem?
1: Nikde žádný není. Mám nové sáňky a představ si, že nemůžu sáňkovat.
0: To je milý to, Jirko, jenže to víš,
1: moc já... Moc tě prosím, udělej a tě sníh. Moc rád bych ty nové sáňky vyzkoušel.
0: Já nevím, ráda bych ti pomohla, ale se sněhem to není tak snadné, Jirko.
1: Ale ty můžeš lecos. Tak děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou. Halo? Halo? Co pak se ti stalo, holčičko? Tak neplač přece.
2: Ty jsi Štěpánka.
0: Ano, to víš, že ano. Tak už mi pověz, co se ti stalo.
2: Já jsem Tereska a brečím proto, že si nemůžu postavit sněhuláka a protože se nemůžu koulovat. Štěpánko, udělej, aby sněžilo.
0: Milá Teresko, kdyby to bylo v mé moci, udělala bych to, jenže...
2: Tak děkuju, to... Štěpánko, neřeknu dětem, že budeme moc sáňkovat.
0: Ale Teresko, já přece nemůžu... Halo? Tady Štěpánka.
3: Štěpánko...
0: Není smích.
3: Štěpánko,
0: ano, ano, já vím.
3: Štěpánko,
0: ale
3: prosím,
0: já přece nemohu. Já vím.
3: Já jsem věděla, že to budeš vědět. Tady Karin. Když to víš, tak asi taky víš, proč není žádný sníh. A ty to přece víš. Halo, halo, tak víš to nebo nevíš? Ty to víš.
0: Co pak můžu dětem říct? Všechen sníh snědl Honzík. Dobře jsem slyšela, jak mu babička předevčírem říkala. Hrej si, jak dlouho chceš, kouluj se, sáňkuj, ale nejez sníh, onemocněl bys. Jen Honzík vyšel ven, začal pojídat sníh, jako jiné děti jedí, třeba tvarohové koláče. Já to dobře viděla. Ale co mám dělat? Jeden telefon za druhým, dopisy už pomalu nemám kam dávat. Všechny děti chtějí vědět, proč není sníh. Ale jak jim to říci? Sníh není, protože ho snědl Honzík? To by uměl každý. Jak na to? Telefonní seznam. Meteorol. A tady je to. 4, 7, 5, 3. Halo? Je tam prosím meteorologická stanice?
4: Ano, to je. Čím vám můžeme posloužit?
0: Sněhem, prosím, budete-li tak laskavi.
4: Sněhem? Absolutně vyloučené.
0: Prosím.
4: Řekl jsem, že to není možné a na svém stanovisku pevně trvám.
0: Ale prosím vás, přitroši dobré
4: vůle. Milá paní, meteorologie je věda. Jako taková je založena na přísně vědeckých zákonech.
0: Ano, ano.
4: Naše předpovědi jsou tedy vědecké a nelze je ovlivňovat jakýmisi zbožnými přáními. Všechny mé výpočty dokazují, že se počasí otepluje.
0: Ani když vás pěkně poprosím.
4: Lituji s Bohem.
0: Ten tak něčeho lituje. Tak co teď? Ještě by se dalo zavolat do Čedoku. Třeba mají nějaký sníh na horách a mohli by ho dopravit sem? Nebo... Prosím vás, kdy odjíždí vlak k severnímu pólu?
5: To máte co dělat. Za malou chvilku.
0: Tak bych tedy prosila jeden zpáteční.
5: Proč pak si nevezmete jízdenku jenom tam? Na severním pólu jsou lední medvědi. A pak je tam hrozná zima. Kdo ví, jestli se vůbec vrátíte? Noč byste zbytečně utrácela za zpáteční lístek?
0: Prosila bych jeden zpáteční na severní pól.
5: Prosím, ale já vás varovala.

0: že ho Honzík všechen snědl. Tady je ale zima. Pro pána krále, já ani nevím, na koho se tady mohu obrátit. Kam jít? Docela dobře bych to mohla zmrznout. Halo! Velevážená paní Velrybo! Velevážená paní Velrybo! Mohla byste mi laskavě poradit?
1: Pak bys potřebovala?
0: Přicestovala jsem ve velmi důležité záležitosti. Potřebovala bych mluvit s někým opravdu odpovědným. Řekla bych s největším.
1: Největší jsem tu já.
0: Ale já, promiňte, potřebuji někoho, kdo je tady největší. Zkrátka, někoho, kdo tu spravuje všechny záležitosti.
1: Aha, tak to se musíš obrátit na jeho výsost bílého medvěda 20. On je vladařem bílé země na severním pólu. Je to tady, rovnou za nosem. A dej pozor, hrozně to klouže.
0: Děkuju moc krát, velevážená paní Velrybo. Děkuju, moc krát vám děkuju. Vaše jasnosti.
2: Ach, Štěpánka, no ne, těší mě, že vás osobně poznávám, tak jen dál, jen dál. Vždyť vy jste daleko. Tenton. Co pak byste ráda?
0: Mám na vás velkou prosbu, vaše jasnosti. Nevím, jak bych vám to vysvětlila co nejsrozumitelněji. Pardon, promiňte, prosím, vaše jasnosti.
2: To nic, vážená slečno, to nic. Budete mít pořádnou rýmu. Měla byste se léčit.
0: Jste velmi laskav, vaše jasnosti. Ale já na to teď nemám čas. Přijela jsem vás poprosit o trochu sněhu. Velice nutně jej potřebuju. U nás totiž od jisté doby není vůbec žádný sníh.
2: Prosím vás, to je na nejvíc podezřelé a záhadné.
0: Já moc dobře vím, kam se sníh poděl. Ale věřte mi, vaše jasnosti, je mi hanba o tom mluvit.
2: Ale jděte.
0: Honzík snědl všechen sníh.
2: To je pěkný ničema. Řekl bych, že si to pěkně odstůně.
0: To ano. A nám je bez sněhu moc těžko.
2: Katastrofální situace.
0: Vy máte sněhu nadbytek. Prosím vás, vaše jasnosti, půjčte mi ho trochu. Nejpozději příští zimu ho vrátím.
2: Zavolám na to ministra sněhu, to bude nejlepší.
3: Spěchám, jasnosti. Co pak si ráčíte přát?
2: Koukej, ministře. Jak jsme na tom se sněhem? Máme ho tolik, abychom ho mohli půjčit tady našemu hostu?
3: Se sněhem bychom na tom nebyli tak špatně. Ovšem srovnáme-li stav sněhu v loňském roce se stavem v roce letošním, pak se dá bez nadsázky říci, že jsme téměř na mizině.
0: Pro pána krále.
3: Důležité je ovšem uvážit komu, na co a proč bychom z nich půjčovali. Je to všechno velmi složité. Už dávno to nebylo tak složité.
2: Tak ty říkáš, že nemáme žádný sníh.
3: Nic takového jsem neřekl, vaše jasnosti. Chtěl jsem jen naznačit, že bychom mohli mít určitý nedostatek sněhu, i kdybychom ho rozdávali na potkání.
2: Vždycky se mi zdálo, že jsi trochu moc šetrný. Mýlil jsem se, jsi ukrutný lokomec. Tak jak je to s tím sněhem?
3: No, tak vy jste si přála, pokud jsem informován, abychom vám půjčili trochu sněhu.
0: No, trochu. Potřebovala bych ho vlastně hodně.
3: Jak hodně?
0: Tolik, aby mohli všechny děti sáňkovat, stavět sněhuláky, aby se mohli pořádně koulovat.
3: No to je nekřesťanský, mnoho,
2: ministře.
3: Jasnosti. No, tedy, abych... Řekl, je to trochu hodně, ale budiš, prosím, dáme vám ho.
0: Jste velmi laskav, velice vám děkuji.
2: No, tak je to v pořádku. Ještě dnes vám ho pošleme, spolehněte se.
3: Jistě pošleme, i když si to musíme přiznat, je to v skutku hodně jasnost.
2: Ministře.
3: No, prosím, když tady taky já čistě jen tak, že ano, abych...
4: Sněží, jen se dobře podívejte, sněží, doopravdy sněží. Ministr sněhu dodržel slovo. Honzíka teď trochu bolí v krku, on si to možná trochu zaslouží. A já jsem moc ráda, že se mi to s tím sněhem podařilo.

Byl jednou jeden ovčák jménem Honzík a ten pásl lakomému sedlákovi ovce. Za službu dostával jen málo jídla, stál jen černý chléb a starý tvrdý sýr. Rozhodl se proto, že půjde do světa, aby si vydělal peníze na lepší živobytí. Svázal si nejnutnější věci do uzlíku a vydal se na cestu. K večeru přišel k chaloupce, kde bydlel stařeček, který měl políčko a stádo ovcí. Honzík si mu postěžoval na svou bídu. Stařeček poznal Honzíkovi dobrého člověka a proto se rozhodl, že mu pomůže. Nabídl mu, aby u něj zůstal a pásl ovečky, že se mu dobře za službu odmění. Když uplynul rok, přišel stařeček a povídá: byl jsem, Honzíku, s tvou prací velmi spokojen. Za odměnu si vyber ze stáda beránka s černou hlavou a až budeš potřebovat peníze, jen poruč, beránku otřes se a z beránka budou padat dukáty. Honzík poděkoval, uvázal beránka na provaz a šel domů. K večeru došel k hospodě. Protože měl hlad, zasedl ke stolu a poručil si večeři. Hospodský se však na Honzíka obořil, že otrhancům, kteří nemají peníze, nic nedává. Honzík se však nedal, jenom rozkázal beránku otřes se a z beránka se hned sypali dukáty. Honzík se dobře najedl, pohostil také celou hospodu a chtěl jít spát. Hostinský ho ochotně zavedl do nejlepšího pokoje a slíbil, že mu beránka dobře ohlídá. Když se ráno Honzík probudil, nevěděl, kde je. Pak si však vzpomněl na beránka, oblékl se, vešel do šenkovny a poručil si dobrou snídaní. Hostinský mu přivedl beránka a chtěl hned peníze. Honzík křikl na beránka: beránku, otřes se. Ale beránek nic. A protože Honzík nemohl zaplatit, Hostinský ho z hospody vyhnal. Honzík nevěděl, že Hostinský jeho beránka v noci vyměnil za jiného. Pospíchal zpátky ke stařečkovi, aby si postěžoval, že z beránka dukáty nepadají. Stařeček se usmál a povídá: nic si z toho, Honzíku, nedělej. Tady máš kouzelný ubrousek. A až budeš mít hlad, poruč, ubrousku prostři se a uvidíš. Honzík to zkusil a jak dořekl ubrousku prostři se, už tu bylo plno dobrot. Honzík stařečkovi poděkoval a vypravil se na cestu. Večer se zase zastavil hostinci a když mu hostinský nechtěl nic dát k večeři, poručil ubrousku prostři se a hned byl plný stůl pití a dobrých jídel. Hostinský se jen divil a když se Honzík najedl, odvedl ho ochotně do pokoje, uložil do prachových peřin a slíbil, že ubrousek dobře uschová v komoře. Ráno Hostinský vrátil Honzovi vyměněný ubrousek. Honza zasedl ke stolu a poručil: ubrousku, prostři se. Ale ubrousek ležel a nic nedával. Honzík znovu rozkázal, ale pořád nic. Nakonec ho hospodský opět vyhnal z hospody. Honzík se zase vrátil ke stařečkovi a postěžoval si, že ho ubrousek

Děkoval, rozloučil se se stařečkem a vydal se na cestu. Když dorazil do hospody, kde přišel o kouzelného beránka a ubrousek, posadil se ke stolu a pytel s obuškem dal vedle sebe na lavici. Hostinský Honzu hned poznal a vyptával se, co to má za pytel. Ale za službu jsem dostal od stařečka kouzelný pytel, který splní každé mé přání, povídá Honzík. Hostinský byl zvědavý na to, co pytel dovede, a požádal Honzíka, aby mu to předvedl. Opět ho chtěl o kouzelný pytel v noci obrat. Honza ochotně slíbil, že kouzlo předvede, a nařídil: obušku z pytle ven, a ukázal přitom na Hostinského. Obušek z pytle vyskočil a začal tlouct Hostinského hlava nehlava. Ten se svíjel bolestí, křičel a prosil Honzíka, aby už obušek přestal. Honzík slíbil, ale jen pod podmínkou, že mu Hostinský vrátí zpět kouzelného beránka i ubrousek. Hostinský slíbil vše vrátit a Honzík zvolal: obušku dost! Obušek přestal tlouct a vrátil se do pytle. Honza dostal zpět beránka i ubrousek a spěchal domů. Doma vyprávěl, co dostal za službu od stařička a jak nepoctivého Hostinského vyplatil. Od té doby se měl dobře. Ubrousek poslouchal a na stole bylo stále plno nejlepších pochoutek. Také beránek se stále otřásal, až z něho padaly zlaté dukáty. Ty pak dobrý Honza štědře rozdával chudým lidem.

Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už bu. A z máků jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s nějakým

0: jim poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi makovice povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co si chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
1: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň.
0: Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák.
1: V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala.
0: Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
1: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší.
0: Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák.
1: Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
2: Kde pak? Tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
0: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
3: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
0: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy 3 maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. To už byl u samého sluníčka.
1: Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
3: Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel.
1: Nasetí, diví se slunce.
3: Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
1: Ona nosí cylindr? Divilo se slunce.
3: Ne, to je můj, řekl Emanuel.
0: A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo.
1: Když spí slunce, musí kos taky.
0: Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: První pohádka. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.
1: Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále.
0: Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, snědli je už v neděli.

0: Smolíček a jeskyňky.
1: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
0: Ťuk, ťuk, ťuky, smolíčku, otevři nám světničku.
1: Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.
0: A co snídal, smolíčku?
1: Snídal čerstvou travičku.
0: A co ještě?
1: Vodu z deště.
0: A co víc?
1: Pak už nic.
0: To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.
1: Kam pak byste chodili? Sluníčko si popílí a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese. Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes. Jeskyňky jdou v dešti dál, smolíček se jenom smál.

0: Палечик а його камараді.
1: Мамо, усмаж коблішки.
0: Аж мі дойдеш на шишки. Немам уж чим топить синку. Діли нєцо про маминку.
1: В лесе бум, бум, бум, шишка яко дум. За ні друга, по ній третій, з високого смерку леті. Палечик є давно в лесе, сам však шишку не унесе. Йде около школáček, іменем ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. Zavoláme prostředníčka. Prostředníčku, pomoz nám. Chlapečkovi zrudla líčka, nadarmo se namáhám. Zavoláme prsteníčka. Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka, šiška dělá drahoty. Zavoláme na malička, pojď maličku, pomoz nám. Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, a ty jdi tam, čekejte, až zavolám. Tak teď, hej, rup, už ji nesem.
0: Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku cukrovanou koblíšku.
2: O nezvedených kůzlatech. Koza praví kůzlatům.
3: Budu dlouho mimo dům, buďte hodná, neperte se, vlk to všechno slyší v lese.
2: Máma zvrátek ještě není, už se perou o lupení.
4: Meje, me, meje, me, ne, ne, ne, ne.
5: V tom na dveře buchy, buchy, otevřete, neposluchy.
3: Černý kozlík nejdřív zmlk. Děti, jde se na nás vlk.
5: Na dveře zas buchy, buchy, otevřete, neposluchy, já jsem vaše maminka.
4: Máma klepe z lehínka.
5: Jak? Pojď mi to ukázat.
4: Takhle, sotva je to znát. Klepy klep, klepy klep.
5: Vlk to zkouší, buchy klep, vlk to plete, klepy buch.
4: Nevidíme tě, když ťukáš. Aspoň v okně se nám ukáž. Máš-li rohy, bílou bradu.
5: Mám jen břicho plné hladu.
4: Maminka nám nosí domů sladké mlíčko ve vemínku. Ty jsi vlk. A lháš si k tomu. Vydáváš se za maminku. Jdi si tam, ty starý lháři, kde se vlkům dobře daří.
2: Zavrčel vlk, bouchl vrátky, stáhl ocas, běží zpátky. Slyšte, ještě zvrátek není, už se perou o lupení.
4: Meje!

0: Malá pohádka o řepě.
1: Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá. Roste kopeček. Bábo, roste řepa.
0: Prosím tě, co vidíš?
1: Bábo, což jsi slepa?
0: Dětku, ty mě šidíš.
1: Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš. Chytli se a čekají. Šepty, šepty, šeptají. Neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle. Hopsala si rozpustile. Trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou, vnučka bábou, bába dětkem. Dědek prázdné ruce měl, nikoho se nedržel, udělali bác. Kopeček se ještě chvěje, jak se pod ním krtek směje.

0: Kuřátko a obilí. Jak to bylo, pohádko?
1: Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi?
2: Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.
1: Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?
2: Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si.
1: Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.
2: Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.
1: Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská.
0: Vždyť si doma za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou. Kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.
1: Děkuji ti, žitné pole.
0: Pozdravuj tam ve stodole.
1: Koho, milé políčko?
0: Zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.
1: A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.

0: Otesánek.
1: Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá. Pařízek si našel v lese, tesal, rezal, najednou kořínky se nadzvednou a pařízek rozběhne se. Domů s tatínkem si kráčí, tatínek mu sotva stačí.
0: Maminka se raduje, chtěla kloučka, už tu je. Pekáč buchet upekla mu, na zem uslala mu slámu.
1: Radují se, zpívají.
0: Otesánek jí a jí. A najednou rozhlédne se, zívne, na mámu se třese.
1: Snět jsem talíř s buchtami a teď se dám do mámy. Hami, hami, ham. Pak sním pekáč z kuřaty a pustím se do táty. Lidi, to se mám.
0: Máma stojí celá bledá.
1: Ale táta, ten se nedá. Přines mámě otesánku, vody v malovaném džbánku. Umije tě, učesá, půjdem zpátky do lesa. Otesánek řízy, řízy, řeže dříví z mladé břízy, řízy, řízy, říz. Ty víš dobře, milá pilo, proč mu tolik vytrávilo u zelených bříz. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Mámo, já bych jed.
0: Všechno zprve snět.
1: Udělej mi vdolečky.
0: Až se bereš drobečky.
1: Otesánek drobty sbírá, chutná jí mu nevybírá. Než bys 10 na počet, převalí se, usne hned. Druhý den ho táta budí, otesánka rosa studí. Do lesa však musí jít, musí řezat řízy, řízy, dříví skropenaté břízy a nesmí se zastavit. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Neodmlouvá, všechno sní. Dostal chleba, kousek síra, potom ještě drobty sbírá. Léhne si a dobře spí. Spí a spí a spí.

0: Dědeček a koblížek.
1: Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. Smaž, babičko, smaž.
0: Však si pochutnáš.
1: Když koblížek usmažili, za okno ho položili. A koblížek z okna hop, kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží.
0: Bába pro něj naříká.
1: Dědek za ním utíká. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Hop a hop a hop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes.
0: S ním tě, koblíšku.
1: Umíš-li to, tak si sněz? Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když se mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop, takový už neusmaží. Usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku? Natož ty...
0: Stůj, koblíšku! Ham!
1: Dobře, už utíkám. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop, jej, toto klouže. Za koblíškem dědeček, před koblíškem kopeček, pod kopečkem čeká liška.
0: Stůj, koblíšku, já tě sním. Hop, koblíšku, šum do bříška.
1: To ti, liško, neradím. Usmažili, nejedli. Vidíš, liško, natož ty. Já jsem k světu a ne k snědku.
0: Ale liška hup a hup. Honem popoběhni, dětku.
1: A koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává. Liška už je někde v lese, ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval, proč by si teď nezaspíval? Babička tě, koblíšku, nesmažila pro lišku. Ham, snědl jsem tě sám.
2: Pohádka o chytrém Budulínkovi. Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku. Z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává. Lichotí se, lichotí.
3: Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku? Pojedem jí naproti. Sedni si mi na ocásek, neskřivím ti ani vlas.
4: Liško, liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka.
3: I mlč, že jsi tak hodný klouček, zavezu tě na palouček. Celý rok tam slunce svítí, celý rok tam voní kvítí, tam si jistě, Budulínku, nevzpomeneš na maminku.
2: Liška už se tlapkami o okýnko opírá, Budulínek bez mámy strachy umírá. Neví, jak se lišky zbaví. A tu dostal nápad. Praví, povezu se s tebou rád. Chci však ještě ochutnat ze zahrádky jablíčko. Přines mi je, lištičko.
3: Pojedeš pak?
4: Ano, liško, až budu mít plné bříško.
3: V zahrádce je liška hned. Dej, jablíčko, jabloni. Jabloň samý bílý květ k lišce větve nakloní. Jestli liško čekat chceš, pak jablíčko dostaneš. Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám. Čekej, rostou jako z vody. Dobrá, čekám, pospěš si.
4: Čeká, hloupá liška, čeká,
5: čeká, slunce za lesy už se pomaloučku smeká, hloupá liška čeká, čeká.
3: Už se milá maminka těší na budulínka. Spěchá lesem, už je tady. Budulínek zakývá. Maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá. Neboj se, můj kloučku. Vezme koště, polehoučku, za liškou jde.
5: A co dál, všichni lehce uhádnete. Nyní nastal pěkný bál. Máma lišce kožich mete, s liškou celý les se točí. Sotva sem už někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání. Jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání.
3: Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody. Nůši jablíček vám dám. Dobře, milý budulínku, že jsi čekal na maminku. Vidíš? Vyzrál jsi na lišku.
5: Liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese, kouří se jí z kožíšku.

0: Opalečkovi, který vyrostl.
1: Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček. V náprstku ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spí, palečku, spí. Nerostl a zůstal tak. Z makovice snídá mák. Jeden máček, druhý, třetí. A má po snídaní děti, tolik málo jí. Jak si hraje, nemá s kým. Pejsek vrčí, já tě sním. Kočka si ho s myškou plete. Pozor, že ho zašlápnete. Je to chudinka.
0: Máma volá babičku. Co dám tomu človíčku, aby rostl jako z vody? Dožil světa bez nehody. Chudák maminka.
1: Bábě slova popřáli.
0: Ten tvůj synek zahálí. Dej mu práci, poroste ti, jako rostou jiné děti. Práce je tu dost. Na stole dnes paleček sbírá každý drobeček po chlebě či po koláči.
1: Co se za den naotáčí, má mě pro radost. Hrášku, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč, na dvě misky přeberu tě, už si na tě dělám chutě, kuli, kulilíč. Když mu zbude chvilička, honím mouchy od mlíčka, leďte mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé, šš. Ať jste pryč. Roste, roste víc a víc, z rukávů i z nohavic. Když si chce hrát, kočku chytí. Náprstek je zase všití. Už má vaničku. Už to není chlapeček, malý jak tvůj paleček. Přerostl už všechny chlapce. Dávno nespí ve skořápce. Už má vaničku. Vidíš, Honzíčku?

0: Zvířátka a loupežníci.
1: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka.
0: Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
2: Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři?
0: Mňouky mňou, mňouky mňou. Už nás trápit nebudou. Méme, méme, s lidmi už být nechceme.
1: V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví. Kikirí!
0: Mňou! Méme,
2: lidem smát se budeme.
1: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky.
0: Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. Je jim čím dál smutněji.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor kozlé, neupadni. Na zvířátka padá strach, našlapují po špičkách, ale nemohou už zpátky. Před zvířátky za zvířátky černé lesy, tma a tma. Kdo pak se tu vyznat má?
0: Méme, méme. Sotva ten les přejdeme.
2: Kikiri, kikiri, budem z lesa ve čtyři.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: V tom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka. Cesta lesem překrátká, budem zas mít hospodáře. Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí, on chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též, počkej, vždyť mě zamáčkneš. Kikiri, kikiri.
0: Ne a ne.
2: Zacráníš mi.
0: Ne a ne.
1: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum! Sedma k sedmě! Osma k osmě! Já teď nesu eso k esu! Bum! Bum! Bum! A tak hrají, dupou křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí. Bum! Bum! Bum! Bum! Tom zamečel kozel, hráči vyskočili ze židlí, ze dveří se strachy tlačí, vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře. Má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty káča bláznivá.
0: Divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá.
1: Pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají, ještě krok.
0: A tu loupežníci, skok, skok a skok a přes potok.
1: Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem. Už mají dost lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou. Méme, méme, už jim neutečeme.
1: A tu kohout vesele překřičel své přátele.
2: Kikirí, kikirí. Je tři čtvrtě na čtyři.
1: Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

0: Pohádka o veliké řepě.
1: Už je v ráno do oráno, ráno budu síti. Hádej co, ty krákoravá. To, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
0: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak v ráno, kde pak mák? Dědek v dřepu sází řepu. Deště z mraků pomozte, ať mi řepa vyroste. Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola. Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole. Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
0: Jdem ti, dětku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy. Po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil. Kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám? Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři. Hami ham, to se mám, kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku, komu třetí, kdo to poví?
0: Bábě, vnučce.
1: Kde pak vám, kdo pomáhal, tomu dám. Třetí lžíce sluníčku, hami ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi a ta třetí, kdo to ví?
0: Kočce.
1: Kde pak? Dědkovi. Hami ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. Dědek jí a jí a jí.
0: Bába s vnučkou vzdychají, mají chuť na leccos. Kočka olizuje vousy, pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad.
1: Dědek jedl, všechno snědl. Tma a ticho v okolí. Tma a jenom svíčka bliká. Na políčku, na poli, roste řepa převeliká. Zas je ráno, vidíš v ráno, dědek už tu je. Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne, tahá, hubuje.
0: Kráky krák, měl si tmák, kráky krák, měl si tmák.
1: Dědek tahá, tahá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
0: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká. Dědek tahá, naříká.
0: Babě už je dětka líto. Tak my jdem, ty nenasi to. Chytli se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby. Táhnou, táhnou, nevytáhnou.
1: Pomoz, pejsku, kočičko.
0: Haf, haf, ale za kus kosti. Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, pejsek vnučky, kočka pejska, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
0: Kočka volá myš. Poběž, myško, pomoz nám. Ty mě, kočko, sníš. Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají. Myška kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka báby, bába dětka, dědek řepy. Táhnou, táhnou pěkně v řadě a v tom řepa rup vyletí jak zub. Všichni leží na hromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře. Spatříte je u večeře.
0: Dědek bábě nabízí, bába vnučku pobízí, pejsek s kočkou nečekají, až se dědek s bábou nají. Pejsek v koutě hryže kost, kočička má mléka dost, myška sbírá drobty síra. Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.

Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák, jako táta, jenže byl obratnější. Jeden kráte zaseli hrách a když kvetl, chodili jej hlídat, aby se na něm nestala škoda. První den hlídal táta. O půlnoci se mu zdá, že uprostřed pole se pase bílý kůň. Pomyslel si, jak se tam jenom ten kůň dostal, a snažil se ho z pole odehnat. Když se však k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu a tak ubohého vávru šálil až do půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra příhodu s koněm vypravoval ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slovo, ale myslil si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka podíval do sklenky. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto a nic pošlapáno. Co táta v noci viděl, byl tedy nepochybně jen pouhý sen, pomyslel si Vojtěch. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud nespatřil nic, co by mohlo vzbudit jeho podezření. Avšak najednou vyjde měsíc a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň. Bílý jako padlý sníh. Udivený Vojtěch vidí, že jej oko neklame. Založí ručnici a chce střelit, tu však koník zavolá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem k vyděšenému Vojtěchovi a pravil dále. Synu, já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe učinit šťastným, sedni na mne, já tě odtud odnesu. Milerád bych to učinil, jen kdybych mohl o tom říci otci, aby se pro mne netrápil. To se právě nesmí státi. Vojtěch byl chvilku na rozpacích, ale pak si pomyslil, no což, trochu se táta bude trápit, ale až se vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. Vyšvihl se tedy na bílého koně a ten se vznesl do povětří. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyli u konce cesty. Třetího dne přiletěli do překrásné země a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou, synu, řekla matka, přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys nečinil, jak ti přikáže. Až vysloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl koníka a vydal se cestou ku pěknému zámku. Právě vyjíždí z něho vůz a v něm sedí krásná paní. Jak Vojtěcha zahlédne, hned se ho optá, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebe menší byla, třeba u koní. Pojď tedy, řekla kněžna, skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva vrance, řekla, budeš dobře krmit a pečovat o ně, ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu. Za tomu ale denně třikrát namlátíš železným sochorem. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit. Buď poslušen mého příkazu a nebudeš toho nikdy litovat, řekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě mořit hladem a železným sochorem mlátit a ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi dobře radila, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas krmení,
Vložil vyhublému koni za jesle tolik, co druhým, a ani se ho prstem nedotknul. Smutně, ale s výrazem vděčnosti, koník na něho hleděl, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch koníkovi od své vlastní večeře kus bílého chleba. Ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mne vysvobodil. Každý koňař uposlechl čarodějnici, mou nevlastní matku, která mě ze zloby proměnila v koně na věčné časy. Ty jediný jsi měl nade mnou útrpnost a za to se ti chci odměnit. Vyzdvihni tento žlab. Pod ním leží divotvorný meč, o kterém mimo mne živá duše neví. Vezmi jej a dobře uschovej. Zítra pak popros čarodějnici, aby ti dovolila sednout si na mne a trochu se projet. Ona to učiní, ale bude se přitom dívat i z okna a oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni: té bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se stane pak, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal jej a schoval pod postel. Ráno, když dal koňům žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve když řekl, že bude koně hodně trýznit, svolila. Vojtěch šel tedy do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho prohánět po dvoře. Kněžna se zvědavě vyloží do okna, ale v tom okamžení zableskne v ruce Vojtěchově meč a hlava kněžny letí dolů. Koník přiskočí, proudící krev ho postříkne a on se v tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako omámený, když k němu přistoupil mladý kníže a vroucně děkoval za vysvobození. Sloužící se zběhli, poznali svého pána a s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nechtěl. Princ mu tedy nechal alespoň ušít šaty, zlatem a drahým kamením vykládané. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi s divotvorným mečem po boku. Tak, synáčku, tak, pravila matka. V takových drahých šatech a s tímto mečem jsem tě chtěla spatřit, neboť jen takto můžeš dojít štěstí. Sedni na mne a já tě odnesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli blíže velkého města. Tam se spustila matka dolů a vedla Vojtěcha k jedné skále. Třikrát dupla kopytem o zem, skála se otevřela a uviděli zahradu krásnou jako ráj. Voných květin, zpěvného ptactva a sladkého ovoce tam byla hojnost a uprostřed tryskal pramen vody jako křišťál čisté. Když se Vojtěch trochu porozhlédl a pojedl chutného ovoce, řekla matka: nyní smoč v této studánce hlavu. Vojtěch to učinil a když ji vytáhl, jeho kaštanové vlasy byly celé zlaté. Jinoch stál v úžasu a nevěděl, co se to s ním stalo, ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla. Můj zlatohlávku, nyní poslechni, co ti povím. V nedalekém městě bydlí král, který má jedinou dceru. Protože je již stár, nutí dceru, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, zvolila manžela i budoucího krále. Rozmarná dívka proto ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hráz, na ní vyvěsit svůj bílý závoj a dala toto vyhlásiti. Kdo by na koni v prudké jízdě závoj přeťal, ten, že bude jejím ženichem. Vezmi tedy svůj meč, sedni na mne a pokus se závoj přetnout. Potom rychle odjeď, neboť tam nesmíš
zůstat. Vojtěch si učesal zlaté kadeře, srovnal skvostný šat, sedl na koně a odjel. Blíže města v ohrazeném kole už se

0: princezně a zmizí jako vítr. Pojezdci, jako by se země slehla. Milada hned oznámila, že druhý den bude opět veliký zápas princů o její ruku. Kdo přetne zavěšený prsten na šňůře, toho, že si vezme za manžela. Vojtěch seděl zamyšlený ve skalní zahrádce. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, že princezna opět oznámila zápas o její ruku. Sedni na mne, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. Vojtěch ani okamžik nemeškal a již letěli k městu. Druhý den Milada seděla vedle otce, ale její oči se toulaly po cestě, kudy zlatovlasý mladík přijel včerejší den. Již se všichni princové a knížata neúspěšně vystřídali, ale teprve poslední letí zlatohlávek, vytáhne meč, prsten přetne, pokloní se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslila si, do třetice všeho dobrého. A ihned prohlásila, aby se opět druhý den všichni shromáždili. Kdo zelený věnec napůl přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystali, popřej jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že jí mám v nenávisti. Pak půjdu s tebou, kamkoliv mne povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mne. Nesmíš to učinit. Poslechni a nenaříkej. Štěstí tě nemine. S truchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se o své štěstí pokusil potřetí. Král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakráte ujel, postavil silnou stráž, aby Milada nevěděla a přísně vojákům poručil, aby po koni stříleli, jestli bude rytíř ujíždět. Když Vojtěch přijel, snadno zelený věnec vedví přetěl, poklonil se Miladě a poslal vzdušný polibek. Již všecko vstávalo, křičelo a Milada se červenala radostí, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve o samotě plakala. Vojtěchovi se nevedlo o nic lépe. Seděl v zahradě, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví, nyní, synu milý, se musíme na krátký čas rozloučit. Nech zde skvostný šat a meč a oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud se pasou ovce, chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej ve městě službu. Když mne budeš potřebovat, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všechno učinil, jak mu matka poručila, a odešel do města. Milada seděla v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. Zvědavě vyhlédne, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě ovčí kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího. Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl slouha. Jakoby zde pro takové žebráky byly služby. To je dobře, že zde hledá službu, neboť my mu ji nejspíš můžeme zaopatřit. Co pak si zač?
1: Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec. Jsem ubohý, chudý člověk, rád bych pracoval, ale jsem mrzák a lidé mne nechtějí vzít do práce, že mám ošklivou tvář a ohyzdnou hlavu. proto.

0: ji musím míti přikrytou koží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a umínil jsem si, že půjdu k tobě, abych milost tvou o službičku poprosil.
1: Nechci zklamat tvou důvěru. Jak se jmenuješ?
0: Vojtěch.
1: Kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají nešťastným člověkem opovrhovat.
0: Zahradničení dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch.
1: Dobře, tedy pojď se mnou. Tvá nejhlavnější práce bude nanosit každé ráno do mého pokoje čerstvé květiny.
0: Pak mu Milada ukázala zahradu a odkázala jej do jeho komůrky. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo pro tu, kterou více a více miloval. Práce mu šla od ruky, jak by hrál, a všecko se mu dařilo. Milada si nemohla nového zahradníka dosti vychválit. Jak se ráno probudila, cítila vůni ladných květin, které stály na stolku v křišťálových nádobách. Když vešla do zahrady, šla jako pohedvábí a den jak den našla něco nového. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na křišťálových miskách leželo chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama krása jenom roste. Však by nerostla, kdyby mou práci váš milostivý pohled nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil jí ruku.
1: Jednou se také princezna upřímného zahradníka ptala, zdali viděl toho zlatoskvoucího jezdce, když se všichni princové po tři dny sjížděli soutěžit o její ruku.
0: Neviděl, ale slyšel jsem o něm. Ale je přece jen nezdvořilý, že třikrát ujel.
1: Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí po tvářích tekly. Vojtěch to však přece uviděl a radostí býbel k nohám padl. Vzpomněl si však na matku, honem sklopil zrak k zemi a začal pracovat. Jedenkrát časně ráno nese Vojtěch jako obyčejně koš uvitých květin do pokojů princezniných, a když vstoupí do pokoje, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí uplakanou, černě oblečenou princeznu.
2: Vojtěchu, odnes ty květiny radosti a uvíj mi smutkovou kytku,
0: pravila úžaslému zahradníku.
3: Ach, nejmilostivější princezno, co se vám přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel.
2: Věřím ti. Včera, pozdě večer, přinesl posel otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel žene proti naší zemi. Kde však máme tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů nám sotva, který pomůže, nebo tě pojala nenávist, že jsem žádného z nich nezvolila za manžela.
0: Důvěřujte v Boha, princezno. On vám jistě sešle vysvoboditele, těšil ji schrbený Vojta a odešel s květinami.
1: Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu a ti táhli do pole s králem a jeho hrdinskou dcerou Miladou. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby dával pozor na její milovanou zahradu. Přislíbil, ale myslil jinak. Již druhý den se Vojtěch ztratil ze zámku, zahrada však byla zamknuta a žádný se do ní nemohl dostat. Zatím král s vojskem přitáhl blíže nepřítele a chystali se k jisté smrti, neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel. Již stojí vojska proti sobě a čekají na znamení k bitvě. Milada vystrašena hledí ze svého stanu, a tu na bílém koni přijíždí zlatovlasý mladík, Šat se na něm třpití a na modré diamanty obsazené čapce se houpá bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce radostí klepat. Již necítila žádnou úzkost a strach. Mladík se postavil v čelo pluků svého krále, vytáhl meč a zvolal: všem nepřátelům hlavy dolů. A tu hejna nepřátel klesají z konů a v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Podruhé vytáhne mladík meč a hlavy opět klesají. A tak se dělo i potřetí. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel.
0: Miladu zalil hluboký smutek. Než se královské vojsko vrátilo s velkou válečnou kořistí, byl zámek vyzdobený i zahrada. Nejpěkněji však byly vyzdobeny pokoje princezny.
1: Princezna Milada však, co přijela, byla smutná. Žádný nespatřil na její jindy tak jasné tváři úsměvu. Vojtěch pozoroval, že před ním často skrývá uplakané oči. Toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce s prosbou, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Ale Milada pozorovala, jak otec víc a víc slábne. Pomyslela, že by mu asi poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala. Nechtěla déle jeho prosbám odpírat a přislíbila, že si jednoho z knížat vyvolí. Král potěšen se zval mnoho hostů, princů, knížat a velmožů. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a poté jí vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečena ve svém pokoji a smutně se dívala do zahrady na Vojtěcha, jak vybírá kvítí na kytku, kterou si princezna objednala k tabuli. Potom si sedne pod strom, položí květiny a sundává z hlavy kůži. Milada vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží kolem tváře splývají zlaté vlasy. Vojtěch si vytrhne 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Milada pochopila. S usměvavou tváří a jasným hlasem zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, všichni ustrnuli nad její krásou. Knížata netrpělivě čekala, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže, dcero milá, řekl otec, když se dali k tabuli. Vezmi kytku a podej ji tomu, koho si za svého manžela zvolila. Milada vzala osudnou kytici a pravila. Toho, co kytku vázal, miluji. A jen toho chci za manžela.
4: Dcero milá, vzpamatuj se, co to pravíš. Vždyť ti vázal Vojtěch, tvůj ošklivý zahradník.
5: Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem,
1: odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka přivedl nahoru. Ale sluha Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá, a proto ho Vojtěch poslal se vzkázáním, že za chvíli přijde. A vskutku, za okamžik Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a do náruče mu vloží svatební kytku. Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila? Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal.
0: Druhý den na to byla svatba
1: a korunování Vojtěcha a Milady. V největším veselí se však mladý král nepozorovaně vytratil, sedl na koně a pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala.
3: Matičko moje, jak ti děkuju, řekl, když vstoupil do skály a pohladil její bělostné hrdlo. Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě.
5: Milý synu, za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Pak budu vysvobozena a ty smíš všecko své manželce povědět.
3: Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat?
5: Jestli to neuděláš, budeme nešťastní oba.
1: Nebohý Vojtěch.
3: Vzal tedy meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu. Vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a byla ta tam.
1: Zarmoucený Vojtěch byl bezradný. Natrhal alespoň pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Vyšel ven a skála se za ním navždy zavřela. Když přijel na večer do zámku, Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si nijak vysvětlit, jak mohl Vojtěch ve svatební den od ní odjet. Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel.
5: Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal. Kde jsi byl celého půl dne?
3: Odpusť, Milado. Loučil jsem se s matkou.
1: Na to vypravoval manželce všecky své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ni vzpomněl. Ale na místě měkkého, šťavnatého jablka vytáhne jablko zlaté, vytáhne hrušku a též takovou. Ovoce bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl diamantová zrna. Udivený Vojtěch se vzpamatoval, dělal, jako by o tom věděl a kladl to skvostné ovoce Miladě do klína. Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní a mladý král poslal konečně také pro svého otce sedláka. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tu zprávu dostal, div se nezbláznil radostí. Všecko rozdal a táhl k synovi, kde už měl přichystaný výměnek.
3: Šťastná Milada porodila Vojtěchovi krásné syny a dcery, ale žádný z nich nebyl zlatovlasý jako jejich otec.

0: nejhůř nesl pohanu indiánů Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný ortel. Viník bude vyvržen z řad indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna, důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, lídin brácha. Náčelník ho zdrcině zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohli byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp, měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral, já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýců, a řidě stejně říkal, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl Dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili Dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče a tak se řediteli Dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil úctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Rač, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem a opatrně řekl. Já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vztáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mlšně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev a řval. Z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čoklid, nohavna. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to hrostomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, ryčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
1: Řediteli, jsou celý překvapený,
0: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl.
1: Dětskám neublíží, je s ním jedna ruka, na nás si musí zvyknout, chce to neutíkat, dodal nabádavě.
0: Zahradník si neodpustil, to jsem viděl. Přemek s Tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony nezáhony a povzdychla si.
2: Páne jo, to až uvidí pan Ježek.
0: Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané a to Danem i dětmi. Psa jim přeje. Ale zároveň si přeji, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamouz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamouz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky.
1: Psa jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerad, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině zradě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete. Zůstali s Lídou sami. Po chvíli se nesměle rozpovídala. Ty se na mě zlobíš? Tu se Přemek vzmužil. Utrhl pohled od země, uchopil děvče za obě ruce a ujišťoval se. Liduš, ty bys mě někdy zradila? Rychle zatřepala hlavou, že nikdy. A jak je to teda s šímákama? Vydala si nás nebo ne? Překvapeně zvedla hlavu. Já bych vás šímákům nikdy nevydala. Zmateně jí pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vědět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně. Lidunko. Zaváhal a nesměle jí vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po Fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně opáčil Fanda. Tohle přece věděl hned. V noci, kdy už všichni kluci zařezávali, se náčelník tajně vyplížil z ložnice. Jak byl v ráži, tajně v koupelně vyrobil dopis. Procházel tudy hlavní komín ústředního topení a Přemek si vždycky, když potřeboval saze, pootevřel komínická dvířka. A protože nás stihla černá zrada, vykopeme válečnou sekeru v pískovém kaňonu. Nejste-li sraby, buďte na místě v sobotu, kterou si vyberete. Úderem 9. Včil poznáte tomahavky našeho kmene. Odpoledne nemůžeme, máme prácu na zahradě. Kančí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně, za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu, předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Pod lesem podivně zaškvrčelo a zastavilo se. Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dál se pustil podle lesa. Brzy ho objevili samozvaní stateční pohraničníci, totiž úplně nejdřív se cosi nezdálo Danovi. Zvětřil cizí pach a začal jevit nepokoj. Pustil se vpřed, až natáhl vodítko. Mezi stromy, kam se vnořila pěšina od silnice, objevili postavu zvolna kráčícího muže.
3: Za ním!
1: Zasýpal grizzly. Kdo to je? Ptal se Pišta. Uši mu hořely. Nikdo nevěděl. Nikdo ho ještě nikdy nespatřil. Kluci se vzrušeně navzájem ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanda si v rozčilení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to už jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v tu ránu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc Fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se!
2: Ale mládenci!
1: Pokusil se ochavý úsměv zadržený. Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil. K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s píchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost. Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti. Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmořeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil se je omluvit. Jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim Indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě. Tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova. Jenže jemňouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč. Nic, už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím. Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.

0: jak se vyšli do zoologické zahrady. Protože právě neměli nic důležitějšího na práci, vypravili se do zoologické zahrady. A žádné přesplot, jak by si někdo myslel, koupili si u pokladny vstupenky a teprve potom šli po pěšinách a pozorně si prohlíželi vystavená zvířata. Když došli k ptačím voliérám, spatřili v jedné z nich, a bylo na ní napsáno Turdus merula, podřimujícího kosa Čeňka.
1: Je, tak on Čeňek už není Čeňek, ale merula?
0: Povídá Václav hodně nahlas, aby to Čeňka probudilo. Turdus merula, to je prosím latinsky, zamžoural Čeňek. Jak ale zjistil, kdo stojí před klecí, změnil tón. Tohle jsou největší rozčáci z celého okolí. Nikoho nenechají na pokoji, vymýšlel si. Nic dobrého nikomu neudělají. Rošťáci, rošťáci! Papouškovali v tu ránu i všichni ostatní ptáci a mávali poplašeně křídly, až se zvedal prach ze země. Josef s Václavem proto raději zmizeli. Než sem doběhl hlídač, aby tu udělal pořádek, byli na opačném konci zahrady.
2: Ahoj, chlapci,
0: dala se s nimi do řeči Liška, když se zastavili před její klecí.
2: Vy se stejně máte, vy si můžete kam chcete a kdy chcete, ale podívejte se na mne. V kleci se stěží otočím, není tu hnutí, všechno už mě bolí, jsem jako rozlámaná. Kdybych se mohla aspoň trochu proběhnout, puste mě na chviličku ven, ať si protáhnu záda. Klíč visí tamhle, na hřebíku,
0: ukazovala k hlídačově budce. Kosům se Lišky zeželelo. Došli pro klíč a pustili ji z klece.
2: To jste hodní chlapci, protahovala se na pěšině. Ani nevím, jak bych se vám odvděčila. Jestli chcete, povozím vás na ocásku.
0: Jak by nechtěli, nasedli na Liščin dlouhý ocas a už si to uháněli. Liška zastavila za hustým křovím.
2: To mi najednou vytrávilo, vzdychla
0: a v očích ji podivně zajiskřilo.
2: A oběd máme až za 2 hodiny.
0: A v tom chňapla po Václavovi.
1: Napálila nás,
3: dostala na nás chuť.
0: Vykřikli jeden i druhý a jako když do nich střelí, upalovali pryč. A Liška za nimi. Kosové prchali před Liškou a Liška před hlídači, kteří ji už pronásledovali. Josef s Václavem si to namířili zpátky k Liščí kleci. Josef běhl do klece, Liška za ním. Václav, který se schoval venku, přibouchl rychle dvířka a otočil klíčem. Josef se potom klidně protáhl mříží ven a Liška byla v pasti.
2: Oho, vždy to byla jenom taková legráce, chlapci, obracela lišácky, když poznala, jak na ní vyzráli. To jsme se nasmáli, že...
0: A to se již před klecí objevili i všichni hlídači. Když viděli, že Liška je zase na svém místě, děkovali kosům, že jim pomohli chytit Lišku, kterou prý nějací nezbedníci pustili z klece. A Liška ani muk nic neprozradila. A to byli kosové hrozně rádi.

0: Bylo jednou jedno veliké nádraží. Mělo hodně kolejí a na těch kolejích stálo i jezdilo, pískalo, hučelo a syčelo hodně vlaků. A když tam bylo tolik vlaků, nastupovalo a vystupovalo také moc lidí. Někteří lidé nesli kufříky, jiní aktovky, jiní balíky a byl tu také jeden pán a držel pytel. V pytli něco kničelo a kvičelo až hrůza. Co v pytli asi bylo? No, to se rozumí, že prasátko. A podívejme se, tamhle ta paní nese v tašce husu. Husa vystrkuje z tašky hlavu a rozhlíží se. Ta se asi diví. Co pak už někdy viděla takové nádraží? A tam zrovna vedle dveří na nástupišti je okénko, to je pokladna. Kdo chce někam jet, koupí si u pokladny lístek. Šťastnou cestu. U pokladny stojí nějaká paní v šátku a říká jeden do Neratovic. Dostane lístek, zaplatí a jde na nástupiště. Pak přijde na řadu dědeček. Dědeček drží za ruku Martínka.
1: Jeden do Turnova, prosím.
0: A dědeček dostane lístek, zaplatí a jde za paní v šátku, ale u vchodu na nástupiště zastaví vrátného.
1: Prosím vás, na které koleji stojí vlak do Turnova?
0: Na druhé koleji, řekne vrátný. Dědeček poděkuje a jde s Martínkem k vlaku. Po nástupišti jezdí vozíčky s balíky, kufry a bednami. A co je tu lidí? Martínek pospíchá a táhne dědečka za ruku. Jenom jestli ten vlak najdeme, dědečku.
1: I najdeme, Martínku. Vlak stojí na druhé koleji. Tam jej najdeme.
0: Jedna kolej? Druhá kolej? Počítá Martínek koleje. Má strach, aby se nespletli a nesedli do jiného vlaku. Mohl by je odvést jinam, třeba do Brna nebo kdo ví kam. A Martínek chce jet s dědečkem k babičce.
1: Pozor, ať se nespleteš.
0: Umím už počítat do 10, povídá Martínek.
1: I to já znám takovou pohádku, jak se kluci nedovedli spočítat a chodili už do školy.
0: Jeje, podivil se Martínek. Školáci a neuměli se spočítat.
1: Počkej, hned ti to povím, jen co budeme ve vlaku.
0: A už stáli u svého vlaku. Ten měl lokomotivu. Černou jako uhlí a jen se leskla. Syčela si docela potichu. Dědečku, a budu sedět u okýnka, zeptal se Martínek.
1: To víš, že ano, budeš sedět u okýnka, abys všechno venku pěkně viděl.
0: A opravdu. Našli ve voze místo u okýnka, jako by na ně čekalo. Sotva se posadili, hned chtěl Martínek vědět, jak to bylo s těmi kluky, co nedovedli počítat. A dědeček začal.
2: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
3: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
2: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
3: Raz, dva, tři,
2: raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: čtvrtek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustila. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: Až jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou tě aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Nuže, pane lesníku Březino.
4: K vašim službám, vaše knížecí jasnosti.
3: Aha. No, tedy slyšel jsem, co jsem to jen... Ano, a moc mě potěšilo, že na mém tom panství žije tak chytrá, inteligentní, vzdělaná a poctivá liška.
4: K vašim službám, nejjasnější osvícenosti.
3: Mám... velikou radost, protože dostávám každý den plnou nůší těch gratulací, pohlednic, dopisů a těch telegramů od všech ostatních knížat hrabata baronů.
4: Dovolte, pane kníže, abych se i já připojil.
3: No dobře, Březino, ale teď poslouchejte. Mí kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov přísně nařizujeme. Že se od této chvíle lišce od dutého stromu nesmí skřivit chlup na ocase. Rozumíte mi, pane lesníku, ani jediný chlup. Protože já, kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov, jsem na lišku tuze moc hrdý a pyšný. A bylo by to mordy, jak lepe to tuze moc zlé, by bylo, kdyby se jí něco stalo. To vám povídám, Březino.
4: Jak poručíte, vaše jasnosti, nikdo jí nesmí skřivit ani chlup na ocase, sám na to dohlédnu.
3: To víte, takovou lišku nemají široko daleko v žádném království a každý nám ji taky závidí. Kdyby to bylo možné, tak víte co, Březino? Udělal bych ji třeba hajným v hájovně na malinovém vršku. On tam stejně nikdo nechce, protože tam lišky dávají dobrou noc.
5: Prokrýle pána, já tak být knížecím hajným, to by bylo něco pro mě. To by hajný z hájovny od 5 buků koukal, kdyby mě potkal v mysliveckém obleku s pérem za kloboukem a flintou na rameni. Jemináčku, tohle je mi nápad. Převléknu se a vyzkouším si, jestli bych vůbec dovedla dělat hajného. Vždyť to není jen tak.

0: tím, jestli se mě bude někdo bát.
1: Milion srnců a tisíc láter starých tajtrlíků! Kdo vám dovolil, bando nekárená, v panském lese sbírat houby, plašit zvěř a dělat škodu panu knížeti v jeho lese, co? Marš odtud!
0: Počkejte, děti, vraťte se a nazbírejte si těch jahod a hub, kolik chcete. Já jsem jen tak žertoval a nemyslel jsem to nijak doopravdy.
2: To bych tedy byl opravdu podařený hajný. Sotva bych někoho vyhnal z lesa, hned bych ho málem zval, aby se zase vrátil. Od této chvíle na to musím jinak. Kdo mi přijde do cesty, pojede z lesa jak namydlený blesk a zastaví se až v nohavicích na náměstí. Protože to bych asi potom hajným dlouho nebyla.
0: Milion brundibárů, mordě, klepeto a pro pána Jana, kdo je zase tohle? Myslivec to není ani hajný, protože z nich by nikdo v lese takhle nepovykoval. Ale počkej, já ti ukážu, ty uličníku, jak se máš v lese chovat. A v lese knížete pána zvlášť. Hej, tady je nějaká cesta, ty uličníku? Nečetl jsi na kraji lesa cedulku, že je lajdání po lese přísně zakázáno?
3: Já jsem...
0: Ať seš, kdo seš! Já... Tady nemáš dočista nic, co hledat. A koukej si pan odtud, dokud seš celý.
3: Ale já přece, já
0: sypej,
3: tady...
0: Sypej, nebo tě přetáhnu touhle sypovicí.
3: No ne, já jsem přece sám ten, přece kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov. No ano, a tohle panství i s tímhle lesem je mé.
0: Prokrýle pána, i ty lumpe.
3: No to...
0: Ty se mi tady ještě budeš mordě klepeto vydávat za knížete pána.
3: Ale to není. Ale...
0: Ty si budeš dělat švandu přece... z panského hajného.
3: Ale co si to, co si jeď to
0: vůbec? Jeď nebo se zapomenu a tohle sukovicí tě nemohu
3: ne, ne, ne.
0: Zastřelím.
3: Ne, ne, tak to ne.
0: Tak co? Už.
3: Ne.
0: Už.
4: Pěkně vítám u nás v hájovně vaše nejjasnější osvícenosti a poslušně hlásím, že v lese je všechno v pořádku, jak jste se jistě sám ráčil přesvědčit.
5: Jo, v pěkném pořádku, Březino.
4: To jsem rád.
5: A personál ve vašem revíru máte taky pěkný, to jen co je pravda. Zrovna teď před chvílí mě vyhnal z lesa jeden z vašich lidí a nic nedbal, že jsem se mu představil jako kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov a no, co, no křičel na mě, jako na nějakého tento vandráka, vousy se mu ježily. A kdybych se byl nedal na útěk, byl by mě snad docela určitě zastřelil. A z mého lesa mě hnal, z mého div jsem duši nevypustil. A přitom mi nadával, jak, pane, jako nějakému, no, klukovi ze vsi.
4: Jasnosti to snad...
5: Zjistíte mi okamžitě, kdo to byl. Měl takové na očích brýle, byl no, malý, na hlavě měl zválený klobouk s tím, s bažantím peřím, co koukáte? Vousy měl naježené, ano, a nadával jako straka.
4: Ale jasnosti, tak to nemohl být nikdo z našich lidí, protože my máme jen hajného Doubka a ten je chlap jak hora. A mimo to byl od rána u mne v myslivně.
5: Ať to byl, kdo to byl. V lese nemá co dělat, když to není hajný nebo myslivec. Jděte. No, jděte se hned podívat. A vyšetřete, kdo si to vlastně dovolil vyhnat knížete Dymiána Halapartnu ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov z jeho vlastního lesa.
0: Já vím, že kdyby náš pan kníže viděl, jak jsem hnala toho pupkáče z jeho lesa, že by mě hned udělal hajným. A jistě by mi dal i hájovnu, třeba tu na malinovém vršku. Já mu o tom zkusím hned zítra napsat dlouhý dopis a uvidíme. A napíšu mu, že už mám praxi a mohu tedy hajného docela klidně dělat.
6: Splash.
4: pleštule blátiva.

0: tůni z plešťule trůní. Říkávali odjakživa všechny čmeláčí maminky malým čmeláčkům. A tak malí čmeláci k tůni nelítali, protože se té tajemné splešťule báli. Drželi se svých maminek za sukně a nebo jako Čmelda a Brunda pomáhali paní Pavoukové navíjet pavučinová klubíčka. Tohle klubko dochutálíte píďalkám, řekla jim jednou paní Pavouková a olízla si svých šest nohou. Že jim ho posílám, ať si upletou bačkůrky na zimu. Klubičko se kutálelo po cestě k píďalkám. Čmelda s Brundou mu sotva stačili. Jenom aby neskončilo v tůni, kde z plešťule trůní, starali se. Ale klubičko se tůni vyhnulo, zamířilo rovnou mezi píďalky a ty se hned pustili do pletení.
1: Co to teďka pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
2: Děkuji, velice.
1: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
0: Čmeláci mohli na píďalkách oči nechat, jak jim to pletení rychle přibývalo. Tak rychle, že se pavučinová nitka nestačila odvíjet a píďalky se o klubičko začaly přetahovat. Najednou klubičko píďalkám vyklouzlo a hop, rovnou do tůně. Píďalky spustili nářek. Co si počnou bez klubička? Z čeho si teď upletou bačkůrky? A jeje, čmeláčkové, medáčkové, pomozte, moc pěkně vás prosíme.
3: No, když tolik prosíte, povídal Čmelda, tak vám pomoct musíme. I když se nám tedy do té tůně kvůli splešťuli moc nechce. Brundo, tak mě drž, já se proto klubko natáhnu.
0: A Čmelda se natahoval. Klubičko dokonce chytil, už ho držel, už ho měl, ale pak to klubko najednou vyskočilo na břeh a Čmelda žbluňknul do tůňky místo něho.
3: Pomoc, pomoc, volal, z plešťule mě táhne ke dnu.
4: Nevymýšlej si,
0: ozvala se z plešťule bublavým hlasem.
4: Vždyť tě držím, ty než jako aby ses neutopil.
0: A vysadila Čmeldu na břeh.
4: No, na pevné zemi je to pro tebe lepší, čmeláčku.
3: Ha, příšera,
0: křičel Brunda, jen co z plešťuly zahlédl. Tak byla ošklivá.
3: Bláťule, spleštule, blátivá, pomoc, bláťule, spleštivá, spleštivá, bláťule, pomoc.
0: A utíkal, co mu nožky stačily pryč, co nejdál od tůně.
3: Je, tak to jsi ty, ta spleštule blátivá,
0: žasnul Čmelda. Z plešťule kýchla.
4: Je to pravda, ale jestli se ti zdám moc příšerná, můžeš upalovat za svým bráškou.
3: Příšerná ani moc ne, jen si trošku umazaná od bláta,
0: řekl zdvořile Čmelda, ale myslel si, že tak ušmudlanou příšerku ještě v životě neviděl. Z plešťule se dobrotivě usmála.
4: Bláta si nevšímej, na bláto já si dokonce moc potrpím. A ta věčná rýma, ta mě souží.
0: A znovu mocně kýchla.
4: Blep, jak se ti můžu líbit, blep, když mám celý nos odřený.
3: Tak víš co, dostal Čmelda nápad. Vrátíme píjalkám klubíčko a poprosíme je, aby ti upletli z pavučinové nitky ten největší a nejjemnější kapesník.
5: Děkujeme. Až ten jarno dopadne.
0: Tak se Čmelda a Splešťule Blátivá spřátelili. A příště se už Splešťule nebál ani Brumda. Všichni tři byli nejlepší kamarádi. Splešťule jim pak vždycky říkávala.
4: Blm, nebýt vás, Brundibárci, blm, měla bych odřený nos ještě dnes.

Sypu, sypu na víčka, svá maková zrníčka. Sypu, sypu modrý máček, spinká, spinká košiláček. Spinká černé kotě v mlátku, měsíc jede na oslátku. A já sypu na víčka, svá maková zrníčka.

0: jak o Vánocích přišel makový mužíček na svět. Byla jednou jedna stařenka. A ta byla tak chudá, že neměla nic než jednu kočku, jeden hrnek a jednoho stařečka. A ten její stařeček byl taky tak chudý. Neměl nic než jednu doškovou chaloupku a v ní tu jednu stařenku s jedním hrnkem a jednou kočkou. Ale třeba, že toho oba dva měli tak málo, žili docela spokojeně. Ale jedno staroušky přece jen mrzelo. Trápilo je, že jsou Vánoce za dveřmi a oni, že nemají v kapsičce ani groš, ani troník, ani krejcárek, za který by mohli pořídit jeden druhému něco pro potěšení. Když už svátky ťukali na okno, řekli si oba stařečkové, co kdybychom se šli podívat na vánoční trh? Kdo ví, jestli tam letos nebude něco zadarmo? A šli. Chodili po městě, chodili po rynku a viděli spoustu nádherných věcí, jenomže žádná nebyla zadarmo. A tak přišli domů s prázdnou. Když přišel Štědrý den, uřízl dědoušek za chaloupkou smrček, navěsil na něj pár jablíček, pár oříšků a pár slaměných ozdob a postavil jej na stůl. K večeru upekla stařenka houbového kubu a když vyšla první hvězda nad lesem, povídá dědečkovi.
1: Tak, abys věděl, stařečku, na trhu jsem ti nekoupila nic, ale stejně pro tebe něco mám. Tady máš rybí šupinku. Našla jsem jí u Káně s vánočními kapry.
2: Ale pro páníčka, ta je krásná. Ta je jako ze zlata. Já pro tebe, stařenko, něco tak pěkného sice nemám, ale taky jsem ti něco přinesl. Tady máš makové zrníčko. Našel jsem je u stánku s prclíky, víš?
1: Panenko svatokopecká, to je ale překvapení. Já nic od tebe nečekala. Vždyť už jsem na dárečky stará.
2: Ale nejsi. A víš vůbec co? Uvař tu šupinu v hrnečku, ať máme na Štědrý den rybí polévku jako velcí páni.
1: Tak jo.
0: Stařenka věděla, že z jedné šupiny ještě nikdy nikdo rybí polévku neuvařil. Ale nechtěla kazit dědouškovi Štědrý večer a taky hodila do hrnku a přiložila do plotny pár borových šišek. Za chviličku se chaloupka naplnila takovou vůní, že to až nebylo k vydržení. Ani nevěřili svým očím. Považte, z té jedné jedinkaté rybí šupiny byla opravdická rybí polévka. Plavali v ní jikry a líčka a zelenina a všechno, co má v rybí polévce plavat.
2: No to byl dáreček. Ještě si olíznu lžíci, tak. A budu na to vzpomínat, co budu živ.
1: A víš, co uděláme teď?
2: Ne.
1: Zasadíme to tvoje makové zrníčko.
0: Stařeček věděl, že o Vánocích se mák nesije. Ale nechtěl stařence kazit radost, tak přinesl květináč z prstí, stařenka zrníčko zasadila, zalila a postavila pod stromeček. Ale v tom se nestačili ani podivit. Přímo před očima jim máček vyklíčil, rostl a rostl, pak vykvetl, opadal a náhle svítila na stonku makovička jako ze zlata.
1: To je divoucí. Na tenhle dáreček budu vzpomínat, co živa budu.
0: Jen to dořekla, ozvalo se takové tenonké bé, bé, bé.
2: Počkej, někdo pláče za dveřmi.
1: Ne, to není za dveřmi. No to, pláče ta makovička.
0: A opravdu, to denonké bé, bé, bé se ozývalo jakoby z makovičky. Dědeček vzal nožík, otevřel makovičku a co nespatřil? V makovince leželo malinkaté děťátko. Tak maličké, že už ani menší být nemohlo. A dělalo bé, bé, bé.
1: Panenko svatokopecká, to je ale drobeček. Je. Dědo, vyžeň kočku, ať si nemyslí, že tu máme myš.
2: Je to chlapeček a bečí. Je, co kdybych mu nasekal?
1: Chraň tě, pámbu, ani na něj nesahej. Podívej, jaké je to ubožátko bezbrané.
2: Asi na něj táhne, viď? Já přiložím.
0: Přiložil, polínka zapraskala a ve světničce bylo hned jako v lázni. A miminko hned přestalo plakat.
1: Víš ty co? Já toho drobečka uložím do štuclíku, ve kterém si v zimě zahřívám ruce a tam mu bude takové teploučko, že jen vzdychne a bude spinkat.

0: jak Trautenberg topil krakonošovým pukem. To zas jednou nějaký neřád rozkopal pod Černou horou ty nejhezčí prašivky. Muchomůrky, nohy vyvrácené, kropenaté kloboučky po trávě a kuřátkům ťápla šmajdavá bota rovnou doprostřed hnízda.
1: Já vám dám ničit mě na horách krásu. Ne, že bych lidem nepřál trochu těch hub, ale kopat do něčeho, co zrovna není k užitku a roste jen pro tu pěknost a potěšení oka, to si koleduje o trest. Ale nejdřív napravím tu spoušť.
2: Narovnal muchomůrkám nohy, potřel její trocelovou mastí, kuřátkům načechral hlavičky a hnízdo pokropil jitřní rosou. Pak šel pustit psí počasí. To za to neřádstvo.
0: Měl to v kotli pěkně narychtovaný. Maštal s větrnými koňmi, jeskyni s mlhou jako smetana a skalní sípku plnou krup, od těch nejmenších jako hrášky až k těm jako holubí vejce. Otevřel maštal a pustil větrné koně, z jeskyně vytáhl náruč mlhy, ze sípky pytel míchaných krup a už se čerti ženili.
3: Můj klobouk, Anče, Kubo, Hajnej, chyťte ho, můj parádní klobouk, Himmler, Gott, Krut.
2: Tom mu mlha vlítla do krku, vmáčkla mu zpátky druhou půlku sakramentu a zavalila dvůr. Všichni se v ní motají jako tumpachoví. Hajný brkl o špalek, Anče o Kubu, Kuba divže neporazil necky, ale milost pánu v klobouk nikde. Mankote, kroupy! Kubičku, schovej se, ať nenastydneš.
3: Řekl jsem hledat klobouk, krucaj se lep.
2: A jak se nadechoval na to hulákání, spolkl mlhu studenou jak rampouch a vlhkou jako syrová brambora. Rozkýchal se a ozvěn roznášela to píchání od rýchor až v
3: všichni sem. Umírám. Anče, podbělový čaj s medem. Hajnej, ovčí kožich přes duchnu. Kubo, přikládá.
4: Milost, pane, vždyť je tu jak v turecký lázni. A v kůlně není ani polínko.
3: Jak to, že není? To si mám snad dříví štípat sám? Co pak se můžu potit, když je tu zima jak na vydrholci? Už se mě chytá horká nemoc. Takhle se o mě staráte, čelátko líná.
2: My se, milost pane, staráme určitě víc, než vy nám ráčíte platit. Kdo pak za to může, že máme v červenci jako o Vánocích?
3: Krakonoš, ten starý prašivka si nahoře drží sluníčko a my tady můžeme zmrznout. Kubo, Hajnej, jděte do Krakonošova a porazte tam ten největší buk. Když on na mě sepsím počasím, já si zatopím jeho dřívím.
2: Milost pane, to přeci nejde porážet v Krakonošovým. Co pak nemáte dost svýho? Anče je duše spravedlivá. Taky má strach o Kubička. Mohl by nastydnout, zabloudit v mlze. A co hlavního? Rozhněvat Krakonoše.
0: Milost pane, s Krakonošem nejsou žerty. Poníženě prosím, porazíme ve vašem.
3: Himmel, laudon, donr, vetr, krucajs, element, kdo tady poroučí? Řekl jsem v Krakonošově a ať už vás tady nevidím.
2: Pán poroučí, poddaný poslouchá. Kuba si narazil čepici až na uši, Hajný se posilnil kápkou, Byla proti všem nemocem, uřknutí i černým myšlenkám z devatera kvítí o svatojánské noci trhaného. Vzali trakař, sekyry, pilu a šli.

0: Šli, jako když je za vlasy táhne a za kazajku drží, ale přece jen do Krakonošova došli. Stojí tam buky, urostlí jako vojáci. Ani císař pán nemá pěknější.
1: Takový krásný stromy. Mladý, celý život mají před sebou. Tohle si snad nemůžem vzít na svědomí.
2: Svědomí nechte milost pánovi, jestli nějaký má, který vezmem.
1: To se řekne. Jeden je jak druhý a nad každým se srdce svírá. Snad ten z kraje. Odpusť nám to, kamaráde. A slibuju ti, že hned zítra vysadím na tvým místě nejhezčí bouček z milost pánova revíru.
2: Vemte za pilu, hajnej, ať to máme z krku. Nejradši bych se neviděl.
1: Jenom aby nás nenačepal Krakonoš.
0: Div divoucí. Jindy Krakonoš slyší, když na druhém konci hor rozlouskne veverka oříšek, když ptačí mládě v hnízdě zapíká. A teď nic. Divné jim to bylo, hajnému i Kubovi, ale mlčeli. Ono je lepší čerta nepřivolávat. Strach jim však seděl za krkem a poháněl je jako voska koně. A tak, než se sluníčko překutálelo z jednoho vršku na druhý, byla polena na trakaři, otep větví na zádech a Kuba se už chystá plivnout do dlaní, aby se mu cestou dolů trakař nesmekal.
3: Pomáhej pámbu.
1: Naděl pámbu. Krakonoš.
3: Co pak se vy dva tady tumlujete, až jste celý říčný?
1: Kuba leknutím spolkl se slinou i pozdravení. Hajnému sjela otep ze zad, ruka mu šmátrá po flaštičce s kápkou. Potřeboval by klůt na kuráž, ale před Krakonošem si netroufá a jen... Jemnost, pane Krakonoši, liběji odpustit mi.
2: My za to nemůžeme, to milost, pán. Prej, když jste na něj poslal psí počasí, tak on se ohřeje vaším bukem.
3: Tak, tak. Potřeboval jsem trochu vyvětrat větrné střežení, podívat se, jestli se mlha nesráží a kroupy nečernají a odrobek toho dříví. Háj stejně potřebuje prořezat.
1: S dovolením, že jsem tak smělej, jemnost pane Krakonoši, ale prořezávat takovýhle háj... Vždyť tu není jediná přebytečná větvička. Takový pořádek nemá ani hrabě harach. A my tuhle s Kubou hned na zítří vysadíme na tomhle místě bouček, aby řada byla zase jíc open.
3: No, nebudu vás mechkat. A pozdravujte Trautenberga, ať se při tom mým buku pořádně vypotí.
0: Doma běhala Anče z kuchyně k milost pánovi, od plotny k posteli, hned čaj kvůli pocení, hned slaninu, aby neškrábalo v krku.
4: Im laudon slanina není prorostlá, don Rveter, zapomněla z česnek a přikládej.
0: Milost pane, nemám čím. Jestli pak ten můj kubíček neprofouk, měla jsem mu dát přes kazajku vlňák. Že tak dlouho nejdou, aby tak na ně padl strom. Porážet není jen tak. Hajnej už má taky breptavý ruce.
1: Tak, milost pane, jsme tady. To se ohřejete.
0: Já už myslela, že se vám něco stalo. Kubičku, nenastydla jsi?
2: Ne, ale ještě teď mi běhá mráz po zádech.
4: Nemluvit, topit. Vy jste snad pro ten buk byli až u Krakonoše.
2: Ani ne, tak my u Krakonoše... Jako Krakonoš u nás.
4: Cože? Jak i u vás? Snad jste neporáželi v mým?
1: To prosím ne, porazili jsme v Krakonošovým, jak jste ráčil poručit.
4: No a co on? Z vás, aby to páčil heverem.
2: Vzkazuje vám pozdravení a že se máte pěkně vypotit.
4: A nic jinýho?
2: Jen o tom pocení a že kvůli jednomu buku neubude.
0: Trautenberg najednou, jako by neseděl na posteli, ale na královském trůně. Vypne hruď, vystrčí své tři brady. Vypadá jako žába, když se chystá kuňkat.
4: Co jsem říkal? Má špatný svědomí, prašivka jeden. Bodejď ne. Za takový psí počasí by měl dát dřeva na dvě fůry, a ne jeden umrněnej buk.
1: Milost, pane, s dovolením, to zase ne. Vždyť jsme to sotva uvezli a toho klestí na zátop a...
4: Zavřete to okno! Kubo, přikládej!
0: Mám! Kubíčku, jsi celý?
5: Kuba celý byl. Za to z kamen je hromada kachlů. Saze létají světnici jako roje rozzuřených včel. Jeden roj skočil Trautenbergovi na nos, až rýma lekla, začala jančit a Trautenberg se samým kýcháním málem udusil.
0: Lidičky, mamkote, koukejte! Z hromady kachlů se vznáší buková polena. Vyletují okna. Zvedá se i otep klestí. A než může Anče zamankovat po třetí, stojí uprostřed světnice Krakonoš. Čelo jako pouškový mrak a s očí mu šlehají klikavé blesky.
3: Stávej, Trautenbergu!
4: Co jsi mi to udělal za škodu? Takový jsi soused? Jak já k tomu přijdu?
3: A jak já přijdu k tomu, aby porážel buk v mém revíru? Nemáš svýho dost?
4: Já? Ne. To hajnej. A Kuba?
3: Ty jsi jim to neporučil. Tak abys věděl, tuhle spoušť uklidíš vlastníma rukama. Aspoň se pořádně zapotíš a poznáš, co to je pracovat a ne jenom poručet. A ne, abyste mu pomáhali. Sám si navařil, sám taky sní. No a s tím boučkem si nedělejte starosti.
5: Trautenberg se pak celý týden potil, než z hromady kachlů dal dohromady kamna. A Kuba s Hajným se jen uculovali, patří mu to. Jen Anče vyprala záclony a postelové povlečení.
0: Ne, že bych chtěla milost pána šetřit, ale pustíte mužskýho k takovýhle práci. To bych se toho pak nedoprala.
5: Tohle věděl i Krakonoš. A když prádlo viselo na šňůře, nechal svítit sluníčko jako o největším svátku a pofukovat ten nejtenčí větříček, aby dobře schlo. A jak Anče po polednách sbírá prádlo vonavé a vybělené, tu Hajný zázrak, učiněný zázrak.
0: Hajnej, honí vás Hejka.
5: Lidičky, ten buk, co jsme ho podle milost pánova poručení porazili, stojí na svém místě živý a zdravý, jako by o něj nikdy ani pila neškrábla.
0: Ten, co jste ho rozřezali na polena?
2: A osekali větve na klestí.
5: Zrovna ten. Já si musím dát kápku. Kubo, vem si taky na ten zázrak.
0: A tak si všichni oddechli. Ono je dobře vědět, že je na světě nějaká spravedlnost. A když si někdo myslí, že pro něho neplatí, dostane pořádně za vyučenou.

0: Druhého dne ráno se Míša probudil v jakémsi voze. Ale Vasilův vůz to nebyl. Tenhle byl větší a nebylo v něm nic než sláma a na ní po různu spala všelijaká zvířata. Odkud si ze sousedství slyšel táhlé kňučení, ale nemohl rozeznat, je-li to zvířecí zpěv nebo nářek. Šel za tím zvukem ven a spatřil podivné zvíře, ohromné, podobné tygrům, které poznal včera, ale úplně černé. Byl to černý pardál, říkalo se mu gurra. A slyšel, že gurra naříká po jakési daleké zemi, říkal jí Sumatra.
1: Ach, kde jsou gurrovy lesy? Kde je gurrovo žhavé slunce? Kde jsou gurrovy chladivé prameny? Kde jsou gurrovy maličtí pestří ptáčkové? Kde jsou gurrovy velicí motýly? Lidé jsou zlí, zlí. Ach, jak zlí jsou lidé a dobří jsou jen černí pardálové. Kde jsou gurovy hry ve větvích u veliké řeky? Kde je dobrota gurových snídaní v korunách palem? Jak krásné bylo bát se ve dne hadů a v noci měsíce. Jak krásné bylo plout na kmeni po proudu řeky. Jak krásně strašné bylo spadnout potom do vodopádu. Jak žalno i krásně je vzpomínat, jak tatínek potom naplácal gurovi.
0: Míša si představoval, jak asi musel bolet výprask od takového silného tatínka, jako byl jistě tatínek gurův. A bylo mu divné, že gurra i na to byti rád vzpomíná. Bylo mu gury nějak líto. Prolezl k němu mřížemi a dokonce i pohladit ho chtěl, ale gura si ho ani nevšímal. Medvídek ho tedy opustil a venku uviděl kolem sebe tolik podivných nových věcí, zvířat a lidí, že na guru brzy zapomněl. V manéži bylo živo, ale sedadla zela prázdnotou. Skupina arabských akrobatů právě nacvičovala jakousi složitou pyramidu. Cvičení řídil malý, už šedivý Arab, ale Míšovi se zdálo, jako by mimo jeho rozkazy přicházely jakési povely ještě také od někud z hora, z vrcholu stanu. Nějaký krákoravý, skuhravý, úsečný hlas se tam chvílemi zlobil, chvílemi rozčiloval, chvílemi nadával. Míša se vydal nahoru za tím hlasem a tam ve spleti trámů a lan spatřil sedět na hrazdě papouška. Měl už trochu zašedlé, nelesklé peří, byl jistě hodně starý, v drápcích držel jakousi trumpetku, ale místo k zobáku ji strkal k uchu. Míša přišplhal k němu a slušně pozdravil.
2: Dobré jitro.
0: Papoušek se zamračil.
2: Prý, dobré, že je to. Ty tomu rozumíš, pracku. Zírej, jak to kopou.
0: Míša už mlčel a díval se dolů do manéže. Jezdil tam právě šimpanz na koloběžce. Chvíle mi se ukláněl a smekal čepici směrem do prázdného hlediště. Míša se ze slušnosti zeptal.
2: Vám je ještě hodně let.
0: Papoušek zas jen nastavil k němu tu trumpetku u ucha. Jistě jste už uhodli, že to bylo na slouchátko, aby líp slyšel. A Míša se zeptal hodně hlasitě.
2: Vám je ještě hodně let.
0: Papoušek zase tak nevlídně zavrčel.
2: Ty jsi trotl, kde pak poledne, vždyť je sotva ráno.
0: Tu Míša křikl přímo do té trubky.
2: Já myslím, pane papoušek, že jste hodně starý.
0: Papoušek se usmál, jak nejvlídněji dovedl. Měl radost, když se někdo zajímal o jeho vysoký věk, byla to jeho chlouba.
2: No, pravdu máš, je už mi 77 a můžeš mi říkat maestro komandér. Všichni mi tak říkají, komu to dovolím.
0: Míša byl trochu zklamán. Tak staří bývají přece i lidé. To sloni a želvy jsou někdy mnohem starší. Pro jistotu se zeptal do naslouchátka.
2: 77 je vám?
0: A papoušek se na něho utrhl.
2: Krandipindy, co to žváníš, 77? V tom věku jsem byl ještě holobradý mladík. Teď je mi 77.
0: Míša se na něho nechápavě podíval a maestro komandér mu schovývavě vysvětloval.
2: Tohle je už 77. který řídím. 76 jsem přečkal i tenhle 77. ještě přečkám a 78. také přečkám a 79. také ještě přečkám.
0: Míša ho však již neposlouchal. Byl jako uvidění nad tím, co viděl dole v manéži. Na krásném grošovatém koni tam jezdila krasojezdkyně. Míšovi se až zachvělo srdce v těle, jak byla krásná. Díval se na ní jako na zjevení, slezl dolů blíž k té kráse. Všecko, všecičko na té dívce bylo okouzlující jako z pohádky. Od zlatých, vlnitých vlasů a tmavomodrých očí přes útlé nahé paže a vlající lehoučkou nařasenou stříbřitou sukínku až k ohnivě červeným potičkám. Vznášela se na svém koni, seskakovala z něho v jízdě dolů na zem a zase vzhůru až do stoje na hřbetě bez sedla. Když vyjela ze stanu, Míša vyběhl za ní. Venku seskočila z koně, podala uzdu štolbovi a odešla do svého vozu. Ten stál hned vedle vozu ředitelského. Byl krásně kovaný a růžově natřený. Na jeho dveřích byl ozdobný štítek Cavalcatoresa Manuela. Míša se dlouho díval na dveře, za kterými zmizela, ale pak sebou trhl. Bude brzy poledne a on slíbil za dobrý oběd vyčistit místo šaška artistům boty. Čekali na něho v dlouhé řadě vedle vozu šašků černé lesklé holínky ředitelovi, krotitelovi indiánské mokasíny, šaškovi ohromné křápy, řemínkové opánky indického polikače mečů, měkké střevíce arabských skokanů a ještě jedny holínky. Při jejich spatření Míšovi srdce prudčeji zabušilo. Heboučké, červené botičky. Tak filigránsky droboučké, že mohly patřit jenom popelce nebo na něžné nožky Manueliny. Ty si Míša nechal nakonec. S ostatními se činil, aby měl tu robotu co nejrychleji za sebou, ale s Manuelinými si za to pohrál, čustil a leštil, div jejich jemnou kůži neprodřel, přitom si potichoučku zpíval.

0: Chick, princezna, zlatovláska.
1: Vytrhl ho mlaskavý zvuk za jeho zády. Spatřil za sebou opičáka Freddyho, jak mu z krabičky do dna vylizuje krém na boty. Jindy by mu byl vrazil pár štulců, ale teď jen povzdychl a dál kartáčem i očima hladil botičku Cavalcatoresi Manueli.

O kočičím bále. Když se ještě u muzik dudalo a o tvrdohlavcích šla řeč, že by dokázali být povolní leda za zlaté dudy, tedy za oněch časů, proti nímž jsou ty dnešní nebe a dudy, býval v Předslavicích dudák, náramně proslavený muzikant. Znali ho všude jak falešnou pětku a každý mu říkal jen dudák Jíra. Kdo by se staral, jak se vlastně jmenuje? Šlo přece o to, jak umí s dudami, a ne o to, co má zapsáno na faře. Přiženil se do Předslavic, ale hospodaření moc nedal, pokud nehospodařil v hospodě. Vydělával si raději dudami. A popravdě pověděno, neslo mu to víc než těch pár strychů žita a brambor. O chalupu a pole dbala jeho žena. A Jíra jí byl kruce na nejvýš, když potřebovala pohlídat, jestli se už nevaří voda v hrnci. Nenaříkali si však. Stačilo, aby Jíra po muzice vyklopil kapsy na stůl a hned bylo na pečínku i na parádu. Jednou se ten dudák vracel od někud od Kojetína a tu se mu do cesty namanulo černé kotě. Žalostivě mňoukalo, ometalo se mu kolem nohou a táhlo se za ním jak špatné svědomí. Komu asi patříš, ty vandráku, oslovil dudák kotě. A že měl povahu, která by byla kuřeti neublížila, pohladil to černé kotě po hřbetě a zakrojil kus uzeného, co mu kdesi přidali za vyhrávání. Kotě udělalo se soustem krátký proces, zamňoukalo a šlo za dudákem jak věrný pes. Tak spolu došli až do Předslavic. A když už byl dudák jednou doma, nechtělo se mu vodit kotě zpátky a hledat po vsích, komu vlastně mourek patří. Však bude také k užitku, řekla dudákova žena. Strčila kotěti misku mléka a pak ho měla k chytání myší. Kotě se však vybarvilo dočista jinak, než mínila. Raději se povalovalo za kamny, chtělo si hrát, a když na ně neměl dudák čas, anebo když odešel někam k muzice, sebralo se a hajdy za ním. Dudák se smával, že by měl kotěti opatřit také dudy, když ho tak věrně provází, ale kotě nebylo k ničemu dobré. Doprovodilo dudáka kousek za ves a pak zmizelo v polích. Je to tulák, zlobila se dudákova žena. Měli bychom ho dát pryč, než ho odstřelí v polích jako škodnou. Ale jen ho nech, přimlouval se Jíra. Já se také musím tlouci s dudami po všech peklech. Každý máme svoje. Tak to šlo nějaký čas. Když zmizel z domu dudák, zmizelo i kotě. Když se vrátil, vrátilo se i kotě z vandru. Jednou šel dudák Jíra z posvícení v Bavorově, hlavu měl těžší než kapsu, jež tomu tam platili spíš pivem a kořálkou než penězi, a v duchu přemítal, co odpoví, až začne žena láteřit, že přinesl málo a že jí nezbyde na živůtek rybými šupinami pošívaný, aby každému oči přecházely. Nedaleko Helfenburka došel nějakého pocestného. Takový obyčejný chodec to byl. Měl černý plášť, svítil si na cestu lucernou a nabídl dudákovi, aby šel s ním, aspoň prý někde nespadne do taluty. Zašklebil se přitom, ale dudák na to neřekl nic. Ani si nevšiml, že lucerna svítí podivným, jakoby rudým světlem. Obíral se dál svými myšlenkami a když se ho pocestný zeptal, cože je takový splihlý, začal žehrat, že málo vydělal. Mohl bys vydělat víc, řekl mu pocestný. Žena by měla na živůtek i na sukni. To bych rád věděl, uchechtl se Jíra, kde bych si v téhle tmě mohl něco vydělat. Na Helfenburku, opáčil pocestný. Je tam dnes slavnost a já tam také jdu. Chceš-li, pojď se mnou. Budou rádi, když přivedu dudáka. Jestli mi dobře zaplatí, budu jim hrát třeba do rána, řekl dudák Jíra a už se měl k tomu, že půjde. Počkej, zarazil ho ten cizí pán, je tady podmínka. Budeš hrát tam, kde tě postavím a žádné rozhlížení po hostech, jinak ti nikdo nezaplatí.
Takovou podmínku mohu snadno splnit, usmál se Dudák a hned ho napadlo. Aha, loupežníci se chtějí poveselit na pustém místě. Co by ne? Chtějí-li platit, zahraju. Bez tak se na penězích nepozná, odkud pocházejí, zda z ruky poctivé nebo lotrovské. Když došli na nádvoří zříceniny hradu Helfenburka, pověsil ten černý pán rudou lucernu na pustou zeď a řekl: tady se postav a hraj. Šlo by to i bez lucerny, uchechtl se Jíra. Hraju z paměti a nepotřebuju si vidět na prsty. Nadmul měch, spustil a už slyšel za sebou šramot a ruch. Hodnou chvíli mu na téhle muzice nepřipadalo nic zvláštního. Hrál zády k tanečníkům a čas od času kývl hlavou, jakože děkuje, když mu do čepice u nohou nebo vedle ní přiletěl zlaťák. Ruchu i zlaťáků za chvíli přibylo. Jíra už nestačil počítat. A také se mu zdálo, že za jeho zády netančí loupežníci. Odkdy pak se hrabou loupežníci na bál v Bačkorách? Měli lehký krok, jako by tančili bosy. Domlouvali se mručením, kňouráním, nikoli však lidskými hlasy. A když si Jíra podupával nohou, aby nevypadl ze skočné do rejdováka, nebylo tanečníky slyšet vůbec. Zlaťáky však házeli vytrvale dál. Jíra tedy trošku pootočil hlavu, aby aspoň koutkem oka zahlédl, komu to hude. A v té chvíli málem zapomněl hrát. Za jeho zády se konal kočičí bál. Kocouři zrovna tančili na nádvoří kalamajku, nakrucovali se na zadních, ukláněli se na všechny strany a hopsali, jako by chtěli napodobit tanec lidí. Dokola vcházel už i černý kocour, který stál zřejmě opodál, anebo se snad opozdil, v drápech držel zlaťák a nesl se jako velký pán. Pro pána, že tohle je náš kocour, vyhrkl Dudák spíše pro sebe. Bylo mu najednou hamba, že hraje k tanci kocourům, neboť se měl za muzikanta, který dovede kápnout do noty každému, ale z lidského rodu a ne z kočičího. V té chvíli si tanečníci všimli, že po nich Dudák pokukuje, a jeden z nich zamňoukal, až Dudákovi přeběhl mráz po zádech. Rudé světlo na nádvoří rázem zhaslo, kocouři prchali do všech stran a Dudák se honem schýbl, aby si pozbíral zlaťáky rozházené kolem čepice. Kdo si mu ale dal takovou ťavku, až se Jíra skácel na zem. Když se vzpamatoval a zašmátral po čepici, málem ji nezdvihl. Byla plná kamení. Vysypal tedy čepici, narazil si ji na uši a už byl pod Helfenburkem. Cestou hromoval, že má za to vyhrávání 4 kapsy prázdné a 5. vysypanou a strojil se na kocoura. Počkej ty neřáde, až se vrátíš domů. Dostaneš takový výprask, že tě navždycky přejde chuť dělat si blázny z poctivého člověka. Já ti dám kocoura, ty čerte pekelný. Doma honem pověděl, že něco ho potkalo, a než se nadál, kocour už škrábal na dveře. Dudák tedy popadl jednou rukou pytel, druhou kocoura za hřbet, hodil pekelníka do pytle a honem pospíchal k pohodnému, aby kocoura utratil. Kocour v pytli skákal a vyváděl jako vtělený ďábel. Raz ani nechtěl věřit, že mu Dudák nese kocoura. A tak se stalo, že otevřel pytel s malou obezřelostí. Kocour toho využil, vyrazil z pytle, jako by ho někdo z ručnice vystřelil, a už byl v tahu. Pohodný i Dudák koukali, kde je mu konec. Zahlédli však jen, jak kocour pádí k Helfenburku a jak už má svou pravou ďábelskou podobu, aby se mu lépe utíkalo. Od těch dob se Dudák Jíra vyhýbal kocourům i Helfenburku. Ne proto, aby ho tam zase nepozvali na kocouří.

a nastal jako obyčejně strašlivý binec. Micinka prskala, paní Cibulková vřískala, Jonatan štěkal a nájemníci vybíhali z bytů a křičeli, co se to zase děje, kdy už bude konečně pokoj, zase ten Jonatan, safraportský pes, kdo to má pořád poslouchat, už toho máme plný zuby, ještě jednou a poletí z domu i s tou kočkou a basta fidly. A Mach s Šebestovou šli do školy, oba kroutili hlavou a Mach řekl, člověče, Šebestová, můžeš to pochopit? Takový poslušný a inteligentní pes, stokrát chytřejší než Horáček nebo Pažout a takhle se strapňuje, no řekni, jestli tě to neštve. A Šebestová řekla, to je teda fakt, poslušný je, inteligentní taky, ale jak uvidí Micku, chová se jako bebeček, s tím by se mělo vážně něco udělat. Ten den probírala soudružka učitelka hudební nástroje. Fagot, basu, bombardon, heligon a taky buben zvaný timpán. A Horáček hned samozřejmě předváděl, jak se na takový timpán hraje. Začal mlátit blázen jeden do hlavy Čermákovou, co seděla před ním. Ta si to samo sebou nenechala líbit, takže si asi dovedete představit, co se ve třídě dělo. Ale nakonec je soudružka učitelka od sebe přece jenom roztrhla a řekla, Horáček k tabuli a Čermáková taky. Vidím, že je na čase, abych vám vysvětlila základní pravidla společenského chování, protože kdyby člověk nevěděl, co jste zač, mohl by si vás klidně splést s pavijány nebo tygry v zoologické zahradě. A Horáček s Čermákovou přišli na stupínek a soudružka učitelka řekla, tak si tedy pamatuj, Horáčku, že muž se k ženě nikdy nechová neurvale jako nějaký Kanaďan při hokeji, ale vždycky jemně, ušlechtile a galantně, za což mu žena odplácí čím? No Čermáková, no přece svou roztomilostí, zkusme si to. A soudružka učitelka si sedla na židli, ale hned zase vstávala a přitom říkala Čermákové, dávej pozor, Čermáková, ty jsi dáma, já jsem pán a právě ti uvolňuji místo v tramvaji. A ty uděláš co? No přece tohle. A soudružka učitelka kývla lehunce hlavou, jakože děkuje, a přitom se strašně krásně usmála. Ale hned se zase zamračila, ukázala prstem na Horáčka a řekla, tak, a teď to zkusíš ty. A Horáček si sedl na židli a hned zase vstal, jakože je ta židle volná a že si na ní může Čermáková sednout. A Čermáková si sedla, kývla hlavou, jakože děkuje a přitom se na Horáčka strašně krásně usmála a soudružka učitelka začala tleskat a volat na celou třídu. No vidíte, děti, jak jim to jde? Najednou se chovají jako dva lidé a ještě před chvílí na sebe byli jako pes a kočka. Výborně, tak se mi to líbí, budeme v tom pokračovat a vysvětlíme si, kdo koho pouští první do dveří a tak dále, je toho mnoho, nesmíme ztrácet čas. A když potom šli Mach s Šebestovou domů, řekla Šebestová, hele, Machu, tak mě napadá, když se můžou slušnému chování naučit Čermáková s Horáčkem, proč by to nemohli pochopit Micka s Jonatánem, co říkáš? Ale Mach vykulil oči. Šebestová, seš ty vůbec normální? Co pak to jde vysvětlit psovi, aby pustil kočku sednout? Ty vážně nemáš všech pět pohromadě. Ale Šebestová řekla, víš co, nech to na mě. A hned po obědě sotva měla hotové úkoly, zazvonila na Macha, šla s ním k paní Cibulkové, půjčila si kočku Micku, slušně poděkovala a když paní Cibulková zavřela dveře, řekla do sluchátka. Prosím vás, my bychom strašně moc potřebovali, aby se z Micky stala normální slečna, která umí mluvit. A ze sluchátka se ozvalo. Přijete si, aby to byla bruneta nebo má být blond? A Šebestová řekla. To je jedno, třeba blond. A najednou byla z kočky slečna, která řekla. Krindy, pindy, co to má znamenat? Někdo mi ukrad přední nohy. Ale Šebestová ji hned uklidňovala. Jenom žádný strach, ty nohy máte za chvilku zpátky. Machu, jdi s ní dolů, já za

chvíli přijdu. A Mach šel s Mickou po schodech dolů a pak s ní stál venku před domem a Micka se pořád ptala. A co se mnou vlastně bude? Já tomu nerozumím. Jak teď budu chytat myši? To už jako nebudu kočka nebo co? A Mach řekl, ale jo, nebojte se, vy jste vlastně pořád kočka a jaká? Ale v tom vyšla z domu Šebestová s takovým elegantním pánem a když přišla blíž, řekla, dovolte mi, cínko, ráda bych vám představila tohoto pána. To je totiž Jonatán. Jenže sotva to řekla, Micka začala prskat, Jonatán vrčet a než bys řekl švec, byli oba v trapu. A Mach řekl Šebestové, no vidíš, ty trdlo, tady to máš ty svý experimenty. Když se do sebe pustili dřív, tak to bylo celkem normální. Pes je pes a kočka je kočka, ale teď je z toho hotový společenský škandál, jen se podívej. A opravdu, bylo to něco hrozného. Ta blondětá slečna Micka skákala po stromě z větve na větev a ten elegantní pán za ní, ona přitom ječela, jako by jí na nože bral, on po ní chňapal, jako by jí chtěl ukousnout nohu nebo aspoň ucho a lidi stáli pod stromem úplně skoprnělí. Někteří si zakrývali zděšením oči a jeden pán křičel, kam se ten svět řítí, co už ti lidé nebudou dělat, vždyť jsou horší než paviáni nebo tygři v zoologické zahradě. A jedna paní křičela, jak to potom působí na dorůstající mládež, já bych se studem propadla. A všichni volali, fuj, to je ale ostuda, styďte se. A protože Jonatán byl poslušný pes a Micinka byla poslušná kočka, oba byli zvyklí poslouchat a když slyšeli, styďte se, tak se styděli. A styděli se tak strašně moc, že se až Šebestová polekala a volala. Dost, pro pána Jána, ještě se vám něco stane. Ostatně stydět se to není k ničemu. Lepší je chyby napravit. Slezte z toho stromu a ty, Jonatáne, nabídni tadyhle Micince pěkně rámě. Koukej si, jak se to dělá. A Šebestová s Machem ukázali Jonatánovi, jak se nabízí rámě. Micinka se do Jonatána pěkně zavěsila, Šebestová s Machem si je oba odvedli na zahradu a tam je celé odpoledne učili všemu, co soudružka učitelka vykládala ve škole. A když potom ráno potkal pes Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micinkou a paní Cibulková křičela Micinko, uteč! A paní Katrnošková, Jonatáne, ke mně! Když zkrátka celý dům čekal další příšerný cirkus, zůstali všichni jako solné sloupy, protože viděli něco úplně mimořádného. Viděli, jak Jonatán políbil Micince tlapku, jak otevřel domovní dveře a pustil jí první na ulici, což bylo něco tak neuvěřitelného, že na paní Hubáčkovou šly mrákoty a pořád chudák opakoval, ten pes se chová líp než můj manžel. Řekněte mi, jak je to možný, odkdy se psi chovají podle Guta Jarkovského. A paní Krupičková jí utěšovala, nesmíte si to tak brát, paní Hubáčková, když se k sobě lidi občas chovají jako pes a kočka, proč by se nemohli pes a kočka tu a tam chovat jako lidi, že ano. A pan Krupička dodal, milá paní, to je jenom důkaz, že slušné chování není nic tak těžkého.

0: Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá, najíst mi nedá ani do polosita. Pocestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj. Pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jako by v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Takli zpamatoval moje slova. Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká, doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážet.
1: Jak Kryšpín utíkal o život.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíku Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstínku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutě že nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný Ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psy, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu Ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskynky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bychom měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenomže. Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít nahonem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola Ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpín jeho honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zas udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé. Huberta!
0: Jenomže kdepak byl dneska Huberta konec. Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si ztratil, Bůby? Že máš na krajičku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krvem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás tračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převeliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ješka Cyrila, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se poděli vy dva? K Krišpín už běžel dohromady pětkrát a nevydrží už to dlouho. Psiska jsou hned za ním o pár skoků.
4: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
0: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal s rnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na do smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
5: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletly mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
1: Hned tak se neukážou zase.
2: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
5: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
6: Malinko jsem musela Medardovi přiklít čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
7: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
1: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já vlastně dohromady nic.
0: připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
4: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl Jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
7: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
0: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, Jezevec Adalbert, Krtek Čestmír, Kmotra Sojka i malá Kukačka, Sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty tři, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Bubi. U Jelenu už to tak chodí.
0: Bubi si chvíli nechal ještší moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože tři nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Také sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

0: Vlčí hřeben a poslední krkonošský vlk. Na horním toku říčky Jizerky se jejím korytem hnalo větší množství vody, než je v tuto dobu obvyklé. Bylo totiž krátce po bouřce a cedilo kalounem tak, že drobnými potručky a rýhami spěchalo z kopců takové množství vody, až Jizerka měla co dělat, aby ji všechnu vůbec pobrala. Ve mléně u zajíců se jí náhonem valilo tolik, že její hukot byl slyšet pěkně daleko. Dokonce ani podhudský hastrman Rousňák, který v Jizerce přebýval, nemohl díky tomu rámosu spát a špačkoval a spílal krakonošovi za tu futeř a daremné povětří.
1: U všech pstruhů a mřenek to bych do tebe, krakonoši, neřek. Já jsem sice vodnickej, ale nemyslíš, že už je tý vody dost?
0: V tu chvíli, snad jako by ho krakonoš vyslyšel, najednou přestalo cedit. Z lesu začala stoupat pára, ptáčci už za sajíce vesele prospěvovali, všechno kolem jiskřilo a na loukách to vypadalo, jako kdyby tam krakonoš rozhodil drobounké třpitivé trahokamy. A vzduch byl, no, co vám budu povídat, jako na horách. A je po dešti, povídá děda Pochop, když vyšel před chalupu. Bydlel kousek od Jizerky a tak chodil čas od času mrknout, zda se náhodou nevylila z koryta. Zašel ještě oblehnout úly, jestli jsou včelky v pořádku a jestli je ta průtrž nespláchla. Pod nohama se mu motal obrovský pes Brit a vesele vrtěl ohonem. Byl to starý dobrák. Když ale kolem chaloupy prošel někdo cizí, dokázal štěkat a zastrašovat tak, že v pocestném byla malá dušička a raději by chaloupu obešel pěkně obloukem. Najednou se Brit z ničeho nic naježil, celý se přikrčil, stáhnul uši dozadu, nakrčil čumák a začal výhružně vrčet. Děda Pochopu kouká, co se děje, a najednou za ulic patří velkého psa. Byl šedivej a vypadal dost zbědovaně. Sakra, vždyť on vypadá jako vlk. A hlavou mu bleskla myšlenka na adjunktovo vyprávění o posledním krkonošském vlkovi, který prý žije někde na vlčím hřebenu nad Reskem. A skutečně tomu tak bylo. Vlk cenil na dědu Pochopu zuby, ale spíš ze strachu, než že by mu chtěl nějak ublížit. Tlapku měl pochrumanou, zřejmě od nějaké pytlácké pasti, a byl celý vychrtlý. Děda Pochop se jeho zastrašování ale nezalekl. Zahnal Brita do chalupy a pomalu se s pokorou, ale přesto beze strachu, přibližuje k vlkovi a potichu na něj mluví. Vlk zřejmě poznal, že mu nechce ublížit a přestal vrčet. Dokonce si nechal ovázat lapku šátkem a nepohrdl ani kouskem chleba. Potom ještě sežral Britovi všechno žrádlo z misky před vchodem a odkulhal přes můstek do lesa směrem k Resku a k vlčímu hřebenu. Dny plynuly jeden za druhým a než se jede nadál, byla tu zima. Letošní zima byla pěkně tuhá, sněhu hromada a mrzlo až praštělo. Budu muset do lesa na dřevo, povídá babičce děda Pochopů. Do oběda budu zpátky, vezmu jen pár soušek. A už si to vykračuje k lesu a za sebou táhne sánky rohačky. Když kukačky ohlásily 12, babička začala vyhlížet dědu, protože měla oběd na plotně. Kde se ten děda courá, když bude mít oběd jak psí čumák? Hodiny utíkaly a děda stále nikde. Když se začalo smrákat, povídá si babička, to už není samo sebou, to se muselo něco stát. A vyrazila požádat o pomoc Hajného. Tou dobou ležel děda Pochopů na dně skalnatého údolí Tam sklouznul po svahu a nemohl vylézt zpět, protože si pochroumal nohu.
1: Kakra, holte, to je ale nadělení, když já tady nakonec umrznu kousek od domu.
0: Volal a křičel o pomoc, ale nikdo jej neslyšel. Hajnej mezi tím zburcoval všechny sousedy a s lucernami a loučemi se vydali hledat dědu Pochopu do lesu. Ale bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. Lesy jsou zde hluboké a svahy prudké a ještě ke všemu se po pás boříte ve sněhu. Hleda, že byste měli na nohách sněžnice, to se jde hned o trochu lépe. No a ještě ke všemu vám mráz zalezá přes rukavice za nechty a cpe se i pod kabát a nos od něj máte červený jako nějaký sněhulák. Hledali celou noc a když začalo svítat, tak Láďa Jounu konečně jedu našel. Seděl na dně skalnaté průrvy a pokuřoval fajfku a vypadal docela spokojeně. Sakra, dětku, vy jste nám dal. My už mysleli, že vás dostal mráz a bílá smrt a vy si tu zatím pokuřujete, jako by se nachumelilo.
2: Však tak jo, Ládíku, vždyť já bych už byl dávno na pravdě boží.
1: Nebudeš tomu věřit. On mě tu totiž celou noc zahřejval svým kožichem, ten vlk, kterýmu jsem v létě pomohl zasejt já. Teprve, když tě slyšel přicházet, tak někam odběhl. Ale, Ládíku, radši to nikomu neříkej. Oni by si mysleli, že jsem se na stará kolena pomátl na rozumu a že mi haraží v Makovici.
0: Láďa vytáhl dědu Pochopu na cestu, naložil je na rohačky a už si to s ním sviští z kopce směrem k domovu. Najednou z dálky zcela zřetelně oba zaslechnou táhlé vití. Oba se na sebe kouknou, děda se usměje a povídá: to už asi bude doma, na vlčím hřebenu. Tak tohle, Láďo, je asi ta nejhezčí věc, kterou jsem ve svým dlouhém životě zažil. Ale babičce to raději říkat nebudem. To bude jen mezi náma chlapama. Inu, ono v horách je už halt takovej zvyk, že si navzájem pomáhají úplně všichni. Mnohdy sice bydlí daleko od sebe, ale přesto k sobě mají tak nějak blíž. A když půjdete přes vlčí hřeben a budete se chovat tiše, třeba budete mít štěstí a uvidíte posledního krkonošského vlka na vlastní oči.
3: Tak šli dál, až vyšli na kraj lesa a tam uviděli chalupu. Před ní rostla na záhoně řepa. Jenom jedna, ale stála za to. Druhá už by se tam nevešla.
4: Páni, to je kus,
3: žasnul Bobík.
5: Pohádková řepa je vždycky taková,
3: poučila ho Fifina.
5: Musí být veliká, převeliká, aby nešla snadno vytáhnout.
6: Jen mě mílí, že už na ní nepracují, když jim tak pěkně narostla.
3: Divil se Myšpulín a Pindě měl taky dojem, že se tu něco zadrhlo. Nad řepou stál zamračený dědek, vedle dědka postávala babka, vedle babky vnučka, pes a myška. Tak proč už se něco neděje?
7: Chybí tu kočka,
3: dovtípil se Pindě. A měl pravdu. Dědek jim to potvrdil. Ta ničemná líná kůže zase zdrhla. Jak se tahá řepa, vždycky nás takhle podrazí. Sama nevím, proč jí vlastně živím, zlobila se babka. A vnučka se taky dala slyšet, že než taková kočka v domě, je lepší vykopat tu řepu motykou.
5: Jejda, to snad ne,
3: zhrozila se Fifina. Jenže to už si Bobík vykasal rukávy.
4: Puste mě na to, vytáhnu ji sám.
7: To taky nejde, nejsi přece kočka. Jak by ta pohádka vypadala, kdyby stahal ty?
4: No, když myslíš, že motyka je lepší, nebudu se vnucovat,
3: urazil se Bobík. Ale Myšpulín už si to zatím srovnal v hlavě a našel to správné řešení.
6: Co kdybych tu vaši kočku zastal já, když jsem taky kočičího původu? Zatoulaná kočka může zkazit celou pohádku. Jestli kocour nepomůže, nic nebude.

0: nezničí.
1: Pořádně se zapřel, kdo tam patřil, zařadil se za něj a hej, rup! Všichni naraz zabrali. Dědek za řepu, babka za dědka, vnučka za babku, pes za vnučku, myšpulín za psa, myška za myšpulína. Ještě jednou, hej, rup! A řepa vyjela jako po másle. Porazila dědka, dědek babku, babka vnučku, vnučka psa, pes myšpulína. Jen ta myška zavčas uskočila, aby jí ten velký kocour nerozválel na placičku. Prostě, jak podotkl Bobík,
2: kdyby se to filmovalo, mohlo se točit na ostro.
1: I řepa se nevídaně vydařila. Dědek tvrdil, že takovou ještě netahal.
3: Měla by se zvážit, když je rekordní.
1: Mínil myšpulín. A i Bobíka zajímalo, kolik váží řepa v pohádce. Jenže Fifina už z toho zdržování byla jak na trní. Přešlapovala, podupávala a když dokonce trochu zabručela, bylo jasné, že se vážit nebude.
4: Tak se tu mějte!
5: Ať vám řepa roste!
2: A sežeňte si kvalitnějšího kocoura!
1: Rozloučili se a vykročili pěkně z čerstva, protože jak Fifina začne bručet, není radno mít nějaké námitky. Ta cesta, po které teď šli, už nebyla žádná pěšina. Dost se po ní chodilo a taky jezdilo, protože tu byly vyježděné koleje. Dokonce se tu i lítalo. Nad hlavou jim profičela ježibaba na koštěti takovou rychlostí, že to koště prostě muselo být závodní. Kočár zatím nepotkali žádný. Ale pár chodců už je minulo. Nafintěnou dámu nepoznali. Nesla se jak naškrobená sukně, ani na pozdrav jim neodpověděla. Snad to byla některá ta závistivá sestra, co jich je v pohádkách na tucty. Za to Hastrmana poznali hned. Zastavil se na kus řeči, vyptal se, jak dovedou plavat, a když slyšel, že dobře, popřál jim šťastnou mokrou cestu a šel dál. Ani čert je nezmýlil, i když vypadal jako myslivec. Jak je míjel a dvorně smeknul před Fifinou, koukali mu z hustých vlasů růžky. Taky od něj zavanulo, jako když se v troubě něco pálí, což byla neklamně ta pravá vůně pekelná. A když zaslechli, jak si v dálce někdo prospěvuje, věděli už předem, koho brzy potkají.
6: Když jsem já měl pec, tolám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylézt na tu pec, to byl pane hec. Až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klec.
1: Samozřejmě byl to Honza, který šel do světa. Zatím ale moc neušel. Ani máminy buchty ještě nestačil ochutnat. A tak je pozval, ať ochutnají s ním, aby viděli, že není žádný lakota.
4: Buchty si nech radši na cestu, budeš je potřebovat,
1: radila Fifina. Ale Honza už rozvázal uzel a naléhal a nutil, ať si dají pochuti. I kdyby nic nezbylo, nevadí. Klidně se vrátí domů pro nové.
2: Aha! A doma hup na pec a s Bohem světe, už do tebe nepůjdu.
1: Už klíbil se Bobík.
4: Každý Honza musí do světa, aby z něj něco bylo. Tak si pěkně zbal ty svoje buchty a upaluj.
1: Nařídila rázně Fifina. Honza poznal, že ho prokoukli. Zastyděl se, sklopil hlavu, zbalil buchty a šel. Samozřejmě, že ne domů na pec, ale tentokrát už doopravdy do světa.
6: Když jsem já měl pec, tolám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylézt na tu pec, to byl pane hec. až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla kle.
3: Jak si Rákosníček neporadil s duhou? Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když Rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
0: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
3: Správně, Rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
0: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
3: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
0: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
3: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece

0: jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženinu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
1: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha, buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
2: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
0: drmolil skřítek.
2: Když v tu ránu, no tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
0: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
1: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat.
0: Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
2: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
0: Omlouval se skřítek.
2: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
1: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
2: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
0: Vykrucoval se skřítek, ale babočka ho nenechal domluvit.
1: Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
2: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále,
0: vymlouval mu to rákosníček.
2: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
1: Mlčet, rákosníček, mlčet, rozkřikl se babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení, pal.
0: A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha. Ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
2: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
0: Povzdechl si skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
2: Já vím, přerušil jí skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš rákosníček.
0: Pak se ale ohlédl po babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, bradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.

0: kdeže to všechno začalo?
1: Na lesní pěšině u mraveniště. Šel tam jeden chlapec a hvízdal si.
0: Ale kde pak, co vás nemá? To jsme už vyprávěli posledně o Ferdovi, Pitlíkovi a Berušce.
2: O Beruně. A kde tedy začalo to, co budeme povídat dnes?
0: U potůčku v husté trávě. Zrovna se stěhoval tesařík.
1: To je ten brouk s dlouhatánskými vousy.
0: No.
1: A on vám vezl na trakářku klády, nerovnou cestu před sebou ohmatával těmi fousisky a ukrutně vzdychal.
3: Daleko, stričku, daleko.
2: Na prohnuté trávě přímo nad hlavou se mu houpe mravenec a rovná si u krku puntíčkovaný červený šátek.
1: To je Ferda. Ahoj, Ferdo.
4: Oh, jen se houpej, jen se pošklebuj. Kdybys mi raději pomohl.
2: Tesařík se nemůže ani hnout. Klády se rozkutálely, přiskřípli mu fousiska a drží ho to jako v klešti.
4: To bolí.
3: Klid, stričku, klídek, okamžíček. Ferda mravenec vás v tom nenechá.
1: Ferdo, ty jsi pískal?
2: Volal jsi nás? Ferdo?
1: Ferdo, co potřebuješ?
2: Co máme dělat, Ferdo?
1: Než byste pět napočítali, bylo tu mravenců jako much.
2: Panečku, je vidět, že Ferda u nich něco znamená.
3: Hoši, odklidíme tyhle klády. Opatrně.
1: Než byste řekli švec, byl tesařík osvobozen.
3: A teď, strejčku, kam s tím dřevem vlastně chcete?
4: Ale tuhle kus podle vody, teď abych zase všecko nakládal.
3: Cože? Vy byste to chtěl nakládat? To se přece dělá jinak. To dříví se naháže do vody a potůček vám to odnese sám a zadarmo. Mravenci, šup s tím do potoka.
1: Než se stačil tesařík vzpamatovat, voda vesele unášela jeho klády pryč.
4: Pro pána, můj byteček, to je přece můj byteček. Zastavte to, zachraňte mi to, nebo mi to voda dočista odplaví.
3: Mravenci! U nejbližšího stromu klády zastavit.
1: A mravenci se rozběhli podle strušky.
2: Jenže, ouvej, nějak pomalu se rozběhli.
1: Takže ty klády doopravdy uplavou.
2: Ferdo, dělej něco.
1: Nemějte strach, Ferda ví, co a jak. Už bere do ruky smrkvou jehličku, rozbíhá se, šup, mrštilí jako nějakým kopím.
2: Jehlička letí, letí krásným obloukem a už se zapíchla. Zrovna doprostřed potoka.
1: Klády jsou u ní a teď se vzpříčili. Nemohou dál a už se to všechno zastavilo.
4: To je báječné, úžasné, pane mravenče, vy jste chlapík.
3: Oh, a teď ke kládám. Hop, přes potůček.
1: Ferda se rozběhl, jen tak se odrazil pravou nohou a byl na druhém břehu. Ale po něm už nepřeskočil strušku nikdo.
2: Pomoc, voda!
1: To se nedá přeskočit, to nejde.
3: Mně se zdá, že vás budu muset učit ještě mnoha věcem.
1: Ferda si povzdychl jen tak pro sebe a běžel vytáhnout tesaříkovi jeho byteček na břeh.
3: Budu vás muset učit ještě mnoha věcem.
5: A hele, to je Ferda. Bonjour, bonjour. Ahoj, Ferdo, ty kluku, co tu děláš?
3: Pitlíku, já jsem tu doma. Vrátil jsem se z cest. Ale co ty to vyvádíš?
2: Opravdu, Pitlík je zahrabán do země, jen hlava mu trčí ven.
5: Sportem ku zdraví. Já to viděl v biografu. Hip, hip, prásk! A závodníci skákali a běželi a takhle tloukli patama do země. Heja, heja, šverige!
3: Poslyš, Pitlíku, kdo tě to zarazil do země?
5: Pardon, pardon, to je taková patálie. Žížela si mě spletla s listem, komprené, a zatáhla mě do své díry. Ještě mi jaksi, ne tento, nepustila. Ale já se zase držím rukama kraje díry a už se jí dál nedám. Apropo, nemohl bys mě vytáhnout.
3: Pitlíku, starý kamaráde, tos nemohl zavolat hned? Vždyť jsme se neviděli takovou dobu.
5: Já tě nechal pozdravovat, to pardon.
3: Kluci, sem ke mně!
1: Hned tu zase bylo plno mravenců, popadli Pitlíka za ruce.
6: Hej, Rudolf! Hej, Rudolf!
3: A je to!
1: Žížala povolila a všechno se sesypalo na jednu hromadu.
5: Bon, bon, bravo! To tam též bylo v tom kině. Řecko-římské zápasy. Oh, je. Já nemůžu na noho. Žížela mi ji pohmoždila. Pardon, pardon.
3: Tak si tě naložíme, paciente, a odpočíneš si u nás v mraveništi.
2: Uf, říkali si mravenci do kroku. Nejdřív jen tak z legrace, ale pak už docela vážně.
1: Byli opravdu unavení a zadýchaní.
3: Nějak nám to přes zimu všechno zesláblo. Myslím, že bych je měl trochu cvičit. Pitlíku, ty jsi vážně viděl v kině, jak se lidi učili běhat? Jak cvičili sílu, skákali a tak?
5: Samo sebou, všechno jsem viděl. Byl jsem přece na zábradlí. Nevím, jestli jsem ti to už vyprávěl, jak jsem byl nejdřív červíček.
3: Mlč a poslouchej, co ti říkám.
5: Bonbon.
3: Víš, mě leží na srdci, aby naši mravenci byli silní a čilí. Aby jim všechno šlo od ruky, aby všude vyhráli a všude byli první.
5: Moje řeč, cvičit, trénovat. Raz, dva.
3: Au.
5: Pardon.
0: Pazar, služební hlášení. U třetího kapradí směrem k silnici sedí hoch s jídlem a jí.
1: To je událost, chápete?
2: Budou drobty, moře drobtu, plno jídla. Honem mravenci, všichni ke třetímu kapradí.
5: Že bychom se tam taky jaksi tento... Ferdo, kde jsi?
0: Než se Pitlík zpamatoval, Ferda vyrazil letním startem a byl pryč.
5: Počkat, pardon, já tě dohoním. Uvidíš ten styl jako v kině.
0: Ke kapradí se vine dlouhá černá stužka upalujících mravenců. Vepředu jeden s puntičkovaným šátkem.
1: Ale pozor, někdo předjíždí jednoho mravence za druhým. No ne, to je vážně Pitlík a už je u Ferdy.
0: Na mou duši.
2: Všichni mravenci jsou udýcháni a sotva pletou nohama. A Ferda s Pitlíkem si při běhu ještě povídají.
1: Protože dýchají pomalu a pravidelně. Mm-hmm. Teď už jsou daleko před ostatními, vybíhají krásným klusem na takový šedivý kopec.
3: Přidejte, mravenci, kluk bude za chvíli balit.
5: Hip. Ulala.
3: Co se děje?
0: To vysoké, ten šedivý kopec, na kterém stáli, se z ničeho nic zvedl.
1: A není to kopec, je to čepice toho kluka.
2: Co teď? Stačí Ferda s Pitlíkem se skočit?
0: No těžko, už jsou na hlavě toho kluka.
1: A ten kluk zvedá něco velikého lesklého ze země a staví to na silnici.
2: To je kolo?
0: No ano.
1: A už jedou. Vzduch kolem Pitlíka a Ferdy se rozhvízdal.
5: Orvár, to je jako v kíně. Já...
3: Drž se, Pitlíku, a zbytečně nemluv.
0: Tak se oba drželi a čekali, co se bude dít.
2: A to bylo pro ně velké štěstí. Takové, jaké si ani ve snu nepředstavoval.
0: Silnice vedla do města.
1: Nejdřív se objevily malé, pak veliké domy.
0: Pak ten kluk vjel mezi množství lidí a postavil kolo mezi jiná kola.
1: Vešel pod velikou střechu a stoupal po dřevěných schodech nahoru.
0: Tam se zastavil, pověsil čepici na hřebík a sedl si mezi ostatní kluky na takovou dlouhatánskou dřevěnou lavici.
1: Ale pod tou velikou střechou nebyli zdaleka jen kluci. Bylo tam ohromné množství všelijakých lidí a dívali se na trávník uprostřed.
5: Ferdo, to mě podrž, báječné, úžasné, nádhera, my jsme na závodech, hip, bravo, hurá, da toho, jen mu dej. To jsem viděl v kině, to je stadion.
3: Tak tohle jsem já tady ještě neviděl.
5: Tak se koukej, bonbon, běh na 100 metrů a tamhle skáčou skok vysoký, komprny.
2: Pánečku, to byla podívaná. Potom se házelo do dálky železnou koulí a běhalo se přes překážky, házelo se oštěpem.
5: Ferdo, to je jako když ty házíš jehličko.
2: A nakonec se prováděl takový divný skok. Každý závodník si vzal do ruky dlouhou tyč a rozběhl se s ní.
3: Kam to nese?
5: To nikdo neví.
2: A v tom ten závodník opřel tyč do země a tyč ho vynesla až někam k nebi. Závodník přeskočil laťku v takové výšce, že by to v životě nikdo nikdy nepřeskočil.
0: Nejste zvědaví, jak se naši hrdinové dostali domů?
2: To nebylo těžké. Zůstali prostě na čepici. A když se ten kluk vracel kolem třetího kapradí, obratně se skočili na zem.
1: A teď si představte, co nastalo v mraveništi, když jim Ferda s Pitlíkem vyprávěli, co zažili na závodech.
0: Fakt jic, ukáž, jak daleko skákali.
1: Počkej, mě zajímá ta tyč.
2: A přes překážky taky běhali.
0: A my začneme taky cvičit.
2: Ano.
1: A Ferda nás to bude učit.
5: Já, prosím, já vám ukážu, co třeba. Vše předvedu osobně, pomprné. Ku příkladu start střemhlav.
0: Pitlík se sehnul, nějak podivně pod sebe zamotal nohy.
5: Sám si velím. Pozor!
1: Nacvihl zadeček, no moc to nejde.
5: Připravit se. Teď! Jouhus! Jouhus, pardon. To se musí zkusit znova. Okamžiček.
3: To je těžká popletika a nelehká atletika, co tu vyvádíš. Dělali to přece jinak.
0: A Ferda předvedl mravencům, jak to má být správně.
1: Poklekl na jedno koleno, opřel se rukama o zem.
0: A nadzvedl zadeček, připraven vyrazit jako střela.
1: Potom houkl, jako kdyby vystřelil.
3: Bum!
1: Vymrštil se a běžel opravdu jako blesk. A my to teď taky zkusíme po atleticku.
0: Prohlásila většina mravenců a hned na bobeček pozor, bum, a letěli jako vítr.
2: Upřímně řečeno, spíš jako prádlo ve větru. Jeden mává rukama jako větrný mlýn, druhý vystrkuje bříško jako pan farář a třetí zrovna zakopl.
7: Kde pak? Takhle by to nešlo. Z takovéhle atletiky by byla pěkná šlamastika. Na to se musí jinak. Ale jak?
1: Starý mravenec jménem Mudrland se na to díval z šedého kamínku a nic se mu to nelíbilo. Ale kdo by si všímal Bručouna? To on přece dělá vždycky. Všechno chce vymudrovat jinak. Proto se mu říká Mudrland. To budeme krásně silní.
0: To budeme krásně spát.
7: No, jenom jestli.
2: Představte si, Mudrland měl pravdu.
1: Mravenci nejenže dobře nespali, ale druhý den se nemohli ani hýbat, jak je boleli svaly na nohou. Jen se kroutili a fňukali.
0: Ale pak si řekli, když to nejde s krátkými běhy, zkusíme to s dlouhými.
1: Ani je nenapadlo, že dlouhé běhy se musí běhat zvolna a pravidelně.
2: Přeskakovali travičky jako kůzlata, skákali chvilku po jedné noze.
0: Ne. A večer se sotva belhali. Půlka mraveniště jim musela naproti.
7: Je pak, tohle vážně nejde. V tom musí něco být. My nevíme co. Ale až se to dozvíme, tak si to povíme. Takhle bláznivě se přece neběhá. V tom musí být nějaké přemýšlení.
1: Víte, co se stalo? Pro Ferdu vzkázala sama královna a nebyla na něj vůbec vlídná.
3: Milá královno, nech mě to vysvětlit. Chci naše mravence vycvičit...
2: Vidím. Po tvém běhání nemůžou vůbec hýbat nohama. A ti, co házejí kamením, mají zase oteklé svaly na rukou. Nemysli si, že to nevím. Co pak je něco takového možné, aby nemohli 4 dny pracovat?
3: Milá královno, když já jsem myslel...
2: Myslel. Myslet můžeš, ale umět musíš. Zvlášť, když chceš někoho učit. Moc dobře umět. A když to neumíš, tak se to musíš někde naučit. A teď jdi, nemám na tebe čas. Musím snášet vajíčka.
0: Ferda se tak styděl, že nevěděl, čí je.
3: Když tu se mnou nejsou spokojeni, tak odejdu a už mě tu neuvidí. Však to nebude poprvé, co se budu protloukat v cizině sám.
1: Ferda vyrazil kupředu, nedívá se napravo, nalevo. Každý závod v chůzi by takhle musel vyhrát. A právě když dělá 99. krok...
5: Chuj! Bonjour! Zrovna tě hledám. Mám hroznou zprávu, terrible. Hlavně, ať nás nikdo neslyší.
3: Co se děje, Pitlíku?
5: Mudrland nás chce vyzradit, totiž zradit. Zmizel, už je pryč. Malér všechno vyzví.
3: Co vyzví?
5: Vdech, výdech, oddech, zadrž, přidrž, pravá noha, levá ruka, koleno. Je s námi konec, Ferdo. Finito.
2: Pitlík je tak rozčilen, že z něj Ferda nedostane souvislou větu.
1: Řekneme to za něj.
0: Mudrland mu totiž oznámil toto.
7: V tom běhání, skákání, házení, v tom něco bude. Přece musíme vědět, jak máme při běhání dýchat. Kdy má být vdech, kdy výdech, jak vysoko koleno při odrazu. Musíme vědět, co dělat levou rukou, když pravou házíme. A taky se nesmíme tak unavit, abychom pak museli ležet. No, že ano, někde musí být nějaký oddech. Teprve, když tohle budeme vědět, můžeme z mravenců dělat siláky. Ferda to chytil za špatný konec. Udělal z mraveniště bleší cirkus. Tak je to. A já se teď půjdu podívat do města, tam, kde jste viděli ty závody, a zjistím, jak to tam dělají a jak se to učí. A nevrátím se, dokud se všechno nedovím.
5: A to je ta hrozná zpráva. Co když si vycvičí své vlastní mravence? Založí si svůj klub a porazí nás, komprené?
3: Počkej, jak šel? Pěšky?
5: Pěšky. Vzal si raneček s jídlem a hůl.
3: Tak víš co, Pitlíku? My tam poletíme. Kde je šídlo? Hned ho zavolej.
0: Pitlík utrhl trávu, napijal ji mezi přiloženými palci a foukl.
3: Ale takhle ne, to zní jako trumpeta. Teď to bylo ono.
8: Moucha, je tu někde moucha. Jsem s ní a ti s ním.
3: Ne, jedno šídlo, 3 mouchy ti dáme, když nás svezeš do města.
8: Cože? 3 mouchy? Za to neletím ani na kraj lesa.
5: Hele, nebudeme se handrkovat. 6 much. Až se ovšem vrátíme z města, komprné. A med z 5 včel. To jsem teda zvědav, kde to vyžebrám, Ferdo, ale bonbon.
8: No, dobrá, nasedat, Ferda napřed, Pitlík za něj a letí se.
3: Nevidíš Mudrlanta?
5: Ať se dívám, jak se dívám.
8: Nespadli jste? Zpropadený automobil, ten mě vylekal. Ani nevím, kde mi křídla stojí. Hrozné.
5: Ferdo, ještě hroznější, než si myslíš. Na tom
3: Co?
5: Na tom autu seděl.
3: Mluv, kdo tam seděl? Tak řekneš mi to, nebo ne?
5: Na tom autu seděl Mudrlant. Pardon.
0: Když doletěli na závodiště, uviděli stát to auto, co je předjelo u kabin.
2: Ale Mudrlant tam už není. Střecha je prázdná.
5: Tak jsme přece jen první. Ne, že bych mu to přál, to pán Buchráň, ale asi ho to sfouklo. Bon.

0: Pamatáte se, co Ferda s Pitlíkem viděli na závodišti, i když se právě nezávodilo?
1: Viděli něco daleko důležitějšího. Viděli trénink.
2: Auto totiž přivezlo trenéra, pana Slavíčka.
0: Kuci, vy si myslíte, když chcete běhat, že se prostě rozeběhnete a je to. Tak to teda ne. Takhle můžete lítat po louce, ale ne po závodišti. Teď vy neumíte pořádně hejbat nohama. Potrači na trávu, ať zbytečně nekazíte dráhu. No a ruce do boku a při každém třetím kroku zvedáme koleno vysoko nahoru. Tak raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Ale tu nohu, co na ní stojíš, napni jako strunu, vysoko na špičku a pak teprve kroky. A dost, nepřenavíte, prosím, jo? Správný trénink není žádná legrace, to se musí učit jako matematika nebo dějepis. Hoši, to chce přemýšlení. Při slově přemýšlení do sebe Ferda s Pitlíkem významně strčili.
2: Ani je nenapadlo, že je tu někdo, kdo se při tom slově zakuckal smíchem.
0: Že ten někdo celou dobu cvičení sedí trenérovi Slavíčkovi přímo na klopě kabátu a vidí to všechno z největší blízkosti.
2: A že ten někdo je, no, asi sami uhádnete kdo. Mudrland.
3: Ferdo, honem za nimi do kabin.
4: Blázníš? Chceš se ve sprchách utopit? Teď je budeme vídat denně. Šídlo pro nás přiletí až za týden. To musí stačit.
3: Bon, už mlčím. Takže bychom se měli starat o to, kde jak si hlavu složit. To bude problém. Tady hold žádní mravenci nejsou.
4: Kdo řekl, že nejsou? Heleho.
5: Ahoj, hezonci. Hele, kadej klub jste? SK dostal na práskáno nebo sokolovej taha?
3: Co? Ty se nám budeš posmívat? To teda ne. Já tě... Jejda.
4: Co se stalo? Kde to jsem?
2: Na zemi, Pitlíku, jako obvykle. Ten malý mraveneček chytil Pitlíka snad jen za malíček, pak se ale nějak trochu zatočil a šup, přehodil si Pitlíka přes sebe.
0: To nic, to je jiu-jitsu. Jestli chceš, tak tě to naučím. A z toho hmatu si nic nedělej. Někdo vždycky musí prohrát a přitom můžeme být nejlepší přátelé. Říká se tomu sportovní duch.
2: Pitlík si třel nos a uvažoval o sportovním duchu. Ale mraveneček se přívětivě smál.
0: Tak se Ferda s Pitlíkem každý den dovídali něco nového a Pitlík navíc dostával lekce v jiu-jitsu od toho malého mravenečka. Občas měl z toho naražený nos nebo modré oko, ale statečně se usmíval.
3: Bon, to nic, to je sportovní duch.

0: Týden utekl jako voda a šídlo bylo tady. Je čas vrátit se domů.
1: Taky pan trenér Slavíček končil své lekce, nasedl do auta a odjel.
2: Pitlík se tak stačil rozhlédnout, nesedí-li na autě Mudrland. Ale nebylo po něm vidu ani slechu. Dobře tak. Šídlo už netrpělivě chřestilo křídly, byl čas nasedat.
0: Vyletěli nad stadion.
1: Zaleskli se ve slunci, jako by byly opravdové letadlo ze stříbrného kovu.
2: A za chvíli zmizeli chlapíkům z očí.
3: To bude Mudrland čučet, co všechno vím, Ferdo.
4: Naše mravence nám cvičit nebude.
3: Měli jsme štěstí.
4: Koukej, budeme doma.
2: Opravdu, šídlo krouží nad mraveništěm. Ale ani tam Mudrland není.
1: Nemůžeme dlouho povídat o tom, jak chtěl Pitlík při placení šídlo ošidit a jak se mu to nevyplatilo.
2: Jak pro ně vyžebral 6 vycucaných much a šídlo ho honilo kolem mraveniště.
1: Jak potom přinesl trošku sladké šťávičky z květů a jak mu jí šídlo vylilo na hlavu.
5: Já žádné šťávičky necucám, já chci maso.
2: A jak mu nakonec nachystal žížalu nadívanou borůvkami, šnečími vajíčky a sladkou mravenčí kašičku.
5: Pitlíku, to je dobrota. Kdybyste příště chtěli třeba do Tramtárie, tak za takové jídlo vás tam dovezu třeba 4x.
1: Nemáme čas vyprávět, jak byli Ferda s Pitlíkem přivítáni v mraveništi a co všechno vypravovali. A jak se dalo celé mraveniště do cvičení pod odborným dohledem.
3: Vy kluci hloupí, vy si myslíte, že můžete běhat jako splašení komáři? Komprné, jako smetí po větru, jako vodní blechy? No, nekoukejte tak hloupě, já jsem váš trenér, takže... Cože? Aha.
1: Skončilo to čistě sportovně.
3: Orovar! Orovar!
0: Pitlík bystře odstartoval a předvedl běh na dlouhou trať s pravidelným dýcháním. Potom musel běžet úprkem, jako se běží závod na 100 metrů. A nakonec předvedl několik rekordních skoků do výšky a do dálky. To, aby nedostal od mravenců nabouchán.
2: Ferdo? Především nezapomínej na naši práci.
4: Paní královno, já vím, že jsem udělal chyby. Nevěděl jsem, jak se má pořádně trénovat. Chtěl jsem všechno najednou, ale teď převedu všem, jak se má cvičit atletika. Abychom se neunavili a vždycky všude vyhráli.
2: Především nezapomínej na naši práci.
4: Ale to je samozřejmé, já už mám na to plán. Právě tohle chci zařídit.

0: Každého dne se vyplazil z mraveniště dlouhý černý had. Ale nebyl to opravdový had, byla to dlouhá řada mravenců, běžících za sebou stejně dlouhým krokem. Byli krásní, svižní a pravidelně dýchali.
1: Ahoj mravenci, kam běžíte?
2: Jsme hlídky mravenčího státu, obíháme celé okolí. Když najdeme něco k svědku nebo něco, co se hodí zedníkům, pošleme do mraveniště posla.
0: Okamžik, No někdo to zapomněl, miminko. Poslední mravenec se odpojí a tryskem do mraveniště.
1: To jste měli vidět. Poslední se odpojil, naklonil tělo trochu dopředu, začal pracovat dokonce i rukama a utíká, až mu písek od nohou odletuje. Za chvíli se už vracel s plačící chůvičkou.
3: Já to věděla, že to bylo někde tady, když já jich mám na starosti tolik. Jeden všechno neuhlídá.
1: Mravenec zvedl chůvičce miminko, potom si rychle navlékl tepláky, aby se mu nenachladili svaly a volným krokem se vrací k mraveništi. Ale z některých míst přicházeli do mraveniště taky stesky.
4: Nemáme chvilku klidu. Země nad námi hřmí jako zemětřesení. A když našinec vystrčí hlavu, bum, klepne ho to do ní kamínkem. A přitom se křičí rekord.
1: Paní Trávu Snědlová, my se vám omlouváme, ale není to ve zlém úmyslu. To jen naši borci cvičí koulí. Proti žížalám nic nemáme.
4: V dobrém nebo ve zlém, bum, stejně nás to klepne.
1: Přišel si stěžovat i Šnek. Představte si to, kolikrát je větší než mravenci a přijde si jako malý žalobníček.
5: A prosím, to jsem pospíchal na snídani a tu svrnk kolem levého růžku. Zastrčím levý růžek, vystrčím pravý růžek a svrnk okolo pravého růžku. No tak jsem zastrčil pravý růžek a svrnk.
1: Počkat, pane Šneku.
5: Ano.
1: Co to vlastně cvrnkalo a co bylo potom cvrnkání?
5: Co cvrnkalo? Jehličky cvrnkaly. Mravenči háželi svrnk a já se musel celý schovat do domečku. A tam na mě přišlo to spání. A když jsem se vzbudil, bylo už po snídani. A já musel lézt po hladovém břiše. A to si nedám líbit. A jestli je ještě uvidím štvrnkat, tak vám, milý pane, sežeru mraveniště. Vzkažte to královně a maučte.
4: A Šnek se rozjel takovou šílenou rychlostí pryč, že příští ráno po něm nebylo na mou duši ani vidu, ani slechu.
1: Žádné strachy. Naši mravenci by ti, Šnečku, tak zacvrnkali kolem růžku, že by ses neodvážil dotknout ani lupínku z našeho mraveniště. A abys věděl, my si uspořádáme opravdové závody v hodu oštěpem.
4: Kdy to bude? A kde to bude?
0: U tří kamenů, honem, řekněte to dál.
1: Netrvalo dlouho a všechny květiny, každá travička i kamínek byly obsypány chroustky, strakáčky a chlupáčky, zlatými muškami, mandelinkami a zlatohlávky, kovaříky a vousatými tesaříky. A hemžilo se to tam i střevlíky, chrobáky, cvrčky a byli tam také nosatci a drabčíci a všechno se strkalo a žduchalo a tahalo. Takže motýli museli zůstat ve vzduchu.
4: Sladké bonbony, malinová šťáva, medové koláčky.
0: To jsou včely. Chtějí mezi obecenstvem udělat nějaké obchody, ale každý do každého tak vráží, že toho polovinu určitě vylíjí.
6: Už jdou.
7: Halo, místo pro borce.
6: Bonjour, souvněte nám trochu. Bonbon, koušiček dozadu. Ať oštěp někomu nevypíchne tento.
7: Pitlíku je zlé. Celé odraziště máme rošlapané.
6: S'il vous plaît. Tam pod tou pavelíškou potřebujeme prostor. Comprené? Tam se bude házet a už nám letí první oštěp a dopadl. Kam?
7: To právě nevíme. Podívej, co se tam sesypalo broučků. Takhle to nejde, pitlíku. Sám přece nemůžeš.
6: Uhnout. Souhnout, Stranou, dozadu, vy taky, dopředu, uvolnit závodí.
4: Cože, vy si dovolujete do mne strkat?
1: Jak se to chováte k dámě, vy grobiáne?
7: No dovolte, já jsem pořadatel.
5: Já tě spořádám, že na to do smrti nezapomenej.
1: No jak to dopadlo, nelze dobře popsat. Na pytlíka se nakupilo tolik broučků, že z toho je pěkný kopeček.
5: A nahoře na tom kopečku poskakuje zlatohlávek a jásá. Sláva, teď budu krásně vidět, hurá a sláva.
4: Ale ještě než ho schodili, přiletěla řinčící letka stíhaček Šída.
1: Honem utíkejte k silnici, co tam se děje, rychle než budou pryč, ohromné, úžasné, asi cirkus.
0: Cože, cirkus, přijel cirkus.
4: A už se to všechno mravenci i broučci žene k silnici. Ale nebyl to cirkus, bylo to něco docela jiného.
0: Mezi kameny se valí dlouhý černý průvod. Konce byste nedohledli.
1: A nesou v něm dlouhé divné věci. Desky, přihoblované trámy, žebříky, ale taky něco jako dveře s klikou.
4: Tohle nebude cirkus. Podívejte, mají tam i nápis. Postavíme si lepší mraveniště. Mraveniště chlapíků. Jsme trénovaní, dokážeme to.
5: Já si mám vlastně zapomněl říct, že je to průvod mravenců.
1: To se stěhuje nějaké velké mraveniště.
4: A tam podívejte, to bílé. To jsou chůvičky a nesou miminka.
1: A za nimi vojáci, jehličky mají jako kopí, zkroucené větvičky jako kije, dokonce i plíšky a kousky skla, ale netváří se nějak výhružně.
4: A ta nosítka se záclonkami.
1: Mravenčí královna, a teď se myhla její tvář za záclonkou, jako by nám zamávala.
0: Kolem mraveniště chlapíků začal brzy vzkvétat utěšený život. Kdo naše přistěhovalé mravence poznal, ten je měl rád. A kromě toho poskytovali divákům takovou podívanou, jakou tu dosud nikdo nepoznal.
1: Skáču bez námahy každou výšku i přes vodu a o tyči o tom se nedá ani mluvit.
5: Jo, kam se Ferdovi mravenci hrabou?
4: Ale není to napínavé. Lepší je, když každou chvíli někdo spadne. To říkáme my. Mandelinky.
7: Jestli si to mají chlapíci s námi opravdu rozdat, musíme na to postavit pořádný stadion. Nebo to dopadne jako posledně. Takovéhle závody se nedají dělat po domácku.
6: A já budu hlavní architektus komprné, já vám budu radit. Zatáčky nesmějí být ostré. Na skok daleký se musí vystavět dlouhý rozběh. Bonbon, ještě kousek? Ještě kousek? Tady bude stát taková budka a na ní bude nápis
2: Všechna místa k stání i k sezení jsou obsazena. Tribuny praskají ve švy, přátelé.
1: Velké lehkoatletické závody začínají. Chlapíci z města proti Ferdovu mraveništi. A už nastupují.
2: A je tu start na 100 mravenčích metrů. Nikdo se neopozdil, nikdo se neulil. A co to? Modří se skoro všichni trhají napřed. Obecenstvo šílí. Ano, cíl. První dva jsou modří, třetí a čtvrtý žlutí.
4: Modří? To jsou Ferdovi mravenci, výborně!
1: Žlutí o ně měli, co to má znamenat?
2: Mezitím začal vrch koulí.
1: Na pucánku ukaž jim to, roztrhni
2: je. Na pucánek je nejsilnější Ferdův mravenec. Hází a je to krásný výkon, přátelé. Ano, o dva kroky dál než všichni ostatní. Teď nastupuje jeho žlutý soupeř. Ani není tak silný, ale nějak pěkně se vykračuje.
1: To je natáhlo, ten to zná.
2: No a řekl bych, tak nějak příjemně se vymrštil a nejen celá ruka, ale opravdu celé tělo se mu natáhlo. No tady to je styl, o celou dlaň před napucánkem.
6: Se laví, to nic. Natáhlo sem, natáhlo tam, bonbon, my vám to ještě natáhnem. To ostatní patří nám.
1: A patřilo. Když se běžel běh na 5 mravenčích kilometrů, zůstali žlutí daleko vzadu. Závod na 400 mravenčích metrů byl vyloženě záležitostí modrých. Jeden žlutý dokonce vyčerpáním padl hned za cílem a ani se nehýbal.
2: A právě sledujeme skok do výšky. Zbývá už jen mistr Šmikinoška a 3 žlutí.
4: Cože? 3 žlutí? To už všichni Ferdovi mravenci odpadli?
2: A Šmikinoška po třetí nabíhá na laťku. Šmik a laťka nám padá. Bohužel, šmik je nožka i vyřazen.
1: Za to žlutí pokračují všichni tři dál. No tohle.
2: No a popravdě musíme dodat, že i po prvních hodech diskem jsou žlutí daleko před modrými. Jejich výkonnost se nedá ani srovnat.
4: No a o skoku o tyči raději ani nehovoříme. Chlapíci z města se vznášejí do neuvěřitelných výšek jako orly a modří se na to jenom dívají.
1: Ferdovi mravenci se zablízkli už jenom ve štafetě a v běhu na 10 kilometrů.
2: Konečný výsledek 90-31 pro chlapíky z města.
1: To je konec.
2: Ferdo, máš se okamžitě dostavit k paní královně. Chce s tebou mluvit.
7: Tohle je můj nejčernější den. Jak ji tu prohru vysvětlím?
4: Slyšela jsem, Ferdo, že naši mravenci závodili poctivě a všude se chovali pěkně, jako praví sportovci. Jen tak dál. Cvič s nimi, Ferdo, necouvni. A uvidíš, že se to zlepší. Držím vám palce.
7: Necouvnu, paní královno. Necouvnu. Teď teprv budeme cvičit.
1: Ale už moc necvičili. Byl čas zařizovat se na zimu. Mravenci snášeli teplé ucpání, zavírali na zimu vchody, všechno stěhovali do dolejších pater, aby jim bylo tepleji. A snášeli i zásoby jídla, aby přes zimu neměli hlad.
6: Ferdo! Hej, Ferdo! Pojď se podívat, jakou já mám na zimu chatu. A hlavně, co jsem si tam přichystal. Já, hlava otevřená.
1: Pytlíková chata je vklíněna do hustého houští a celá přikryta kamínky a suchým listím. A v koutě ložnice se tyčí obrovitá kupa papíru.
7: To máš na topení, pytlíku?
6: Jen se podívej blíž, komprené. Toto to nejsou obyčejné papírky. Co to je? To jsou noviny.
7: Nesem mám noviny.
6: Na zimu. A co jsou to za noviny, ptám se? Zadní stránky, prosím, sportovní zprávy, víme? To mi dají sportovní mravenci. Chtěli tím ucpávat chodby, takže já bonbon a dal jsem jim místo toho mech. A teď to začnu jíst. Číst.
7: A pak nám všechno řekneš. Tak platí. A dobrou zimu.
6: Dobrou a orevár. Upaluj, ať se s tou nezmrzneš.
1: Buch, zaklapla se za Ferdou vrátka a mraveniště se zavřelo. Bez toho už polovička mravenců spala.
2: Nevím, jak dlouho bylo ticho. Najednou do toho klidu někdo zabouchal. Nejdřív silně, pak slabě a nakonec docela slabounce. Mravenci nechtěli otevřít, ale pak se přece jen podívali a strnuli.
4: Na zemi v blátě a mokru mezi prvními vločkami sněhu leží stuhlý mraveneček. Sotva dýchá, je hrozně zamazán a znaven.
1: Mravenci mu dali honem napít trochu vody, omyli mu tvář.
2: Ale to je přece náš Mudrland! Je to možné, kde se stoulal?
6: Zavolejte mi Ferdu.
2: Pamatujete si na Mudrlanta? Tam na sportovním stadionu, na klopě pana trenéra Slavíčka. No jak se tehdy Ferdovi a Pytlíkovi ztratil?
6: Viděl jsem vás odlétat na šídlo, ale zůstal jsem. Chtěl jsem vidět, co se bude dít na hřišti dál. Říkal jsem si, že v tom něco je, co ještě nevíme a co si povím, až se to dovíme. Nějaké to přemýšlení.
7: A viděl jsi?
6: Moc jsem viděl. Moc. I to, co dělali, když začala přicházet zima.
7: A co dělali?
6: No tu je to hlavní. Neodpočívají. Mají pod tribunou velkou tělocvičnu a tam cvičí. Já se to všechno naučil. Pak ti to budu muset ukázat.
0: Chudrlant únavou usnul. Ferda s kamarády ho něžně odnesli na měkké lože. Ferda nařídil kolem nejpřísnější ticho, ale sám tajně vzbudil několik zedníků. Šel s nimi vyklizovat největší sál mraveniště.
7: Tady bude naše tělocvična.
1: Nastala zima. Mraveniště zmizelo pod sněhem a stromy se navzájem prohlížely, jak jim to sluší v bílém. Některé byly opravdu samá bílá kožešina a moc jim to slušelo.
8: Krá, krá! Někdo neví, co na sebe nabrát.
1: To máš pravdu, krá.
8: Některá jedle si myslí, že je krásnější než vrána.
1: Svatá pravda, krá.
8: Má ani smeknout beranici neumí, nezdvořačka, krá. Krá!
1: Žuch. Největší čepice z jedle se smekla a vrána zmizela pod sněhem. Ale za to nikdo nemohl. Sněhová čepice byla prostě příliš těžká a spadla sama od sebe. Holky, koukněte se, co to ta naše vrána dělá, krá? To si pořád vytřepává sníh, krá?
0: Vrána se opravdu chová nějak podivně. Stojí, jako by čekala na nějaký povel. Teď udělala pravou nohou výpad před, no, teď zase levou nohou.
8: Krás, dva, krás, dva, krá.
1: No, prosím, co to tam tropíš, ty krá?
8: Krá. Nesmějte se, holky, já mám vnitřní hlas a on mi to nařizuje. Krás, dva, krás, dva.
0: No nesmějte se ani vy, děti, na tom vnitřním hlasu něco je, protože na to samé místo přišel zajíc.
1: Vrána tu udělala čerstvé stopy, mámo, děti, tak to tu bude něco k snědku.
0: Čenicha, čenicha a najednou se postaví na zadní. A začne cvičit předklony. Nahoru, dolů, nahoru, dolů a teď rychle.
3: Maminko, maminko, co to tatínek dělá?
1: Mámo, děti sem, to se podívíte. Poslouchejte ten vnitřní hlas se mnou.
0: Zajíci se rozestavili kolem táty a už to jde. Ruce v bok, pravou nohou švihnout, dobře. Totéž levou, no dobře, cvičit dál.
3: Ale to ještě není všechno. Nedaleko zajíců se zastavila sehnutá postava. A je to známý pytlák Kazimír Bouchal. Zajíčci, utečte!
1: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři.
0: Pytlák si už chystá pušku, ale poliká na prázdno. Zapomíná na střílení a bručí pro sebe. No to jsem se asi zbláznil.
3: Ale zajíci nevidí, neslyší a cvičí dál. Nevnímají nejen pytláka Bouchala, ale ani hajného vyčíhala, který sleduje podezřelé lidské stopy vedle zaječích. Teď přichází k našemu místu a před očima se mu zakomíhali cvičící zajíčci.
1: Co je těm zajícům? Nějaká nemoc? Počkejte, holátka, už jsem u vás.
0: Upažit!
1: Cože?
0: Točit vlevo úklon, vpravo rukou k levé noze.
1: No tohle, prosím, no prosím, jak ráčte. Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
0: Pytláka za křovím obestřeli mátohy.
1: Kde?
0: Za křovím. Přestal věřit svým očím, to přece není možné. A hajný uprostřed zajíců zrudne námahou, na čele mu vyskakují kapičky potu, ale cvičí srdnatě dál, jen odpupuje. Teď zavadil o svou pušku. Co může utíká, zajíci i vyděšený pytlák Bouchal. Na místě zůstal, jen nic nechápající hajný vyčíhal. Spocený a zmatený. Poslouchá, ale nic. Už neslyší žádné povely. Vnitřní hlas smrkl.
3: To protože dole v mraveništi pod sněhem Ferda poručil přerušit zimní výcvik. Mravenci montéři musí opravit místní rozhlas, který při zimním cvičení rozvádí povely po celém mraveništi. V některých místnostech nebylo dobře slyšet a na jiných místech zase prý povely vycházely ven, takže je bylo slyšet i mimo mraveniště. Inu, špatné vedení.
0: Bylo jaro, ale mravenci vůbec nezávodili. Jen tu a tam vyběhly z Ferdova mraveniště menší skupinky lehkým během do polí a lesů a ani je nenapadlo běžet stylově.
1: Jsou v koncích. Prosím vás, po takové porážce se není co divit.
0: Ale to si mysleli jen Běláskové. V mraveništi žlutých chlapíků ta zpráva zapůsobila jako bomba.
1: Kamarádi, tentokrát nám hrozí opravdu nebezpečí. Ferda si dal do pravé jarní přípravy tak, jak se to má dělat. Tentokrát by nad námi mohl vyhrát. Ale my se nedáme. Hned zítra začneme cvičit. Je, Pitlík, jak se máš, Pitlíku?
6: Promiňte, pane kolego, spěchám na konferenci.
4: Pitlíku, stará páro, jak ses vyspal?
6: Dovolte, jste v našem klubu? Jste členem asociace? Jste zaregistrována?
4: No...
6: Neražte mít distanc!
1: Celou zimu četl noviny a zbláznil se z nich.
6: Milý Ferdo, já žádám o slovo. SK Mrafe, sportovní klub Mraveniště Ferdovo, komprené. Musí zvolit svůj výbor, podvýbor, nadvýbor, předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a matrikáře.
7: Zadrž, Pitlíku.
6: A tady máme plány tréninku, takzvaný fázový trénink, jako recept od pana doktora. Prosím, volá, račte pohledět.
7: Pitlíku si kabrňák, ale s těmi výbory ono postačí, když budeš dělat zapisovatele našich výkonů. Co říkáš?
6: No, ale ovšem, děkuji za důvěru. To se však musím chovat i velice důstojně a vážně. Jsem hrd a klaním se sportu zdar. Pardon.
0: Hele, to nic, to sebou jen Pitlík plácl mezi dveřmi, když zakopl o prach, jako obvykle. Začaly veliké přípravy v mraveništi chlapíků i u Ferdy.
1: Chlapíky trénoval v běhu svižník.
0: Ale Pitlík měl zase fotografie slavného běžce Nurmiho, který běhával s hodinkami v ruce a podle něj se mravenci učili klást nohy.
4: A chodilo se i na výzvědy. Několik chlapíků to odneslo, když číhalo za kamínkem, protože Ferda zrovna házel diskem.
0: A pak Ferda dostal ten nápad. Za trenéra skoku vysokého vzal zelenou kobylku. Ta si ovšem při skoku pomáhala křídly. Mravenci to dělali po ní a mávali rukama, jako by chtěli letět. Bylo to směšné, ale povedlo se.
6: Ve sportovním mraveništi už mají taky kobylku, Ferdo. A dělají to po ní. Mávají při skoku rukama a pusou dělají... Jako když kobylka vrže. Bon, je to popukání.
7: Dali se napálit. Na blechu nepřišli.
0: Opravdu, za hustou travou docela potají trénovalo 10 Ferdových nadějných skokanů za vedení blechy. Byla nenápadná, ale o to lépe dovedla poradit, jak se ke skoku odrazit. Konečně přišla ta velká bitva svalů, vtipu a hebitosti.
1: A tentokrát to v běhu žlutým modrým nandali, divte se.
4: Oni mají v botách hřebíky, to nejde, to se jim pak líp běhá.
6: Bohužel, pardon, to je v pořádku. To jsou tento, tretry. A to se smím, komprené. Vítězí modří, totiž ne, žlutí.
0: Pitlík to přece musí vědět, vždyť je hlavní pořadatel, no a to skoky.
4: Ty jsou přímo k popukání. Chlapíci mávají rukama a křičí brrr, a brrr, ale neskočí nic. Obecenstvo se válí smíchy.
1: Za to Ferdovi kluci radost pohledět. Šmiky nožka skáče, ale kde pak žádné nůžky, žádné šmik nohama nad laťkou. On skáče po zádech.
7: To je flop, nový styl.
6: Bravo! Totiž, pardon, já jsem pořadatel, jakožto takový nestranný, že ano. Já raději zapíšu výsledky.
0: Co vám mám povídat, závody to byly velkolepé. Jednou přálo štěstí modrým, jednou zase žlutým. Do poslední chvíle se nevědělo, kdo vyhraje.
1: Modří zvítězili ve skoku o tyči a to je co říct.
0: A od té chvíle se chlapíkům přestalo dařit. To už se závody chýlily ke konci.
1: Ve štafetě na 4x100 metrů dokonce žlutí upustili kolík.
6: Halo, konečný výsledek. SK Mrafe, černý kafe, vítězí nad žlutými chlapíky v poměru 87-61. Bravo a sláva totiž vítězům. Čest poraženým a sportu zdar.
7: A ode dneška si budeme trenéry půjčovat. A budeme cvičit dohromady.
6: Inu ano, von von. To je ten sportovní duch, Kobrny. Já jsem pohnut. Slzy dojetí zalikají hrdlo mé, voilà. Tohle tedy bylo lepší než v kyně, jakože se Pitlík jmenuju. A to je co říct, protože já jsem v kyně vyrost, když jsem byl ještě malý červíček, jestli to nevíte, jestli, cože? Aha. Musíme končit. Tak bonjour, bonjour, totiž pardon, au revoir, nazdar. Přesněji řečeno, sportu! A mě? Zdar, zdar, zdar!

Smrtelná hodina. Za starých časů bylo lidem na světě líp než dnes. Každý věděl na den,

Sotva, že sem tam bylo vidět zakrnělé jablíčko nebo několik slív. Na lavici u zápraží seděl starý hospodář, kouřil, díval se lhostejně do kraje, sotva odpověděl, když mu poutníci dali pozdravení. Kristus Pán se zastavil, povídá. Hospodáři, to býval krásný sad, ale už zestárl. Proč pak nevysazuješ nové štěpy? Vždyť ty staré stromy už nerodí. Ach, co bych se s tím plahočil, povídá sedlák. Život ne už dávno netěší, rakev je připravena, i košile, i rubáš. Na svatého Štěpána nadejde moje smrtelná hodina. Tak co je mi potom? Ať se po mé smrti starají děti, jako jsem se já staral, dokud mne život těšil. Kristus Pán odpověděl. Abys věděl, že nepatří tobě rozhodovat o životě, tedy budeš ještě žít tak dlouho, dokud nebudou tady nové štěpy kvést. S tím ti poutníci odešli. A když odcházeli, pravil Kristus Pán Petrovi. Není dobře, vědí-li lidé, kdy mají umřít. Člověk potřebuje naději života do poslední hodiny, aby se staral nejen o sebe, ale o život budoucích. A od té chvíle ztratili lidé vědomí, kdy nadejde konec života. Pracují nejen každý pro sebe, ale všichni pro všechny lidi i pro ty, kteří přijdou po nich, aby bylo jednou všem lidem dobře na světě.

pan Honza a děti na výletě. Už dlouho maminky nezažili, aby kluci i děvčata tak rychle snědli oběd jako dnes. Všichni se totiž těšili na výlet a na to auto, co mluví. Doma nic o autě neřekli, protože věděli, že by jim to nikdo stejně nevěřil. A hlavně oni tomu sami nemohli pořádně uvěřit. Takže tedy se běhli u Honzovy garáže a poslouchali, jestli něco neuslyší. Ale v garáži bylo ticho. A to už přijela paní Helenka a přišel pan Honza a že se pojede do lesa na houby, protože, jak Honza s úsměvem prohodil, třeba má golfík rád houby s vajíčkem. Ty děti, co jeli s Helenkou, trochu záviděli Patrikovi, Filipovi, Michale a Jirkovi, že mohli jet s Honzou, ale on jim slíbil, že na zpáteční cestě si místa vymění. Honza stál na křižovatce a čekal, až bude zelená, ale policista pouštěl dlouho auta z druhé strany. A tu se najednou golfík ozval. Pane policajte, dělejte něco, co pak nás nevidíte? My jedem na houby. Policista se přísně otočil na pana Honzu. Co jste to povídal, pane řidiči? Chcete, abych vám dal pokutu? Já jsem vůbec nic neříkal, volal na policistu Honza z okénka. A v té chvíli se ozvalo. Tak prosím vás, policajte, dělejte něco. Já už chci opravdu jet. A překvapený policista zjistil, že ten hlas vychází ze silnice, jakoby pod tím golfem. Dal tedy rychle Honzovi zelenou a pak se ještě dlouho za ním díval, vrtěl hlavou a přemýšlel, co to vlastně slyšel. Děti v autě se moc smály a pan Honza už tušil, že s tím

svým novým autem asi ještě letos zažije. Konečně přijeli k lesu. Honza s Helenkou znali místa, kde rostly krásné hříbky. Když vystoupili z auta a radili se, kterým směrem půjdou, ozvalo se najednou: tamhle u pařezu vidím překrásného hřiba. Honzovi skoro vypadla překvapením z ruky jeho turistická hůl, kterou si vždy sebou bral na výlety. A Jirka volal: já se zblázním, to auto taky vidí. A utíkal k tomu pařezu a pod keřem opravdu našel schovaného krásného hříbka. Když se vrátili z lesa s košíčky plnými hub, rozhodla Helenka, že se staví na zpáteční cestě v cukrárně. Malá Michala, která vždycky s klukama dělala jejich různé lotroviny, si dort vzala a způsobně řekla: děkuju moc krát. Ale zabalila si ho do ubrousku a když se vrátili na parkoviště, zeptala se Golfíka, jestli nemá chuť na kousek dortu s jahodama. Všichni slyšeli, jak odpověděl: děkuju, dal bych si, ale až budem brát benzín, skoro žádný nemám. Pan Honza se v duchu trochu zastyděl, že málem na benzín zapomněl, a rychle zajel k první pumpě. Když se ho pumpař zeptal, jestli ještě něco nepotřebuje, požádal ho, aby otevřel kapotu, že chce dát autu ještě kousek dortu. Pumpař myslel, že se přeslechl, a tak otevřel kapotu a v tom uviděl, jak Honza s Michalou dali do otvoru pro nalévání oleje kus dortu. Proboha ne, volal pumpař, vždyť ten motor zničíte. Ale z motoru se ozvalo: Jence, neboj, já mám dorty rád a dal bych si vlastně ještě trochu čokolády. A to už bylo na pumpaře moc. Myslel, že se mu to zdá, a šel si rychle umýt obličej studenou vodou, aby se probudil. No a když přijeli domů, děkovali všichni Honzovi i Helence za prima výlet a nesli si domů každý košíček hub. Už se nemohli dočkat, až budou doma vyprávět, cože to má pan Honza za zázračné nové auto.

Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, v Ostřici se krčí dva zelené kopečky domečky. Však je znáte, je to přece chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní. Chaloupka z Jahodiní rozkvetla v májovém slunci bílou hvězdičkou, chaloupka z Borůvčí zase zeleným korálkem. A teď obě chaloupky čekají, kdo si je vyvolí za svůj domov. Pentličkami vůní dodaleka mávají a lákají pocestné pod své zelené stříšky.

0: jste řekla? Co to bylo, borůvková chaloupko?
1: Někdo pčíknul.
0: Pánečku, ten jí chyt.
1: Co chyt?
0: No, co se tak hloupě ptáš, jahodová chaloupko, rýmu přece.
1: A kdo jí chyt?
0: No, ten, co nám tu pčíká.
1: Je.
0: Pčíká, že se mi všecky lupinky třesou.
1: Kdo je to ale? Já nikoho nevidím.
0: Pčíká z dola. Jakoby ze studánky.
1: Je. On mě pocákal.
0: Hej, ty tam. Vylez z té vodičky a přestaň nám tu trousit bacily.
2: Kvak, pčík.
0: Žabáček, že mě to hned nenapadlo. Vylez, to máš z toho cachtání v ledové vodě.
2: Pčík, a cachtání mě nevadí, ale usušit se, kde není. Pčík, potřeboval bych pod střížku.
0: Jenže pod kterou? Pod mojí jahůdkovou.
1: Nebo pod borůvkovou.
2: No, to je jedno, hlavně, aby tam nevlezla po ránu jinovatka. Jinovatka nosí rýmu a kašel.
0: Tak honem, polec ze studánky. Pentličky vůní ti podáme.

0: Voní po takovém doušku, jako by se mi rýma zcvrkla.
1: Tak skoč pod mou střížku, jsem chaloupka z jahodiní. I pod mou se schovej, jsem chaloupka z borůvčí.
2: Nic nevidím, nic, oči mám ještě plné ryby.
1: Neboj se, my tě povedeme.
3: Kouká žabáček uslzenýma rýmovýma očima a najednou, co to? V zeleném listoví prokmitla bílá hvězdička. A hned vedle ní blýskl zelený korálek jako nebeský zvoneček.
0: Co je to?
1: To jsou přece naše domovní znamení. Jsem jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. A já jsem borůvková chaloupka u zeleného zvonečku.
2: Pánečku, u vás se mi to bude bydlet. Voňavé chaloupky.
4: Hopi skoky, hopi skoky.

0: říkáš žabáčku?
1: A kde vězíš? Už jsi měl být dávno u nás.
2: Au, au, au, toto bolí.
1: Co se ti stalo?
2: Ale něco mě píchlo do nožičky, au, au, au.
1: Ale u nás přece nic nepíchá. Kolem dokola jen samé hedvábné mechy.
3: Že nepíchá, bejvávalo? Já píchám.
1: No pána, taková obrině. Kde se tu najednou vzala?
0: Připlížila se.
1: Jako had.
0: Pomoc, obklíčila nás.
2: Mě taky, kde jste moje vonavé chaloupky z borůvčí a z jahodiní? Nic nevidím, všude kolem jen pichlaté lupení.
3: Ani krok, žabáčku. Pod mojí listovou stříškou budeš bydlet.
2: Pomoc! Ona se vine! Ona se plíží! Ona píchá!
3: To tě jen hladí.
2: Nechci, jdi pryč, ty ošklivá. Ani nevím, jak ti mám říkat.
3: Hádej. Velká jako žádná jiná, silná jako žádná jiná, pichává jak žádná jiná.
4: Kdo jsi vlastně?
3: Ostružina.

0: Weiss!
1: Ticho! Já poroučím, já tu velím, všecko kolem zaplevelím. Nekýchat. V ostružinové chaloupce nemám ráda hluk.
0: Já ubohý.
1: A nefňukat, fňukání taky nesnáším, jde mi na nervy.
0: A co tedy vlastně smím?
1: Sedět tiše, abych si tě, jak se patří, prohlédla. Tak nic moc, no.
0: Když se ti nelíbím, tak mě pust.
1: Až teď ani nemáš kam jít.
0: Pust mě, pěkně, prosím, za bílou hvězdičkou, za zeleným korálkem.
1: Hvězdička s korálkem? Co je to?
0: Domovní znamení. Taková znamení má jen chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní.
1: Povídali. Já mám... taky domovní znamení.
0: Lžeš?
1: Hned poznáš, že mluvím pravdu.
0: Au, trny!
1: To je znamení, jak má být. A když budeš zlobit, hned tě píchnu do nožičky.
2: Sedí žabáček celý vyjukaný uprostřed ostružiní, které ho obrostlo jako šípkovou růženku. Udělá skok, co říkám, jen krůček stačí udělat. A hned se zubaté pichláky kolem divoce naježily. A tak jen tichonce sedí, oči koulí a občas si tajně pčíkne, aby ho nervózní ostružina neslyšela. A chaloupka z borůvčí s chaloupkou z jahodiní marně svítí svými domovními znameními. Marně lákají pentličkami vůní.
3: Zase jsme zůstali sami, sestřičko Borůvková chaloupko. Ach jo, kdo ví, kde je konec našemu žabáčkovi. Zmizel v ostružení. Ani pčíknout ho není slyšet, chudinku malou. Ach je. Je mi ze všeho do pláče. Ale počkej, přece to takhle nemůžeme nechat, sestřičko chaloupko z jahodiní. Jo, sami proti ostružině nic nezmůžeme. Vždyť je proti nám hotová obrně, jako mrakodrap. Počkej, my musíme zavolat o pomoc. Ale koho? Jenom mě nech přemýšlet.
2: A jak tak Borůvková chaloupka přemýšlela? A chaloupka z jahodiní tiše bědovala, vykoukne sluníčko mezi májovými mraky. Rozhlídne se lesem i pasekou a co to vidí? Zelené chaloupky z borůvčí a jahodiní, jedna smutnější než druhá, korálkem neblízkají, hvězdičkou nesvítí a žabáček žalostně popotahuje v ostružinovém pichláčí. Sluníčko zlatým prstíkem pohladilo žabáčkovi popíchanou nožičku a zle se zamračilo na rozpínavou ostružinu.
4: Co pak tady děláš? Koukej pustit žabáčka a alou zpátky do lesa.
1: Proč pustit? Vždyť se mu u mě líbí.
0: Nelíbí, si zlá.
4: Slyšela jsi? Pusť ho na svobodu.
1: Ale...
4: cože? Odmlouvat a sluníčku? A ke všemu se už klíbat? Tak to ne. To teda opravdu ne. Ještě budeš litovat, že jsem si na tebe posvítilo.
2: A sluníčko sáhlo do nebe? A za cíp ušmouramé košilky přitáhlo takový malý, ukoptěný mráček upakánek. Posadilo ho nad paseku a mráček hned spustil. Pánečku, to bylo najednou vody. Jako z konve se lila do mechů a travin. Z pramínku udělala potůček a z potoka divokou říčku. Hnala se přes kamení, břehy podemlela, jehličí splavila dolů po proudu a ve své divokosti sebrala i pichlavé ostružiní.
1: Pomoc! Já plavu! Plavu z kopce! Zachraňte mě!
5: Ani nápad, dobře ti tak!
2: A žabáček hop a skok do běhu té vodičky a ta ho donesla až k našim zeleným, voňavým chaloupkám.
3: Vítáme tě doma, žabáčku. A vyber si, v které z nás chceš bydlet? U bílé hvězdičky nebo u zeleného zvonečku?
0: Když já nevím, kterou si vybrat. Jedna chaloupka hezčí než druhá.
3: A co kdyby se žabáčku bydlel v obou chaloupkách? U mě pod bílou hvězdičkou budeš mít ložnici.
6: Ano, ano, a u zeleného korálku zase kuchyň.
0: Jedna plus jedna, ale to si snad ani nezasloužím.
3: Zasloužíš, dost si zkusil, než si nás našel. Co jsme se na tebe natěšili.
0: Já taky, já.
3: Tak pojď už, hezky z čerstva pod střížku. Však my už tu tvoji rýmu vykurírujeme.

A tak se obě chaloupky šťastně rozvonily penkličkami sladkých vůní a jejich korálek cinkal a hvězdička zářila tichou radostí, že už nejsou sami, ale že konečně mají pro koho růst, vonět a zelenat se v trávě. A žabáček, než si ráno s večerem ruku podalo, měl po rýmě. Seděl si do oběda na zápraží chaloupky z borůvčí a po obědě na zápraží chaloupky z jahodiní opatroval zelený korálek a bílý zvoneček a vyhlížel listonoše. Ale to už je zase jiná pohádka.

Vajíčko. Honzík otevřel kufřík a vzal si na sebe kostičkovanou košili, kterou směl umazat, a na nohy si obul plátěnky. Babička mu zatím uvařila vajíčko na měko a Honzík se do něho pustil. Rozbil skořápku a lžičkou je pomalu vyjídal. Přikusoval k němu kousek chleba. Vajíčko vonělo a tak mimo Honzíka na ně dostal chuť i Puňťa. Položil si hlavu na Honzíkovo koleno a olizoval se jen tak na prázdno. Honzík si toho všiml a zeptal se psa: Puňťo, ty chceš taky? Puňťa švihl ocasem, stáhl uši nazad, jako když se směje, a prudce se olízl. To znamenalo, já mám hroznou chuť. Honzík tedy ulomil kousek chleba, přidal kousek vaječného bílku a podal sousto psovi. Puňťa je spolkl najednou. Proč nekoušeš? Zlobil se Honzík. Musíš přece chleba kousat. Takhle. Honzík ukazoval psovi, jak má kousat. Pes z toho měl radost a vrtěl ocasem. Ale další sousto spolkl zase najednou. To je hltoun, řekla babička. Vajíčko mu nedávej, to je pro psa škoda. A teď jdi, Honzíku, na zahrádku. Je tam plno ovoce. Honzík tedy šel s Puňťou na zahrádku. Sebral do košíku spadaná jablka. To nejhezčí červeně malované vybral pro sebe. Když se do něho zakousl, Puňťa se na něj upřeně díval. Tak mu tedy kousek jablka dal. Puňťa ho chvíli převaloval na jazyku a pak ho vyprskl. Nechutnalo mu. Sladkou švestku kousal o něco déle a když mu Honzík domlouval, chtěl ji doopravdy spolknout. Div se přitom neudusil. Švestka se mu vzepřela v krku. Počkej, nepolikej, křičel Honzík, zapomněl si vyplivnout pecku. Pes kašlal a polikal švestku dál. Ani nevěděl, jak to Honzík s peckou vlastně myslí. Puňťo, pecku ven, křičel Honzík a ukazoval psovi, jak má pecku vyplivnout. Ale Puňťa v tom okamžiku už švestku spolkl i s peckou a znovu vrtěl ocasem, jako by se nic nestalo. Puňťo, ty ani nevíš, co je to pecka, zlobil se Honzík, ale nedlouho. Volala ho babička, aby s ní šel do drůbežárny. Honzík tedy šel a Puňťa se hrnul za ním. Babička Puňťu zahnala. Ty tu zůstaneš, řekla přísně. To by tak bylo. Vyplašil bys všechny slepice. Puňťa stáhl ocas a loudal se zpátky. Lehl si na zápraží a smutně se díval, jak se za babičkou a za Honzíkem zavřela vrátka. Babička a Honzík přešli náves a polní cestou vyšli až za poslední koníkovské domky. Teprve tam byla drůbežárna. Veliké pole ohradili drátěným plotem a uprostřed postavili nízké zděné kurníky. Byla jich dlouhá řada. Kolem nich chodila spousta bílých slepic. Když babička s Honzíkem otvírali dvířka, hemžilo se jim najednou něco rezatého pod nohama a tlačilo se to do drůbežárny. Puňťo, vzkřikla babička a zlobila se tak, až se jí rozvázal šátek. Co jsem říkala? Hned půjdeš domů. Babičko, prosil Honzík, nech ho tady. Puňťa si lehne u vrátek a dá pokoj. Bylo mu psa líto. No, já nevím, nerada povolovala babička. Uvidíš, že nám tady něco provede. Ba ne, viď, Puňťo, že ne, volal Honzík na psa. Puňťa si zatím u vrátek opravdu lehl. Na Honzíka se po psím způsobu zasmál a na babičku se podíval provinile. Babička vedla Honzíka dál. Ukázala mu vnitřek kurníku, kde bylo čisto a světlo. Bydýlka byla prázdná, slepice běhaly venku. Jenom na kukaních snášelo několik slepic vejce. Tady je hezky, radoval se Honzík. A babi, co chceš?
proč jsou to jenom bílé slepice? To je čistý chov, odpověděla babička. Hodně nesou a kuřata mají křehké maso. Z jedné kukaně vylétla slepice, silně kdákala a polekaně se rozhlížela. Vidíš, Honzíku, řekla babička, právě snesla. Je tu vajíčko, křičel Honzík, já si ho doma sním. Honzík si dal vajíčko do kapsy, bylo ještě teple. Honzíku, to nesmíš, řekla přísně babička. Doma dostaneš vajíčko naše a tohle tady musí zůstat. A babi, jak vajíčka rozeznáš? Vždyť všechna vajíčka jsou stejná. Ale ty jeden, usmála se babička. Naše vajíčka nesou slepice u nás doma. Aha, řekl Honzík a dal vajíčko zpátky do kukaně. Punťa zatím ležel pokojně u vrátek. Bylo by se nic nestalo, nebýt toho, že si Punti všimlo několik slepic. Začali natahovat krk a křičet. Divili se, jaké zvíře tam leží. Punťovi byl jejich křik protivný. Zavřel aspoň oči, aby je neviděl. Slepice uslyšel veliký bílý kohout a hned se přihnal až k Punťovi. Začal se rozčilovat. Ťapal kolem Punti a trhal pernatým krkem. Ze zobáku mu vycházelo nepěkné skřehotání. Punťu to začínalo zlobit, ale přece jen se udržel. Obrátil se na druhý bok a díval se do plotu, aby neměl dotěrného kohouta na očích. Kohout si to vykládal jinak. Myslel si, že se Punťa bojí. Šel k němu ještě blíž a klovl Punťu do nohy. Punťa zavrčel a vyštěkl. Znamenalo to, kohoute, nezlob mě, jdi radši dál, nebo na tebe skočím. Bílý kohout odskočil kousek dál, ale za chvilku byl u Punti znova. Klovl ho ještě jednou, tentokrát do ocasu. Punťu to zabolelo a už se neudržel. Zavrčel, vyskočil na všechny čtyři, rozštěkal se na celé kolo a vrhl se na kohouta. Hned měl v tlamě plno bílého peří. Kohout zakrákal, že to bylo slyšet až ve vsi, a uháněl ke kurníku. Křídla roztáhl a nohama se sotva dotýkal země. Oči měl vyjevené a zděšeně skřehotal. V tom okamžiku vyšla babička z drůbežárny. Honzík se tlačil za ní. Babička hned uviděla, co se děje. Popadla koště a hnala se na Punťu. Pes na ní nečekal. Nechal kohouta kohoutem, prudce se obrátil a uháněl k vrátkům. Nechtěl se seznámit s babičiným koštětem. Naštěstí se babička brzy udýchala. Byla už stará a psa dohonit nemohla. Babi, křičel Honzík, já dovedu Punťu domů. Tak jdi, ať toho uličníka tady nevidím, zlobila se babička. Honzík otevřel vrátka a pustil Punťu ven. Punťa schválně kýchal, aby se mu ze zubů dostala bílá pírka. Šlo to špatně a tak mu je musel Honzík vytahat sám. Punťo, ty nevíš, že ten kohout není náš? Domlouval mu Honzík. Kdybys to věděl, jistě bys ho nechal na pokoji. Pes stáhl uši nazad, vycenil zuby a zavrtěl ocasem. Byl asi rád, že toho protivného kohouta nezakousl načisto. To by mu babička určitě neodpustila.

0: Kateřina se toulala lesem. Šla jen tak, trošku se podívat kolem, jak říkával myslivec. Dostala se na vzdálený kopec, proti ní malé údolíčko. Lehla si do trávy a dívala se. Co pak je to tam naproti za zvíře? Protřela si oči, jestli nespí. Byla to bílá srna. Kateřina natáhla ruku.
1: Pojď sem.
0: Srna se pomalounku blížila. Byla ještě malá.
1: Neboj se, jak se jmenuješ?
0: Albínka.
1: Já Kateřina.
0: Chvíli se na sebe dívali. Kateřina byla unesená albínčinou krásou.
1: Jak to, že jsi bílá, albínko?
0: Moje máma měla ráda bílou barvu, vysvětlila albínka.
1: A proč máš růžové oči?
0: Moje babička měla ráda růžovou.
1: Ach tak. A proč ses mi neukázala dřív?
0: Protože se bojím. Jsem moc vidět.
1: Buď ráda. Jsi taková zvláštní.
0: Já nejsem ráda zvláštní, přiznala se albínka. Radši bych byla hnědá. Mohla bych všude chodit s ostatními. Nikdo by si mě nevšímal. Nemusela bych pořád dávat takový pozor. Vždyť já nemám chvilku pokoje.
1: Nenaříkej si, albínko. Nikdo ti nic neudělá. Podívej, upletu ti věneček z jetele a dám ti ho na hlavu.
0: Proč mám mít jídlo na hlavě?
1: Cože? Jídlo? Aha, vlastně no. No přece pro ozdobu.
0: Se zvířaty je někdy těžká řeč. A co já bych, fňukala albínka, co já bych zase měla mít nějaké zvláštnosti?
1: Žádné zvláštnosti. Já to budu mít taky.
0: A opravdu, holčička upletla pěkné růžové věnečky z jetele a nasadila jeden sobě, druhý albínce za ouška. Albínku to rozesmálo a Kateřina byla ráda. A skotačili a tancovali si takový taneček.

0: Albínce se to líbilo. Když se zastavili, zeptala se trochu udýchaně. Poslyš, Kateřino, jak to, že se tě nebojím?
1: Já mám zelenou krev,
0: pošeptala jí holčička. A tak si hráli až do večera. Večer se Kateřina loučila.
1: Buď klidná a nic se neboj,
0: domlouvala srně.
1: Můj táta tě nikdy nezastřelí, to ti slibuju.
0: A přijdeš zase?
1: Přijdu,
0: řekla holčička.
1: To se ví, že přijdu.
0: A zase bude jídlo na hlavě?
1: Bude,
0: slíbila Kateřina slavnostně. A večer, když se ukládala ke spánku, zeptala se nenápadně táty.
1: Tatínku, víš, že bys nezastřelil bílou srnu?
0: Nikdy, zvolal myslivec. Nikdy ani já, ani můj táta, ani můj dědeček, ani dědeček mého pradědečka, zkrátka, žádný myslivec na světě od věků do věků by nikdy nezastřelil bílou srnu. A holčička v posteli se blaženě schoulila do polštáře.

0: Sluníčko už přestoupilo z letních kolejí na zimní koleje, stáhlo plamínek svého ohně a hřálo a svítilo pramaloučko. Správce skladiště snů musel dokonce rozsvítit lampičku, aby uviděl na písmena a obrázky posledních snů, které zbývaly k prohlédnutí. Tak jsme s prohlídkou snů u konce, oddychl si a byl rád, že stačili všechno připravit, než přijde dlouhá zimní noc. Zbývá už jenom poslední písmeno v abecedě, žet, rozhlédl se po svých pomocnících. Máme vůbec nějakého zimního spáče, který se jmenuje odžet?
1: Prosím, žáby,
0: hlásil skřítek, který úřadoval jako hajadlo pro žabí národ. Však měl písmenko žet vyšito na pláštíku i na čepičce a taky namalováno na promítačce. Nebyl to však obyčejný létací pláštík, jako měla ostatní hajadla. Žabí hajadlo mělo nepromokavý plášť s kapucou a vysoké boty do mokroty, jako mívají rybáři. To proto, že žabí hajadlo musí s žabími sny k rybníkům a tůním. Správce pokýval pochvalně hlavou, že je žabí hajadlo na cestu dobře vybaveno. I barva pláště se mu líbila, nahlédl do zápisků a chválil. Barva výstroje odpovídá tomu, jak stojí psáno. Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké? Na zelené strakaté. Líbilo se mu, že je strakatým nepromokavým obalem zabalena i promítačka a že kotouč s natočeným snem je pro všechny případy a nehody opatřen nafukovacím ochranným kolem. Výstroj a výzbroj je dobrá, teď ukaž, jak si připravilo žabí sen. Žabí hajadlo smutně zakuňkalo. Kuň, nemám žabí sen. Ale... A proč pak ne? Co pak si dělalo v létě? Proč pak si se nevypravilo k tůňkám a rybníkům, lajdácké jednohajadlo? Proč pak si nepřipravilo žabám sen pro jejich zimní spánek?
1: Já jsem se vypravilo, kuňkalo žabí hajadlo. Ale kluci po mně házeli kamením. V žabím království je nebezpečno.
2: A proč pak po tobě házeli kamením? Divil se správce.
1: Protože mysleli, že jsem žába, podle kabátu.
0: Kabát je podle říkanky naprosto v pořádku. A tu říkanku přece složili lidé.
2: Nezdá se mi v pořádku, proč člověk hází po žábě kamením, když mu žába dobře slouží.
0: Nahlédl do zápisků, co je tam o žábě všechno psáno.
2: No ano, žába chytá mouchy a člověk mouchy nemá rád, protože ho štípou. Jak to, že lidská mláďata, zvaná kluci, vedou s žabým národem válku?
1: Jen kluci ji vedou, žáby utíkají.
0: Správci zvířecích snů se to nelíbilo.
2: Kluci jsou sice mláďata, ale jsou velcí, žáby jsou malinké. Kdyby velcí kluci vedli válku proti žabičkám a vytahovali se na ně, to by byly pěkní padavkové.
1: Ba, kuňkalo smutně žabí hajadlo. Naučilo jsem se v žabím království válečnou báseň kluků. Tu zpívají, když se žáby utíkají schovat. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. To zpívají, když berou žáby do zajetí, dodalo žabí hajadlo a smutně zakuňkalo.
0: Spravedlivý správce skladiště snů se nadlouho zamyslel. Sen má napravit a vylepšit, co se ve dne nepovedlo, řekl nakonec. Proto se zdají sny, aby se aspoň ve snu spáčům něco vyplnilo, co si přejí. A rozhodl. V žabím snu pustíme tu klukovskou válečnou báseň obráceně. Ať lezou do bezu kluci. A tak se v žabím snu ukázal košatý bezový keř. Do bezu lezl kluk. Chtěl zalézt co nejdál do hustého listí, protože ho honil zástup žab. Byly to žáby skokanky a po cestě by kluka rychle dohonili. Koukal se schovat před nimi v bezovém houští. Z mokrého listí se proti němu vynořil žabí král. Byl to obrovitánský skokan se zlatou korunou na hlavě a kvákal: lezou kluci do bezu, já za nimi polezu. Vidím kluka, velím stůj, hodil z kámen, budeš můj.
1: Kluk se bránil: já jsem nehodil kámen, to Franta hodil.
0: Žabí král kvákl: nám je Franta jako tonda, všecko dohromady jste kluci. Vy taky nerozlišujete žabí národ na skokany, rosničky nebo ropuchy, ale říkáte žába. Patříš ke klukovskému vojsku, které házelo kamením po žábách a tebe jsme v bezu chytili. Jsi náš zajatec a půjdeš před žabí soud. Kluk vykulil oči strachy, co se bude dít. Vidíš, řekl žabí král, strach ti udělal oči veliké, jako má žába. Nejsi tedy o nic větší krasavec než my. Pak se obrátil k žabímu shromáždění. Lidem se zdáme my žáby škaredé. Do naší žabí kůže oblékají zakleté princezny. Taky o nás vypravují, že sedíme na prameni a pak ve studni 100 let neteče voda. Vůbec nás všelijak pomlouvají. Ať tedy ukáže zajatý kluk, oč je větší pašák než my žáby. Žabí shromáždění nadšeně kvákalo a žabí král řekl klukovi: před vším shromážděným žabým národem musíš dokázat, jestli máš právo hodit po žábě kamenem. Když to dokážeš, budeš volný. Jestli ne, vykvákáme po všech tůních a rybnících, že seš vejtaha a budeš mít ostudu všude, kde teče mokrá voda.
1: Kluk se zaradoval. To přece nic není, přeprat žábu.
0: Král stanovil podmínky. Budeš závodit s mými skokany ve skoku, s mými plavci v plavání a s mými lovci v chytání much.
1: Kluk už se začal usmívat. Svýma dlouhýma nohama skočí přece dál než malá žába.
0: Ale ouvej, žabí král vytáhl stéblo rákosu a změřil klukovi nohu. Pak změřil nohu žabího skokana. Aby byl závod spravedlivý k menšímu, musíš skočit tolikrát dál, kolikrát je tvá noha delší než žabí noha, řekl klukovi. Radím ti, nejdřív si to spočítej a posuď, jestli by nebylo rozumné závod vzdát. My žáby jsme zvyklé počítat dukáty, které nám hází měsíček za nocí do tůní, takže my už to máme spočítané.
2: Pánečku, teď už kluk nekulil oči, ale díval se do země.
0: Uši mu zrudly námahou, jak pilně a pracně počítal, násobil. Víš co? Běž domů a uč se násobilku, řekl mu žabí král. A všechny žáby se rozchechtali. A tak se chechtali. Až se rozchechtal i měsíček a třepal jim dolů do tůní dukáty za tuhle legraci. Kluk upaloval domů a šup pod peřinu. Měsíček za ním ještě nakoukl. Kuk, je to ten kluk? A kluk ještě ze spaní vykřikoval: já ne, to Franta. Za to žáby. Ach, ty si spali až do jara na břehu pod listem, pod kamenem i na měkkém bahínku v tůni. A ještě na jaře si pak vyprávěli na žabím shromáždění, co se jim zdálo a jak se nasmáli.

Vyprávění 13. O Vojtově letu se psem Konciánkem a o tom, jak se pes dostane domů. Děti chodili na letiště s obědem každý den. Babičku Kozelkovou píchat v nohou nepřestávalo. Byla ráda, že může dědečkovi aspoň vařit. Jednou poslala rajskou omáčku, po druhé placky z povidly a po třetí nákyp. Mezitím bývaly často škubánky, protože ty jedl dědeček nejraději. Na děti byl dědeček stále velmi přísný. Nepouštěl je ani k hangáru, ani na letiště. Nevěřil jim. Byl nejraději, když se vraceli s černým kastrůlkem zpátky na pekla. Tohle všechno Vojtu mrzelo. Pořád šilhal po letadelku káněti. Byl by se k němu rád přiblížil, ale pokaždé se mu něco postavilo do cesty. Nejčastěji děda Kozelka nebo pilot Hejduk, který teď létal s kánětem každý den, nebo vrata hangáru, kde se letadelko občas skrývalo. Jednoho dne dědeček hned po obědě usnul. Nákyp ho tak zmohl, že ještě ani pořádně nedojedl, hlava mu už klesla na prsa, lžíce vyklouzla z ruky a dědeček spal jako o půlnoci. Anežka na něho mluvila, ale děda neslyšel. To bylo něco pro Vojtu. Vyskočil, jako když do něho střelí, a hnal se ke káněti. Letadélko stálo uprostřed letiště, docela opuštěné. Pilot Hejduk odešel a dědeček spal. Za Vojtou běžela Anežka a v patách jí byl Pepíček Slámů. Jen Kociánek se trochu opozdil, musel sežrat zbytek nákypu z dědečkova kastrůlku. Když už v hrnečku nic nebylo a také lžíce byla dočista olízaná, upaloval Kociánek za dětmi k letadelku káněti. Doběhl tam ještě včas. Vojta už seděl uvnitř a rukama zkoušel páčky. Anežko, křičel, já tě svezu. Tváře už mu hořely rozrušením a ruce a nohy mu jen hrály. Už chtěl s letadelkem vzlétnout. Ať jde nejdřív Pepíček, volala Anežka, já půjdu až po něm. Ale Pepíčkovi se do letadelka nechtělo. Bál se i pouhého pomyšlení, že by se měl vznést do takové výše. Co kdyby se něco stalo a letadelko spadlo? Pak by se třeba odřel ještě víc, než kdyby spadl z kola. A to by zase bylo doma křiku. Pepíček si vzdychl a řekl nahlas, ať jde první Kociánek, já půjdu až po něm. Tak se stalo, že do kabiny za Vojtova záda vskočil Kociánek. Nejdřív všechno očichal a pak si sedl. Byl docela spokojený. Seděl přece za Vojtou. Jen ho mrzelo, že má pokroucený ocas. Když se rozvrčel motor, začal vrčet i Kociánek. Rychle se rozhlížel, kde je ten nepřátelský pes, který na něj takhle vsekle vrčí. To se rozumí, že žádného nenašel. Letadelko káně se začalo mírně otřásat, pak už se měkce pohupovalo a nakonec je neviditelná síla vytáhla do výše. Vojta napětím sotva dýchal a Kociánek štěkal. Nevěděl, co se s ním děje, jeho psí bouda s ním nikdy nelétala. Potom se uklidnil, vždyť před ním seděl Vojta. A s Vojtou se nemohlo Kociánkovi nic stát. Jednoduchým pohybem ruky sklonil Vojta hlavice vrtulí a káně se rychle hnalo kupředu. Vojta to stočil směrem k domovu. Chtěl se podívat, jak vypadají pekla zhora. Uviděl je za malou chvíli. Letadelko se řítilo vzduchem jako opravdové káně. Vojta opět napřímil hlavice vrtulí a letadelko se s tichým broukáním snášelo k Tomešovic chalupě. Nevysoko nad ní se téměř zastavilo. Vojta se podíval dolů. Uviděl dvorek za hranicí dříví a vozík přichystaný k odjezdu. Maminka pojede na trávu, pomyslel si.
Na střeše si hověl kocouru rozum a blízkavé oči otáčel po letadelku káněti. Chvilku nevěděl, co má dělat. Číhal právě na nějakého ptáčka, ale ten, který se zrovna snášel dolů, se zdal kocourovi rozumovi přece jen trochu velký. Kocour si nebyl zcela jistý, jestli by ho dokázal zakousnout. Kromě toho tenhle velký pták protivně vrčel. Kocour rozum se tedy raději zdvihl, přeběhl střechu a zmizel v půdním vikýři. Hůňatý ocas za sebou táhl jako královskou vlečku. Při tomhle útěku přes střechu ho zahlédl kocijánek. Rozštěkal se, protože se s kocourem rozumem neměli rádi. Kocijánkovi připadal moc černý. Kocijánek chtěl dokonce vyskočit z letadla na střechu a kousnout rozuma do nohy. Ale to dost dobře nešlo. Stěna kabiny byla sice průhledná, ale ven nechtěla kocijánka pustit. Na dvůr vyšla Vojtova maminka. Zastínila si oči a dívala se na letadélko, které viselo ve vzduchu jako ozdoba na vánočním stromku. Vojta dostal strach, aby ho snad nepoznala, a proto se raději vznesl o něco výš. Ale maminku Tomešovou ani ve snu nenapadlo, že by mohl být uvnitř letadelka Vojta a dokonce se psem kocijánkem. Jen se podívala, pak popadla vozík a jela pro trávu. Vojta byl šťastný, jak krásně létá a jak všechno dobře vidí, ale kocijánek spokojený nebyl. Štěkal a chvílemi vil, uviděl Tomešovic chalupu a chtěl domů. Už se mu v letadelku nelíbilo. Chtěl mít pod nohama obyčejnou pevnou zem. Kocijánku, okřikoval ho Vojta. Nebylo to nic platné. Kocijánek si stále mlel svou. Mermo mocí chtěl dolů a domů. Vojta tedy poodlétl zastavení a přistál s kánětem na louce. Pootevřel kabinu a kocijánek z ní vyrazil, jako by mu za ocasem hořelo. Upaloval k domovu a ani jednou se neohlédl. O létání už asi nestál.

0: vědí, kde se líhnou pohádky? Inu, jako mají kuřátka svou kukaňku, kde se líhnou z vajíčka, tak mají pohádky svou malovanou truhličku. Tak jako je kuřátko ve vajíčku a vajíčko v proutěné kukani, tak jsou krkonošské pohádky v malované truhličce a truhlička v dřevěné chalupě po prabábě. Když venku nastala zima a krakonoš přikryl pole, les i louku sněhovou peřinou, zatopila prabába v peci, všichni se stulili do tepla a prabába vyprávěla pohádky, aby se zima dala přečkat do jara. Pootevřeme truhličku po prabábě a poslechněme si krakonošovskou pohádku. A nelekněte se, děti, hudrování a rámusení, to je jen pán Strautenberka, který svým hospodářstvím sousedí s Krakonošovým a zlobí se na Krakonošovo počas.
1: To je zima, brr. Sotva jsem vykročil na zápraží po bavčici z fajfky, koukám, co mi to rachotí po kožeše, a on to zmrzlej čut, krucinál element. Chci si odplivnout na takovým počasí a jen to obrák zazvonilo. Chci zasakrovat Himmelaudon, ale Donnerwetter mi zmrzl pod knírem a s nimi zaflákal hubu. Hanče! No, Hanče!
2: Hned jsem tady, jemnost, pane.
1: No.
2: Neráče jen dělat mokrý ťápoty v síni. Vezmu pometlo a obráším jim z kožichu sníh.
1: Ale ti...
2: Však nám letos posílá Krakonoš šikovnou na dílku.
1: No, takovou vánici by se Krakonoš nezmohl. To snad ďábli v pekle točejí žentourem a fofrujou vo ves. Lítá to jako ledové plívy mocným povětřím.
2: Pan táta Krakonoš má prej mít ve své usedlosti jarmaru na počasí a v šuplatech všelijakou sortu. Sníh, kroupy, krupky, kapky deště.
1: Ach, tak to tedy povytáhl šupe se sněhem, víc než by se slušelo. Vždyť máme jarní pouk před dveřmi. A nebo zřímnul a zapomněl přibácnout šuplík se sněhem. A taky už je dědek zapomnětlivej libercák starým mechovatej.
3: Cože? Co si to povídal o mě, Trautenberku?
1: Anče!
2: K službám, jemnost, pane. Jen co postavím pometlo.
1: Nechat ty ťápoty a rozfajrovat vec, ať rozmrznu. Kubo!
4: Tady, jemnost, pane.
1: No, nanosit dříví k peci.

0: to splátka za škody s dlouhou zimou.
1: Na zajce do Krakonošova? Jemnost, pane, to by mi museli zamrznout broky v laufu.
0: A jalovec na jalovcovou pečení i na kořaličku tam taky roste. A to je na úroky za všechny ty škody s počasím.
2: Cože? Já, že zůstal lidskému plemeni dlužen, však já si na tebe došlápu, Trautenbergu, a sám se podívám, jak si za mého krakonošování lidi žijou.
3: Někdo se dobývá do síně.
4: Nejspíš poutník vymerzlej, vyfoukanej z toho pouvětří.
0: Nechat za dveřma. Vyvrzal by teplo.
1: Ale dveře se sami rozlítly, to ten vítr.
2: Bylo by tady v domě přístřeší pro poutníka.
1: No však je tam činěnice, že by psa nevyhnal.
2: A hrd něčeho teplého pro zahřát.
0: Ne, dříví ubylo a v komoře mouky taky. Plýtvat nemůžeme.
4: Jemnost, pane. Postavila jsem na plotnu hernet s vodou a vymila díž po zádělu na chleba. Kdybych těma pomíjema zaklechtala žhavou vodu, vosolila a přidala pro chuť kmín. Však studánka dala vodu zadarmo. Louka kmín, houby v lese jsme taky neplatili. Můžu nalejit promerzlýmu poutníkovi do misky polívku za klechtačku a neschubnem.
2: Počkej, panenko. Všechnu vodu po chlebovém kvásku netřeba pro zahřátí jednoho poutníka. Šetříte v tomhle domě, tak odlij trochu do hrničku a nevě co na zítra. Podej mi třeba tamhle ten hrníček z police.
4: Ten kvítkovanej? Ten mám parádní, po prababě z pouti. Šetřím ho do vejbavy. Je to můj pucláček přemilej.
2: Odlej do něj vody po chlebovém kvásku a já ti ten tvůj pucláček pohladím. Postav na teplé místo a do rána bude znovu plný chlebového kvásku. Budeš mít prochasu i pro toho, kdo zaklepá na dveřem. Krakonoš nezůstane nic zlužen. Krakonoš nezůstane nic zlužen.
4: Panenko Svatoňovická, taková návštěva pod střechou a my neměli pána hor čím uctít. Já zaklechtala polívku pomíjema. Div divoucí? Z kvítkovanýho herníčku mi neubylo. Je zas plnej chlebovýho kvásku.
3: To jak si Krakonoš ohřál dlaně bo misku tvý polívky, Anče, a pohladil herníček s kváskem, narostlo kvásku požehnaně.
4: Bude polívky pro pátek jako pro svátek a pro všechnu chasu. Jemnost, pane, radši ochutnat z toho Krakonošova požehnání. Kubíčku, hajdej, polívky je pro všechny dost a kvásku neubývá.
1: A voní lesem.
3: Voní po houbách, po kmínu.
0: Na jazyku je to kyselý. To se Krakonoš věru nevytáhl takovým požehnáním. Vydařenej dárek. Zivou mě po něm nohy.
4: Ale v Oudoru nebrumlaj hladem dudy. Ha. Bude polívky pro všechny chudáky.
0: To se Krakonošovi podobá. Nasadit mi chudý pocestný do baráku. Kdyby rač pohladil prase v chlívku, aby ho přibylo na váze, nebyl by ho pouti k zahození takový ovar s křenem.
4: Co pak okřen? Ten roste u studny.
0: Polívka takové kysel pro chudáky. A že pro pátek jako pro svátek a nakonec jeho pouti, jde pak mordionskej hrnek. Ale že já se na to Krakonošovi kysel dopálím spravedlivým trautenberským hněvem, poletí hrnek oknem ven, tamhle, tam, do křenu i s tím požehnaným kváskem.
4: Jemnost, pane, nedělej to! Mankote, hrnek letí v oknem! Chudák můj herníček, památeční spouti po prababě.
3: A je po něm. Dopad na obrubeň studny do křenu.
4: A já teď, abych sbírala pod studněj střepy, hrabala jej spod sněhu ze zmerzlýho křenu. To budu mít bezucháč zdrátovaný. A kdo ví, jestli to dá nějakej dráteník dohromady?

0: chudák Anče sbírala střepy svého hrníčku do večera. A když se šla ještě ráno podívat, jestli nenajde ouško, zůstala v údivu stát. Křen se vytáhl spod sněhu a křenové listy vyrostly do rána málem v palmový háj.
1: Jemnost, pane, ráčej se podívat na ten div, co udělal s křenem krakonošův kvásek.
2: Odkud to na mě koukáš, Ančem troufalý?
1: Tady, jemnost, pane, z křenovýho háje. Jsem v těch listech dočista ztracená.
2: Na moutě? Krucaj se, element. Ten křen jak si povyskočil. Jak pak veliký má asi kořen. No ale to se před poutí hodí. Bude na párky křenu do starost. Věru mohl ten krakonoš pohladit prase v chlípku místo hrníčku, když je tolik křenu.
1: Co s tím převelikým křenem uděláme, jemnost, pane?
2: No, co se dělá s křenem? Nakoupeme! Alo, máš šír pro čeledina. Ať vezme Kuba motiku.
1: Kubo, Kubíčku.
3: Tady se manče. Jemine, to nám vyrostl pašácký křen.
2: Nedivit se, zbůj darma a popadnout motiku.
3: Ale tak veliký křen já sám nezmůžu, jemnost, pane. Ten je nejspíš kořenem zarostlý do té studny, za ten točkovaný do betonového skruží.
2: Kuba kopne do křenu, Anče popadne Kubu za kšandy a tahat. Tak, hej, rup, hej, rup, hej, rup.
1: To rupli Kubovi kšandy. Křen tam sedí dál?
3: Tenhle křen snad ani není zelenina, jemnost, pane. To není křen, ale sosna. Terčí to vzhůru jako strom.
2: Jako strom? Přizvat hajnýho. Hajnej!
4: K službám, k službám. Jemine, co nám to narostlo u studny? No tady růstal křen.
2: Naložit s křenem jako se stromem. Tak, o čem máme hajnýho a čeleď, ne?
3: Radil bych na to, co kouká nad zem, vzít pilu jako na strom a kořen vzít střelným prachem, jako se dobývají pařezy.
4: Ale takový šus by rozbil u studny betonový skruží.
1: Ale ty křenový kořeny nemůžou ve studni zůstat. Nabírala bych místo čistý vody křenovou polívku.
2: No jo. Zapřáhnout za křen vola.
4: Já bych radši zapřáhl pár koní a půjčil přípřež u dřevařů.
2: Jo?
5: Jemináčku,
6: koukněte, lidi.
5: Je, lidi, podívejte, co se koná na tamborském dvoře.
2: Nekoukat, nekoukat, neokounět a taky tahat. Kuba motykou na křen, Ančen za Kubu, hajnej za Anče a ostatní čumilové přípřež. Já sám. Hej!
7: Hej!
2: Hej!
0: A bylo na Trautnberském dvoře okolo křenu Rámusu, jako by dobývali hrad. To nepadl křen, to jen Trautnberkovi luplo v zádech. Táhali, táhali, pár koní zapřáhli, i přípřeš od dřevařů a táhali a povykovali, co se jich okolo křenu zběhlo. Křen pak Kuba s hajným řezali pilou na prkna a vesnické tetky si nabírali křenových pilin do nůší a chválili krakonoše. Budou mít o pouti k párkům křenu dost a jak čerstvého a štiplavého. Jen Trautenberg nikoho nechválil.
2: Kdyby se neseběhlo tolik lidí čumilů a očmerdačů, mohli Kuba s hajným naložit křen po prknech na vůz, no a prodávat po hospodách.
1: Jemnost, pane, to by se mnoho neutržilo. Když je něčeho habaděj, lidi si nevážejí. A všechno tetky neodnesli. Zbylo dost, abych udělala z křenových pilin, jemnost pánoj, křenovou placku na bolavej hřbet.
0: Křenová placka valně nepomohla. Trautenberg hekal a vzdychal.
2: Mord je pout před dveřmi a já marot? Copak můžu se ukázat hospodě kulhavej na bobě nohy, schrbený jak bába pod nůší, oholý jak dědek?
0: Ba, pouť už vyhrávala. Na rinku flašinetář, u houpaček orchestrion, muzikant v hospodě a lidu jako máku. Bylo potřeba po zimě dokoupit ledacos a kramáři se předháněli.
5: Račte vstoupit! Račte vstoupit! Kdo k nám vstoupí, neproloupí! Pojďte lidi, pojďte, k mému krámu prodám rád. Co nedostanete nikde snad? Pojďte.
6: Hec, ty stupky, nejdlo, vidle, tabák, nošny, fajfky, židle, kaničky.
5: Za tři kačky do kapačky. Vstupte, prosím, vstupte. Srdce z lásky, svíček, žíce, kanafasy, nohavice. Písničky.
6: Parem dětkům, kulichy a panenkám ženichy.
5: Račte vstoupit, račte vstoupit.
6: Pro tetičky, pro paničky, jemné plátno na šatičky.
0: Kde pak si asi postavil boudu kořínkář Burclvince? Ozvali se mi po zimě klouby, mám verzání v kolenou a kořínkář mívá masti na bolesti a medikamenty, balzámy a elixíry. Aha, však už je ho slyšet a lidi se hrnou. Vždyť je zdravý nejvzácnější zboží.
8: Účinek na kuřování. Je v něm zámořská tinktura benzoe, skořicové dřevo z Ceylonu, dovezené od slonů, balzámy z Peruánu a Tolutánu a květinových esencí ze zahrad samotného Krakonoše. Pousy z Aaronovy brady jsem tam stříhal a čertův čpár zadarmo přidal a jestli na tom kořínka ztratí pámbu nebeský, mu to vrátí. Kupte si u mě koření, účinné pro všechno stvoření. Dědek si to klutne po ránu a bába si tím namaže záda. Všechno mám, koření svatého ducha, slouhovité, svatojánské kadeře, jestřavý krev, vlčí jazyk, boží fousy, andělský traň, kozí routu, psí lebedu do kornoutu.
3: Panečku, tomu se jazyk čelemerská v hubě.
4: Čím ho máte pomazané, driáčníku, že se vám tak čerstva otáčí?
8: Kápnul jsem si na něj derškánům, tuze oučiné archánům. Máli kramář obstát na tom světě jarmarku. Koupil si toho pasecký mlinář flaštičku, pomazal tím mlínská kola a mlín mu jede na čtyři složení. A mašintýra toho vláčku, co jezdí od Hrabečova do Rokytnice, tím lokomotivu pěkně kropí, když vzdychá do kopečka. Pojď mi pomoc, pojď mi pomoc. Jestli jde mládenec k muzice, měl by si tím podváznout podrážky, až půjde s panenkou dokola a měl by zbot boty tanculky.
1: Ale to ne, milej kořínkáři. My, co děláme u trautenberského pána, potřebujeme spíš nějakej vix na boty do roboty, aby nám jeden vydržel od pondělka k neděli.
8: Taky mám, pěkná panenko. Sedmimílovej šuvix jsem připravil ve svém laboratorium. Sedmero sádel jsem tam mísil, aby boty tím šuvixem namazané šlapaly co krok, to sedm mil. Sedmero dní jsem tavil a mísil sádlo, gumáří, žabí, ještí, liščí, belčí, hadí a bembloudí. Ale to mám jen pro samotného Krakonoše jako úplatek za to, že můžu sbírat v jeho zahrádkách čarobejlí. A to za zdáhojivé síly lidu obecnému.
2: Cože to tady vykřikuje ten driáčník?
1: Že má masti na bolesti.
4: Že má sedmimílovej šůvik z propantátu Krakonoše.
1: Třeba by měl i nějaký oučinej vix na jemnost pánů v bolavej hřbet, když ta křenová placka nepomohla.
2: No, tak to tedy ne. To ne. Driáčíku, máš boudu na trautenberský půdě a zboží schováváš pro Krakonoše, jo? Tak mě naváž zrovna ten kunštament, co máš pro Krakonoše.
1: Jenže to není driák jemnost, pane. Je to jen šuvix na boty, teda leštidlo na Krakonošovy holínky. Potřebuje 7mílový šůvik na svýho štýblata, aby překračoval z nás hory a údolí.
4: Má toho pantáta Krakonoš k hlídání velikánský revír a lidi jsou banda pytlácká.
2: A my taky máme revír. A hajnýho troubu dobrohloupýho. Driáčíku, pojď sem. Mně na vaš dovětší pixli libru toho 7mílovýho šůvixu.
9: Posloužím každému rád, jemnost, pane, když je to k užitku. Ale ten 7mílovej šůvix má svoje ouvej.
2: Když prodáváš Krakonošovi, věz, že Trautenberg na svém zboží není menším pánem. Tak. A přijel si se svým furbergem po trautenberský cestě. Dostanu 7mílovej šuvix, jako se vybírá na mostě mýto, víš, jo? Vybírali Krakonoš vstupné do své čarovné zahrádky, vybírá Trautenberg taky.
9: Posloužil bych váženému zákazníku se vší úctivostí, ale jak jsem pravil, má to své úskalí. Ten šůvix účinkuje, jen když jím naleští boty vlastní ruka. A vašnosta není uvyklý čistit boty. Na vojně měl na to vojáka pod fleka a doma služku.
1: Jemne, to já jemnost pánoj posloužím. Co by ne?
2: Děvečka si tím přimázne taky svoje střevíce, aby měla k muzice boty tanculky. No, a já se čeleji nedohlídám. Tak, ten 7mílovej šůvix si namažu na holínky vlastní rukou.
9: Jak je ctěná libost.
2: Ja, ja.
9: Ale upozorňuji, že to má ještě jedno úskalí. Navixované boty poslechnou na zaříkadlo.
2: Má paměť není děravej cedník, aby nepodržela nějaké to ententiky.
9: 7 mil je míra jako 7 dní v týdnu. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek. Neděli jakožto den sváteční dočarování nemícháme. A u toho vomastku mají boty svou značku 7 míle. Uhánějí od míle k míli. Když nejsou boty kale vyčistěny, kouzlo se může zadřít jako od řízku. Tak, tady je ta pixla vašnosti.
2: Jo. Anče? Donést můj 7mílovej šůvix do světnice a připravit kartáča stoličku. Já sám. A pospěš si, morce zhadry. No tak honem.
0: Já to dál vypravuju tuze nerada, ale zrovna takhle se to přihodilo. Trautenberg, pouť nepouť, usedl na stoličku, popadl kartáč, šůvix a moje boty Vio!
2: Vio! Pondělí! Úterý! Středa! Hurá, funguje to! A už jsme z Trautenberga nad Maršovem! Čtvrtek! Pátek! No, a už jsme pěci pod Sněžkou. A Vio, na Sněžku důru. Povídám. Pátek? Šestek? A boty nic?
10: Pěkně vítám v našem revíru, sousede. A co to, že u nás, když je v Trautenbergu pouť? Já sám jsem si naleštil boty 7mílovým šůvixem, abych si skočil u sousedů při pouťové muzice a trautenberský pan soused je u nás na Růžové hoře.
2: Pátek? Šesták? A boty dál nejedou?
10: A kouzlo se nejspíš zadrhlo o nějakou zapomenutou špínu. Asi nebyly vycíděné, jak mají boty být.
2: Co to? Boty? Boty Vio! Vio! Vomastek!
10: Svou značku 7 míle mají boty 7 mílky na oze na Sněžce. Snad, aby je pan soused vyzul a dočistil.
2: Vizuju. Podívám se, kde ještě zůstalo bláto. Kde to je, oč se kouzlo zadrhlo? Co to? No tak, Boty! Boty prr! Morionský boty! Praxec Skodrnec! Uskákali z hůru sami!
10: Běželi na svou značku sedmé míle. Když pan soused nechce přijít o své boty, haha, musí za nimi!
2: No jo, jo, ale jak? Já? A pěšky na Sněžku?
10: No, hrabačovskej vláček tam nejezdívá. Jenom šlapců.
2: Prachcet Skodrnec, Himmlaudon.
0: Donner Wetter vzal vítr Trautenbergovi u huby.
2: Donner Wetter, kde jsou všichni? Anče, Kubo, hajnej! Snad všichni netancujou u pouťový muziky.
4: Tady, k službám. Muzikanti už dohráli, skládají instrumenty.
2: A ten dryáčník už taky složil krámek?
4: Ale kde pak? Ještě prodává panenkám masti na vohnětený pánce a obvazuje chasníky, co se poprali u muziky.
2: A kde je Kuba s Ančetem?
1: Tady je mnost, pane. Aha. Já musela pospíšit k dojení. Krávy potřebujou svůj pořádek.
2: Jo.
1: Kuba čistí v chlívě.
2: Aha, to je dobrý. Anče, pozor, vezmeš špixlu se sedmimílovým šuvixem a vrátíš ničemnému mastičkáři jeho nanicovaté zboží. Že si to s ní vyřídím, až nebudu tak, no, tak upachtěnej. Sedmkrát jsem doháněl boty od značky ke značce, ať se mi neobváží vkročit na Trautenbergskou cestu. Já mu ukážu pátek, šestek, omastek, jo. Broky mu našiju do klobouku.
0: Anče šla, byla zvyklá poslechnout a takhle pořídila.
1: Milej kořínkáři, náš jemnost pán se dává poroučet. A jak se porád máte? Tuhlečky posílá tu pixlu, že mu sedmimílovej šuvix nějak neslouží k uzdraví. Vrátil se tu za upachtěnej. A že až se vydejchá a vzpamatuje, takže se spolu potom nějak vyrovnáte.
9: Ale děvenko přemilá, já přece nežádám doplatek. Vyřiď, že jsme si s pánem kvit. Já, jakožto ochránce zdraví, připravil jemnost pána na možné vedlejší účinky, jak to dělají doktoři. A svědomí mám čisté, jak alabastr. Ale abys neměla marnou štrapáci, tuhle mám pro tebe dárek. Je to flaštička sedmi krásné vody. Dodávám to komteskám na Hirschberg, když hledají ženichy. Tak ať ti taky tak slouží.
1: Děkuju, milý kořínkáři.
0: Je, mine. A co teď Anče počne s tou sedmi krásnou vodou? Šla s tím o radu na Kubu. A ten se rozparádil.
3: Sedmi krásná voda? Aby mi z mýho Ančete udělala komtesu? Ančátko, přemilý, pro mý oči seš krásný dost a já nechci, aby se o tebe starala zase rvačka u muziky. Taková krášlivá voda přivodí i jiný myšlení. Hledala bys pak nějakýho prince. Je to panská věc, tak ať si s tím jemnost pán poradí.
2: No jo, to je moudrá řeč, Kuba. Sedmi krásná voda není pro děvečku. Dostala by fajnový ruce a hra by jí dřeli a pometlo hnětlo.
4: A my dva jemnospané jsme už dva starý koháti. A co my s tou krášlivou vodou? A taky není jistý, jak to účinkuje. Já bych to zkusil na nějakým živáčkovi.
1: Když už to máme, mělo by to k něčemu bejt.
2: No jo, no jo.
1: Což tak s tím pokropit kozu? Mercha, málo dojí. Třeba by se líp prodávala, kdyby byla sedmi krásná.
2: Aha, no jo. No jo, tak sedmi krásná není to pravé slovo. Sedmi kráska je kvítko, drobounké, ztracené pod člověčí botou. Jo. Kdyby po sedmi krásné vodě narostly naší koze delší chlupy, byla by z ní koza sánská. Srdce hedvábná, rohy jak ze slonoviny a brada jako rýbrsou. Hajnej, hajče!
4: Poroučej, jemnost pane.
2: Zůstalo ještě stát pódium po pouťově tancovačce?
4: Ještě jsme to nestačili uklidit.
2: Tak nechat stát. Pódium je jako dělané pro výstavu zvířectva. A bude v Trautenbergu sláva. Co jen k prodávat kozu na jarmarce a čekat, až bude někde zas jarmark. Koza v sedmi krásné vodě skropená je na medaili. Miss Sanská koza. A hned ve stánku, takhle vedle, by se prodávaly sánské kozí homolky.
4: A kdo ví, jak by chutnali. Jemnost, pane. A co pak s kozou po vší slávě? Jestli bude zinačená, kozy na pastvě ji mezi sebe nevezmou. Těžko mi to leze z huby, ale i oni sám, jemnost, pane. Jsou pro lidi ve vsi ne soused, ale krsty urozený pradědečky, jemnost, pán. No a já mezi dřevařem a panskej hajnej. Kdo ví, jak by chutnali homolky z mlíka smutný sánský kozy?
3: Což to zkusit na něčem menším, třeba na králíkách. I doktoři prej zkoušejí léky na pokusním králíkoj. A kdyby ta sedmikrásná voda pokropila všechny králíky, co jich máme v králíkárně, byli by všichni angoráci a nemuseli by jeden druhýmu závidět. Jako když třeba jeden ze vsi vyhraje v lotérii a pak se vozí v kočáře.
2: Ne. Anče, přinést konev, vylejt do konvetu flaštičku a vypustit králíky z kocu do zahrádky pod okny, jo? Pokropit je, takhle, jako kytky na záhoně. Já sám budu z okna přihlížet.
1: Jak si přejou, jemnost, pane. Kubo, Kubičku, pojď mi pomoct přenosit ty králíky.
0: Jen pohádka vypoví, co se stalo. Jaký div divoucí stropila Wurzelwinslova sedmikrásná voda.

0: vidá, jak to fungovalo. Hajné, spočítat, kolik máme těch angorských králíků. Anče, kolik sedmi krásné vody zbylo v konvi?
1: Jenus, pane, já něco ušetřila, ale že daleju...
0: No jo, nejspíš Mirtu na svatbu s Kubou, což? Jenže to nepospíchám. A taky ten kořínkář dluží mně. Takže ta sedmikrásná voda je moje zboží, jo? Přivez kozu ven z chlívka.
1: Mankote, kozu do zahrádky? Jemnost, pane, regiment králíku nenadělá tolik škody v zahrádce, co jedna koza. Tohle to nedopadne.
0: Když sedmikrásná voda proměnila králíky v angoráky, vylepší i kozu v sámskou. Vždyť to byla voda pro komtesky na Hiršberg.
2: Což pak o komtesky, na těch není co zkazit. Žijou si na zámku v Hedvábí a houby je jim po lidech ze vsi. Ale ta koza bude na pastvě chuděra mezi ostatníma kozama.
0: Na moje zodpovídání a přikázání. Kozu do zahrádky a pokropit ji sedmikrásnou vodou.
1: Jenom na jejich zodpovídání a přikázání, jemnost, pane.

0: A je to, tak. Máme sanskou kozu. Mis mezi kozím plemenem a 100 angorských králíků. Kubo, Kubo, připravit pódium a bude v Trautenberku výstava ušlechtilého domácího zvířectva. A sezvat muziku na fanfáry.
1: Panenko Svatoňovická, mis koza ukousla poupě růže 100 lístky. A místo mé volá po zámecku mundie.

0: a v Trautenbergu zas muziky vyhrávali. Nebyla to muzika k tanci pro všechny. Trubač vytroubil fanfáru pro vítěznou Miss Kozusánskou a pak byla maršparáda angorských králíků. Pak teprve veselice pro obecný lid. A všichni se veselili, jen jedna osoba ne, chudá Anče.
1: Všechnu dřinu odnese vždycky jenom panská děvečka. Ale já už to tak nenechám. Zatím poběžím, kdo tohle spískal. Pospíchám za ním do hájů. Tam ho nejspíš najdu. Vzácnej kořínkáři.
2: Oh, bať, že kořínkáře najdeš nejspíš v háji. Moje pilinky se svolením samotného pána hor dávají hojivou moc těm, kdo potřebují pomoc. Co pak potrefilo panenku? Sedmikrásná voda nepřivábila ženicha? Panenka potřebuje kornout laskavce?
1: Právě, že sedmikrásná voda účinkovala až...
2: Až jak?
1: Až nepatřičně moc.
2: Jistě, že měla účinek. Vždyť jsem pro její výrobu přisypal do kádinky i pil zlatého kapradí. Holubým pírkem pilová zrnka stíral z květu o svatojánské půlnoci.
1: Milost pán to zkoušel na králíky. Máme 100 králíků angoráků a sánskou miskozu. Miskoza sežrala pelargonii v okně, mou svatební myrtu. V zahrádce spásla i koniklec a okousala stolistou růži. Nemeká mé, meká po zámecku mondie. A ti angoráci žerou jenom 4 lístky. Aby nevyhubli, než je jemnost pán z peněží na trhu, lezu kolenačky větelišti a hledám jim 4 lístky. Je tohleto život pro děvečku? Mám taky vařit, dojít krávy, prát, smejčit s koštětem a tak jsem nechala všecko stát a běžím za nima, moudrej kořínkáři, bo pomoc. Neměli by ve svým zboží oubyťovou vodu. Myslím, aby toho kouzla ubejvalo.
2: No, jistě, že mám ve svém laboratorium i oubyťovou vodu. Putuju dost dlouho po uzonkém chodníčku mezi bolestí a nadějí v pomoc a pozbyl jsem kuráž říct tomu, kdo žádá o pomoc, že nemám. Jistě, že mám i oubyťovou vodu, která odebírá, co překáží. Mám oubyťovou vodu na bakule a spuchletiny a smáčím v ní obkladky na oteklé oudy. I měsíček nebeský ji ode mě odebírá, když ho má ubejvat, aby si odpočinul od koukání na lidi a lidi od marných snů. Ale záležitost s miskozou a plukem králíků angoráků patří spíš do účtování mezi Trautenbergem a Krakonošem. Začalo to přece šůvixem pro Krakonošovi 7mílové boty. No, tam by se měla obrátit o pomoc, děvenko.
1: Mankote, co všechno musí děvečka oběhat? A 7mílový šůvix nemá. Já se mám tejrat do hor za Krakonošem, když se všecko semlelo, protože se náš jemnost pán s Krakonošem trumfovali.
3: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek, botý, Co tady stojí, Žanče, jak 7 drahých let? Kdo pak za tebe podojí mis kozu? A kdo natrhá 4 lístky pro angoráky, když si děvečka brouzdá po hájích?
1: Pán táto Krakonoši, já už si nevím jinou radu, než poprosit o déšť, abys měl 7 krásný kouzlo z naší kozy a králíků. Ať jsou zas obyčejný, jak byli. A měli by, prosím, pan táto Krakonoši poslat velikej šplách, protože májovej deštíček regiment králíků nevomije. Venkoncem z té války mezi pan tátou Krakonošem a naším trautenberským jemnostpánem jsem vyšla potrestaná jenom já. A to není spravedlivý.
2: Jenom, Tak je to s každou válkou mezi potentáty, děvče.
1: Ale nemuselo by to tak být, kdyby byli potentáti trošku soucitní.
3: Kozinkáři, zbylo-li ti něco sedmimílového šuviksu v pixle? Pomázni tím tulečky aniž se střevícem. Ať je doma dřív, než pootevřu šuple s deštěm a spustím na Trautenberg šplát.
1: Na 100 000krát děkuju, pan táto Krakonoši. Už běžím. Letím. Pondělí, úterý, středa, šestek, vomastek, boty, prr. Pane jo, tohle je. Kubo, hajnej, honem, pojďte sem. Pomozte králíky ven z králíkárny a kozu z chlívka ven taky, na déšť. Prší. Ne, počkat, Kubo, přines ze síně štandlík a necky. Ať se ta sedmikrásná voda nezmaří. Co oprší z králíku a kozy, to nachytám a omliju s tím jarmaru, truhlu i starý štáklový po babičce.
0: Inu, Anče je z rodu šetrných horských hospodyň. Nezmaří ani vodu. A stará jarmara i truhla tou vodou zkrásněly, jako by je vymaloval. I ta truhlička má na víku malovanou stolistou růži. A právě z ní jsem tu starou pohádku vybrala. Než se sluníčko rozehřeje naplno, poseďme ještě chvíli při teplé peci a poslechněme, jak si chtěl Trautenberg přičarovat bohatství.

0: Medí si takhle jednou Trautenberg po dobrém obědě, vykuřuje Viržínko a přijde mu podívat se oknem ven.
1: Anče?
2: Ráčej poroučet?
1: Tady koukám, že se zas nějaký ptačí darmožrout přitovarišil do našeho slepičího hejna. Ode dneška se bude slepicím sypat zrní namlad pod střechu a ne na dvůr, jo? Nebudeme sousedovi Krakonošovi krmit jeho ptačí čelátku.
2: Na moutě se slepicema zobe černý pták? Ale není to kos, ani vrána. Hřebínek má jako kohout, ale to není kohout. Vždyť kvočí jak slípka, když hledá kam sníst vejce. Až půjdou večer slepice na hřad, chytím ji a vrátím do Krakonoše.
1: Ne. Se slepicema se tu nazobala, tak snese vejce do naší kukaně.
0: Když šla ráno Anče prohlížet kukaně, leželo mezi bílými vajíčky vejce umouněné jako ocazí. Anče nad podivným vejcem mudrovala.
2: Vajíčko pěkný, veliký, jak málem husí, jenomže černý, jako by je podržel v ruce komíník. Rozklepnout je do těsta, kdo ví, jestli by nebyly nudle z takového vejcete, taky umouněný. Strýčku Hajne!
1: No?
2: Koukněte na tohleto vejce.
1: Která pak slípka snáší takhle vyvedený?
2: Zmizela. Nejspíš přelítla zpátky do Krakonošova. Vejce tu nechala v kukani.
1: Děvenko, tohleto vejce nebude od poctivýho ptáka. Žlůva snáší vejce kropenatý, ořešák zelený a dohněda frekatý, podobný na krkavce. Kdepak, tohleto vejce se nepodobá na ptačí hnízdo v Krakonošově revíru. Ale třeba by věděl víc kořínkář. Brousí po háji a zná všelijakou vzácnost i neplechu.
0: Když šla Anče do háje na klestí, vzala sebou do šátku to umouněné vejce. Věděla, kde najít kořínkáře. Právě sbíral po jaru plicník pro svou apatiku boží.
2: Moudrej kořínkáři, kdybyste se mi na tohleto vejce podíval. Jdu za vaší moudrosti a zkušenosti. Snesla to u nás jakási cizí černá slípka. Zmizela. A nechce to mezi svoje vajíčka, ani kvočna, ani husa. Ta to vystrkala z hnízda ven?
3: Sám nevím, děvče milé. Ale zeptám se lesních ptáků, jestli by někdo z rodu pernatých přijal takové vejce do svého hnízda.
0: Vurcel Vincel zatočil holubým pírkem třikrát dokola. Slétly se divocí holuby, lesní hrdličky i kukačky a Vurcel Vincel chvíli naslouchal jejich vrkání a cukrování. Pak zakroužil sovým brkem a zeptal se nočních lovců.
3: Povím ti, děvče, co jsem se dozvěděl od ptáků. Ptáci, kteří vítají na oblohu sluníčko boží, černé vejce neznají. Ptáci, kteří krouží v nočních temnotách, vejce od černé slepice tulačky poznali. Nikdo z nich by je nepřijal do svého hnízda. Nedylíhne se obyčejné holátko či kuřátko, ale chramostejl.
2: Mankote! Inu, jsou všelijaký slípky. Chocholatý, kropenatý. My máme i slepice leghornky. Třeba jsou i slepice chramostejlky.
3: Vyřiď tomu, kdo tě za mnou poslal o radu tohle. Zakopejte chramostejlí vejce daleko od svého prahu pod zem a zatočte se sedmkrát dokola na podpatku, abyste zapomněli, kde jste tu neplechu zakopali.
0: Když Anče vyřídila Trautenberkovi radu moudrého kořínkáře, nešlo Trautenberkovi chramostejlí vejce z mysli.
1: Když kořínkář neví, tváří se, jako by s tím nechtěl nic mít. A jestli je v tom něco z černých čar a kouzel, měla by o tom vědět Ježíš Baba z Černý hůry.
0: Trautenberg se vypravil jakoby na obhlídku svého panství, ale doopravdy zamířil s černým vejcem v kapse do Černého lesa k ježibabí chalupě na Černou hůru.
4: Pěkně vítám vzácného pána. Kocoure, dej taky pozdravení. Suvo, ty taky.
1: Já potřebuju radu.
4: Ale vždyť vím. Kocour přinesl, co kocouři vymňoukali na kočičím sněmu. Jak si jemnost pán utejral nohy, krz toho taškáře vůrcl vincla. Mám na vašnostovi nohy pomoc, toť se ví. Až měsíček nebeskej začne couvat a na místo kulatej se ukáže srpeček rohatej, platí okoupat nohy v chlapici a říkat přitom:
3: sviť měsíčku dvourohej, ať mě nohy nebolej.
1: Já nedám na nějaký huhlání, já tohle to potřebuju vědět. Pozná tvá sova chramostejlý vejce?
4: Povídá tohleto. Slepice tulačka se zobne sem tam i semínko koukolu s pšenicí a leda s jakou jedovatou bobolí. Tohle vejce by nepřijal do hnízda nikdo z ptáků. Jen člověk, kterého posedla zvědavost, může svým teplem probudit život v chramostejlým vejci. Kdyby jemnost pán počkal, polistuju v černým receptáři. Písmeno Chramostejl tu to máme. Stojí psáno muří nohou v knize Čar a kouzel. Kdo chce vysadit vejce od černé slepice, musí to vejce zahřívat 9 dní pod levou paži.
1: Pod levou?
4: Pod levou.
1: No to by šlo. Protože na práci rukou mám čelátko.
4: Ale má to podmínku. 9 dní se nepřevlékat, nemít ani nemodlit.
1: Tak voják se v zákopech taky nepřevléká, že jo? A za kanonády je rámu, že modlitbu ani pámbu nahoře neslyší.
4: A taky se nesmí po 9 dní promluvit slůvečko.
1: Jo? No, to už je horší. Kdo by komandoval chasu? Dával příkazy? To bych se musel ohlásit jako marot.
4: Když bude svrbět jazyk, je povoleno huhlat si zaříkadlo. Nečesanej, nemitej, smolnou dratví zašitej, zavázanej černou nití, počítám si do 9. Kdyby to jemnost pán zkusil huhlat, mohl by pak dál počítat, čeho je 1, co jsou 2, no a dál až do 9.
1: No tak to jo, počítat ještě dovedu. 1 je kolečko u trakaře, 2 jsou kolečka u káry.
4: U čísla 3 pozor,
1: to?
4: Svatý 3 krále do toho nemíchat.
1: Ano, to jo, tak 3 kola u vozu, když 4. upadlo. A 4 kola, když to 4. připili. A 5. kolo do trefy, i kdyby se některé zas pochroumalo. A 6 dní je robota.
4: 7. neděli taky nejmenovat, to je ten sváteční.
1: Aha. No, tak žaludská 7 u Mariáše. 8. rota kanonýrů byla u jičínskýho pluku a 9 je kuželek.
4: V černé knize stojí psáno. 9. den les chramostejle z vejce ven.
1: Aha, jo. A teď bych rád věděl, jak ten chramostejl vypadá a co přinese užitku, když dá jeho líhnutí tolik starání.
4: Požehnaná i propadená lidská zvědavost. To ona žene lidi, aby se vrtali v podzemí až k permoníkům a hledali křídla, kudy vyletět nad mraky. Víc říct nemůžu, než že je marné vymlouvání, koho ta zvědavost posedne. Ale varuju jemnost pána. Za zvědavost se platí.
0: protože Trautenberka posedla zvědavost, ta družka Lakoty, co se může vylíhnout z tak podivného vajíčka, nezakopal vejce pod zem, ani je nehodil se skály, ale vložil pod levou paži a zalezl s ním pod peřinu, aby bylo v teple.
2: Jemnost pán chytil průvan na té pouti na Sněžku. Mám uvařit lipový té?
5: Jedno kolečko u Trakaře, dvě kolečka u Káry.
2: Co poudaj? Že by byl lepší plicník? A nebo tvaroh do tejla, jestli mají horkost?
5: Tři kola, čtvrtý upadlo, čtyři kola u vozu a pátý do trefy.
2: Co to melete jemnost, pane? Kubičku, jemnost pána chytá fantas. Hajnej, co no, si počneme?
1: No co, budeme dělat, co jsme dělali. My s Kubou půjdeme na dříví.
3: A Anče podojí v chlívě.
0: Tak přečkal Trautenberg v teple pod peřinou všech 9 dní. 9. dne to ve vejci luplo a černé kuře se vyhrabalo ven. Usedlo na pelest postele a děkovalo hospodáři.
6: Děkuju vám, hospodáři, komu sloužím, tam se daří. Já se umím odvděčit, budu pro vás chramostit.
2: Pro pána Jána, kuře se nám usadilo na posteli, jedeš, huš, huš.
5: Počkej, počkej, tohle kuře Anče opatrovat náležitě.
2: Nenechám kuře jemnost, pane, dělat do peřin nečistotu.
6: Nehudrujte na čelátku, co nazbírám ve volátku, složím u vás na hromádku. Nejsem vrána ani hejl, já jsem šotek chramostej.
5: Anče, Anče, tohle vzácné kuře nezavírat na noce slepicemi. Dostane ve storole vlastní bydýlko.
0: A měli pod střechou chramostejla. Nesedal v kurníku po slepičím zvyku. Když šli slepice spát, chramostejl ožíval a vzlétal. Za dne na svém bydílku ve stodole dřímal a klímal, zavěšený hlavou dolů jako netopír. Se slunce západem vzlétal s nočními lovci, sovami a víry do temnot noci. S rozbřeskem se vracel s naplněným volátkem, co kde sezobal a nalovil a schramostil, skládal hospodáři ve stodole na mlatě.
2: Kubičku, podívej, zas přibylo přes noc ve stodole hromádka ovsa, hromádka žita a hromádka ječmene.
3: Jen jestli z tohohle obilí namele mlynář poctivou mouku.
2: Ptáku zatrachtilej, kde pak ty si nazobal přes noc tolik zrní?
6: Kikiriký kokodák, já jsem tuze mocný pták. Kikiriký ricipic, namelete mouky víc.
2: Ale jestli si to zrní nazobal nad cizím.
6: V temné noci zboží zmizí, teď je tvé, co bylo cizí. 9krát buď tomu rád, chramostejl pro tebe krat. Po práci mě nechte spát.
2: Ani ta neplecha nespí jak poctivý pták, zavěsí se dolů hlavou jak netopejr.
3: Třeba přespí zimu jako netopejři a bude od něj pokoj.
2: Ale co když ne? Co bude v zimě chramostit, když lidé sklidí z polí obilí? Kubičku, vždyť já ani na borůvky nešla na cizí mes a do Krakonošova na houby se chodilo jen s Krakonošovým dovolením. A co ti chudáci, kterým chramostejl ubírá z úrody, aby přidával na Trautenberkovo? Proč taky nenosí kamení, když toho se tady na poli rodí víc než zrní?
3: Co ty se trápíš, holka? Vždyť to jde na pánovo svědomí. On si tady pořídil toho ptáka.
2: Já se jen bojím, co bude chramostejl chramostit, až pole a bandořiště zasype sníh.
0: Když byly všude po vsi už brambory ve sklepě a jablka v komoře a polní úroda ve stodolách, šla se Anče podívat, jestli chramostejl za prvního sněhu usne spánkem netopíru.
2: Kubičku, hajnej! Jemnost, pane! Pojďte sem honem! Chramostejl spí zakuklenej do křídel, ale podívejte, pod bydýlkem mu svítí hromádka čehosi.
6: Kikiriký kokodák, Já jsem tu zepilný pták. Snáším na tři hromady z hnízda stračí poklady.
2: Kdyby jen stračí, straka se bere sklíčko, střípek, ale tohle to... No, Kubíčku, hajnej, jemnost, pane, ráčej se podívat. I ty jedna neplecho, jaký pak tohle to jsou stračí poklady? Což pak by straka unesla v zobáku hodinky našeho pana starosty? Bať, že jsou to starostovy hodinky. Tenhle řetěz se mu klimbá na břiše, když kráčí v neděli do kostela.
7: Uvážeš šátek, vezmeš lepší zástěru a půjdeš je starostovi vrátit. Ale co je tohleto? Radši si podívat sám, jemnost, pane.
1: Počkat, tohle to vypadá na nějaký truze starodávný klíč. Jestli to nesebral ten ptačí daremník samotnému hraběti Harachovi od truhlice pokladů. Ale harachovský erb ten klíč nenese.
5: Chásko zvědavá, málem nepustí pána, aby se taky podíval. Okay. Aha. Na klíči pravda není erb. Ale je to stuze starodávný dílny. Spíš to udělal kdysi pradědek našeho kováře pro armaru po prababábě.
6: Ukradl jsem do zobáku, co nesvede nikdo z ptáků. Děkujte mi za dary. Je to klíček z jarmary, kde má pán hor, déšť a sníh uzamčený v šuplících. Já jsem zamkl do basy krakonoší počasí.
2: Manko,
1: prach a broky.
7: Vrom do škopku.
5: Morce, samec, no to je trefa do černýho. Anče, až půjdeš na obec vracet panu starostovi hodinky, vyřiď, ať mi pošle bubeníka. Dáme vybubnovat po všem v úkolí, že se od dnešního dne roku toho a toho přiděluje počasí na Trautenbergu. Tak, ať si lidi podají žádost. A hajnej s Kubou dojedou do Krakonošova pro tu jarmaru. Protože jen my, vrchnost pán Strautenbergu, máme od ní klíček.
0: A tak to vypadalo, že se na Trautenbergově dvorci zařídí úřad přes počasí. Hajný dostal příkaz připravit pero a papír, až se začne s lidem obecným úřadovat a zapisovat žádosti o příděl sluníčka či vláhy a vybírat poplatky. A Anče měla vydrbat podlahu pro úřední síň. Jenže Anče praštila hadrem, přehodila přes ramena šátek a v těch střevících, co měly ještě podmazány podrážky zbytkem sedmimílového šuviksu, ubíhala k Černé hůře.
4: Pěkně vítám k nám, Anče. Kocoure, dej pozdravení. Sůva taky. Však už jsem čekala, že se někdo z Trautenbergu objeví, až se ukáže, co je chravostel zač. Já jemnost pána varovala.
2: Což pak jemnost pán, ten si pomohl. Černýho ptáka si pochvaluje.
4: Panenko, štěstí má na rubové straně lidskou závist. To už si peklo vybírá takovou daň. Kde pak oupis na duši, to si dnes peklo nežádá. Semínko závisti přinese peklu sklizeň za sedmero hříchů. V slzavým oudolí platí. Poctivě vydělaný peníz si žádá pot a mozouly. Za lehko nabité bohatství se platí jinak. Lidi si závidí, prsknou i jedovatou slinou a užírají se navzájem ten, kdo má, i ten, kdo nemá. U větších pánů to splodí ještě větší patálie. Nechci vidět tu bouřku na horách, až se budou jemnost pán Trautenberg s Krakonošem přetahovat o klíček k jarmaře s počasím.
2: Proč jste jenom vážená, Ježibabo, dávala jemnost pánoj radu, jak chramostejla přičarovat?
4: Má živnost je Ježibabí živnost a chalupu mám na Trautenbergu. Berským zboží.
2: A nestojí náhodou ve vaší černý knize, jak chramostejla odčarovat?
4: I to tam stojí, psáno. Chramostejla se zbaví ten, kdo mu uloží ukrást něco, co se nedá schramostit na poli, v kapse, v měšci, v truhlici ani v komoře. Když chramostej nedokáže splnit přání svého pána, odletí chramostit jinam, je na to zaříkání. Kdo se chce zbejt chramostejla, postaví se pod vidýlko a řekne:
8: nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černý pták.
4: My jsme teďka tvoji páni, musíš splnit naše přání. A teď už je to na vás, lidi, abyste si pomohli a vymysleli něco, co chramostej splnit nedokáže. Protože Traudenbergovi už splnil přání přetrumfnout mocného krakonaše.
0: Anče si cestou k Traudenbergu opakovala, aby to nestratila z hlavy. My jsme, Ničko, tvoji páni, musíš splnit naše přání. Jenže co si přát, aby to byl větší úkol, než přinést krakonošův klíček od jarmary s počasím.
2: Kubíčku, lidi se už houfujou jak před úřadem. Zašlapou vydervanou podlahu. Uvážou se na kdo ví co. Pomoz vymýšlet, co si mám přát. A rychle, než jim nos pán s hajným ty žádosti vyříděj.
7: A co by si přála, Ančátko rozmilý?
2: Víš, před pouděj jsem si přála, abys mi koupil srdce z perníku. A s nápisem z lásky.
7: A já si přál od tebe hubičku za to srdce. Já o slačím zboží nevím.
2: Tak honem vymýšlej. Co si přát, než lidi obrátějí celý Traudenberg v dobejvaný hrad?
7: A lidu pořád víc. Každej se žádostěj o počasí. Mordy, joune, teď bych potřeboval hůl našeho kaprála na vojně, aby se to nějak spořádalo.
2: Je mi ne hůl. Chramostej ti nese hůl.
6: Já jsem tuze pilnej pták. Já nelítám jenom tak. Seš teď kaprál, jak jsi spřál, abys to tu spořádal.
7: Lidi, na můj rozkaz pozor, vlevo v bok, do kola dvora, levá, levá, levá, ke vratům přímo a ze vrat ven.
2: Zbláznil se z Kubo, což pak se takhle řve na lidi.
5: Co pak se to tady koná? Lidi, kam pak, kam pak?
2: Když on si, Kuba jemnost pane, přál kapra.

0: comindo hočenu, jen si trochu odpočinu.
1: Kdepak, ne. Přines hned královskou korunu. Protože maršálka zastaví jen královský příkaz.
2: Poslušně hlásím, pane maršále, že sem letí něco zářivýho. Usadilo se to na hlavě našeho Ančete.
1: Pane maršále, zastavuju válčení. Protože vojáci všechno jen rozbijou. Vědí spíže a komory. A kdo pak má po nich uklízet ten nepořádek a sajrajt? A vy, kaprále, pospěšte napojit koně a dát jim obroku.
2: A co ty lidi na dvoře?
1: Lidi ty vědí, co a jak. Pámbu ví, proč se zdravým rozumem neřídějí. Ty přece taky víš, že máš napojit koně.
2: Od královny to chci mít na papíře. A jsem zvědavej, jak si v tom králování dál povedeš.
1: Nejspíš budu mít v hlavě jako v oule. A ta koruna je na palici těžší než hernec povidel. Můj šátek byl lehčí. Přála bych si počínat tak, abych mohla mít klidný spaní.
2: Teď si na to káplá, královno, co si přát. Chramostejle, nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černej pták. My jsme teďka tvoji páni, přineseš nám klidný spaní.
3: V tu ránu se Chramostejl zvedl, zamával křídly a už ho neviděli. Nejspíš se zase někde toulá, jak slepice tulačka. Sem tam se zobne zrnko koukolu nebo jedovatou bobuli a hledá, kam by měl snést chramostejlý vejce. A všechno se vrátilo ke svému pořádku. A krakonoš má zase klíček k jarmaře na počasí.

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí

0: tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
0: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
2: Je to pravda?
0: Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, ovšem,
0: volala malá čarodějnice,
1: je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
2: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
1: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto,
0: hubovala vrchní čarodějnice.
2: Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
0: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože?
0: Vykřikla vrchní čarodějnice.
2: Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
2: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Na vysokém břehu posvátné řeky Usumacinty se nacházejí ruiny slavného města dávných Majů, které se jmenovalo Jaščilán. Pod klenbou deštného pralesa tam stojí opuštěné kamenné domy s vysokou hřebenovou střechou a s překrásnou sochařskou výzdobou. V tomto městě žila za dávných dob princezna Kusán. Dcera vládce tohoto slavného města dali jí jméno Kusán, což v majském jazyce znamená vlaštovka, protože její tmavé vlasy připomínaly černou barvu vlaštovčích křídel. Princezna byla šťastná, možná až příliš šťastná, a rozmarná, protože ji její otec, mocný vládce, zahrnoval otcovskou láskou a zároveň i přepichem. A protože ji měl ze všech svých dcer nejraději, přinášel jí z válečných výprav ty nejkrásnější šperky. Když Kusán dosáhla věku dospělosti, její otec, vládce Jaščilánu, ji oznámil, že v jeho vladařském zájmu je, aby se provdala za prince zvaného Ekčapat, to znamená Černá stonožka, syna vládce slavného majského města Palienke. Jednoho dne, když se vládce Jaščilánu vrátil se svými bojovníky z nepřátelského území z úspěšné válečné výpravy, poslal své milované dcerušce po poslovi část své bohaté kořisti a sám se s dalšími válečníky odebral s obětinami do chrámu, aby tam uctil 9 božstev podsvětí. Když princezna Kusán spatřila nádherné šperky, které jí otec poslal, byla bohatými dary tak okouzlena, že se hned za otcem vypravila, aby ho přivítala a za všechno mu poděkovala. Otce zastihla v hlavním sále vladařského paláce. seděl na bohatě zdobeném trůnu, jehož opěradlo tvořila ohromná maska. Tu si všimla mladého, urostlého válečníka, který představoval mocnému vládci řadu válečných zajaců se svázanýma rukama. Princezna Kusan nemohla odtrhnout oči od pohledného válečníka, který jí na první pohled učaroval svým zjevem. Zjistila, že se jmenuje Chalpol, červená hlava. Když mladý válečník přecházel kolem princezny Kusan, oba se na sebe podívali a v tu chvíli se jejich oči vzájemným zalíbením rozhořely jako plameny. Déle se tam už nezdržela a zmatená odešla ze sálu.

té chvíle princezna Kusan neměla klidu. Srdce jí bylo rychleji, oční panenky se jí třpitily mnohem jasněji a jméno Chalpol se jí vybavovalo každou chvíli doprovázené hučením vody blízké řeky Usumasinty. Když se oba náhodou setkali na dvoře vládcova paláce, Chalpol se na princeznu díval dlouhým, horoucím pohledem a Kusan jen vzdychala. Později přišel čas, kdy se oba scházeli tajně pod korunou košaté sejby posvátného stromu, který Majové považují za božského ochránce. V jejím stínu si vyprávěli o svých snech a sdíleli radost svých pocitů. Brzy se rozvinula i hra milostných slov, která jim tryskala ze srdcí a nakonec si jeden druhému přísahali, že se od sebe nikdy neodloučí. Svědkem jejich přísahy jim byla posvátná sejba, nejvyšší strom v celém okolí, ze které je nejblíže k bohům. Svou lásku však udržovali v největší tajnosti a scházeli se za nocí v lese pod nebem plným hvězd. Své životy a své vzájemné city propojili nezničitelným poutem lásky. Nikdy v životě nebyli oba šťastnější. Avšak přišel den, velmi krutý den, když se vládce Jaščilánu dozvěděl od svých strážců, že se jeho dcera proti jeho vůli zamilovala a byla spatřena v náruči mladého válečníka Chalpola. Mocný vládce nemohl dopustit, aby se lidé slavného města dozvěděli o jiné lásce jeho dcery Kusan než k urozenému princi, kterému byla zaslíbena. Proto neotálel a přikázal, aby milenec jeho dcery byl obětován bohům. Když se zpráva o takovém barbarském trestu donesla k princezně Kusan, rozběhla se s pláčem za otcem a na kolenou ho prosila, aby jejímu milému dal milost a daroval mu život. Ale všechny její prosby a nářky byly marné. Čas byl nezadržitelný a nadešel den, který měl být posledním v životě mladého válečníka Chalpola. Svlékli mu šaty, jeho nahé tělo pomalovali modrou barvou a na hlavu mu nasadili pokrývku s rohy. A tak před vytřeštěnými zraky princezny Kusan přivedli Chalpola na nádvoří chrámu velkého božstva. Netrvalo dlouho a obřad vyhánění zlých duchů začal. Kněží položili tělo provinilce na obětní oltář a v kadidelnicích pálili vonou kopálovou pryskyřici. Obřadu přihlížel celý panovníkův dvůr a s nimi i zamilovaná princezna Kusan. Při pohledu na svého milého, jeho tělo bylo tak potupně vystaveno všem na odiv, měla oči plné slz, avšak ještě naposledy sebrala všechny síly a s bolestí prosila svého otce, aby byl k mladému válečníkovi milosrdný a nenechal ho obětovat. Slíbila, že nebude odporovat, vezme si za manžela urozeného prince Spalenke a že mladého válečníka, který jí vzal srdce, už nikdy víc neuvidí. Její otec, mocný vládce Jaščilánu, o tom dlouze přemýšlel a radil se s kněžími. Řekl dceři, aby zatím odešla do svého pokoje a bez jeho svolení odtud nevycházela. Krásná princezna v samotě svého pokoje plakala a prosila bohy, aby dali jejímu milému svobodu. V duši však cítila, že její prosby ztroskotávají. Jaký osud ho čeká? Když se v tichu podávala bolestnému soužení, jeden služebník jí přinesl vzkaz od vládce, jejího otce, aby se k němu bez odkladu dostavila. Princezně Kusan přejel mráz po zádech a celou jí ovládl tísnivý pocit strachu. Došla na nádvoří a její oči zarudlé pláčem hledali dychtivě milovaného Chalpola. Ten tam však nebyl. Napadlo ji, že už byl obětován bohům.
Proto se neudržela, otočila se k mocnému vládci a vykřikla: Otče, kde je Čalpul? Velký vládce se s uspokojením usmál, ale odpověď od něho nedostala. Dala se do usedavého pláče. Ani si nevšimla, že k ní přistoupil kouzelník, uznávaný šaman, a mezi prsty svíral velkého brouka s třpitivými krovkami. Tady ho máte, řekl kouzelník. Princezna Kusán se podívala na brouka, ale její mysl byla tak otupělá, že si v té chvíli neuvědomovala obsah kouzelníkových slov. Šaman, kterého bohové obdařili kouzelnými schopnostmi, pokračoval. Tady máte, princezno Kusán, svého milovaného Čalpola. Váš otec, vládce a můj pán mu na vaše úpěnlivé prosby daroval život. Ale aby potrestal jeho troufalý čin, přikázal mi, aby ho proměnil v brouka. A zde ho tedy máte živého. Se slzami v očích si dodala odvahy. Vzala brouka do rukou a odešla zpátky do svého pokoje. Tam ho s hlubokým dojetím přiložila k tváři a zašeptala mu: Přísahala jsem ti, že tě nikdy neopustím. A svou přísahu také dokážu splnit. Když se podívala na krásného brouka, kterého svírala mezi jemnými prsty, zdálo se jí, že se jeho malá očka rozsvítila radostí. Druhého dne si princezna Kusán nechala zavolat klenotníka, který zhotovoval šperky pro panovníků v dvůr, a přikázala mu, aby jí z nejvzácnějších drahých kamenů vytvořil náhrdelník, který by nosil zavěšený na hrudi a v němž by měl u ní brouk místo jako nejdražší šperk. Klenotník se dal do práce a za několik dnů přinesl nádherně vypracovaný a bohatě zdobený náhrdelník ze vzácného zeleného jadeitu a modrého tyrkysu. Princezna poděkovala a když klenotník odešel, pověsila si náhrdelník na hruď a něžně do něho zasadila svého milého brouka. Řekla mu sladkým hlasem: Brouku, jsi mým mužem. Teď se jako můj muž můžeš za dne dívat na mé trápení a za noci tě mohu cítit ve svém klíně. Bohové jsou k naší lásce schovývaví, teď se můžeš přitisknout k mému tělu a já budu cítit tvou přítomnost. Poznáš, jak rychle mi proudí krev v žilách a jak rychle mi tepe srdce. Uslyšíš můj hlas, jak pevně a odhodlaně opakuje přísahu a slib, že se od tebe nikdy neodloučím a nikdy na tebe nezapomenu. Princezna Kusán byla teď poslušnou dcerou svého otce. Lidé si však všimli, že si neustále něco šeptá. Brouku, miluji tě. Miluji tě opravdovou a hlubokou láskou. Máš štěstí, že můžeš žít na mých prsou. Vidíš, jak se tvoje milenka trápí a bude se trápit navždy. A tak v Jaščilánu, starém městě Majů, nadále spolu žili a milovali se bojovník Čalpol v podobě brouka a princezna Kusán.

0: Jak Cipísek s Volšovečkem darovali škebly. Jednou se jičínský knížepán rozkřikl z okna do dvora. Červeného koberce by bylo škoda. Ten kus cesty od brány k zámku postelte žitnou slamou. Potom se knížepán s kněžnou vyložili z okna a dívali se k věžové bráně. Vyjel odtamtud kočár, lokaj Fritzek se mu poklonil naproti a omeldoval svému knížepanstvu. Přijíždí baron Holodárek s baronkou. Holodárka vystrčila hlavu z kočáru, aby se podívala, proč kola netlučou odláždění. A hlasem stisklým jako od kolíčku povídá svému baronovi: podestali nám slámu jako ve stáji. V tu chvíli si Holodárka řekla, že takovou poctu jičínskému panstvu peprně oplatí. A protože baronka Holodárka vždycky byla nedočkavá, začala oplácet slaměné podeslání, sotva si je jičínské knížepanstvo dovedlo od kočáru do komnaty. Holodárka se usadila na vršíček kanapátka, vyjela rukou do taštičky pro jemný kapesníček a začala ho roztřásat napravo i nalevo.
1: To tam šanta, vzdychla si jičínská kněžna,
0: protože kapesníček byl nevídaně jemný. Když ho Holodárka upustila, lítal sám po komnatě jako na větříku. Jičínská kněžna začala Holodárce kapesníček závidět tak horce, až se jí připalovaly kudrnky na paruce. Nakonec Holodárka chytila kapesníček do dlaně a řekla: ten je opravdu z jinšího štofu než z žitné slámy. Dopověděla a ukázala špičku jazyka. To bylo znamení pro Holodárka, aby také on přehodil trumfem jičínské knížepanstvo. Baron Holodárek už měl nachystáno. Vjel rukou do kapsy u kalhot a na dlani mu leží krabička. Když se na ní zaťukalo, odskočilo víčko a byl tam připravený šňupec, jak si kdo přál. Tuplovaný, poručil si Holodárek a krabička mu odměřila zrovna na dvojí chnutí. Holodárek strčil tabatěrku zpátky do kapsy a povídá jičínskému kníže pánovi: poslušte si šňupečkem, kníže, je to opravdu vzácnější koření než žitná sláma. Potom se Holodárek podíval na svou baronku, ona zas na něho, jak pěkně se jim povedlo jičínskému knížepanstvu osladit slaměný koberec. A pak odešli z komnaty výš do patra. Jenže to už jičínská kněžna dupla zlatým kramflíčkem a křikla, že to tak nenechá. Kníže pán pokýval hlavou.
2: Já, jenže, monšer, jak ty dva přeflekovat?
1: Takhle, řekla kněžna.
0: Zavolala sedm bab spod kopce Zebína a poručila jim.
2: Půjdete, nazbíráte 1000 loket pavučího předení a utkáte mi z něho šáteček tak delisie, že Holodárka baba uvadne od závistí.
0: To už se roztočilo v hlavě taky kníže pánovi. Zavolal si tři šmukýře a naporučil jim.
1: Najdete v rybnice škebli. Uj, a předáte mi ji na tabatěrku, aby se v ní vždycky našel šnupec a ještě perla.
0: A už se to hrne těch sedm bab a tři šmukýři. A rovnou k Volšovečkovu rybníčku v lese Záholci. Tam bylo v sítinách pavoučí předení nejjemnější a škeble měly po perličce. Když se to přihrnulo, křesal zrovna Cipísek jiskry ze dvou oblázků a vodník Volšoveček se díval.
2: Baby rovnou začaly česat v sítí pavoučí předení, až mukýři přehazovali lopatou dno, aby z něho vyzvedli škebly a nahamonili perličky. Holšoveček až proschnul od zlosti, když viděl takové hospodářství. No, jaký rozum se vám to vrazil do hlavy, křikl. Takhle mi kazit rybník. Je to knížecí rozum, řekli šmukýři a baby. A kde vezmou víly pavučinu na taneční hápky? A kde perličku, aby si přizdobili čelo? A já to tu všechno utopím, křikl z největšího trápení Volšoveček.
0: Jenže to už si loupežnický synek Cipísek přeříkával chytrou abecedu. Špitl Volšovečkovi do ucha. Nejlíp uděláš tak a tak. A ještě takhle a takhle. Z vodníka Volšovečka spadla zlost jako šupina. Dal Cipískovi znamení, že si povede po jeho rozumu a babám a šmukýřům povídá, nač bych vás topil. Když se chce kníže pánovi s kněžnou těch věcí, ať si je tedy mají. A sám přiklonil babám sítiny, aby líp dosáhli, pak sáhl pod sebe ke dnu pro škebly, nadrobil do ní perel a podal to šmukýřům. Na druhý den pozvala jičínská kněžna s kníže pánem barona Holodárka s Holodárkou do dolní komnaty. Tam jí řekla sladce jako po cukrkandlu.
3: Ukážu vám šateček, ještě jemnější, než je ten barončín, a šňupací tabatěrku, ještě znamenitější, než je ta baronová, věl kněžně do řeči kníže pán.
2: Holodaři nevěřili ani slovo. A že radši odjedou po slaměném koberci, než by poslouchali takové řeči.
0: Jenže v tom jičínská kněžna sáhne k pasu pro šáteček. A ten šáteček byl utkaný tak jemně, že hned je k zahlídnutí a hned zasne. Sotva na něj někdo pomyslí, už zas o něm neví.
3: No, to je něco jiného, než ten váš hadřík,
0: povídá jičínská kněžna baronce a Holodárka jí samou závistí vjela rukama do paruky. Tak si tam pročesávali kudrny. Kníže pán na barona zas jinak. Přistrčil Holodárkovi k nosu škeblovou tabatěrku a povídá, je libo? Tabatěrka se otevřela a baronovi se sám od sebe podal do nosu šňupec a do dlaně mu ukápla perla.
3: No, to je něco jinčího, než ta vaše pixlá,
0: řekl pyšně kníže pán a dal si podat taky šňupec a sklidil perlu. Jenže v tom baronu Holodárkovi zaskočil tabák od závisti a jičínskému kníže pánovi od pyšné radosti. Přišla na ně taková kýchavice, že jim to křesalo čelem o čelo. O prudkém česání kudrnek a křesání palic se ze zámku nevyneslo ani slovo. Ale už druhý den přijel k lesnímu rybníčku kočár a někdo z okýnka vyhodil do vody tabatěrku ze škeble a pak potrhal o sítí jemný šáteček.
4: Kdo je v tom kočáře? Zavolal Cipísek. Kdo je v tom kočáře? Zavolal Volšoveček.
0: A nic, jen okýnko klap.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
2: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
2: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
2: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnícký,
2: jo.
1: O růžičko voněvá.
2: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
2: No, si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku a těšíme 6.
3: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
4: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
3: Dramaturgie Václava Ledvinková.
4: Hudba Zdeněk Zdeněk.
3: Produkce Jana Knapová.
4: Zvukové efekty Josef Plechatý.
3: Mistr zvuku Radek Veselý.
4: Záznam a střih Jana Fischerová.
3: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
5: Zahradníku?
2: Ano.
5: Zahradníku? Zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
2: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
5: Nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
2: Obyčejnou vodou.
5: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
2: Ovšem.
5: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
2: Jak poroučíte, jasnosti?
5: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
2: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U Mřížových vrat do zahrady.
5: Poslyš ty tam?
6: Ano.
5: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
6: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
5: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
6: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
5: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
6: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
5: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
6: Aha. A co když se vdáte?
5: No a?
6: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
5: Nebuď drzý! Nebo tě tady už nechci vidět.
6: Vidět mě přeci nemusíte. Stačí zavřít oči.
5: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
7: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
6: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
7: Víc než včera? To tě chválím, synku.
6: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2krát tolik.
7: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
6: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
7: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
6: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
7: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
8: Králi Olafe,
0: kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
7: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
0: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
7: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
0: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
7: Nesuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
0: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
7: Královna by na ní byla pyšná.
0: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
7: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
0: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
0: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
0: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
0: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
7: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
7: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
7: Ale holčičko, přece...
9: Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
0: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
0: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
7: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
0: Jí něco rozmlouvat? Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
7: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda. Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
10: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
7: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
10: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
11: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
10: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
7: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
12: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
7: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
11: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
12: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
11: A co takhle podívat se do stodoly?
10: Cože?
13: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
10: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
12: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku. To ode mě nemůžeš chtít.
7: No, samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
10: Tak.
11: Ano, jak jinak. Jens, děvečka pro všechno.
8: Co vy tady, kolego?
14: Jsem tu na pozvání královské rodiny. Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
15: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky, plesky.
14: Všichni víme, kdo vás kupuje.
15: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
16: Dámy a pánové, stište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
9: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
17: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
14: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezní rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
15: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
0: Karin! Neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
9: Dobře. Znamenejte si.
15: A jistě.
9: Já, princezna Karin, no. Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
14: Nádherná soutěž, vaše jasnosti, velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
9: Jako soutěžící?
14: O nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
9: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
15: Měl bych dotaz.
9: Ale rychle, co chcete?
15: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
9: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
15: Jistě jasnosti, ale čím?
9: Čím? To jsem ještě...
0: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
9: Ano, je tomu tak.
15: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora, že, pane králi?
17: Bez pochyby.
9: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
10: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
12: Soutěž jako dělaná pro mě.
10: Jak jsi na to přišel, Svene?
12: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
10: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
12: Nebuď směšný, ty doremi fasola si do. Nejde o notu, ale notu.
10: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
12: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
10: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
12: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Knute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
10: No.
12: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
10: Já jsem chytřejší.
12: Já? A nestrkej do mě, Knute.
10: To ty do mě strkáš.
7: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
10: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
12: Taky se divím.
7: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
11: Pampara, pampara, pampara, pá, samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, já to vím.
1: No, asi máš pravdu, mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaký jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin? A?
1: Dobře, tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak...
0: Ne. Musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: Páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jen si. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
1: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jen si. Ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek o.
4: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak tě říkají?
8: Já jsem Knut.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
5: To je dárek pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne?
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne?
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
5: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
6: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
1: Karin, co to říkáš?
6: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
1: Nedělá si ta holka legraci.
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
8: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
3: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
5: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
9: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
9: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
9: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? B. Říkáš B. Badián? Bazalka? Brambory?
9: Ano, ano. Badián, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
9: No přeci... Přeci... Ten, co...
6: Dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
4: To se povedlo.
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
3: To můžeme také zapsat, jasnosti?
5: Smíme?
6: Samozřejmě.
5: Podívej.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
10: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
4: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
5: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
5: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
10: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
10: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
4: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem, já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
0: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
10: Olivo, přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
5: To je váš problém.
4: A přestaň tě opisovat.
10: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne. Ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
10: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
3: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
5: Čtenáři budou nadšeni.
4: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
10: No, milí Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka. Protiva.
11: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: Královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego.

0: Bude co nevidět.
1: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří. Jako bych byla nějaký kus papíru.
0: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
1: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
0: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
1: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
0: Vida.
2: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře, ale nejsi nějaká bledá.
0: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
2: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
0: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
1: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne, to ne!
2: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
0: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
1: Zahradníku.
3: Co pak je, jasnosti?
1: Zaléval jste šaláty.
3: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
1: Tak už to nedělej.
3: Ne.
1: A na inkoust taky zapomeň.
3: Taky?
1: Nebyl to chytrý nápad.
3: No, vida.
1: Kdo se tu směje? Jenci, to jsi ty?
4: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
1: Ty.
4: No, co já?
1: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal jsi hostiny?
4: Nezmeškal.
1: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
4: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
1: Ale já ho nechci zpátky.
4: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
1: Ale to ne. Promiň, Jenci. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
4: No.
1: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
4: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte. Ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
1: Cože? Ale já patřím na zámek. A ty se staneš králem.
4: No. Kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
1: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
4: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
1: Já nevím.
4: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
1: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
4: Ne, kde pak? To úplně poslední můžete mít přece jen... Vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sama?
0: Ano, tak prosím.
1: No, tohle...
0: no prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji.
4: No, vy neustále
3: neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
5: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř, chci udělat prohlášení do novin.
5: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Ale v novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: Pop a Bubek v supermarketu aneb šťastná třináctka. Bobe, už je ráno, ozvalo se z klobouku. A bylo. Bylo tak pěkné ráno, že Bob začal básnit. Už je ráno, raníčko, a sluníčko svítí jako zlatý pavouček na stříbrné niti. A támhle něco strašně čmoudí. Skočil mu Bobek do básně a rozkašlal se. Není divu. Klobouk se totiž dostal přímo do zeleného oblaku kouře z komína nějaké továrny, která možná vyráběla něco užitečnějšího než smrduté dýmy, ale to se teď nedalo poznat. Vždyť i sluníčko v tom kouři zmizelo. Bobku, honem, plynovou masku! Rozkašlal se i Bob. Bobek sahl do klobouku, ve kterém se dalo najít plno užitečných věcí. Například i dvě plynové masky. Když si je králíci nasadili, vypadali jako příšerky z nějaké divné planety, ale díky jim pohromu přečkali. A ve zdraví přežili i pád na skládku nejrůznějšího harampádí, kam je klobouk nakonec vyklopil.
1: Tohle je? Vyděsil se pan Votýpko povoláním metař. Pomoc! Ufóni! Zaječel a pak po hlavě skočil do kontejneru a pro jistotu za sebou zaklepl víko.
2: Pane, my nejsme žádný ufóni, nebo co? My jsme přece králíci,
0: volal Bob i Bobek.
2: Koukejte!
0: Odhodili masky, metař vykoukl a zabručel.
1: Uličníci jste. A proč nejste ve škole?
2: Protože do školy ještě nechodíme, vysvětlil Bobek.
1: A protože se nám ztratil klobouk, dodal Bob. Prosím vás, pane, není náhodou v tom kontejneru?
3: Ale depák, klobouk, co vás nemá? Lidi dneska vyhazujou hlavně jídlo. No, se rozhlídněte kolem.
0: A tak se rozhlédli a uviděli.
4: Uviděli mrkev, přátelé, byla veliká jako malá vzducholoď a pohupovala se ve vánku nad budovou s nápisem Supermarket.
1: Páni, Bobku, to je ale mrkev, užasl Bob.
2: Mrkev na celý život, řekl Bobek.
1: Jdeme si pro ní.
5: Nazdar, hošani, zarazila je u vchodu mohutná paní v černé uniformě. Tak co pak byste rádi?
2: No, přece tu mrkev, řekl Bobek.
1: A mohla by být i menší, dodal rozumnější Bob.
5: Tak tady máte vozejček a číslo, to nesmíte ztratit, usmála se ta hlídací paní a popřála jim šťastnou cestu.
0: Bobek hned skočil do nákupního vozíku a Bob, protože byl starší, ho musel vozit mezi plnými regály.
2: Člověče, Bobku, tady určitě zabloudíme.
0: Strachoval se, ale Bobek stál ve vozíku jako na kapitánském můstku a ukazoval hned vlevo, hned vpravo a někdy i přímo před sebe.
2: Jen klid, kormidelníku, budu tě navigovat.
0: Uklidňoval kamaráda a najednou zavolal.
2: Už ji vidím, je v oddělení hraček.
1: Kapitáne, plnou parou vpřed.
3: Páni, ta je ale obrovská, vydechl Bob.
1: Ta je snad nafukovací.
2: Hned se přesvědčíme,
0: prohlásil Bobek a když k té obrovské mrkvi vyšplhal, uvolnil ventilek a bylo slyšet jen pšš, jak mrkev pomalu splaskávala. A do toho hlas z amplionu.
6: Pozor, pozor, hledá se zákazník s pořadovým číslem 13.
2: Bobe, To je naše číslo. Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
5: Vylekal se Bobek. A Bob ani nestačil mladšímu kamarádovi vyhubovat, že přivolává pořád jen samé maléry, protože pak už to šlo ráz na ráz.
2: To se nedá vyprávět, to se musí vidět, protože Bobka najednou popadnou dvě silné chlupaté ruce a zvednou ho do výšky.
1: Hele, Lojzíku, koukni, ten králík je jako živej, huláká někdo jako na lesi.
5: Je to hajný Kadraba, který si vyrazil s manželkou a synáčkem Lojzíkem do města na nákupy. A co myslíte, že takový Lojzík Kadrabů v mysliveckém kloboučku na hlavě a s flintičkou v ruce udělá, když mezi plyšovými zvířátky spatří králíka a ten králík vypadá jako živej?
1: No samozřejmě. Vezme tu špuntovku, co můj tatínek před chvíli koupil, a chce si ji vyzkoušet.
5: Na kom?
1: No, na Bobkovi.
2: Prásk, prásk.
5: Špuntovka vystřelí a Bobek se lekne. A z toho úleku kousne pana hajného Kadrabu do prstu.
1: Jauvajs! Zařve pan Kadraba. Ono to snad kouše. Ten králík je snad úplně živej.
5: A konečně Bobka pustí.
0: Bobek utíká za Bobem, oba kličkují a schovávají se mezi hračkami a hajný, místo aby se zastyděl, vytrhne Lojzíkovi špuntovku a taky střílí.
2: Prásk, prásk!
0: A chová se tu stejně jako doma v lese. Vlastně ještě hůř. Chová se tu jak na divokém západě. A to přece nejde. Tady už musí zasáhnout místní šerif. A je tu. Do oddělení hraček vrazí ta paní v černé uniformě, popadne oba králíky do své široké náruče a odnáší je pryč.
1: No tak já to takhle teda nenechám, rozčiluje se hajný Kadraba. To já si půjdu stěžovat, protože hračky, které koušou, jsou dětem nebezpečné.
5: Jenže v tom se zase ozve hlas Amplionu.
6: Pozor, pozor, zákazník s číslem 13 nechce dostaví k řediteli našeho supermarketu.
2: Už je nesu, pane řediteli,
5: volá paní šerifová a králíci jsou připraveni na nejhorší. Jenže ředitel se podívá na jejich číslo a hned jim podává ruku a volá: blahopřeji, jste šťastní zákazníci, vážení. V jarní lotérii našeho obchodního domu jste vyhráli tuto elektrickou a plně automatickou pračku. A fotografové Boba a Bobka fotografují a naštvaní zákazníci si říkají: poj, teda hamba, tohle je nějaký podvod. Teď oni si ani nic nekoupili a ještě ke všemu podívejte se, vypadají jako králíci.
0: Pak se rozejdou a Bob, protože je silnější, nese pračku na zádech, ale jinak obzvláště šťastný není. Stěžuje si na tu tíhu, i když Bobek tvrdí, že taková pračka za nusy je pořád lehčí než hroch Kajetán, kterého kdysi vyhráli v zoo.
2: Ale co s ní, když se nám nevejde do klobouku, reptá Bob.
5: A Bobek má nápad.
2: No, Bobe, tak ji vyměníme za mrkev. Hele, koukni, támhle na rohu je stánek s prima čerstvou zeleninou.
0: Paní zelinářka nejdřív nevěří, že jde o zcela vážnou nabídku. Ale pak se rozáří a volá: hoši,
2: hoši, tedy za takovou pěknou pračku dostanete mrkví, co se vám do klobouku vejde.
0: A taky, že jo. On totiž ten jejich létající klobouk čirou náhodou, jako kdyby slyšel, že se o něm mluví, zrovna před chvílí přistál u paní zelinářky. A teď je plný čerstvé a sladoučké mrkve.
7: ty náš kloboučku milovanej, mrkvičkami lemovanej, radovali se králíci. A když se vmáčkli mezi tu hromadu mrkve a když se s nimi klobouk na místě zatočil jako létající talíř a když se stěžka zvedl k večerní obloze, vyslovil Bob myšlenku.
8: Bobku, představ si, že jsou lidi, kteří by chtěli mít ustláno na růžích. Kápeš to? Není mnohem lepší mít ustláno na mrkvi? To ví, že jo, řekl Bobek.
7: A pak už z klobouku, který se kolébal mezi hvězdičkami, nebylo slyšet vůbec nic. Jenom takové, a to jste museli dávat velký pozor, tichonké pochrupování.

0: jak se Pulic a Bubáček vyučili. Léta ubíhala jako voda v řece a třem našim kamarádům plynuli dni v samých hrách a dětských radovánkách. Ani se nenadáli a nastal čas, kdy opustili svou milou sislovskou školu navždy. Vašík, Pulec i Bubáček v jednom roce. Vašíka vzal pan otec hned do učení na mlynářství, ale Pulec a Bubáček ještě nějaký čas užívali volných chvilek k provádění všelijakých rozpustilých kousků ve mlýně, v rybníce i v lesích na koženém vrchu. Ve mlýně však už je paní máma tu zaráda neviděla. Říkávala, že zbytečně ruší Vašíka v práci a radila Hastrmanovi i Strašidlu, aby také oni už své kluky přidrželi k nějaké rozumné práci. To konečně uznal Brčál a dal Pulce do učení k ševci Barešovi, aby se naučil šít dobré boty. Jak je vám snad známo, milé děti, šijí si Hastrmani sami botičky do sucha i do vodičky a pracují nejraději při plném měsíčním světle, aby na tu práci dobře viděli. Sedávají přitom na stavidle, na staré vrbě nebo na topole a zpívají si svoji hastrmanskou písničku Sviť měsíčku, sviť, ať mi šije nit. S tím učením však bylo mnoho mrzutostí. Pulec špatně zvykal přísné kázně svého mistra a sedění v dusné světnici na suché vrbě. A teď si, milé děti, nemyslete, že jsem se nějak spletl. Opravdu tam seděl na vysoké staré vrbě uprostřed ševcovské dílny a skoro až u samého stropu. Starý Brčál nechtěl, aby Pulec jako jiní učedníci seděl na ševcovské třínožce a vymohl si na mistru Barešovi, aby Pulce zvykal pracovat na vysoké vrbě, jak to všichni hastrmani odpradávna činí. Švec Bareš se takovému zařízení bránil, dlouho nechtěl o tom ani slyšet, ale pak si předsedal říci a udělal to Brčálovi kvůli. Sehnal někde velkou vrbu a tu mu soused mistr Truhlář připevnil k podlaze, aby se snad někdy i s Pulcem nezvrátila. Brčálovi se to velmi zamlouvalo, ale švec Bareš se často rozlobil, když musel po žebříčku vylézt na vysokou vrbu, aby se přece jako mistr přesvědčil, zdali Pulec dobře koná uloženou práci, a nebo když ho chtěl pohladit za ušima za nějakou rozpustilost. No, to bývalo dosti často a Pulcovi se to moc nelíbilo. Smutně si vzpomínal na bývalé zlaté časy a na prožitá dobrodružství s kamarády. Těžko zvykal na celodenní pobyt v uzavřené místnosti, ale takový je už život a Strašidla i Hastrmani se musí učit, aby to i oni někam slavně dotáhli. Proto ještě po večeři doma učil Brčál Pulce různým hastrmanským kouzlům a čarodějným kouskům, které hastrmani nutně k živobytí potřebují. Jak víte, dovedou se hastrmani snadno změnit v koně, v kohouta i vepře a snad ve všecko, v co chtějí, mimo holuba. A tomu se už také musí hastrmánek učit od malička, aby se to řádně naučil a nedělal tatínkovi někdy po světě ostudu. Ale Pulec byl moc velký neposeda a nedával si pozor ani při učení tak zajímavém. Proto vždycky všecko zmotal a nikdy řádně nepochopil, co mu starý Brčál vykládal. No pak to ovšem také podle toho dopadlo. Učili se tři měsíčku na travnaté hrázi mezi staletými olšemi a topolí A tu měsíc vydával věci, že se někdy smíchy na obloze i zakymácel. Viděl, že starý brčál řádně všecko klukovi ukázal i vysvětlil. Že se před ním bezvadně proměnil v koně a hned zase v hastrmana. Ale když to po něm zkusil poléct, tak vždycky mělo nějakou chybu. A kůň to byl jen na polovic. Buď to byl kůň jenom zpředu a vzadu bylo půl kluka se záplatovanými kalhotami, anebo zadek koně a vpředu stál na rukou pulec. A není proto divu, že starý brčál přitom láteříval, že se to tichou nocí rozléhalo až dolů ke starému mlýnu. Kádal synka pro nedbalost, no a ten zase fňukal, proč ho otec nenaučí změnit se v motocykl nebo koloběžku. Starý mulisák se div nerozsypal smíchy, když někdy přilétl na návštěvu a pozoroval, jak se pulec tuží. Když potom šel pulec spát a mulisák byl s hastrmanem o samotě, tomu radil, aby kluka těmi kejklemi už nemořil a raději ho zaučoval praktickým věcem, jak to nynější svět žádá. Povídal mu, aby pulce poslal do moderní hospodářské školy, kde by se řádně vzdělal a vyučil modernímu rybníkářství. A sliboval mu, že by se pak pulec na jeho přímluvu u hraběnky Truc Hanzlové mohl stát porybným v tom velikém rybníku v Lelkách Kozodojích. No, to se konečně i brčálovi zalíbilo a když se na dobro přesvědčil, že z pulce už opravdu nebude pořádný hastrman, poslechl mulisáka a kluka poslal do školy. Je vidět, že mulisák měl pro brčála rad plné nůše, ale svého synka stále ještě nechal prohánět se v lesích se všelijakou divnou žouželí. Však na to už i tetka Bouťačka často hubovala, že takový klacek by se už dávno měl také učit strašit. Ale mulisák se přitom jen uškliboval. Jak jsem vám už řekl, tetka sama často mulisáka na šmejkalce ve strašení zastala, když byl nemocen, nebo někdy z večera, když se mu ještě nechtělo odejít z útulné kuchyně sislovského mlýna. A proto myslela, že má také trochu práva mluvit do mulisákových rodinných záležitostí. Ale věřte, že strašení tetky Bouďačky nikdy za mnoho nestálo. Často v strašidlácké kanceláři usnula a nechala projít pozdní chodce šmejkalkou bez vystrašení. A nebo se s takovým člověkem dala do řeči a zapomněla ho postrašit. A když si na svoji povinnost vzpomněla, byl ten člověk už, už Bůh ví kde. Přitom se tetka domýšlivá domnívala, že by se mulisák už bez ní při strašení neobešel. Jednou se mulisák ve mlíně trochu více zapovídal a na strašení na dobro zapomněl. A tu, když byl zrovna v nejlepším povídání, vrazila do mlínské kuchyně tetka jako velká voda a hned spustila sotva dveře, otevřela.
1: No a tento noc, kdo bude dneska strašit, pane šéf, a? Já holečku dneska strašit nemůžu, stůně mi koza, je chudák celá bledá. A to snad ani na mě nebudete žádat, abych jí tam chudinku nechala samotnou. Tak se pěkně seberte a běžte si sám na šmejkalku strašit, ať tam tudy lidi nechodí jen tak zadarmo.
0: Není proto divu, že se tehdy mulisák pořádně rozlobil a rozhodl, že se bubáček chtěj nechtěj musí už také učit strašit. Bubáčkovi se však tuze nechtělo. On myslel, že si bude věčně hrát a prohánět se na koštěti v noci nad koženým vrchem. Ale starý mulisák byl pevně rozhodnut, že už těm dětským hrám musí být jednou konec. A tak se stalo, že jednou ani se nenadál a chtěj nechtěj musel jít Bubáček sám na Šmejkalku strašit. A tu musím prozradit, ačkoliv je to skoro k neuvěření, že se Bubáček tu první noc na Šmejkalce velmi bál. Tak se bál, že neseděl ani v otcově strašidlácké kanceláři, aby odtamtud podle potřeby vycházel kolem jdoucí strašit, ale usedl si hned na pokraji smutného údolí a tam chudák brečel. A tu musím popravdě říci, že starý mulisák udělal také velkou chybu. Každý uzná, že měl přece snad aspoň zpočátku brát Bubáčka sebou a pomalu ho zvykat na tu smutnou samotu a ne se jít hned tu první noc k Brčálovi chlubit, jaké má už v synovi zastání. A tak zatímco mulisák s Brčálem na hrázi rybníka klábosili, třásl se Bubáček pod starým dubem strachy a s hrůzou očekával, kdy ho přepadne nějaké cizí strašidlo. A jak se proto chudák malý zaradoval, když tam za ním asi v 10 hodin přišla tetka Boudačka. Ej, teď jsem to věděla, že tu budeš sedět sám jako zmoklá slepice, spustila tetka soucitně. Staré, jen když si tam někde brblá s Hastrmanem nebo ve Mlejně a už si jistě myslí, že to všecko za něj zastaneš. No, tohle všecko já mu zítra povím. Ale dnes už se s tím nedá nic dělat, tak pojď, pojď a udělej, co táta poručil. Já tu s tebou přes půlnoc zůstanu a pak už na to moc ani nezáleží. Můžeš si zasednout k tomu dubu. No, to víte, že Bubáček z toho měl velkou radost. A uklidnil se, když mu tetka řekla, že s ním bude na Šmejkalce první noc, aby se mu tam nestýskalo. Pak ho tetka vzala sebou do mulisákovy strašidlácké kanceláře a tam mu nejprve ukázala, jak se správně straší. Učila ho spouštět meluzínu, aby se jí zbytečně mnoho nespotřebovalo. S kučením zesilovat vichřici, a zase to všechno tak rázem stišit, aby po údolí bylo takové podivné ticho. Učila ho, aby z dálky už poznával chodce, že se blíží, a potom v pravý čas na něho vybafnout a nežli se vzpamatuje, udělat na něj bu bu bu bu bu bu. A hned zase zmizet, aby postrašený ani nepoznal, že to udělal Bubáček, ale aby potom lidem říkal, něco vám tam na mě vyskočilo a řádně mě to vystrašilo. Dříve mu však sama ukázala, jak se všechno správně dělá. Navedla ho, aby kousek cesty poodešel a pak, aby se zase vracel jako obyčejný noční chodec. A tu ho tetka řádně vystrašila podle způsobu svého šéfa mulisáka. A potom k tomu měla ještě výklad, co se má a co se nemá dělat, aby účinek byl strašný, ale přitom solidní. Potom zase tetka dělala nočního chodce a Bubáček ji zkusil správně postrašit. A tu nutno říci, že zpočátku to klukovi šlo špatně, že tetka Boudačka se tam s ním hodně nazlobila. To si kluku nešikovná líp strašil, když si byl docela malý škvrtně. To se nesmíš stydět a taky se nesmíš kluku bát. Lidé musí mít přece z tebe opravdický strach a ne, aby si dělali z tebe kašpary. Dej si na tom přece trochu záležet. Když dovedeš dělat všelijaké uličnictví, tak se taky hleď pořádně naučí tomu, co tě bude jednou živit. Tak učila tetka Bubáčka na Šmejkalce strašit až do 1 hodiny a potom se šli oba vyspat. Druhého dne si opravdu tetka došla na starého mulisáka a bez dlouhých okolků mu přímo řekla, že by mu snad patřilo, aby on sám bubáčka zaučoval. Ale mulisák jí odbil. Nedělejte mi, tatko, z kluka nějakého jelimánka, jen ať si kluk zvyká na naše tvrdé strašidlácké živobytí v horku, mrazu, ve psotě i slotě. Vždyť strašidlo není milá, tetko, holič nebo krejčí. To si nesmí najmout někde teplej krám a tam pohodlně čekat, až si lidi sami prostrašení přijdou. Aha. Máme, milá zlatá, těžké živobytí a proto si kluk už od malička musí na ně zvykat, tak jako já jsem musel. Mně nebylo ještě ani 17 let a už mi táta dal na záda ranec odložených strašidláckých krámů a marš, kluku, sám do světa se živit. Ale to je těžký vám to tady vykládat. To bylo už za onoho času před mnoha stylety a tenkrát byla strašidla i lidi ze železa a ne jako nenčkon tvaroh, kaše a limonáda. Bubáček si tedy musel na šmejkalce zvykat sám a sám. Bylo mu tam chudákovi velmi smutno, ale dobrosrdečné tetky a strýcové z okolních vesnic sotvaže se dozvěděli, že bubáček už sám musí na šmejkalce strašit, schválně tam tudy chodili a vždycky dělali, jako by se byli hodně polekali, to aby mu udělali radost. Tetka Frantačka šla tam tudy jednou pozdě večer ze třembláta a když bubáček na ní z nenadání zamumlal bu-bu-bu-bu, schválně uskočila z pěšiny až na palouk a ustrašeně vykřikla futajksl, tajfujksl, to jsem se lekla. Až se mi všecky nohy třesou, to musí vejít tady nějaký nový strašidlo, že tak správně straší. Pak dělala, jako by bubáčka teprv poznala a hned ho začala zase chválit. A to seš ty, bubáčku, a to se na kluka podívejme, takovej skrček, a on už straší skoro jako starý mulisák. To se bubáčkovi velmi líbilo a pomalu se přestával na šmejkalce bát. Už tam vydržel celé noci až do raního šera, ale jednou se mu přihodilo, že odtud utekl sotva 11. odbyla. To šel tamtudy pan táta Hobzík, čtverák známý po celém okolí, a ten vykřikl, jej, lidi, strašidlo! Tak doopravdy, že se bubáček sám polekal a dal se před pan tátou na útěk. No to se ví, že za to dostal od tatínka a před kluky se nesměl dlouho ani ukázat. Tam také jednou dostal chuť na šťavnaté švestky, kterých bylo plno na blízké Karhanově aleji. Došel si tam na ně, ale Karhan tam té noci zrovna hlídal a bubáčka chytil. Přetáhl jej za to párkrát řádně řemenem a když bubáček potom upaloval šobrovou strží na šmejkalku, křičel za ním rozlobeně: ať už tě tu kluku milionská víckrát neuvidím. Tam si hleď svýho strašení, ať z tebe jednou něco je a táta ať na tebe nevyhazuje zbytečné peníze. A jestli tě tu ještě jednou chytím na švestkách, tak tě bez milosti zavřu do prasečího chlípku. To se však už nestalo. A bubáček si počal poznenáhlu víc a víc hledět strašení, až z něho tatík opravdu začínal mít radost. Za 3 léta se naučil už tak dobře strašit, že mu tatík směle mohl dát jako mistr za vyučenou a po starém zvyku ho poslat na zkušenou do světa. A tak šel bubáček na vandr, aby poznal, jak se v jiných zemích straší, a také proto, aby se naučil lepším způsobům.

Jednou byl v jižních Čechách rok, kdy se velmi rychle střídalo počasí. Nad rybníkem Brčálníkem se jeden den objevilo nebe modré jako šmolka a druhý den se po něm válely černočerné mraky. Jindy bylo zase všude plno mlhy a pak zčista jasna jasno. Zkrátka bylo to počasí bláznivé a nikdo z něho neměl ani prospěch, ani radost. Když pavouček běžník potřeboval větrné povětří, aby se trochu proletěl na pavučině babího léta, nezafoukal ani vánek. A když si ještěrka Terka přála teplo, usadilo se nad Brčálníkem jako naschvál studené počasí. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Že nevíte, kde je rybník Brčálník a kdo je Rákosníček? Tak tedy, Brčálník najdete někde za Kozími horami a Beránčí Roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka. Není to ovšem rybník ledajaký, protože na jeho břehu už léta letoucí bydlí skřítek jménem Rákosníček. Je to velký neposeda, ale jinak dobrák, vždycky ochotný pomoci každému, kdo to právě potřebuje. No a pak se začnou dít věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát.

0: tak rákosníček nezahnal mráz. Na brčálník ještě nestačila padnout sněhová peřina a už ho přepadla pořádná zima. Rybník zamrzl od břehu ke břehu a led byl tlustý na 3 rákosníčkovy palce.
1: Kolik pak asi studeného povětří přinese dnešní předpověď?
0: Klepal se skřítek a netrpělivě čekal, co ohlásí meteoroložka Rosnička Anička.
2: Pozor, pozor, čekají nás takové mrazy, že se i hvězdičky budou klepat, varovala Rosnička.
1: Cože? Co to říkáš, ty předpovídalko?
0: Ptal se vystrašený rákosníček.
2: Říkám, že bude veliká zima, odpověděla Anička. Dokonce převeliká.
1: Tak to je zlé, posmutnil skřítek. To mě asi zamrzne i tvoje předpověď počasí.
3: No, a co teprve mě?
0: Ozval se vyčítavě kapr Matěj.
3: Mně zamrzne i poslední přívod vzduchu, co já bych dal za pořádnou oblevu.
1: A ty to nevíš, že se v takovém případě máš obrátit na rákosníčka,
0: řekl skřítek.
3: Tak já se teda na tebe obracím,
0: stačil ještě zahouhlat Matěj, než se nad ním zavřela ledová tříšť.
1: A dobře činíš, neboť úspěch je předem zaručen,
0: dal se slyšet rákosníček.
1: Já totiž zavedu do rybníka elektrické topení. A jelikož ho povedu přímo mezi nebem a zemí, budu tomu svému vynálezu říkat přímo top.
0: Na nic nečekal a dal se do práce. Nejdříve vyrobil papírového draka, k němuž přivázal tenký drát. Potom draka vypustil k obloze a rejdil tam s ním tak dlouho, dokud ho neomotal kolem bouřkového mraku, který v sobě ukrýval nejvíce blesků. Za chvíli ta nebeská elektřina síla po drátě dolů, rozpálila ho do červena a z toho tepla začala v brčálníku obleva. Pak ale na obloze něco bouchlo, z mraku vyletěly jiskřičky a s elektrickým vytápěním byl konec.
1: Je. Asi jsem tam nahoře možná vyrazil pojistky,
0: strachoval se rákosníček.
3: Podívej, ať děláš, co děláš, počasí jde předěláš,
0: prohlásila Rosnička Anička nastydlým hlasem.
3: Tady jde po bůže, ať kdyby se stavěl na hlavu. Dokud se obloha nezatáhne dízkými braky, tak brazy nepovolí.
1: Co? Mě tvoje předpovědi už nezajímají,
0: ohrnul skřítek nos.
1: Totiž, abys věděla, já si oblevu opatřím jinak, neboť mám své metody. Ostatně, jak jsi to říkala, že mrazy nepoleví, dokud mraky nebudou nízko nad brčálníkem, tak s tím já si určitě poradím.
0: Když to říkal, dobře věděl, že řeči sami ještě nikdy nic nezařídili, ale nevěděl, co dělat. To by však nepřiznal nikomu na celém světě. A protože věřil, že ho něco napadne, netrpělivě čekal, odkud ten nápad přiletí. A jak se tak rozhlížel kolem, všiml si, že mraky rády pozorují svůj obraz v ledovém zrcadle zamrzlého rybníka a všelijak se přitom nakrucují.
1: To je ono,
0: zaradoval se skřítek.
1: Teď už vím, jak je dostanu dolů. Když jsou takový fintiové, pomůže mi k tomu jejich veliká ješitnost.
0: A první, co udělal, bylo, že na led setřásl z větví stromu jinovatku a z hráze nafoukal zbytek sněhu. Obraz plujících mraků zmizel a na obloze nastal zmatek.
1: Krá,
0: krákoral havran, který všechno pozoroval z koruny dubu. Krásně to skrýtek vymyslel. Vsadím se o sto žížel, že mrakům teď zvědavost nedá pokoj. A měl pravdu. Aby mraky zjistili, proč se najednou v ledovém zrcadle nevidí, klesli na rybník a přesně tohle Rákosníček chtěl. Nyní nastalo to, co Rosnička předpovídala. Obloha se zatáhla nízkými mraky a mrazům nezbylo nic jiného, než polevovat.
1: No prosím, prosím, vytahoval se skřítek. A pak, že neudělám oblevu? A co pak na to teď řekne naše předpovídalka?
0: Řekne, že žádný podfuk dlouho nevydrží, ozvala se Rosnička. A také řekne, že bys měl dělat něco rozumnějšího, než marně předělávat počasí. Třeba díry do ledu, aby se Matějovi lépe dýchalo. Všechno, co řekla, bylo pravda. Mraky se za chvíli znovu zvedly a mrazy se vrátily.
1: No, prosím, prosím, no, jestli to opravdu jinak nejde,
0: sleboval skřítek.
1: Tak já přenechám oblevu klidně přírodě. Ona, když se pro něco rozhodne, tak stejně vždycky prosadí své. A s tím asi nic nepořídí, ani Rákosníček.
0: Jedno ale přece jenom zařídil. Do zamrzlé hladiny brčálníka vysekal tolik otvorů, že kapr Matěj bude mít pod ledem vzduchu dost až do jarní oblasti.

0: Ráno Míša před medvědincem slyšel mluvit Vasila a ještě nějakého mužského. Byl to pán v placaté čepici se zlatým nápisem Zoo. Pán se na Vasila pro něco zlobil. Tak co? Dostanu z tebe nějakou kloudnou odpověď? Co jsi dělal v té kleci? Jak se sem vlastně do zahrady dostal? Vasil se celý potil a třásl rozčilením a strachem, lapal na prázdno a nemohl ze sebe slova vypravit. Konečně vykoktal, já jsem, my jsme, on mě, strašidlo mě tam strčilo, papoušek mě honil přes plot, velké ryby házely Míšu. Poslouchej. Nepřišel jsi sem támhle z hora z vrchu, z toho města, co tam lidem uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil. Z hora z vrchu jsme sem přišli, já a moji medvědi, ale ne z města, ze žádného města, z cirkusu jsme přišli. Aha, tak je to tedy, ty jsi medvědář, viď? Vasil horlivě zakýval hlavou. A přišel jsi sem s nějakými medvědy. Vasil zase přikyvoval. A kde máš ty svoje medvědy? Vasil se bezradně rozhlížel kolem sebe a mlčky pohodil rukama. No, to se ukáže, řekl člověk v placaté čepici. A ukáže se také, zdali nelžeš. Pojď se mnou. Budeš nám dělat hospodáře v medvědinci. Vzal Vasila za rukáv a vedl ho sebou kolem Míšovy klece kamsi vlevo. Vasil se dal táhnout jako telátko. Zašli do ohrady, pak do stavení. Míša počkal, až člověk vyšel zpátky ven a zašel mezi ohrady. Potom se Míša dal opatrně za Vasilem. A tu se mu naskytla podivná podívaná. Představením klesala dolů na všechny strany skalnatá stráň, dole pod ní byla voda, za vodou okrouhlá vysoká zeď. Nahoře na skále stál bez pohnutí Vasil, s kbelíkem v ruce a díval se na dva podivné tvory na skále. Byly to zřejmě medvědi, jeden velký a jeden malý, docela jako by to byla Barbora s Míšou, ale věc k neuvěření, oba byli celý bílí. Vasil úžasle a bojácně ze sebe soukal Barbar, Barboro, Mimi, Míšo, co to s vámi udělali, kdo vás to takhle nabílil. Ale bílá Barbora a bílý Míša si ho vůbec nevšímali. Velký bílý medvěd spozoroval pravého Míšu, jak vykukuje nahoře z chodbičky a rozběhl se k němu. Míša se polekal a honem se ztratil ven. Běžel vyhledat papouška, aby tu podivnou věc Míšovi vysvětlil. Vasil zatím v zamyšlení sáhl do kbelíku, zdvihl z něho rybu a prohlížel si ji. S bílými medvědy se v tom okamžiku stala podivná změna. Oba se rázem postavili na všechny čtyři a očima zrovna hltali rybu ve Vasilově ruce. Velký medvěd sebou trhl a rozběhl se po skále k Vasilovi. Řítil se na strýčka tak prudce, že z něho šel strach. Vasil se dal na útěk, ale po hladké šikmé skále neudělal ani dva skoky a už letěl ze svahu rukama napřed. Kbelík mu vypadl z ruky a skákal po skále jako živý. Vasil jel dolů, pořád dolů, až se konečně zastavil nad samou vodou. Ve vteřině byl znovu na nohou a honem se rozhlížel, kde je ta velká bílá šelma. Ta si ho teď vůbec nevšímala a spolu s malým medvídkem si hleděla ryb, které se z kbelíku rozházely po skále a napadaly do vody. V tom spatřil Vasil nahoře u vchodu pravého, skutečného hnědého Míšu. Míša na něho horlivě kýval, aby šel ven. Vasil si teď sám nic jiného nepřál a honem spěchal za Míšou. Když byli v bezpečí, rozesmál se Míša na celé kolo.
1: To jste tomu stričku dal. To jsou docela jiní medvědi. Lední medvědi. Kam jste to jen dal oči a rozum?
0: No, nemysli si, že jen ty si všechnu moudrost snědl. Jen si přiznej, že jsi teď tak chytrý od papouška. Míša zavedl Vasila k hnědým medvědům. Ti neměli ve svém výběhu strmou skálu, ale rovné prostranství a pod kruhovou zdí také vodní příkop na koupání. Pak tam měli dva holé stromy na lezení, vysutou houpačku, houpací prkno, přibité na kotálivém špalku, velikánský míč a jiné věci na hraní.
1: Tohle to je šofinka,
0: představoval ji Míša Vasilovi.
1: A dala mi meloun.
0: Pak zavedl strýčka k medvědici, která se bavila s Barborou.
1: Tohle je žofinčina maminka, má mě ráda a koupí nám bombony. A tohle je žofinčin tatínek,
0: ukázal na velkého medvěda, který vážně přecházel po výběhu a dělal tu domácího pána.
1: A když žofinka neposlouchá, tak jí nabacá.
0: Na ta slova spustila žofinka náramný nářek.
2: Mně upadne obruč a nechytím láhev, naspadnu z houpačky a tatínek mi nabacá.
0: Míša se přišoural k žofinčině mamince.
1: Pani, je to pravda, co říká žofinka? Nabacá jí tatínek, když jí upadne obruč?
0: No, víš, to je tak. Když se přijdou sem dětičky na nás dívat, tak my si tady pro jejich zábavu jako hrajeme, házíme obruče a láhve, houpáme se a tak. Ale žofinka často nedává pozor a je moc ustrašená a plete to, no. A pak i tatínek, když dětičky odejdou, sem tam vrazí nějakou tu buchtu dozad.
1: Aha, tak je to tedy.
0: A Míša se zamyslil. Pak odvedl žofinku do koutka a něco jí dlouho šeptal. Žofinka ještě tiše vzlikala, ale pak se utišila a poslouchala. Potom zavrtěla hlavou.
2: Kdepak, to nejde, to by se poznalo. Vždyť ty máš bílé bříško a já mám černé bříško.
1: Však já si budu vědět rady, jen počkej a neplač už. Uvidíš, že všechno dobře dopadne a že ti tatínek nenabácá.
0: A Míša vyběhl ven do zahrady. Hledal a pátral vpravo, vlevo, po zemi i na stromech. Najednou se zastavil, očka mu zablížil.

0: To uvidíš. Ty jsi dnes v nějaké pohádkové náladě, ale nic takového. Dobudeš vylézt na střechu tamhle toho vysokého domu? No dovol, kdo umí lépe šplhat po výškách než my veverky? No dobrá, a budeš ochotná si trošku začernit tenhle svůj krásný, hůňatý, hedvábný chvostek? A pusti pak to černidlo. No, tak dobrá, oč vlastně běží? Pojď se mnou.
1: A Míša odvedl veveřičku směrem k tomu domu. Za chvíli se vraceli. Ale museli byste se dobře podívat, abyste poznali, že jsou to oni. Veveřička měla učerněný chvost, jako by jej právě z komína vytáhla, a Míša už neměl bílé, bříško bylo teď černé. Při loučení veverka řekla:
0: ale neděkuji mi, pro Žofinku všechno ráda udělám. Ale opravdu teď vypadáš docela jako ona. Uvidíš, že vás vaše vlastní maminky navzájem nerozeznají.
1: A také je v skutku nerozeznali. Když se děti sešly podívat, jak si medvědi hrají, a Míša se rozběhl na houpačku, pravila Barbora k Žofinčině mamince:
2: vidíte, paní, že se Žofinka docela nic nebojí, a s jakou kuráží se houpe, a jak vysoko.
1: No opravdu, ani ji nepoznávám, sama se bojím, že spadne. Bála se i skutečná Žofinka, která zezadu tajně pokukovala, jak to dopadne. Ale Míša nespadl. Když pak byl nejvíc rozhoupaný najednou, hop, z houpačky na strom a tam hned na nejvyšší větev, a v té výšce se postavil jako svíčka na přední tlapky. Pak se jedním skokem přemetl na houpací prkno, nadskočil na dně, odrazil se, udělal ve vzduchu kotrmelec a dopadl na druhý konec prkna. A tam se hned odrazil a doskočil rovnou na veliký míč, který tam stál vedle houpačky, ale nespadl z něho. Rychle, rychle začal cupkat zadními tlapkami, takže se s ním míč kulil dozadu a Míša na něm rychlostí koloběžky objel celé prostranství. Pak si nabral plnou náruč obručí, hrnců a lahví a začal jimi pohazovat. Ale jak? Hrnce, obruče a láhve se točily ve vzduchu jako vrtule a vyskakovaly a padaly přesně tak, jak Míša chtěl a potřeboval. Jakoby křídla měla a na slovo Míšu poslouchali. Střídali se mu v tlapkách tak rychle, že tvořili pak ve vzduchu společně celé obrazce. Pohyblivé růžence, kříže, kruhy a spirály zleva vpravo, z dola nahoru, ze předu dozadu. A nakonec je Míša prudce a přesně rozhodil tak, že se láhve napíchaly hrdlem dolů vedle sebe na ty ohrady nad vodní nádrží a hrnce a obruče se navěšely jako čepice a krejzlíky na konce větví obou stromů. Teď Míša skočil ještě jednou na vysutou houpačku, udělal ve vzduchu přemet a elegantním obloukem se snášel k zemi, ale špatně si ten efektní konec vypočítal. Místo na zem žuchl do nádrže, až voda vysoko vyšplíchla. Vysoukal se rychle na zem. Všichni si odechli, že se mu nic nestalo, a diváci mu začali nadšeně tleskat. Volání slávy nebralo konce. Žofinčin tatínek a maminka stále ještě mysleli, že se to tak vyznamenala jejich holčička, a byli na ní náramně pyšní. Ale co to? Vždyť to není jejich Žofinka. Vždyť Žofinka má černé bříško a tenhle medvídek má najednou bílé bříško. No ano, Bylo to tak. Ve vodě se Míšovo bříško umylo ze sazí

teď všichni viděli, že je to Míša. Ke všemu ještě přiběhla zezadu sama Žofinka Míšu obejmout z radosti, že to dobře dopadlo. Ale tatínek se na ní nezlobil. Měl radost, že se malí diváci radují, a slíbil oběma dětem, každému, celý veliký meloun. A Žofinka teď byla plná kuráže a umiňovala si, že se tomu všemu naučí jako Míša a že příště budou všecky ty kousky provozovat spolu.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Květen rozkvetl do krásy, včelky z květů sbírají sladký pyl. Ševci Matějovi, který je vyhlášený včelař, se právě vylíhly nové včeličky. Vyrojili se za včelí matkou a celý roj se usadil na stromě. Kdyby včelař nenalákal mladý roj do úlu, včely by zdivočily. Naštěstí už pan táta Tomeš veze Matějovi nový úl.
2: Tak už jsme tady.
3: Tady ho postav, Tomši. Přestěhuj tam hned nový roj. A teď, Tomši, podrž ten rojáček pod nimi. Pojďte, včeličky, domů. A první met může být už na konci června. To proto, že byla kratší zima.
2: Jen aby zimu nevrátili ledoví muži. Pankráci, serváci, bonifáci, v máji jste nemilí chlapíci.
4: Kuš!
3: Vidíš, Honzíku, včelky už jdou do práce. Aby zrobili kapku medu, musí obletět plno kytek.
4: Jdou do práce?
3: Ano, letí sbírat sladký nektar a pyl. Nadarmo se neříká pilný jako včelička.
2: Ty kluku, snad můžeš chvilku počkat. Příště se zadusíš. Po obědě zajdeš s Andulkou k dědovi Koudelkovi pro nový koš na dřevo.
5: Na zeleném doubku a holoubci hrají, lidé jim závidí, že se rádi mají. Lidé, dobří lidé, nezáviďte toho, vždyť je to věc hezká, když kdo má rád koho.
6: Dobrý den,
4: dobrý den.
6: Dědo, jdeme si pro ten koš.
4: Tatínek nás posílá.
7: Počkejte, jen tohle dopletu. Víte, že v neděli bude 50 dní po Velikonocích a to se slaví letnice?
8: Je to svátek svatého ducha.
7: Jo, a od téhle neděli se prý dějou velký kouzla. Říká se, že kdo půjde na svátek svatého ducha ke skále a dotkne se jí kytkou, ta skála se otevře a objeví se jeskyně plná úžasných pokladů. Jo, a musí být narozený v neděli.
8: Ale všichni, kdo šli ten poklad do jeskyně hledat, už z ní nikdy nevyšli.
7: Ty musíš mít, Libuško, vždycky poslední slovo. Tady máš, Andulko, svatodušní holubičku.

0: noci půjdem hledat poklad.
1: Poklad? A v noci?
0: Narodil jsem se v neděli a tady mám kytku na otevření skály. Vezmem si motiku a nůši.
1: Na co nůši?
0: No přece na všechno to zlato.
1: Aha, ale vezmem lano, aby jsme se nestratili, a taky svíčku. Bude tam určitě tma. Ferdo, neplaš se, jen si vezmu lano. Jdeme s Honzíkem pro poklad.
2: Martine, nechoď tam, nebo to řeknu.
1: A Polenko, neprozrak mě, přinesu ti za to prstýnek.
2: Tak jo, ale s kamínkem.

0: víc. Zkus to víckrát. Hele, otevřela se.
1: Děda ale neříkal, že skálu otevřel liška.
0: Jo, tady je tma. Ještě, že máme tu svíčku. Honzíku, chytni se toho lana, aby jsme se nestratili.
1: Tak jo.

0: Martinek se ještě nevrátil. Tatínku, zbuď se. Martinek není doma. Domluvili se s Honzíkem, že půjdou ke skále pro pokoj.
1: Ženský, neplašte se. Zajdu pro Tomše a půjdeme je hledat.
2: Asi jsme zabloudili.
3: Je! To je sova. Poběž, vyvede nás ven.
4: Honzíku, Martinku, ozvěte se,
3: Martinku, tady jsme.
0: Honzíčku, ty jsi nám nahnal strachu.
2: Když my jsme chtěli najít poklad, to by nám, panečku, všichni záviděli.
5: Víš, Honzíku, závist je zlá ošklivá babice, ta všechno hezké a dobré spálí. Proto si nikdy nepřej, aby ti lidé záviděli a sám také nikomu nezávidí. Však se říká, přej a bude ti přáno. Víš, pravý poklad najdeš jen v lidském srdci. Tak a teď honem na kutě. Stejně už je skoro ráno.
6: Kouzelná nedělní noc končí a zítra v pondělí přiletí svatodušní holubice.

0: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zase nějaký vrtulník, nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Labutě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému

Mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: A zase jim bude dobře na světě.
1: Co dělat, chůvo moje milá?
2: Já bych vám něco poradila. Nejdřív musíme získat čas.

0: princezno má krásná, prosím, dovolte mi složit k vašim nohám poklad drahocenný. Zlato, stříbro, perly, truhlu drahokamů, vázy z křišťálu i misky z porcelánu, krajky z Bruselu i vzácné kožišiny, sošky vyřezané z pravé slonoviny. To vše jsem nakoupil a přivést vám dal já, Kazisvět VI, z boží vůle král.
1: Za ty vzácné dary, králi, děkuji vám. Nelíbí se mi však, já je nepřijímám.
2: Dceruško, co to říkáš?
0: Tedy nechcete se mojí ženou státi?
1: Nejdřív musel byste mi dát troje krásné šaty.
0: Krásné šaty?
1: Nejkrásnější na zemi.
0: Dobrá, uší je moje švadleny, jak je chcete.
1: První šaty, ať jsou jako slunce raní, které nad jezerem září za svítání. Z paprsku a mlhy musím je šíti, ať se na nich ještě první rosa třpití.
0: Zapiš.
1: Druhé šaty, ať jsou světlem vyšívané, jako letní den, když slunce horce plane, lehoučké, jak list, když padá do vody. A tě nastříhají z letní oblohy.
0: Zapiš. Třetí šaty.
1: Ať jsou jako nebe, když se večer setmí. A ti ušije mi z teplé noci letní. Lehoučké, jak tóny písně vzdálené.
0: Šaty, které chcete, dám vám udělat. A pak musíte se mojí ženou stát.

0: Co říkáš? Přinese ty šaty?
1: Já nevím, ale asi ne.
0: A co když přece?
1: Nebojte se. Tak už to nějak spravím. Podívejte se, jak vám padne.
0: Co to má být?
1: No košček.
0: Z čeho?
1: To nikdo neuhádne. Je šitý z myších kožiček.
0: Kožíšek z myší? To je šitý. Kolik těch kůží může být?
1: Snad 1000.
0: A nebo ještě víc.
1: Tady máš jehlu, klubko nití a pomoz mi jej dokončit.

0: Když se řekne tygr, každý hned ví, že je to krásná a nebezpečná šelma. Potkat ji někde ve volné přírodě, byli bychom strachy bez sebe. Dokáže ulovit a zakousnout skoro cokoliv. Panečku, tygr je tygr. Jenže pohádka, kterou vám chci vyprávět, je o tygrovi, který se bál úplně všeho. Bál se ptáků, motýlů i brouků, bál se bouřky a větru a dokonce i měsíce. Jeho máma tygřice z toho byla dost otrávená, takhle se tygří mládě nechová. A co bylo nejhorší, i ostatní tygři nespokojeně prskali a mručeli, když ho viděli. Jednoho dne tygříka obestoupili ze všech stran a začali vrčet.
1: Tak to jsi ty, kdo se bojí myší? A praskání větviček v pralese? A papoušků a komárů?
0: To jsem já, pípnul tygřík.
1: Tak víš co, ty nejsi žádný tygr, ty jsi strašpitel. A proto ti ty tvoje tygří pruhy vemem. Bude z tebe taková divná kočka, abys věděl. Tak, a máš to.
0: Zase vrčeli a skákali kolem tygříka a cenili zuby a vystrkovali drápy a pak zmizeli v džungli. Tygřík si prohlédl svůj kožich a zjistil, že je bez pruhů, holý jak prasátko. Mami, začal volat a běžel domů, co nejrychleji mohl. Máma spráskla ruce.
2: No ty vypadáš, ty můj kluku. Já to tušila. Já to věděla, že takhle to dál nejde. Tygr a strašpitel.
3: Ach jo, mami, ale co mám teď dělat?
0: Ptal se tygřík a bylo mu hrozně.
2: Co teď?
0: Musíš se někam vydat hledat odvahu. Co jiného? A tak tygřík šel. Pořádně sice nevěděl kam, ale šel a šel, až došel k místu, kde pochodovali vojáci.
1: Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pochodem vchod. Raz, dva. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát. Raz, dva. Vlevo, v bok. Raz, dva. Vpravo, v bok. Raz, dva. Čelem vzad. Raz, dva. A rozchod.
0: Obdivně po nich pokukoval. Ti musí být, panečku, stateční. A tak se hned velitele zeptal.
4: Poslyšte, nemohl bych od vás získat odvahu?
2: Vojáci se rozchechtali. Kočka, a chce odvahu.
4: Já nejsem žádná kočka. Jsem tygr.
0: Zakňoural tygřík nešťastně.
2: Jo, kdybys byl tygr, to bys měl odvahu, že bychom se my všichni stateční vojáci před tebou klepali hrůzou,
0: řekl velitel a všichni vojáci se zase rozchechtali.
2: Tak víš co, zkusíme to. Dnes v noci budeš mít hlídku, budeš hlídat tábor. Co ty na to? Chlapi si potřebujou odpočinout, tak to vezmeš za ně.
4: V noci? A proč v noci? Nemohlo by to být ve dne?
2: Hlídky stavíme v noci. Ve dne si tábor uhlídáme.
4: A sám?
2: A co bys chtěl? Regiment vojáků k tomu?
4: To já asi nedokážu. Já bych se strašně bál.
0: Vojáci se rozchechtali a tygřík stáhl ocas mezi nohy a se sklopenou hlavou odcházel. Ach jo, šel a šel, až došel k místu, kde stál cirkus. Okouzleně se díval, jak tanečnice tančí na hřbetech koní a jak artisti cvičí na kruzích, jak proskakují hořící obruče a jak je klaun legrační. Ach, ti jsou tedy stateční a odvážní, že bych to zkusil taky, napadlo ho.
5: Halo, páne šediteli, máme tu hosta,
0: začal křičet klaun, který si tygříka právě všiml.
2: Vypadá srandovně. Ale to se podívejme, jaká si neznámá šelma. Co pak si zač, kočičáku? Zeptal se ředitel.
3: Jsem tygr.
2: Tygr? No to mě podrž, to mě bouchni do zad, to mě nakopni, až polétím, posmíval se klaun.
1: Tygr? No, každý se trochu vytahuje, ale tohle je trochu moc, číčo. Radši mi prozrať, co umíš.
3: Zatím nic moc, přiznal tygřík. Ale zkusím všechno. Potřebuju totiž najít odvahu.
2: No, dobrá, dobrá. Odvahu u nás potřebuje každý. Tak, šup, mám pro tebe číslo, kočko. Vyskoč nahoru, víš, a ještě víš, až tam, jak visí ta hrazda, vidíš jí. A až tam budeš, tak zamňoukáš a pak skočíš dolů tady klaunovi do náručí. To bude krásné, odvážné a dojemné zároveň. Tak jdem na to, kočičáku, jdem na to, chlupáči, zubil se klaun a už tygříka bičem popoháněl nahoru.
3: Tak vysoko a skočit až dolů? To nemůžu, to bych se bál.
2: Joha, jaj, ta krajta tygrovitá, tak to máme problém, chechtal se klaun. Tak to tě asi potřebovat nebudem, číčo. Už klíbl se ředitel. Ty zbabělče, ty poseroutko, hehehe.
0: A smáli se mu, až se za břicha popadali. Tygřík jen fňuknul a zase kráčel dál. Tolik ho to mrzelo, že nedokáže najít odvahu. V tu chvíli uslyšel odkudsi houkačky a kolem něj se prohnali hasiči se stříkačkama v nádherných autech a v helmách.
4: Haló, nepotřebujete pomoc?
2: Pomoc? No ovšem, každá ruka dobrá, i dobrovolný hasič je hasič.
3: Já totiž hledám odvahu, víte?
2: Výborně, tak nestrácejme čas dlouhými řečmi, nasaď si helmu a vrhni se tamhle do toho hořícího okna. Jestli tam někdo je, vynes ho ven.
3: Do těch plamenů?
2: Do těch plamenů.
3: Teď hned?
2: Teď hned.
3: Ale co když se spálím a něco se mi stane? To já nemůžu. To bych se strašně bál.
2: Aha, no tak to nic. Tak já to udělám sám. Nemůžu tady s tebou ztrácet čas. Tady jde o život. Hoří!
0: A to bylo do třetice, kdy tygřík zjistil, že nemá odvahy ani zamák a že ji asi jen tak nenajde.

0: Pomalu a smutně se vracel domů a hlavou mu běžely myšlenky. Co já řeknu mámě? A co budu dělat? Ach, ich, ach. A tak dorazil domů. Opatrně se rozhlížel, kde je máma. Většinou se vyhřívala na sluníčku, ale tentokrát venku nebyla. Mami? Zavolal nesměle. Mami?
1: Tady jsem, tygříku,
0: ozvalo se zevnitř.
1: Jsem nějaká nemocná, nemůžu ven.
0: Tygřík honem vběhl dovnitř a spatřil mámu celou schoulenou do klubíčka, jak těžce dýchá.
1: Ty jsi nemocná, maminko, tobě něco je?
0: Vyděsil se.
1: Asi jsem se uhnala, jak jsem běžela za tou antilopou, to nic,
0: utěšovala ho máma ztěžka.
1: Jak nic? Musíš honem k doktorovi, nebo víš co, já ti ho přivedu.
0: Teď?
1: Pomalu se stmívá, za chvíli bude noc a začíná bouřka, slyšíš to hřmění? Kdo by pro něj šel?
0: Já pro něj půjdu. Neboj se, maminko, já ho přivedu. A tak běžel. Běžel jako o závod. Lilo, jak z konve byla tma jako v ranci, do toho hřmělo a nebem blízkaly příšerné blesky. A tygřík běžel a vůbec neměl strach. Skákal přes rozvodněné potoky a probíhal hustou džunglí, nevšímal si ničeho a jen běžel a běžel. Zastavil se až u domku pana doktora. Sotva dechu popadal, ale bušil ze všech sil na dveře a volal: pane doktore, pojďte honem, maminka je nemocná, je stočená do klubíčka, nemůže ani stát a těžce dýchá. Doktor se zprvu mračil.
2: Nepočkalo by to do rána?
0: Nepočkalo, naléhal tygřík. Musíte hned, aby nebylo pozdě. A tak se doktor vydal s tygříkem na cestu a tygřík ho vedl přes rozvodněný potok a bahnitou cestou a přes jeden kopec a pak přes druhý a džunglí. A doktor už nemohl a tak ho tygřík dokonce chvíli vezl na zádech, přestože doktor byl pěkně těžký a ještě měl sebou kufřík s lékařskými instrumenty. Když dorazili domů, máma už jen tiše ležela a ani nevzhlédla. Pan doktor se skočil z tygříka a hned jí začal prohlížet. Přitom se tvářil dost vážně, viděl totiž, že je to zlé. Z kufříku vyndal injekci a prášky a obklady a jel se mámu ošetřovat. Když skončil, tak si zavolal tygříka.
2: Tak ti něco řeknu, ty kocoure. Já netušil, že tvoje máma je tygřice, ale jedno je jisté. Dobře, že jsi mě přivedl. Tvoje máma by do rána nepřežila. Jsi pěkně statečnej kluk. Tvoje máma by na tebe měla být hrdá.
0: Pak si utřel pod čela a dodal.
2: Tak, a koukám, že už přestalo pršet a slunce vykouklo nad obzor. Tak já zasmažu domů. Opatruj mámu, zavolal ještě a pak odešel.
0: Tygřík se šťastně natáhl před práh. Bude hlídat mámu a jak zakňučí, přinese jí, co bude potřebovat, přece vzal si. Když tu se odkud si ozvalo vrčení a bylo to vrčení tygří. Malý tygřík se postavil a čekal, kdo to je. Ku podivu se vůbec nebál, hlídá přece mámu. Z džungle se vynořili tygři. Jeden, druhý, třetí. Dohromady jich bylo 7. Obestoupili tygříka a zkoumavě si ho prohlíželi.
3: Tak co? Ty jsi ten tygr, který se vydal matce pro doktora, i když byla noc?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, který běžel pralesem a skákal přes potoky, i když hřmělo?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, co utíkal statečně mezi blesky?
0: Ano.
3: pak si své tygří pruhy zasloužíš zpátky, protože dnes si dokázal, že si ten nejstatečnější ze všech tygrů,
1: řekli a vrátili mu jeho pruhy. Pak ještě chvíli kolem obcházeli a vesele do něj šťouchali, až se rozesmál. Mami, mami, koukni na mě, já mám pruhy. A máma byla šťastná. Slzy dojetí stékaly po tvářích. Pojď ke mně, ty můj statečný tygříku, řekla. A tak tygřík skočil k mámě do postele a šeptal. A přitom jsem se strašně bál, mami. Víš to? O tebe. No, a to je konec. To je konec té pohádky o statečném tygříkovi.

0: Pohádka pošťácká. To bych rád věděl, když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi s sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jásku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Hleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci a nosí pelerinky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý hůpoval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o 1 halíř. Musím mu to opravit. 6. rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši, asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Haló,
1: Ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu, stop. Těpéro, stop.
0: Tady je dopis do města Bamboli Bonandy v království kanibálském, ozval se sedmý trpaslík. Kde to je?
1: To je Via Benešov, řekl osmý pidi mužík. Připiš tam, kolego, království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí hrádek, leteckou poštou. Tak a jsme hotovi.
0: Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
1: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů. Tak tady jsou kartičky a můžeme začít.
0: Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
1: Snímám, řekl první rarach.
2: Tak rozdávej, pravil druhý. Ale, bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
1: Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
2: To ti přebiju,
0: děl pátý a položil svůj list na tamten.
1: Holenku, to je na mne slabé,
0: pravil šestý a přihodil svůj list.
1: Oho, řekl sedmý, to já mám ještě vyšší kartu. A já mám trumfové eso,
0: zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl.
3: Neračte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
1: A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit,
3: ale když už jste se probudil,
1: pojďte si zahrát s námi.
3: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš.
0: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
1: Tak tady máte karty,
0: pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů.
1: A můžete začít.
0: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl.
3: Neračte mě to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy.
1: No právě, odpověděl třetí pidi mužík. To jsou naše hrací karty.
3: Pravil pan Kolbaba. Neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek, takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.
3: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
1: Třetí nízká karta je devítka,
3: děl na to třetí mrňavec.
1: A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
3: První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
4: Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
5: Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk, povídal šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
6: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král, nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky.
7: A ta nejvyšší karta, neboli eso, doložil osmý stařík, to je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti, nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
8: Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno.
9: To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel udat na policii.
8: Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
7: To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
8: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší.
9: A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
10: To teda je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí.
7: Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet. Tak se můžete zeptat, nač chcete.
11: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
12: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík. My, skřítkové, co žijeme v různých ouřadech, se živíme jako šváby tím, co vy, lidé, utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky.
13: To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
7: Ale my, skřítkové, od pošty, řekl pátý trpaslík,
14: to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrinu.
15: Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý.
7: To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy.
16: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
7: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
17: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak vy tu vlastně přespáváte?
7: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli, kde pak, to nesmíte vědět.
17: Inu, když mě to neřeknete, tak si to nechte,
7: myslel si pan Kolbaba. Však já dám pozor, kam půjdete spat. A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
18: Tedy tohle, co viděl pan pošťák Kolbaba, nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
19: Hlem, řekl najednou,
18: Tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
19: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
18: Byl tam zrovna na poště jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá.
20: No to musí být čulpas, potrhlo cápek, pytlík, dromedár, budiš k ničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
19: Ba ne, řekl pan poštmistr.
20: Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
19: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
20: Ale,
19: divil se ten pán. A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
20: Necháme je ležet na poště, pane, řekl poštmistr.
19: Protože je nemůžeme, pane, doručit.
18: Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel.
19: Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří.
20: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta,
18: namítal pan poštmistr.
19: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán, a podívat se, kdo jej posílá.
20: To nejde, pane,
19: řekl pan poštmistr přísně. Protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
18: A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi.
19: Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý pan poštovský skřítek.
18: A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a kterak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl.
21: Safra, to by šlo.
20: Tak to zkuste, pane Kolbaba, když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří.
18: Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli z dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
19: Brej večír, páni pumprdlíci.
22: A to je pan Kolbaba, řekl ten nejstarší pumprlík. Tak pojďte si s námi zahrát v karty.
18: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
19: Nesu,
18: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
19: Přebíjím,
18: děl druhý.
19: Dávám fleka,
18: povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
20: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,
19: řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso. Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta?
20: Abych to nepoznal,
19: pravil hrarášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama.
22: To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba.
0: A just je to tak, odpověděl trpaslík. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu.
22: A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči a tak to četl.
0: Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu, tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
22: Tak vám děkuju, pane skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju.
0: Není zač, pravil mužíček. Ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil.
20: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík, bručel pan Kolbaba.
22: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, řekl ten mrňavý panáček. To tam už není psáno.
18: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík nějaké slečně Mařence a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu.
21: I pro krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
22: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
20: To by, pane Kolbaba, dovedl každý, povídal pan poštmistr. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
22: Dobrá, pane poštmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět.
18: To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa.
22: Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavi a ve Voticích a v Trutnově a v Sobotce a Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hronově a u Sedmi chalup. I na Krákorce byl i v Zálesí. No zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence.
18: Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980, ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef nebo Jaroslav.

0: Byl rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí, viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si: tak to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro dobreče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měla raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit, a litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě, a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu, a pan Kolbaba si řekl: no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to Kristovanoho krásná osmiválcová Bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl: poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba: že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
1: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán.
0: Proč myslíte, že jedeme na pohřeb? No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
1: Já jsem tak smutný,
0: povídal hrobovým hlasem ten pán, protože mé auto tak pomalu a smutně jede. No jo, řekl pan Kolbaba, však proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede?
1: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
0: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit, vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
1: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že už ho nemá ráda.
0: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl: že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér Frantík?
1: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
0: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba.
1: Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem: slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku. Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to jste vy, ten Trumbera, ten Blout, to Tululum, ten pleti.

0: A ten trumpet a ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrh dílo, ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný, ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula, ten kašpár, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten Popleta, co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
1: Kde? Kde je to mé psaní?
0: Zvolal pan šofér František.
2: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní.
0: Můj ty, Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
2: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán, ale brž já vás tam dovezu. Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
0: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, stovkou, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vil, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla a pan František křičel: pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů! Jejda, ne, vždyť my už ani nejedeme, my letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla! A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě vždyť to byl Libňatov a pan šofér František povídá: pane šéf, tak by jsme byli na místě. Tak zastavte, řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice. Ale že ta Bugatka dobře jede, co? Liboval si pán. A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
2: Snad, mínil pan Kolbaba, by jí pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno.
0: Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb.
2: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko.
0: A pak, dodával zarmouceně, třeba už na mne zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda.
2: Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tam v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
0: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba, zatroubil pěkně na hubu.
3: Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán.
0: A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky.
4: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko,
2: zavolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
4: Pane, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky.
2: Ale, řekl soucitně pan Kolbaba. Jej, danečky, jeminkote, jemináčku, jezuskote, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
4: Nemarodím, zavzdychla slečna Mařenka. Ale srdíčko mě puká žalem. A přitom si položila ruku na srdce.
2: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba. Slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím. Že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
4: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Marie, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
2: Nic si z toho nedělejte, těšil ji pan Kolbaba. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
4: Víte co, slečno Mařenko,
2: já to psaníčko dám vám. A přitom jí podával ten dopis. Slečna Marie zbledla ještě víc.
4: Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
2: Jen se podívejte dovnitř, kázal pan Kolbaba. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte. A je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře. Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis nebo ne?
4: Nevrátím, vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
2: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mě 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte? Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta. Tak děkuju pěkně, řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká. A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem. A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu. Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. A hele, pan Frantík se už vrací. Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy. Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči. Tak jede se, pane šef? Ptal se. Jede se, řekl ten pán. Nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu. Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachymetru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli a my také.

0: pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vycásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem, jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli, aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Ničko už tedy opravdu běží dědečkův vůz do vesnice. Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku. A najednou, hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci, sakra, to jsme to sjeli, já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sem císař jel. Ba, jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk napravo, že tamhle husy samým mlekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na žaltmanu, neskuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihal radostí, když tohle natropil. Inu, měl nač být pyšný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holínky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů, a že byla noc a že mu bylo veselo, a snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. A co ji tak hledá? Slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chuděra čekala dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podíval se dědeček, ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle i prach kujone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak nechal rozum, vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal ji cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříšek jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou, kde pak nechal rozum, kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou. Ale kdež dědeček tomu něco namítat? Sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali. Ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme? Já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou, inuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout, sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové, zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně. Dávat pořád pozor, aby neušlápl to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Bá, je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška velký pes, veselý a zubatý jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička. Co pak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi. Co pak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi kočímu. Co pak, že náš vozíšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava i zavolal hospodského a tahal z kapsy 4 za outratu. Počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Hinu Šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Vozíšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Namoutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu vozíšek nezná, Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak vozíšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k vozíškovi a učil ho štěkat. Hav, hav, vykládal mu, dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív tady hele v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, haf, haf, haf, haf. Vozíšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné, kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je trochu těžký, však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale vozíšek měl k štěkání náramný talent, učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se vozíšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kučírovat, to nebylo to jediné, co měl vozíšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na svém místě. Usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci, jen už jdi spat, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček to tedy pochválil a šel spat v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledaco z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák. A tehdy běžel vozíšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Vozíšek chvíli čekal před hospodou. Tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl si vozíšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil před hospodou vůz dědečkova souseda, jak pak se ho jmenoval, no třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo a už se oba sousedé hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli A dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu. A teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tamhle tam a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tudyhle přes kopec si nadeběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne. Ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a to bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichonce, jako by nár fěral. Teď běžel voříšek lesem jako černo-černou chodbou, ale najednou se před ním udělalo stříbrné světlo, harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehínci, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu, psí rusalky to byli, to poznal voříšek hned, protože jim chyběl ten jistý zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu, nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi neohnulo. Voříšek dával dobrý pozor, začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala, to už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedli rusalky hlavy a začali jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím a byl by zpíval s sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy pán Bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my, psi, máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že jsi ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám, psům, tu ze schází. Pročež, o pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl. Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat. Jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně, jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi do nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev páně. Když přijal krev páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu, a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat, běhat, běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrcají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných kdepak. Je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam uzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jítrnic, a na těch střívkách je prejtu na prst lustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal, hav, hav, hav, kde je ten poklad? Hav, hav, hav, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizeli rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči.
1: Nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuzivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Viděl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Tada, teda to byl skvělej stroj.

Princezna na hrášku. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který by se rád oženil. A tak poprosil svého otce o nevěstu. A toto přání ti rád splním, synu, řekl král. Ale nehodí se, aby sis vzal jinou než opravdickou princeznu. A tady není žádná široko daleko k mání. Proto to nechám rozhlásit a možná se přihlásí nějaká nevěsta zdaleka. A tak vešlo ve známost, že princ hledá nevěstu. A netrvalo to dlouho a na královský zámek se hrnulo princezen, až by jim jeden mohl dláždit. Skoro každý den nějaká dorazila, ale když se jí ptali na původ a urozenost, tak se ukázalo, že to žádná princezna není. A tak jí poslali zase domů. Když to tak půjde dál, řekl princ smutně, tak nakonec žádnou nevěstu nedostanu. Uklidni se, synku, řekla královna. Dříve, než se naděješ, tak je tu. Štěstí stojí často přede dveřmi, jen je člověk musí otevřít. A bylo to opravdu tak, jak královna řekla. Bylo to jednoho větrného a deštivého večera, ve kterém by jeden psa nevyhnal, když někdo zabušil na bránu královského paláce. Sluhové otevřeli a vešla překrásná dívka, která žádala, aby ji hned dovedli ke králi. Král se té pozdní návštěvě podivil a ptal se jí, odkud přichází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A jsem dcera mocného krále. Když do říše mého otce dorazilo vaše oznámení s obrazem vašeho syna, ihned jsem se do něj zamilovala a vydala se na cestu, abych se stala jeho ženou. To mi přijde trochu podezřelé, řekl král. Také mi nepřipadáš jako princezna. Odkdy cestuje princezna sama bez doprovodu a v hadrech? Doprovod by mě jen zdržoval, odvětila. Barvy na mých šatech vybělilo sluníčko a vymyl déšť. Nevěříte-li, že jsem princezna, tak pošlete zprávu mému otci. Inu, to by ale bylo na dlouhé lokte, řekl král. Žádné poselstvo by nedokázalo cestovat tak rychle jako ty. Potřebovali by k tomu čas a přešli by roky, než by se zase vrátili. Neumíš-li dokázat jiným způsobem, že jsi opravdová princezna, tak to ti tu pšenka nepokvete. Uděláš lépe, když se vydáš rovnou cestou domů. Čím dříve, tím lépe. Jen ať to zůstane, řekla královna. Já si ji sama vyzkouším a brzy uvidíme, zda je princezna nebo ne. Královna vystoupila nahoru na věž, kde nechala v nádherné komnatě připravit pro princeznu postel. Když přinesli madraci, položila na ní královna 3 hrášky a poručila, aby na to naskládali dalších 6 měkkých madrací, pak jemné prostěradlo a podušku s kajčím peřím. Když bylo vše hotovo, zavedla dívku nahoru do ložnice. Po tak dlouhé cestě jsi jistě unavená, moje dítě, řekla jí. Vyspi se a ráno si opět promluvíme. Sotva se rozednilo, vystoupala královna opět do věže. Myslela si, že dívku najde v hlubokém spánku, ale princezna byla vzhůru. Vyspala ses dobře, dceruško? Zeptala se jí. Bídně, paní královno, opravdu bídně, odvětila princezna. Celou noc jsem nezamhouřila oči. Proč pak, mé dítě? Nebyla ti ta postel dost dobrá? Takové posteli jsem ještě v životě nespala, paní královno. Byla tvrdá od hlavy až k patám, jako bych ležela celou noc na hrachu. Vidím, řekla královna, že ty jsi opravdová princezna. I hned ti pošlu královské šaty, perly a drahokamy. A ty se vyspíš jako nevěsta. Ještě dnes?
bude svatba.

0: O pyšné noční košilce. Považte, děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hrál si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep. Byl to malý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout.
1: Je to ale nerozum a neopatrnost, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy si mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo i třeba i děti, když jsou bosy a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev.

0: και βες μουτό μου, αζαβάζω και τλαπίτσκου, αμπί και τα πρίστκα τα κνεπολέλα.
1: Το μακοτσίτσκα πέισκοβι τλαπίτσκου προφόγκαλα, αβίμελα, αζαβάζαλα, αμπί χω τα πρίστκα τα κνεπολέλα.
2: Я се боїм, аби се мне з того не уділал врез.
1: Повідал пейсек, když mu to kočička zavazovala.
0: Co, аби се ті з того не уділало?
2: No, врез, аби се мне з того не уділал. То се přece někdy з takových болістек udělá velká bolenice, napuchne to, až je z того velká boule, kolem je to červené a uvnitř bílé, a tomu se říká vřez. Přes a ten pak moc bolí.
0: Aha, ty myslíš vřet.
2: Ale ne, vřes myslím. Přece vřet roste u lesa a dává se do vázy.
0: Ale kde pak, to si to pleteš. Přece vřes se dává do vázy a ne vřet. Kdo pak by si dával do vázy vřet? To se přece nedělá, to ne.
2: Ale ty si to pleteš. Z borístky se někdy udělá vřes a u lesa roste vřet, tak je to.
0: Tak si tedy tomu říkej, jak chceš, ale já se ti musím smát. Až to povím dětem, tak se ti budou smát taky.
1: Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a čekal, že se mu na ní udělá ten vřes. Čekal dlouho. Vrtěl sebou všelijak, ale běhat nemohl a tak mu byla dlouhá chvíle.
2: Co mám dělat? Co mám dělat? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
0: A co bych ti povídala?
2: Povídej mě nějakou pohádku.
0: A jakou?
2: Nějakou hezkou. No, povídej.
0: Chtěl bys o noční košilce?
2: Tak, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout.
0: Tak tedy o noční košilce. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic a s tebou já si nebudu hrát. To řekla a šla pyšně dál.
2: To nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou košilkou nechtěla hrát.
0: Baže nebyla. Však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedávala dobře pozor a hrála si v blátě, a moc se umazala.
2: A to měla z toho, že byla pyšná. Tak a teď zas povídej dál.
0: No tak teda.
1: Povídala kočička dál.
0: Tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád...

0: kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky. A ta se mě tak tuze líbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček. Jen se pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána už třeba nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti tu košilku krásně vyšili a udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád. A ještě ji pěkně vyžehlili a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní včera nechtěla hrát. A ta pyšná noční košilka byla dosti umazaná, to jsme už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si. Kdyby si tak chtěla se mnou hrát.
1: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať si s ní hraje a není taky pyšná, když tamta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát.
0: To také, že nebyla pyšná ta chudá noční košilka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla té pyšné. Jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: Je, to je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou. A na co si všechno hráli?
0: No, na všecko si hráli. Hráli si s panenkami, i na prodávanou, na školu, i na honěnou, i na schovávanou. Dělali si věnečky a zahrádku, hráli si na vaření a na návštěvu a na všecko možné, až si dost vyhráli a pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Ona si řekla, že už nikdy pyšná nebude. A potom si ty dvě noční košilky spolu hrály každý den a nikdy se ani spolu nehádali, ani žádná z nich nechtěla jedna druhé poroučet.
1: Tak to bylo dobře. A mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.

Vyprávění deváté o letadélku Káněti, které se dětem zalíbí na první pohled. Celý houf dětí i se zklamaným psem Kociánkem se blížil k malému letadélku. Bylo skoro k smíchu. Vypadalo jako větší vosa. Mělo štíhlý trup a průhledné břicho. Uprostřed křídel seděly hlavice s tenkými vrtulemi. Tohle je Káně, řekl pilot

0: Hejduk a opřel se o letadélko dlaní. Káně se pohnulo a vesele poskočilo. Bylo lehké, asi tak jako těžší pírko.
1: To je krásné, vzdychl Vojta a srdce mu nad kánětem usedalo. Prosím vás, řekla Aneška a chtěla se na něco ptát, byla zvědavá na moc věcí a ty se jí všechny spletly na jazyku a nakonec se nezeptala na nic.
2: Káně unese jen jednoho člověka, řekl pilot. Možná by se tam se mnou ještě vešel Vojta, nebo ten váš pes Kocíhánek.
0: Pes zaslechl své jméno a nastavil uši. Očichávání podvozku zanechal. On, že by měl jít do letadla s tímhle mladým pilotem? Ne, to je cizí člověk. Možná je hodný, ale Kocíhánek může jít jen s Vojtou. To je jeho pravý pán. Pes přiběhl k Vojtovi a zamával mu před nosem svým krásně nakrouceným ocasem. Ale Vojta si ho v té chvíli nevšímal. Tváře mu hořely a oči měly jen pro letadelko Káně. Tolik se mu líbilo.
2: Vidíte tyhle hlavice s vrtulemi? Ukazoval pilot Hejduk. Když chci letět rovnou nahoru, nechám je kolmo. Ale když chci kupředu, sklopím hlavice vodorovně.
1: Koktal Vojta, to se nemusí rozjíždět.
2: Ne, Káně letí přímo nahoru.
1: Rovnou nahoru, až do nebe, vykřikla Aneška.
2: Jo, do nebe, řekl Pepíček pochybovačně. Copak může nějaké letadlo doletět až do nebe?
0: Ale ať Pepíček říkal, co chtěl, letadélko se líbilo i jemu. Nestrašilo jako velká letadla v hangáru. Naopak, bylo přítulné jako ochočená slepice, kterou měli doma na dvoře.
2: Do nebe nemůže, to je pravda, usmíval se pilot. Ale kdo pak z nás tam chce? Já ne.
1: Já taky ne, bránil se Vojta. Já taky ne, řekla Aneška. Mně se líbí tady na zemi.
0: Já tam taky nechci, vrtil hlavou Pepíček, aby na něm nezůstalo, že tam snad chce. Co by tam dělal?
2: Do nebe zkrátka nechtěl nikdo. Kocíhánek neříkal nic, protože se ho to netýkalo. Psi mají své vlastní nebe a o tom tady nebyla řeč. A tohle Káně může řídit ještě menší kluk než Vojta. Je to docela lehké, pokračoval pilot Hejduk.
1: Pánečku, vykřikl Vojta. Tolik se divil. Ještě menší kluk než je on sám. No to tedy musí být opravdu lehké. A pes? Ptala se Aneška. Pes nemůže řídit Káně. Náš Kocíhánek je chytřejší než Vojta.
0: Když to Vojta uslyšel, chytil Anešku za copy a zatáhl ji za ně, aby se pomstil. Urážka byla příliš velká.
1: A větší kluk než Vojta by Káně nemohl řídit,
0: zeptal se Pepíček a myslel přitom na sebe.
2: Větší i menší, prohlásil pilot.
1: A mohlo by se s ním létat do školy, ptal se dál Pepíček.
2: Mohlo, přisvědčil pilot Hejduk. Vyletěl bys u vás na peklech, na zahradě, přeletěl bys kopec, letiště, les, tamhle bys musel dát pozor na tovární komín, abys ho neporazil, no a pak bys letěl nad Nožířskou ulicí a tam už je škola. Přistál bys s kánětem na dvoře.
1: Tak dobře. Až přijdu domů, řeknu mamince, aby mi Káně koupila. Vyklepu si na ně všechny peníze z pokladničky,
0: zaradoval se Pepíček.
1: Když tohle Vojta uslyšel, zamračil se. Také Aneška o ně měla. Oni žádnou pokladničku nemají.
2: Káně není na prodej, smál se pilot. Máme zatím jen jedno.
0: Tomešovic s dětem se ulevilo.
2: Tváře se jim opět rozjasnily. Ukážu vám, jak létá. A vezmu Vojtu s sebou, řekl konečně pan Hejduk.
1: No tohle! Vojta samou radostí nevěděl, kam dřív skočit. Vždyť poletí v káněti.

0: jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned, a pod to do závorky: nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou, a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl.
1: Co, abych tak ještě zabloudil,
0: řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku.
1: A ejhle,
0: na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den,
0: řekl úctivě do pološera. Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Dopak to tady asi bydlí,
0: řekl si Žblabuňka. A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic, řekla.
0: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec si ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel.
1: Pardon. Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sový hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sový hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už si také vzpomínám, řekl
0: a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byly ještě časy, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistávání mi ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel. Ježišmarja,
1: do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice. Kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, Ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si Žblabuňka Kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
0: bědoval.
1: Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla, že já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním Žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc látel potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
1: ale vždyť je to náš vodník.
3: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Ha, ha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
2: To máš za to, že jsi neposlouchal.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
2: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
2: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
2: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne lítat, je.

0: Jednou dopoledne, zrovna když se svačilo, přijel na motorce pan Balcárek, přivezl dědečkovi penzi a mezi řečí povídá.
1: Tak nám včera přijel do města cirkus. Moje žena jde s dětskama na odpolední představení. Prej tam mají cvičený koně a dokonce i slona.
0: Takže sotva pan Balcárek odjede, Šebestová okamžitě spustí. No ne, podívejme se, tak on přijel cirkus, to by mohlo být zajímavý, jeď se na to podívat, co říkáš, babi? Jenomže babička řekne, to tak, já se budu trmácet autobusem, abych viděla nějaký koně, jak klušou pořád kolem dokola, jestli má děda chuť a s váma jede, já zůstanu doma. A opravdu to tak nakonec dopadne. Dědeček, Mach a Šebestová se vypraví na odpolední představení. Babička zůstane doma s Rekem a Jonatánem. Autobuse kodrcá k městu, na polích pracují lidé, vedro je k padnutí, dědeček se ovívá kloboukem, ale Machovi a Šebestové horko nevadí. Představují si tu nádheru, až do cirkusové manéže přiběhnou akrobati v stříbrných kostýmech. Reflektory na ně budou svítit, hudba přestane hrát, bude slyšet jenom malý bubínek, diváci přestanou dýchat, budou se dívat do výšky a sledovat salto mortale, čili salto smrti. Pak se ale ukáže, že to je všechno úplně jinak. Cirkusový stan je docela mrňavý a samá záplata. Před pokladnou stojí pár lidí s dětmi, lístky prodává sám pan ředitel, který pořád vzdychá a tváří se utrápeně, což se brzy vysvětlí. Ve stanu sedí asi tak 15 diváků a kdo ví, jestli program ne a ne začít. Pořád se čeká, že ještě někdo přijde a když se konečně ozve fanfára, přijde ten utrápený ředitel a oznámí, že číslo se slonem bohužel odpadá, protože zvíře vážně onemocnilo, načež nějaký pán s holčičkou řekne nahlas. Nehrajte s náma habaďuru, radši kápněte bočkou, že žádného slona nemáte. A potom začne představení. Přijde kluk ve fraku, starý asi tak jako Mach, za ním přiběhnou tři koně a běhají pořád dokola, úplně přesně, jak to říkala babička. Kluk ve fraku švihá dlouhým bičem a koně běhají a běhají, skoro nikdo se na to nedívá. Lidé šustí papírky od bonbonů a baví se mezi sebou, potom koně odběhnu a přijde paní ředitelová, usmívá se a dělá hadí ženu, všelijak se kroutí, ale na hadí ženu je moc tlustá. Po ní přijde ředitel s cylindrem, ten zas dělá kouzelník a vytahuje z cylindru barevné kapesníky, což viděl každý aspoň stokrát a pán s holčičkou se už neudrží, hlasitě se směje a říká, hehe, Evičko, tohle je cirkus za všechny peníze, že jsme se vůbec chodili. A Machovi a Šebestové je těch cirkusáků líto, jak se snaží, jak rádi by se divákům zavděčili, je na nich vidět, že mají starosti, i když se pořád usmívají.
2: Je to hrozný, řekne dědeček, člověk by jim rád pomohl, ale jak?
0: A Šebestová se podívá na Macha a když Mach kývne hlavou, řekne Šebestová. Dědečku, my bysme věděli, jak těm cirkusákům pomoct. Počkáme do přestávky a pak za nimi všichni tři zajdeme. A o přestávce se všichni tři seberou a jdou dozadu, kde se všechna ta cirkusová čísla připravují. Jenomže tam stojí takový zvláštní člověk s malou hlavou a dlouhýma nohama a ten na ně začne křičet.
3: Kampák, kampák, sem je přístup zakázaný, je tady tabulka, neumíte číst.
0: A dědeček musí vysvětlovat, že jdou za panem ředitelem a jak to tak vysvětluje, objeví se ředitel a říká,
4: pane Pichl, pusťte je.
0: Takže za chvíli sedí všichni v ředitelské maringotce, kde pláče paní ředitelová, hladí po vlasech toho kluka ve fraku a říká,
5: je to s náma čím dál horší, bože, bože, kam jsme to dopracovali?
0: A ředitel dědečkovi vysvětluje, že se jim minulý týden vdala krasojezdkyně, která dělala i hadí ženu. předevčírem musel odjet krotitel tchýni na pohřeb a včera ještě ke všemu onemocněl slon.
4: Tolik smůly, cirkus asi nepřežije.
0: Vzdychá pan ředitel, načež se jeho žena znovu rozpláče a řekne.
4: Zítra už nepřijde ani noha a pak je s náma amen.
0: Jenže Šebestová řekne, ale co to povídáte, paní ředitelová? Nesmíte hned házet flintu do žita, helečte se, my vám půjčíme tohleto sluchátko a vy budete dělat takový cirkusový čísla, jaký nikdo nikdy neviděl. A potom té ředitelské rodině spolu s Machem vysvětlí, jak se se sluchátkem zachází, co všechno sluchátko dokáže. Ředitel, jeho žena i syn jsou z toho úplně vedle, zvlášť když jim Mach předvede, jak se pomocí sluchátka dá klidně udělat šestinásobné salto dopředu i zpátky. Ředitel se z toho nemůže vůbec vzpamatovat, ale musí, protože do dveří strčí hlavu ten zamračený zřízenec Pichl a řekne.
3: Tak co je? Přestávka návno skončila.
0: Načež se ředitel cirkusu uklidní a řekne. Jde se na to. A potom začne druhá půlka představení, ale ta se s tou první nedá vůbec srovnat. Ředitel přijde, ukloní se, řekne.
6: Velvážené publikum, teď uvidíte znovu drezuru koní, ale trochu jinak.
0: A do manéže přijde ten kluk ve fraku. Nad hlavou drží dřevěnou desku, velikou jako podlaha v předsíni, potom přiběhnou tři koně a hop, skočí na tu desku, zůstanou stát na zadních nohou a ten kluk drží nad hlavou desku s třemi koňmi a běhá s ní kolem manéže. V hledišti nikdo ani nemukne, všichni mají oči na stopkách, jenom ten pán s holčičkou šeptá. Proboha, Kvičko, to snad není vůbec možný. Ale to už drezura koní končí a do manéže přichází ten zřízenec Pichl s malou hlavou a dlouhýma nohama. Nese obyčejné dveře, které vysadil z pantů v maringotce. Za ním se blíží tlustá paní ředitelová, usmívá se, ukáže na dveře, které drží zřízenec a říká, dávejte prosím pozor, pokusím se prolézt klíčovou dírkou. A potom opravdu tou klíčovou dírkou prolézá. Jde jí to trochu stuha. V hledišti je takové ticho, že je slyšet šeptání toho pána s holčičkou, jak se ptá. Evičko, taky vidíš, jak ta paní prolézá klíčovou dírkou? Nebo se mi to jenom zdá? A Evička šeptá. Ano, tatínku, ta tlustá paní právě tou klíčovou dírkou prolezla a už je na druhé straně. A publikum je tak ohromeno, že není schopno ani zatleskat. Ale už je tady znovu ředitel cirkusu, nese si kouzelnický cylindr a říká.
6: Velvážení, doufám, že se vám tentokrát moje číslo bude líbit.
0: Zaklepe na cylindr, řekne.
6: Tintili vantili, leďte bílí motýli.
0: A z cylindru vyletí asi tak 500 bělásků. Seřadí se ve vzduchu do 4 stupů a létají nad publikem jako dlouhý bílý závoj, ale to není všecko. Ředitel řekne,
6: tintili vantili, leďte žlutí motýli.
0: A z cylindru vyletí 500 žluťásků a už je tady druhý závoj, který létá nad diváky. A když k těm dvěma závojům přibude ještě třetí, tentokrát ze samých modrásků, a když se ty tři dlouhé závoje ve vzduchu všelijak proplétají, ozve se výkřik toho pána.
6: Vičko, já omdlím. Něco takového jsem v cirkuse ještě neviděl. Zítra sem přivedeme všechny lidi z našeho věžáku. Takovou nádheru musí vidět každej.
0: A když představení skončí, potlesk nebere konce a Mach s Šebestovou a dědečkem si jdou dozadu pro sluchátko. Ale paní ředitelová si před nimi klekne na zem, sepne ruce a řekne...
5: Zítra budeme mít určitě vyprodáno. Všichni budou čekat ty krásné čísla a budou strašně zklamaní, když je neuvidí. Půjčte nám to sluchátko aspoň do neděle. To už bude slon zdravej a krotitel se vrátí z pohřbu. Pak už to zase nějak půjde.
0: A pan ředitel se na dědečka podívá takovým zvláštním prosebným pohledem a řekne:
4: zachraňte nás, dobří lidé.
0: Takže Mach, Šebestová a dědeček se na sebe podívají, vzdychnou si a řeknou: no, tak jo. A večer se všichni tři vrátí do chalupy a všechno to vypráví při večeři babičce, jak to bylo na začátku ubohý a jaký to vzalo po přestávce obrat, jak ti cirkusáci prosili o sluchátko a jakou měli radost, když jim bylo vyhověno, načež řekne babička dědovi:
5: Nevím, jestli jste udělali dobře. Co když vám ten ředitel to sluchátko nevrátí?
2: Jenomže dědeček se zasměje a řekne: to víš, babičko, nějakýmu podvodníkovi bych jen tak neskočil na špek. Jenomže já se vyznám v lidech a můžu ti říct, že většího poctivce, než je ten cirkusový ředitel, jsem už dlouho neviděl. Slíbil, že to sluchátko v pondělí ráno přiveze a já dám na to krk, že svý slovo dodrží.
0: A potom utíkají dny jeden za druhým. Pan Drmola, který musel do města nakoupit nové pulitry, vypráví v lokále, že všude se mluví jenom o cirkuse, sjíždějí se tam lidi z celého okolí, každý den mají v tom cirkuse jiný program.
2: Samý neuvěřitelný věci,
0: říká hostům pan Drmola, zatímco čepuje pivo.
2: Projít tam vystupuje nějaký malý kluk ve fraku a ten dá koním povel a oni běhají po předních nohách kolem manéže, no tomu říkám vrch.
0: Načiž pan Tláskal dopije pivo, utře si vousy a řekne:
3: jestli je to pravda, tak se na to v neděli pojedeme podívat i s malou Irenkou.
0: A to je dobře, protože v neděli se ty neslýchané věci dějí v cirkuse naposled. Hned v pondělí dopoledne se objeví u Šebestů na dvorku ředitel cirkusu, zaklepe a pak celý šťastný vypráví, jakou měli v posledních dnech náramnou tržbu, vrací sluchátko a taky řekne, že krotitel se vrátil z pohřbu, slonže se uzdravil a že dokonce sehnali na inzerát novou krasojezdkyni, která bude dělat i hadí ženu.
2: Zkrátka, vytrhli jste nám ten z paty,
0: říká ředitel cirkusu a potom už jenom děkuje a děkuje, dokonce se rozpláče, až mu dědeček nakonec řekne, že nemá smysl tolik děkovat, lidé si přece mají pomáhat, a Mach s Šebestovou kývají hlavami a ředitel se loučí, utírá si slzy a odchází. A Mach, Šebestová a dědeček se za ním dívají, usmívají se a mají radost, že vykonali dobrý skutek a zachránili cirkus a s ním i pár poctivých lidí. A pak čas ubíhá, až kolem 10. povídá babička Machovi a Šebestové:
5: tak jsem chtěla dělat k obědu kynutý knedlíky, ale ve špajzu není ani kousek droždí. Neskočili byste k panu Skaličkovi, máte mladý nohy, 5 deka bude stačit. Hlavně si pospěšte, ať máme oběd včas.
0: Ale Šebestová se usměje, zvedne ukazováček a řekne:
5: to se ví, že bychom si mohli pospíšit a skočit k panu Skaličkovi, jenže my máme po dlouhý době zase sluchátko.
0: A Mach kývne hlavou: správně, to je ono, už se mi po něm stýskalo. Načež řekne do sluchátka: my bysme, prosím, potřebovali 5 deka kvasnic. Jenže představte si, ze sluchátka se neozve žádné:
2: ale prosím, jak si přejete.
0: Ze sluchátka se neozve vůbec nic. V kuchyni je úplný ticho. Šebestová se dívá vyjeveně na Macha a Mach na Šebestovou, až řekne babička:
5: tak se mi zdá, že je tu nějaký porouchaný nebo co.
0: A když potom přiběhne z dílny dědeček a uslyší, že sluchátko nefunguje, řekne:
2: to bude asi tím, že ho v cirku se moc namáhali, že mu dávali samé těžké úkoly.
0: A dá sluchátku úplně jednoduchý úkol, poprosí, aby udělalo úplně malou kaňku na papír. ale sluchátko neudělá ani to. Žádný hlas se neozve, žádná kaňka se neobjeví, takže všem je jasné, že se sluchátkem je navěky konec. Machovi a Šebestovi je z toho úplně do breku. Radši se seberou a jdou pro kvasnice k panu Skaličkovi a když odejdou, řekne babička dědovi. Tak to na světě chodí. Jiným jste chtěli pomoct a ty to máte. Pro dobrotu na žebrotu. A dědeček si dlouze povzdechne a řekne. Tak, tak. A pak se v poledne obědvá a večer se večeří, ráno se snídá a tak pořád do kolečka. Zpočátku se nemluví o ničem jiném než o sluchátku, ale mluví se o něm čím dál míň, Mach s Šebestovou vyvádějí u rybníka, pomáhají babičce na zahradě, chodí nakupovat, sem tam zajdou do lesa na houby, hrají si s Jonatánem, jsou veselí jako všechny děti o prázdninách. Jenom někdy před spaním si na sluchátko vzpomenou a řeknou si, škoda, že už nefunguje, škoda, že se s ním nemůžeme hrát. Ale nakonec usnou a když usnou, tak se jim o sluchátku skoro vždycky zdá.

0: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy spod vosku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu, celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí pohnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co?
1: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
0: Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete?
1: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu.
0: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
2: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
0: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
2: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
0: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
2: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
0: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
2: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
0: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
2: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
0: Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
2: No přece, chrobák.
0: Si myslíš ty, u mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák. S hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může.
1: u mě a pro mě si ho vníval. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si ho vníval, pro mě si ho vníval. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel:
2: no dobrá, no, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
1: Nebe bylo čisté, orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
3: To si myslíš ty? U mě a pro mě jsi.
1: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
4: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
1: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestával let kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl, a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil.
3: U mě si ho vníval.
1: Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín.
5: U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí.
1: A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to.
3: Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě.
2: No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co?
1: A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zéňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.

0: 100 masa šupe zelňačku 7x do týdne je najednou bohatší než sám král.
1: Takový kvítek? To bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
0: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
1: A řekla ti, kde dostala semínko?
0: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
1: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
0: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
1: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
0: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
1: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
0: Však já vím. Toníku. A když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
1: A to zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
0: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
1: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
0: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
1: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: Ahoj! Nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Teď ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek bedrníček.
1: Těší mě, bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hajný nemá lepší.
1: Tak se nezlob, bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš k lesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá

0: Bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě a kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
1: Aha, jo. No, tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
2: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
1: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
2: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
1: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
0: To nevím, ale můžeš to zkusit.
1: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
0: Tak víš co? Až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
1: Je, to bys vážně udělal.
0: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
1: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
2: No počkej, počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
1: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
2: Kořen návratníček?
1: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
2: A k čemu mi ten kořínek bude?
1: Jsi ty ale, pařez. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
0: Vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník a ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Pomoc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce kamarádit.
4: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Saň, Sanička.
4: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
4: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
4: Je?
3: Skály.
4: No to je teda něco. Poslyš. Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to mohla, ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
4: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my Saně jíme jenom jednou za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
4: Je. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
4: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned,
5: Přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně narostla.
5: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby si tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krás.
5: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
6: Chroust, chroust, chroust. Stačí to takhle?
5: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saničko, Soničko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát? Stoj, člověče. Ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako koni pásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek. Bradatý. A střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahalko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohouseta.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko,
2: co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uff. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádková říš. Moždím se s tím třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. To doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kdepak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za grož kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Yeah.

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jo, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet. Zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí.
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim?
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kde pak? Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop. Hop. Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
0: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
0: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé Madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
0: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: Dost se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
1: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
0: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko. Kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si smou zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
0: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
0: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic si z toho nedělej, že si nedostal kvítek štěstí.
0: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrsti? Netrap se. Moje zahrádka stačí tak, jak je. I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička. Možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si. Prospí se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
0: Kde pak? Já nemám na odpočívání čas. Musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
0: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře. Zasadila jsem koní klec. To teprve bude král.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šláplou na fousi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. A co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patuch roustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde, kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se courá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníku. Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž, ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu! Tondo, Toníčku, počkej. Počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: To šel. Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
1: Toníku!
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako by ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.

0: jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
0: Proč se zdrál křovím? Mohl si jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
0: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
0: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
0: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
0: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad bedrničkovou chalupou je pustá a holá. Až srdce bolí.
3: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
0: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
3: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama, mě taky nikdo nepomáhal.
0: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
3: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
3: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letíš sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toníčku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chroupá kamení jako naše stračena Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek, Břidlice.
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí. Pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.

0: Už, radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Bedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechval. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavoněl.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.

0: Madlenko, Toniku, no tak. Schovejte si ty hubičky na potom a rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stráně se zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako veverčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvět kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera.
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšků a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ním k tobě do lesa. Vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

Дівчатко се сірками. Біла крута зима, сніжило, а смракало се в тмавий вечір. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlase a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla ji o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Tam nazmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička.
nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až Sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé Sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A Sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se Sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: Ve škole. Nazítří se Honzík do školy skutečně vypravil. Celý se pečlivě vymydlil a vzal si čistou košili. Babička ho chtěla doprovodit, ale Honzík to nepřipustil. Škola přece byla na návsi jen jedna. Honzík do ní trefí docela dobře. Punťa chtěl jít taky, ale Honzík mu vysvětlil, že škola je jenom pro děti a že by si Punťa neměl kam sednout. Žádná psí lavice tam není. Po návsi šel Honzík vesele, bez rozmýšlení otevřel školní dveře a vkročil do tmavé chodby. Teprve tam mu začalo bouchat srdce. Rozmýšlel se, má-li jít dál. Co se stane, jestli na něj ředitel stolař už zapomněl? Nevyžene ho? Nakonec si přece jen dodal odvahy a stiskl kliku. Ale ředitel stolař na Honzíka nezapomněl. Když se otevřely dveře a mezi nimi se objevil Honzíkův vyplašený obličej, šel mu naproti, vzal ho za ruku a vedl ho do první lavice. Honzík uviděl houf dětských obličejů. Všechny se usmívali, ale Honzík nemohl rozeznat, který obličej komu patří. Posaď se, řekl vlídně ředitel stolař, a poslouchej, co budu vyprávět. Honzík si sedl a zadíval se dopředu. Uviděl stolek, za ním dvě tabule. Na jedné z nich visel obraz velké kočky. Byla šedobílá, u nosu měla silné vousy a dívala se rovnou na Honzíka. Vypadalo to, jako když chce z obrázku seskočit a jít k němu. Honzíku, ozval se tichý hlas. Honzík nevěděl, jestli může otočit hlavu a podívat se, kdo to šeptá. To přece nejde pohybovat ve škole hlavou sem a tam. Honzíku, ozvalo se znovu blízko u Honzíkova ucha. Co měl Honzík dělat? Spustil oči z kočky a pomalu jimi jel po tabuli, aby to nebylo znát. Potom po oknech s červenými květinami a najednou hop. A už se díval na tvář svého souseda. Honzík strnul. Vedle byl Ferda. Ferda se nedíval na Honzíka nijak zle. Oči mu svítily a pihovatá tvář se smála.
1: Já chodím do školy už dávno, zašeptal Ferda.
0: Chodil tam teprve týden, ale Ferdovi se to zdálo nesmírně dlouho. Honzík už otvíral ústa. Chtěl říci, že ve městě taky chodí do školy, ale u tabule se ozvala hůlka. Klepla na stůl a to znamenalo, že všichni mají poslouchat, co říká ředitel stolař. Hůlce porozuměl i Honzík a znovu se zadíval k tabuli. Ředitel stolař vypravoval o šedobílé kočce na školní tabuli. Jaká je chytrá, že vidí i všeru a že si umí zatahovat drápky do packy. Honzíkovi se to líbilo. Pan ředitel se pak ptal dětí na kočku, kterou mají doma, a děti brebentily jedno přes druhé. Všechny měli kočku a všechny si s ní někdy hráli.
2: To je toho, myslel si Honzík. My máme doma kocoura. Je celý černý a oči mu svítí jako lampičky.
0: Škoda, že máme kočku jen tak na obrázku, řekl nakonec ředitel stolař. Živá by byla lepší.
1: Já ji přinesu, já pro ní dojdu. Naše je pěkná, volali děti.
0: Stáli přitom a ruce se jim třepetaly ve vzduchu. Každý chtěl domů pro kočku. Honzík zapomněl, že je prvně ve škole a že se trochu ostýchá. Stoupl si na špičky, vytáhl ruku vysoko nad hlavu a řekl nahlas:
1: my máme doma černého kocoura.
0: Pan ředitel to slyšel. Usmál se do bělavých vousů, udělal několik kroků k Honzíkovi a pohladil ho.
1: Dojdi pro toho kocoura.
0: Honzík vyskočil z lavice a běžel domů. Ani nemusel do světnice. Kocour ležel na zápraží a spal. Honzík ho chytil a už ho nepustil. Přitiskl si ho k boku a upaloval s ním do školy. Kocour se rozhlížel na všechny strany a nohy mu visely dolů. Chtěl utéct, ale Honzík ho držel velmi pevně. všechny děti ve třídě vstali a chtěli vidět kocoura. Představte si, živý kocour ve třídě. Taková zvláštnost. Byla ve třídě kočka, byl tam i pes, dokonce kráva, ale všechno jenom na obrázku. Dívali se na děti ze stěn dolů, ani se přitom nepohnuli. A najednou stál na stupínku černý kocour. Čichl si ke dřevu, kýchl a pak se rozběhl sem tam. Ocas mu vlál jako babí léto. Honzíku, kolik má noh? Zeptal se pan ředitel a ukazoval na kocoura. Honzík vstal a chtěl říci, že má 4. To bylo na Honzíka jako nic, vždyť věděl, že každý kocour má 4 nohy. Ale Ferda mu pošeptal, že jich má 5. Honzík se zarazil a chvíli nevěděl, jak má odpovědět. Snad tenhle černý kocour má opravdu 5 noh? Možná, že to Ferda ví, když chodí tak dlouho do školy. Má jich 5, řekl Honzík nahlas, aby to všichni slyšeli. 5! Vykřikli děti a zasmáli se všechny najednou. Bylo to, jako když padá střecha. Kocour se lekl, skočil na otevřené okno a hajdy ven. Honzík už jenom oknem zahlédl, jak leze přes plot a mizí v řepě. Jak si to myslel? Zeptal se ředitel stolař, když třída opět utichla. 5 noh? Než mohl Honzík odpovědět, vstál Ferda a rychle řekl, Honzík počítal taky ocas. Děti se zasmáli znovu. Honzíkovi to bylo líto a sedl si do lavice. Mimo to mu začalo být smutno po kocourovi. Napadlo ho, že kocour zabloudí a netrefí domů. Jen to ne. Honzík měl kocoura rád a nemohl zadržet slzy. Vybíhali mu z očí, koulely se po tváři a padali dolů. Honzík vzlikal. Co pak? Zeptal se pan ředitel. Když on netrefí domů, pomalu vyrazil Honzík. No, řekl ředitel stolař a znovu pohladil Honzíka po vlasech. Jdi se po něm podívat a ty, Ferdo, běž s ním. Oba chlapci vyběhli z lavice a hnali se ke dveřím. Honzíku, ozval se z lavic dívčí hlásek. Honzík se obrátil a uviděl Teresku. Bylo jí v lavici sotva vidět, ale její drobný obličej na něj jasně svítil. Nechoď daleko, volala Tereska. My jdeme za kocourem, odpovídal za Honzíka Ferda a strkal ho do dveří. Celá třída za nimi hleděla a záviděla jim. Budou venku honit živého kocoura a oni musí sedět s neživou kočkou ve třídě. S dětmi pak už opravdu mnoho ne.

a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá: kikiriki!

0: Jak se makový mužíček učil mluvit. O makovém mužičkovi jste už slyšeli. Ale víte i to, že když přišel na svět, spával v kolébce, kterou mu stařeček udělal z makovičky. Dlouho v ní ovšem nespával. Za čas mu dědeček musel obstarat větší postýlku. Co postýlku? O té nemůže být ani řeči. Přinesl prostě z půdy odloženou ošatku. Před lety v ní stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Ale makový mužíček za nějakou dobu začal dorůstat i do té ošatky.
1: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužíčka učit mluvit, když tak roste.
2: A co bys ho učil? Vždyť už umí ga-ga-ga, go-go-go. To stačí, na mluvení má čas. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
1: Pravda, ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak začíná přece spousta užitečných slov, ne?
2: Spousta slov? A jaký?
1: Spousta. Například.
2: No, vidíš, stařečku, vidíš. Ga-ga-ga není k ničemu, ne. Ga-ga-ga je leda pro kachny.
1: Galoše začíná na ga. Makový mužičku, pojď k dědovi a řekni galoše.
2: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
1: Ale tak mu galoše koupíme. Podívej se, přijde jaro, spustí se mrholení, všude bude cáhota a makový mužiček si aspoň nezastudí nožičky. No,
2: když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Bude sedět pěkně u kamen, jen aby se čvachtal v loužích, jo, a nanosil mi bláto. Kdo to má po vás věčně uklízet? Mně stačí, že musím zametat po tobě. Jdeš ze dvorka, venku je cachtanice a ani si nohy neočistíš.
1: Já si náhodou vždycky opucuju boty o klestí.
2: Ne.
1: Ale jestli nechceš, abych ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go. No, takových slov, co začínají go, těch je ještě víc. Například.
2: Tak to vidíš, takové slovo už vůbec není. Go, go, go není k ničemu.
1: Gorila začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
2: Já vás poženu s gorilou. Nač potřebuješ takové ničemné slovo? Dítě musí nejdříve pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a děda, že je děda, na gorilu má času dost.
1: Víš co tedy? Já ho naučím říkat goláče.
2: Cože ho naučíš?
1: No, goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
2: Aha, a co to je? Goláče.
1: Ale no přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče a až bude umět ko, tak ho to přeučím.
2: Teprv nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. Ne, toho raději neuč vůbec nic.
1: A to je pěkné. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Hněvám se na tebe. Nemluvím s tebou a jdu na dvorek a budu tam celý den, ať třeba nastydnu.
0: Dědoušek bouchl dveřmi a stařenka se zamrzela.

Nechci, aby se hněval, táhlo jí hlavou. Vždyť to myslel dobře. Musím ho zase udobřit. Upeču mu koláče, ty on rád. A upekla mu koláče a šla za stařečkou.

0: staroušku, já to tak nemyslela.
1: To jo, nemyslela. Myslela.
0: Pojď, ať nenastydneš. Udělala jsem ti překvapení.
2: Dědeček by rád ještě chvilku trucoval, ale nechtěl přijít o překvapení, tak se obrátil a šoural se s ní ke dveřím. A hle, co se nestalo? Veře je malinko píply a na prahu stál makový mužíček.

0: Goláče.
1: Ale jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, ale koláče.
0: I nech ho, stařečku. Až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.

Čas běžel a makový mužíček zase povyrostl. Už dávno zapomněl na kolébku z makovičky. On už přerostl i tu postýlku z ošatky, co v ní před lety stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Jednoho dne se na něho stařeček zase zkoumavě zadíval.

0: tak si myslím, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
1: Co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech. A pak, čím bude makový mužíček psát? Tužka je na něho velká. V tak malých prstíčkách ji neudrží.
0: Ale to já už mám důkladně promyšlené, čím bude psát. Bude psát prstem do mouky. Rozetřeme mouku po stole a makový mužiček bude psát do ní.
1: No to zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmárat.
0: Ale vždyť ji pak zase smeteme do truhličky. Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
1: No, jestli mi ji vrátíte, tak tady ji ždipku máte.
0: Ne, děkujeme, stařenko. Tak, pěkně si ji rozetřeme, tak, a teď se dobře dívej, makový mužičku. První písmenko v abecedě je A. Víš, to je tohleto písmenko. A jsou to vlastně takové štafle, vidíš? Lidi je potřebují, když bílí světnice.
1: Neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo. A potom, mákový mužíček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
0: Dobrá, tak tě naučím E. E je zapotřebí pořád. E je ku příkladu 3x ve slově dědeček. No, E vypadá jako hřebínek na česání. Vidíš, E vypadá takhle.
1: E ho taky neuč. Ne. E je ještě těžší než A. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme. No, že se češeš suchou smrkovou šiškou. No, uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
0: Dobrá. I vypadá takhle. Víš, I vypadá jako kolík. Namaluj taky kolík, napiš taky I. No, I si napsal pěkně. I si napsal kostrbaté jen malunko, ale nesmí si olizovat pořád ten prstíček.
1: Tak a teď ho naučí jo. J je taky lehké. Pište si J a já si zatím skočím do kolny.
0: Tak, J to je vlastně jako hůl pro dědečka. Takováhle, vidíš? Takže napiš taky J, makový mužíčku. Ale takhle ne, to je obráceně, to je nohama vzhůru. Tak se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů, víš? Tak pojď, zkusíme to ještě jednou. Ale to je zase obráceně, to není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček nabacá. Přes ručičky udělá baci, baci, bac. Takže namaluj J a pěkně. A neolizuj si prstíček. A nekoukej na tu slunom žourku.
1: Co pak tu tak křičíš, stařečku? Na děti se nemá křičet, zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: Ale protože maluje hůl a ne J. Učím ho, že J vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
1: Panenko svatokopecká, křičíš a nechal si vyhasnout v plotně.
0: Jak to?
1: No, vždyť je tu jako v morně. Proč pak si nepřiložil?
0: Ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale jo.

0: A v té chvíli napsal makový mužíček tak pěkné J, že ani dědeček takové nesvedl. A bylo úplně správné. Bylo nohama dolů a hlavou vzhůru. Stařeček v první chvíli ani svým očím uvěřit nemohl.
1: No vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Pojď se, stařenko, pojď se podívat, jak je napsal náš makový mužíček.
0: A v tom se dědeček začal plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na J. Ale stařeček kýchl, jako když z moždýře vystřelí. Všechna mouka byla naráz ta tam. Makový mužiček začal natahovat, že nemá J. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužička další písmenka.
2: O, jo!

яко подкову, а ми яко, яко сорнчі копітко у студанки.

0: Donáte, konečně.
1: Snad na mě nečekáš celý ten čas, princi.
0: Honem, pověz, s jakou se vracíš?
1: Mohl si zatím vyspravit střechu nad maštelí.
0: Jak tě přivítala princezna?
1: Nebo naští padlouče.
0: Všechno jsem udělal. Trouchnivé krovy spravil, dříví nanosil, dvě kupy trávy nasušil. A teď povídej ty, jak dopadly námluvy.
1: Radši se ani neptej.
0: Líbilo se princezně poupátko modré růže?
1: Nejdřív zajásala, jak prý rozkošně udělané.
0: Jak to? Udělané?
1: Myslela, že je z papíru.
0: Ty jsi neřekl, že je to květ z nejvzácnější růže pod sluncem?
1: Nezeptala se.
0: Která rozkvete jenom jednou za celý lidský život.
1: Dvorní dámy brbentili, že nebylo vlastního slova slyšet.
0: Ani si jí nevysvětlil, že vůně té růžičky hojí všechny bolesti a neduhy?
1: Povídám ti, že mě nepřipustili ke slovu. Růži pohodili a mě ukázali, kde nechal tesař díru. Tak a teď víš, jak neslavně dopadlo tvé namlouvání.
0: Co pak by se papírová růže líbila princezně víc než živý květ?
1: Je to zajíčkaná panenka.
0: Když mě se líbí.
1: Líbí, líbí. Uvažuj s rozumem, princi. Kdo jsi ty? A kdo je ona? Jediná dcera nejmocnějšího císaři na celé zemi. Kdybys viděl ten palác, klenotnice, se jim nevejde do třech sálů, těch lesů a polí a rybníků, služebnictva na 300. A kdo jsi ty? Chudobný princ, který má tvrz nevětší než selský špejchárek. Kuchaře, komorníka a podkoního v jediné osobě. Vést moji obstarožní maličkost. A to se mi neprozradil, že koníka si navzájem spolu počujeme.
0: Náš rod není o nic horší než jej.
1: Jenže dneska se lidi cení podle toho, mnoho lidí zvoní v měšci. Tak je to, můj milý princi radované. Poslechni mě, pusť princeznu z hlavy. Časem ti padne třeba do oka jiná.
0: Pane, já chci jenom tuhle. Půjdu za ní sám.
1: Přeju ti šťastnou cestu.
0: Ne, počkej, Donáte. Vyprav se za ní ještě jednou.
1: Ani za zlaté prasátko, můj pane.
0: Prosím tě.
1: To nejde. S prázdnýma rukama do císařského paláce nemůžu. A na nějaký ten dárek nemáme už ani vindru.
0: Pošlu jí Slavíka.
1: Cože? Co jsi to pravil? Já ti asi špatně rozuměl.
0: Slavíka jí pošlu.
1: Nejvzácnější stvoření pod sluncem. Nejdražší dědictví po tátovi.
0: Až zaspívá, však jí srdce roztaje.
1: To po mně nechtěj, hochu. Srdce by mi utrhlo, kdyby náš Slavíček měl přijít do nešetrné ruky.
0: Tak já půjdu s tebou a ohlídám ho.
1: A když půjdeš ty, tak se nemusím trmácet já.
0: Ale ne, počkej. Ty přece pojedeš jako námluvčí, kdežto já s tebou půjdu jako tvůj sluha. Okouknu palác, dvůr i princeznu a postarám se, aby náš Slavík byl jako v bavlnce. Donáte, prosím tě.
1: Ale slib mi, když nepořídíme, bude s těmahle námluvama na dobro utrum.
0: Pořídíme, uvidíš. Až Slavík zaklokotá, padne mi princezna rovnou do náručí. Chceš se vsadit?
1: Hleda tak o tvé sojčí pírko za kloboukem. Nebo tamhle o hrst kyselých pláňat.
2: Nyní se ujme slova náš zbožňovaný císař.
3: O,
2: veličenstvo, račte se vyslovit, prosím.
3: O,
4: dámy a pánové. Buďte sticha, paní vrchní hofmistrová, ještě jsem tak moc neřekl. Vlastně mám na srdci jen tři takové, tento. Tak zaprvé jsem s potěšením vyslechl pozdrav prince Radovana, který nám od něho tlumočil rytíř Donát. Za druhé chci prohlásit, že na veškeré galantní návrhy chce moje dcera odpovědět sama, jelikož vdávat se má ona a ne já. A za třetí jsem celý pryč zvědavostí, co za dárek si přinesl do nás.
3: Já taky, papa.
5: To je přirozené, milosti. My dámy jsme už jaksi od přirozenosti neobyčejně zvídavé.
4: Ergo, starý, předveď nám tu prezent svého prince. Náš pan tajný rada ti pomůže s rozbalováním krabic.
2: K službám, veličenstvo.
5: Vypadá to jako rozkošná klícka.
3: Opravdu? Kéž by v ní byla čičinka?
5: Ano, to by bylo báječné.
3: Určitě tam bude čičinka.
6: Číča, kde pak?
5: Kdo je to?
7: Můj pacholík, princezno. Panoš pod koní a tak.
3: Prostořeký vtipálek. Ať radši zavře pusu a otevře kléc. Doufám, že v ní je krásně mourovatá kočička. No, paní hofmistrová?
5: Milosti, nevidím tu bohužel chlupatého čtyřnožce, nýbrž operřence.
2: Přesně ji řečeno, šedavého ptáčka.
3: Je aspoň velký, zlatý, s diamantovýma očima?
2: Nikoli, prosím, naopak, řekl bych, že je docela obyčejný.
5: Žádná velká nádhera.
3: Tak mi ho už konečně ukažte.
4: Snad jeho zpěv bude hezčí než jeho skromný zevnějšek. Co pak máš na srdci, mládenečku?
8: Chtěl jsem jenom... Slavík opravdu umí zaspívat, že vyžene ze srdce kdejaký stesk.
3: Stesk? Co je to?
8: Ty si ho ještě nepoznala.
4: Ať tedy zpívá.
8: Zpívej, jak nejlíp dovedeš, Slavíku.
4: Hezké.
2: Obstojná melodická invence, řekl bych.
5: Superb. Chamon.
4: Cože?
5: To je, prosím, francouzské veličenstvo.
4: Něco mi ten zpěv připomíná. Nebožka žena měla kdysi takovou hrací skřínku.
2: Ale ovšem, taky mě to hned napadlo.
5: Skutečně, ten pták to dělá přesně podle hrací skřínky naší zvěčnělé císařovny.
4: Až mi vhání slzy do očí.
2: Stejný tón?
5: Na vlasten samý přednes.
4: Zahřál mě u srdce a rozmilí. Malý zpěvák, půjdu si na chvilku odpočinout.
2: Dojalo ho to?
5: Starší muži mají sklon k přecitlivělosti.
3: Tak ona je to vlastně taková šikovná hračka, co zpívá jako Slavík.
8: Ale kdež princezna, je to opravdovský Slavík.
3: Docela obyčejný pták?
8: Jak pak obyčejný? Každé stvoření je malý div, což teprve ptáček, který umí potěšit strápené srdce.
3: Nech si své rozumy. A ty, starý, seber klec i Slavíka a odnes ho zpátky svému princi. Nechci ho ani vidět.
7: Smím vědět, proč, princezno?
3: Jestli se tvůj pán podobá svým dárkům, je nezajímavý, nanicovatý, dočista obyčejný.
7: A co jeho prosba, aby si ho vzala?
3: Ať se o tom neopováží už ani ceknout.
5: To je ale troufalost, mluvit o námluvách, když jste naši princeznu takhle rozlobili.
2: Můžete mluvit o štěstí, že jste nedostali výprask.
8: To jsme ale dopadli, Donáte.
7: Já to prorokoval, princi.
8: Tam je panečku vytřela zrak.
7: Tohle není nevěsta pro tebe.
8: Kdyby nebyla tak svéhlavá.
7: Kdyby.
8: A skromnější, kdyby dovedla být.
7: Kdyby samé chyby. Jdu osedlat koně, ať jsme co nejdřív z paláce.
8: Jeď sám, Donáte, já tu zůstanu.
7: Nestačí ti, jak jsi pohořel? Stojí ti taková princezna za výprask?
8: Kdyby jen za jeden.
7: Snad se do ní nezakoukal.
8: Jak to povídala? Jsem prý nezajímavý? Nanicovatý? dočista obyčejný. No počkej ty, namyšlená krásko.
7: Jen aby ses nakonec ty sám nepotázal se zlou.
8: Neboj se, Donáte. Chtěla papírovou růži a zpívající hračku. Tak pro ní vymyslím něco na ten způsob.
9: Paní vrchní hofmistrová, co jsem to chtěl? Princeznička už se upokojila?
10: Vám se zdála nějak vyvedená z míry, pane tajný rado?
9: Kdo pak by to do ní řekl? Na pohled slačí než ryze kvítek, křehká jak routička, ale když vystrčí drápy...
10: Já si nevšimla.
9: Mezi námi... Celý tatínek?
10: Neříkejte, pane tajný rado. Já bych dala krk za to, že jeho veličenstvo je učiněný milius.
9: To ano, to ano. Celé dny je samý smích, cumlá cukrátka, vypráví historky k popukání a najednou z ničeho nic prásk a růza, hrom z jasného nebe. Jinak ovšem znovu opakuji dobračisko. Zlaté srdce, na chlebíček ho namazat, na vlas jako princezna.
10: I v nejlepší rodině se může stát, že jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20.
9: To je trefné. Veličenstvo se nasměje, až mu to povím.
10: Já to myslela všeobecně. A začal jste vy.
4: Poslouchej mě, dcerunko, jednou se stejně musíš vdát. Tak proč pořád děláš drahoty?
3: Já ho nechci. Nevezmu si prince, který se opovážil poslat mi darem obyčejnou růži a opravdovského slavíka.
4: Ta růže krásně voněla. A když se slavík dal do zpěvu, až mi vytryskly slzy...
3: Mně taky.
4: Já vím, jenže zlostí.
3: Říkám ti naposledy, že radši zůstanu na ocet, než bych si vzala takového obyčejného, nanicovatého.
4: Nutil jsem tě snad. Ale nemusíš kvůli tomu pokřikovat jako na lesy. Vůbec, dělej si, co chceš, mě už to nebaví. Ale běda, jestli jednou přijdeš s pláčem, to ti říkám rovnou, že nechci slyšet žádné nářky.
3: Děláš jako by kdo ví co? Že mě zas pomluvila ta bába hofmistrová.
4: Se slzama na mě nechoď.
3: Sám si říkal, když jsem císarova dcera, tak si smím vybírat podle libosti. Jenže já nikdy žádnou libost ani nezahlídla.
4: Stokrát jsem tě varoval, že kdo moc vybírá, ten nakonec přebere.
9: Veličenstvo, mám novinu.
4: Co je? Kam utekla?
9: To mi prosím není známo.
10: Za to já mohu veličenstvo upokojit.
9: A já spěchám oznámit, že do paláce přibyl...
4: Kdopak?
9: Jakýsi podivný mladík.
10: Učiněný mouřenín.
9: Prosí, abyste ho ráčil vyslechnout.
10: To je hrozné, jak si dneska troufne přijít k trůnu, kde jaký pobuda.
4: Tak ho pusťte dovnitř.
9: No, já bych ho poslal na přetrači. Do koupele.
10: A ta garderoba, záplata na záplatě.
4: Ať to máme z krku.
9: Pojď dál, umouněnče. Jeho veličenstvo tě ráčí přijmout.
4: Proč pak jste mi pořád v patách, madam?
10: Ráda bych slyšela, až budete žalovat. A utři si nohy. Nezdobo, naděláš tu šlápoty horší než kominík.
9: Tak, tak, špindíro.
4: Co pak mi neseš, otrhánku?
8: Vranečku pár drobtů, na podrážce díru.
4: A co ti mám k tomu přidat já?
8: Šesták nebo dva za poctivou práci. Rád bych k vám do služby, veličenstvo.
4: Jaké pak umíš řemeslo?
8: Trochu tesařiny.
4: Mám dobrého majstra.
8: Taky škorně umím spravit.
4: Prťáky mám nejmíň tři.
8: Mohl bych vypomoct na zahradě. Nebo v konírně.
4: Počkat, už to mám. Co takhle starat se mi o prasátka?
8: V
6: tomhle řemesle se dvakrát nevyznám.
11: A já bych zrovna potřeboval pasáčka vepřů.
6: Abych řekl čistou pravdu, vepřová pečinka by mi voněla líp, ale když to nejde jinak, beru, co mi nabízíte.
11: Můžeš se dát rovnou do práce. Vepřinec je až docela vzadu za posledním nádvořím.
6: Já tam trefím podle čichu, veličenstvo.
11: Jestli jsi tak čiperný jako tvoje vyřídilka, řekl bych až moc bystrá na toulavého tovaryše.
6: Nejsem mandrovník. Co bych zapíral?
11: Tak proč jsi prvé mluvil o službě?
6: Řekl jsem si o ní jen, abych tu směl zůstat.
11: Co jsi vlastně zač? Podoba se mi zdá povědomá. Neprovázel jsi prvé starého Donáta?
6: Ano, když mým jménem přišel poprosit princeznu, aby mi dala slovo.
12: Ty jsi princ Radovan.
6: Snad mi veličenstvo odpustí tu smělost.
11: Proč se vracíš? Už dvakrát si dostal od princezny košem.
6: Rád bych se pokusil do třetice.
11: Já ti bránit nebudu. A možná bych i pomohl, ale to bys mi musel prozradit, co máš za lůbem.
6: Děkuju za dobrou vůli, jenomže tu zkoušku musím podstoupit bez vaší pomoci. Jako pasáček vepřů.
11: Nechtěl bys aspoň, abych tě ustanovil správcem císařského vepřince? Vypadá to víc nobl.
6: Když mám pást vepře, tak jsem pasáček. Správcem bych byl, kdybych něco spravoval. Třeba střechu na prasečím chlívku. Nebo ne?
11: Vlastně máš pravdu. Málo se jde na titulu. Hlavní je, jaké odvedeš díl. Tomu nerozumí leda hlupák.
13: Dámy, co pak to tu zavonělo?
14: Já nic necítím, princezno.
15: Že by šeříky? Nebo jasmín?
13: Co plácáte, slečno, o jasmínu, když tu zavanula vůně pečené husičky? A cítím ji tamhle z toho kouta.
14: To sotva, princezno.
15: No právě, od prasečích chlívků.
13: Tak se pojďte postavit sem vedle mne.
15: Jak je ctěné přání.
13: A zavětřete. Povídám zavětřit? No?
15: Skutečně? Cítím husí pečinku.
14: Puste mě na své místo, slečno Matildo. No, Víru, je to vůně, až se sliny zbíhají.
13: Pojďme se podívat, co si to tam kdo si kuchtí.
14: Vyloučeno. Princezna se přece nemůže přiblížit ke kotcům z prasátky.
13: Tak já počkám tady a vy mi sem přinesete kousek pečínky na ochutnání. To se mi zbíhají sliny.
14: Slečno Matildo, běžte se tam podívat.
15: Ale paní vrchní hofmistrová přes ty louže a bláto. Co bude s mými střevíčky a s krinolínou?
13: Střevíčky si zujte a sukně si můžete vykasat až nad kolena. Hlavně, ať už jste co nejdřív zpátky.
14: No tak, slečno, slyšela jste.
15: Ale když ty chlívky tak děsně zapáchají, já snad omdlím.
14: Zacpěte si nosík, dvorní dámo, a zmužile kopředu.
15: Pasáčku, hej, slyšíš?
6: To jako já, slečinko?
15: Co pak tu děláš? Co tu kutíš?
6: Ale sestrojil jsem si takový důmyslný kotlík. Nechcete se podívat?
15: Jestli si v něm pečeš husičku se zelím, tak si na ní nech rovnou zajít chuť.
6: To bych rád věděl proč.
15: Jelikož se na tvou pečinku zbíhají vznešené sliny naší princezně, poslala mě, abych jí přinesla pořádný kus. A já bych si taky dala říct.
6: Jen si poslušte, dámo.
15: Ale vždyť ten kotlík Je to čista prázdný. Tak odkud se tu vzala ta náramná vůně?
6: To je právě zvláštnost mého kotlíku. Že z něho ucítíte, co se kde v paláci a taky ve městě vaří. Smaží, peče, udí a tak. Tuhle husičku příkladně strojí kuchtík potají. Pro pana tajného radu.
15: Oh, ten mlsoun. A to v jednom kuse horuje o redukční dietě.
6: Jestli chcete, můžete přivonět, jak si podstrojuje císařů štolba.
15: Jehňátko, s palšámem? A co to tak usilovně žvíkají tamhle strážní na vartě?
6: Přičichněte si.
15: Bramborák? Až se mi s prominutím zbíhají sliny jako nějaké děvečce. Ó, to je skvělý kotlík. Princezna mi určitě nebude věřit.
6: Může se přesvědčit na vlastní oči. A nebo na vlastní nos?
14: Milosti, já tomu nevěřím. Jak pak by si mohl prach obyčejný pasák od prasat sestavit takový veledůmyslný instrument?
15: Jestli chcete, madam, říct, že jsem princezně lhala, můžete se přesvědčit sama.
14: Pověsil vám na nos hejla, slečno.
15: Snad můžu věřit svému zraku a čichu.
13: Přestaňte se škorpit, dámy, není to k poslouchání. Já se na ten divotvorný kotlík podívám sama.
14: Ale milosti, to nejde. Kam pak račte? Snad ne pro pána. Viděl to svět. Princezna a mašíruje mezi loužemi rovnou k prasečinci. Račte posečkat, já bych tu věc napřed okoukla sama.
13: To je na dlouhé lokte. Já si chci přesvědčit hned a na vlastní oči.
14: Vždyť to nesnesitelně zapáchá. A všude jsou hromady s prominutím.
13: Čeho?
14: Já se to ostýchám vyslovit nahlas.
13: Jestli máte na mysli ten hnůj kolem, tak to snad chviličku vydržíme.
14: A pan tajný rada sem kouká.
13: To je to.
14: Jenže on dozajista půjde žalovat jeho veličenstvu.
13: Tak si přichvátněte, ať jsme zpátky dřív, než ten dědek vykoktá svou litánii. Co je ten pasáček? Hej! Mládenečku!
14: Milosti, sama se s ním vybavovat nesmíte. Ve všem jsem vám ustoupila. Trmácím se s vámi močálem nejhroznějšího neřádstva. Ale nechat vás debatovat s pasáčkem vepřu, to prostě nedovolím. Vypovíte mě, co byste ráda, a já mu to sdělím sama.
13: Chtěla bych si přivonit k tomu zázračnému kotlíku.
14: Hochu, pojď sem! Princezna ráčila vyslovit přání.
6: Já slyšel. Chce si čichnout. Nemusíte se obtěžovat zbytečnou řečí, milost paničko.
14: Uvědom si, že to je veliké vyznamenání.
13: A chtěla bych vědět, co se dneska u nás chystá k obědu.
6: Stačí se sklonit nad můj kotlík.
13: Srnčí na smetaně. A co pak si zrovna teď podstrojuje můj císařský tatínek? Holoubátka! Podívejme. A pak samozřejmě nikdy nechce polívku.
14: S dovolením směla bych si čichnout, co zrovna teď svačí dvorní dámy. Fidon, topinky s česnekem jako dragoun.
13: To je ale náramná věcička, tenhle kotlík.
14: Vyšpekulovaná, všechna čest.
13: Já ho chci.
14: Řeknu pasáčkovi, aby vám ho dal. Mládenečku. Daruj ten kotlík naší princezničce.
6: Beze všeho, milost paní. Za hubičku.
14: Cože? Já ti asi špatně rozuměla.
6: Ba ne, rozuměla jste dobře. Když mi princezna dá hubičku.
14: Milosti, okamžitě musíme odtud. Ten rošťák chce za svůj kotlík hrozné věci.
13: Smlouvejte s ním trochu, třeba sleví.
14: Ani pomyšlení, já odcházím a vyračte 3 kroky přede mnou.
13: To je ale škoda.
6: Počkejte, dámy. Ještě jste neslyšeli, jak můj kotlík muzicíruje.
14: Nevěřte, princezno, je to nebezpečný driáčník.
6: Chcete menuet? Nebo čtvrilku?
14: Podvodník a šarlatán.
6: Nebo dáte přednost valčíku?
13: Tak schválně, čtvrilku. Ať vidíme, jestli šidíš nebo ne. To je moc hezké.
15: Superbe. Šarmán.
14: Kdo ví, co to je za potvuk?
15: Náhodou vyhrává skvěle. docela jako malý orchestr.
14: Já ten kotlík chci a chci a chci. Vyloučeno, princezno.
8: A já se teď, milé dámy, musím vrátit ke svým vepříkům. Děkuji za návštěvu, přijďte zas, až budu mít vykydaný hnůj.
13: Já ten tvůj kotlík musím dostat.
14: Pasáčku, to je pro tebe velké vyznamenání, když princezna přijme jako dárek na památku.
8: Proč ne? Když mi dá 3 hubičky...
14: Cože? Princezničko, neposlouchejte ho. Honem jí zacpěte uši, slečno Matildo. Jak to 3? Prvé si chtěl 1.
8: To jste ještě nevěděli, že kromě vůně umí kotlík taky vyhrávat.
15: Cože by za něj chtěl?
14: Já si to vůbec netroufnu vyslovit.
15: Tak mi to prozradí slečna Matilda. A hezky z čerstva. Bude to? 3 hubičky milosti. To je ale nestyda.
8: Já se nevnucuju.
15: Jsi vyděrač.
8: Promiňte, dámy. Musí mít nakrmit vepře.
15: Počkej, madám, řekněte mu, že mu ty hubičky dá moje dvorní dáma.
16: Já? Já se s pasákem vepřů líbat nebudu.
15: Tak mu dáte jenom 1 a zbytek dostane od paní vrchní hofmistrové.
14: Princezno, tohle už přestává všechno.
8: Uklidněte se, dámy. Já řekl 3 hubičky od princezny a od nikoho jiného. Ale když se jí to zdá moc, ať si je nechá a já si nechám kotlík.
13: To je na jednou spěchu. Počkej!
15: Kolik jsi říkal? 2?
8: 3.
13: Paličáku!
15: Co budeme dělat?
14: Musíme honem odejít.
15: Já se ptám, co budeme dělat, aby sem na nás nebylo vidět.
14: Milosti pro pána, snad byste mu nechtěl.
13: Co pak mám jinou možnost?
15: A když už jsem paní vrchní hofmistrová, noce na to udělat, vy si aspoň račte vymyslet nějaké chytré odůvodnění. A teď se postavte přede mne, dámy, a roztáhněte krinolíny, aby sem nebylo tolik vidět. Pasáčku?
14: Já to nechci vidět. A vy taky koukejte zavřít oči, slečno Matildo.
13: Tak honem, pojď sem, pasáčku.
8: Rád bych věděl, proč pak vy taky zavíráte oči, princezno. Snad se nebojíte. Ta byla sladká. Jako malina.
14: Zrovna mě napadlo, že císař od malička vštěpuje princezně lásku k umění a úctu k lidskému důmyslu. Takže, když se to vezme kolem a kolem, princezna teď vlastně podporuje hudební umění a podněcuje vynalezání.
15: Pospěš si.
8: A to ne. Žádná práce se nemá ukvaltovat. Teď bych rád takovou, co voní po rezedě.
15: Vždyť se zalknu.
8: Stačí takhle nabrat dech?
15: To byla hubička za celý tucet.
8: A taky ze všech nejsladší. Až se mi z ní hlava zatočila.
15: Pro pána jeho veličenstvo.
14: Tajný rada žaloval. Čerta by ho vzal. Honem rozum do hrsti. Možná, že císař dohromady nic neviděl.
17: Co tu pohledáváte, dámy?
14: Vyšli jsme si na obvyklou dopolední procházku, veličenstvo.
17: Od kdy pak se promenádujete u prasečích chlívků?
15: Chceme poznávat nové končiny, tatínku.
17: Aha, tak nové končiny. Jenže mě pan tajní rada oznámil, že tu viděl něco jiného, přímo skandálního. Co vy na to, paní vrchní hofmistrová?
14: Veličenstvo, nemohu ani přikývnout, ani popřít, protože mi není známo, co si pan tajný rada vymyslel za báchorku.
18: Já, že si něco vymyslel? No, to je nadsti utrhání.
19: Tak jim to řekněte rovnou do očí, pane tajný rado.
18: Nic jsem si nevymyslel,
9: Nýbrž jsem zahlédl na vlastní oči.
14: Tak zahlédl, jenže zahlédnout je míň než vidět. A to pan tajný rada s prominutím špehoval? U prasečích chlívků?
9: Některak, prosím, madam. Šel jsem náhodou kolem...
14: No ne, náhodou.
9: A co mi neskáče do řeči, veličenstvo?
17: Tak to vyklopte jedním dechem, člověče. Co jste vlastně viděl, nebo zahlíd, nebo já nevím?
15: Vůbec nic.
17: Jak to můžeš říct?
15: Protože jsem byla schovaná za krinolínama svých dam.
17: A co pak si vyváděla za těma krinolínama? Nebo mě to prozradí dotyčné nositelky krinolín?
14: Princezna vlastně jen podporovala umění.
16: A podněcovala vynalézání?
17: Co mi to chcete nabulíkovat, ženské? Vždyť ona se hubičkovala s pasákem vepřů.
14: Ale veličenstvo, Fidon.
16: To by přece nebylo Super B, ani Šaramant.
17: Ty vaše řečičky jsou jenom výmluvy. Já chci slyšet čistou pravdu a povíš mi ji ty, dcerunko. Dámy, pane tajní rado, račte odejít. Teď se bude odbývat čistě rodinná záležitost.
14: Vy žalobníčko.
9: A hubičkovala se s ním, hubičkovala. A co propadnu, jestli to není pravda?
17: Tak co, děvenko, jak to bylo? Ale žádné lhaní. Dala spasáčkovi vepřů hubičku?
15: 3, tatínku.
17: 3 hubičky?
15: Ano.
17: Tak poctivý princ se ti nelíbil, ale za to se klidně spustíš s pohunkem. Na to můj rozum nestačí.
15: Já chtěla ten kotlík, co prozrazuje na 1000 vůní.
17: Ale vzácná růže ti nevoněla.
15: Chtěla jsem kotlík, co hraje jako malinkatá kapela.
17: Kouzelný slavík se ti nelíbil, ale za hrací strojek rozdáváš hubičky. Princezna a pohůnek od vepřů. No to je boží dopuštění.
15: Já myslela, že to nikdo neuvidí.
17: Nejde o to, jestli nás někdo vidí, ale jací jsme, co je v nás, tuhle, uvnitř.
15: A víš ty, co je uvnitř tuhle v pasáčkovi vepřů, když mi tak přísně vyčítáš?
17: Ty budeš ke všemu ještě hubatá, tak aby si věděla. Ty si tady toho umouněného chasníka vezmeš za muže a basta.
15: Snad ne kvůli těm hubičkám?
17: To taky, ale hlavně proto, že jsem se na tom ustanovil. Snad konečně skrotneš.
15: Prosím tě, ne. Já už to víckrát neudělám.
17: Provdáš se za pasáka vepřů a navíc poroučím, aby vás vyvedli za hranice mé říše.
15: Ty mě chceš vyhnat?
17: Tady zůstat nemůžeš. Nehodí se, jak si, aby můj zeď se ohanil vidlema ve vepřinci. A tobě by to tam jistě taky dvakrát nevonělo.
15: Tatínku, prosím tě.
17: Vzpomínám si, jak jsi vyhnala námluvčího prince Radovana.
15: Já to tak nemyslela.
17: Pohanila si ho, slavíka si mu poslala zpátky, růži vyhodila oknem.
15: A kdybych mu vzkázala, aby přišel znovu?
17: Myslíš, že by stál o děvče, co se hubičkuje s čeledínem u prasečích chlívků?
15: Třeba mě nebude chtít ani ten pasáček.
17: Zeptáme se ho. A nebo víš co? Zeptej se sama. Když tě nebude chtít, já ho nutit nebudu. Hned ti ho sem pošlu. Jedna ruka je v rukávě, princi. Teď už záleží jenom na tobě.
8: Díky, veličenstvo. Princezno?
15: Co chceš?
8: Císař mě sem poslal prý na námluvy.
15: Pasáčku, milý, se svatbou jsou jen starosti a výdaje. Podívej, dukát chceš?
8: Vždyť by mu v mé kapse bylo smutno samotnému.
15: Tak já mu přidám kamaráda. Ber.
8: A hned je jim veseleji. S lidma je to zrovna tak. I nám bude dobře v páru.
15: Co tě napadá? Já ti ty 2 dukáty dala, abys naopak řekl mému tatínkovi, že mě nechceš za ženu.
8: To není pravda.
6: Já vás chci.
13: Protože nevíš, jaká jsem hádavá, tvrdohlavá, marnivá a svárlivá. Vždycky musí být po mém. Jaká bych já byla pro tebe nevěsta? Neumím vařit, ani prát, šít, ani látat.
6: To se všechno naučíš.
13: Jak to, že mi tykáš?
6: Vždyť jsme už vlastně nevěsta a ženich, tak jak je pak, co pak?
13: A vzteklá jsem a líná a prolhaná.
6: A já zas nezajímavý a nanicovatý, dočista obyčejný.
13: Tohle jsem neřekla tobě. Kde jsi to slyšel?
6: Hádej.
13: Vzkázala jsem to princi Radovanovi.
6: Třeba jsem taky tak trochu jako on. A možná mám i jeho podobu. Zavři na chvilku oči, já si zatím z tváře smiju šmouhy a schodím tyhle pasáčkovské hadry.
13: Smím už otevřít oči?
6: Ještě ne.
13: Co to děláš?
6: Pusa ti svádne po malinách.
13: Jako tenkrát.
6: A teď mi zavonila rezedou.
13: Zaknu se, počkej.
6: Stačí nabrat dech? Jako když se chceš ponořit hluboko do tůně. Tahle byla ze všech nejsladší.
13: Smím otevřít oči?
6: Podívej se na mne a řekni. Mám-li odejít bez tebe?
13: Ty jsi princ Radovan.
6: A ty zas chytrá hlavička.
13: Ale proč si to všechno přestrojení a služba ve vepřinci?
6: Kvůli tobě.
13: Abys mě vytrestal.
6: Spíš ti jen maličko pootevřel oči. Abys hračku necenila víc než opravdový zázrak života.
13: Tatínek to ví?
6: Co neví, tomu pro...

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták. A kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleď. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli spole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned, přikázal strýci Horehleďovi. Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat, dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleď na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl ze široka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleď dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady, dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleď by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat, tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo?

0: strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan, ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal, ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleď kopal jak o závod, říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, oči mdlé, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku na horehleďa a pravil.
1: Já jsem strážný duch pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl z-pod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl, kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motika svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý, třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
2: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů, vyrušil ho černokněžník. Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když v díře jsou plné hrnce zlaťáků. A tak si řekl, že na černokněžníka vyzraje. Přece není možné, aby černokněžník sám poodvláčel naráz tolik železňáků. Než odešel, podíval se dobře, kde stojí ten jalovec a že si na druhý den pro ostatní peníze přijde. Doma neměl strýc stání. Dvě hrstě zlaťáků uschoval do truhly, ale stejně mu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí, samé kamení. Ať strýc, jak chtěl hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil. Jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů.
3: Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se.
0: Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky.
3: Ale zůstal jako solný sloup.
0: V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi.
4: Hádej, kdo je to?
5: Tudududududu, tada!
4: Barbora se obrátila na cestu k jejich domovu, ale Míša ji zadržel. Mami, pojď na něj. Barbora hned věděla, že to mluví o Vasilovi, ale podivila se. Ty se nebojíš? Ale Míša byl nyní plný odvahy. Proč bych se bál? Jen ať se bojí Vasil. Vydali se tedy Vasilovi naproti. Běželi lesem opodál podle cesty. Za chvíli zaslechli jeho zpěv. Přikrčili se do podrostu u cesty a čekali. Vasil vyšel ze záhybu cesty. Kolem krku mu visel stočený provaz. Za pasem měl sekiru a přes rameno palici. Vesele si zpíval.
6: Hlas má drsný, jazyk mlsný, kožich přes léto. Měkké tlapy, tvrdé drápy, hádej, kdo je to.
4: Když je Vasil míjel, Míša už vstával, aby po něm skočil, ale Barbora jej zadržela. Teprve, když Vasil přešel, vyběhla na cestu tiše za ním. Vasil ji při svém zpěvu neslyšel, když se octla přímo za jeho zády. Zdvihla se na zadní nohy, předními tlapami mu náhle zakryla ze zadu obličej a zeptala se jakoby ozvěnou posledních slov jeho písničky. Hádej, kdo je to? A Míša po ní rozpustila opakoval. Hádej, kdo je to? Vasil se lekl a chtěl se Barboře vytrhnout, ale ona držela pevně. Zlobil se. Který čerchmant si ze mě dělá blázny? Barbora opakovala. Hádej, kdo je to? A Míša za ní. Hádej, kdo je to? Ale Vasil nechtěl hádat a domlouval tomu neznámému. No tak nedělej hlouposti a nezdržuj mě. Mám napilno a do večera ještě mnoho práce s Barborou. Barbora se zasmála. No to máš pravdu, ještě mnoho práce budeš mít s Barborou. Hádej, kdo jsem. No tak, když jinak nedáš, hlas máš tak hluboký, že ty jsi z jarmarku medvědář. Ha, ha, ha, ha, to se ti povedlo. Ale neuhodl jsi, nejsem medvědář z jarmarku. Hádej, kdo jsem.
6: Kdo ty jen můžeš být? Máš tak chlupaté ruce. Ty mi chceš jistě nahnat strachu, abych se bál, že jsi medvěd. Ale kde pak? Já jsem přece viděl Barboru na vlastní oči v jámě a jiný medvěd tady na Zelené hoře není. A potom, já bych se ani Barbory nebál. Každého přeperu. Na mě si netroufá ani Ivan Chlupáč. A to je nějaký silák arváč. Ale počkej, tyhle chlupaté ruce a ten hluboký hlas i ta síla. A že ty jsi zrovna Ivan Chlupáč? Ani Ivan Chlupáč nejsem.
4: do třetice a naposledy. Hádej, kdo jsem. A já už hádat nebudu. Radši se podám. Řekni sám, kdo jsi. Tu Barbora pustila Vasila z tlap. Vasil se otočil a leknutím sedl na zem. Chvíli nemohl hrůzou promluvit, jen zuby mu strachem jektaly. Barbora se zachechtala. Tak co? Proč se nemáš k dílu? Nač máš tu palici? A ten provaz a tu sekeru? Troufal jsi mě přece přeprat. A Míša hned také kurážně vyzýval. No tak, proč se nemáš k dílu? Troufal jsi s nás přeprat. Vasil přešel k prosíku. Jej, milost, paní Barboro, odpust mi to. Já jsem nevěděl, že jsi z jámy na svobodě. No tak já ti teda odpouštím. Už se na tebe ani trochu nehněvám. Ale líbíš se mi. Já tě s ním. A Míša za ní jako ozvěna. Líbíš se mi? Já tě s ním? Vasil se zatím vzpamatoval z prvního leknutí a rychle přemýšlel, jak z té kaše ven. Dostal nápad, řekl lítostivě. Že mě sníš? Ajajajaj, to bych tím los paní Barboro neradil. Totiž každý člověk se zrzavými vlasy má hrozně hořké maso. Jazyk po něm pálí kolik dní a nemůžeš jej ničím ochladit. Míša si vzpomněl na pálivou houbu a jen se přikrčil při té hrozné vzpomínce. Ale jdi, to jsem opravdu nevěděla. A ani moje maminka mi nic takového neříkala a byla to hodně zkušená medvědice. No věř mi, já to přece musím vědět, jak chutná mé maso, když mám sám zrzavé vlasy. No to je pravda, ty to musíš vědět, když máš sám zrzavé vlasy. Míša dostal z toho člověka s červenými vlasy hrůzu. Připomenul si i jeho začarované stavení. Nejraději by byl od něho někde kraj světa. Zatahal mámu za kožich. Maminko! No co chceš? Nezdržuj, vidíš, že mám důležitější starosti. No právě proto, maminko, zašeptal Míša. Ten člověk je zlý čarodějník. Má v domě červeného čerta a černého čerta. A v tom se stalo něco nečekaného. Vasil využil Barbořiny nepozornosti, rozpřáhl se na ní palicí a Barboře by se bylo zle vedlo, kdyby nebyl v posledním okamžiku zakročil Míša. Ten spatřil, co Vasil chystá, skočil mu pod nohy a zakousl se mu do lítka tak zuřivě, že Vasil bolestí pustil palici z ruky. Ale palice padla Míšovi rovnou na hlavu. Medvídkovi se zajiskřilo v očích. Pak se kolem něho udělala tma a on se svalil jako zabitý. Chvíli nevěděl o světě. Když se probudil, ucítil ze všeho nejdříve mámin jazyk. Barbora ho lízala po očích a po tvářích. Vasil byl ten tam. Utekl, když se Barbora starala o omdlelého Míšu. Teď na honbu za ním nebylo ani pomyšlení. Měl velký náskok. A pak měl sebou sekeru a mohl na ně číhat někde za stromem. Proto se Barbora rozhodla, že si nejprve půjdou domů odpočinout po přestálých útrapách. Když Míša spatřil známou stráň a octl se zas v útulném domově pod borovicí, radostí zakvičel. Juju! Máma mu snesla znamenitou večeři a Míša usnul blaženě v jejím náručí dřív, než dospívala u kolébavku. Spi, synáčku, spi.

0: A potom se léto překulilo akorát do prostředka. Rozpustilé sluníčko tancovalo tak nizoučko při zemi, že si vždycky po ránu a zastmívání rousalo zlaté lokničky ve stříbrné rose. Přes den se kutálelo rovnou po vrškách borovic a protože ho borové jehličky šimrali na bosých patičkách, smálo se ze vší sluneční srdečnosti a pálilo ještě víc, než mělo. Jenomže z toho slunečního mazlení a smíchu rozpustilého bylo takové sucho, suchoucí a suché, že všechny kytičky smutně skláněly povadlé hlavičky k zemi dolů a lístečkové sukínky měly pomačkané a nehezké. Hamba se jenom podívat. Potůček rokyťák byl tenký jako myší ocásek v běhu a siveni i pstruzy měly také po veselosti. Jenom lesík Hůrka dostal ještě kapínek vody ke kořínkům od lesního mechu, který si vláhu nastřádal do zásoby za velkých dešťových kropení zhora na jaře, kdyby bylo přece jenom někdy ouvej. Bůby seděl u potoka a čekal, kdy už bude konečně víc vody na koupání letní a chladivé. A protože měl dlouhou a ještě delší chvíli, přišel mu zajíc Kryšpín z polí povědět, jak v kláskových zrníčkách v žitě a pšenici rychle dozrává chleba proti hladu.
1: To je teda nadělení. Takové sucho, suché a bez vody nepamatuju, co jsem.
2: Myslíš, že bude žízeň pro vodu, Klído?
1: Žízní by snad nemuselo být hned tak až moc zle. Jestliže ovšem, tak do 7 slunečních přeběhnutí zaprší z nebe. Ale se k nimi, buby. Jakéže to letos budou porcinkule letní, když není voda, kde má víc?
3: Kde pak porcinkule, milej, zlatý a vysušený? Na porcinkule musí být voda, nejmín ze 3 dešťových mraků.
0: Rozčiloval se zajíc Kryšpín z polí.
2: Já poslouchám jenom chvilinku malou, ale ani trošinku vám nevím, co to ta porcinkule je.
3: Aha, to teda asi nevíš. Protože když bylo léto v lese Hůrce minule a naposledy, tak to tě ještě vymýšleli do pohádky. Jak bych ti to jenom vysvětlil krásně jasně. Porcinkule, to je taková sláva na vodě. Ptačí hlásková kapela vyhrává pro radost a potěchu pěkně na vodě, vášky tancujou svůj baletní taneček všechny na vodě stejně, pstruzy, siveni i běličky mají svůj taneček secvičený pěkně na vodě spolu a nad tím vším svítí svatojánkové v řadě hezky do řetízku, aby bylo plesově krásně. A my z polí i lesa na to všechno koukáme a radujeme se z léta převelice náramně. Jíme dobroty a tak.
0: Dráče si zaječí vysvětlování ještě chvilinku přerovnávalo ve střepaté hlavičce, ale vědělo už o moc víc, nežli ještě před chviličkou prve. Ale zvědavé bylo na porcinkule jako 2 malé sojky.
2: Já bych hrozně rád porcinkule, Kryšpíne. Ty ne?
3: Kdo by je nechtěl? Jenomže slyšel si sám na obě uši. Porcinkule bez vody nejdou. To je jasná věc, jako petržel v trávě křížem.
1: A já se z rovinka letos tolik staral, aby měl bůby porcinkule, jako ještě nikdy nebyly, když je má mít prvně. Zavolal jsem všechny ptáčky zpěváčky. Pstruzy a siveni mají takový taneček rejdovací a secvičený, až by si bůby udělal na krčku uzel na zadrmo i s kličkou. Šmelák Bruno slíbil 50 žejdlíků kvítečkového nektaru pro sladkou chvíli. A Sisel Augustín si chtěl řídit krámek se sladkými bobulemi po jednom lesním penízku. A teď nic. Dočista vůbec nic a zase nic.
2: Ach, jo.
4: Co pak je to tady za besedu, že si nikdo nepozve, aby přišel také Řícový? To samozřejmě ne, to teda opravdu.
2: Cyrile, Cyrile, prosím tě, poraď nám rychle, jak dát rokyťáku vodu, aby byly porcinkule na vodě správně.
4: Kdybych věděl na první vzpomenutí, tak to bych pověděl přece. To ale nejde jen tak z hurta a na první zeptání.
2: Já vím, Cyrile, jako tenkrát s medvědím buzením mokře. Když jsme zavedli potůček rokyťák rovnou do medvědího pelechu medardího. To byl přece také nápad postavit hrázku potůčku do cesty. Že ano, Cyrile?
4: Tak tomu říkám nápad v pravou chvíli. My to uděláme z rovinka jako tenkrát nad medvědí skálou.
2: Ale rybičky dole na potoce budou zase bez vody, jako při medvědím buzení minule. A budou mít na mále, Cyrile.
1: Tak se jim pěkně krásně oznámí, že nebude voda tak do zítřka. Tak, aby se na tu chvíli přestěhovali nahoru na potok a od náhodu až sem, že nesmí být ani jediná. Jinak bude na suchu. No a je to. A se zprávou pošleme pstruha služebního, protože je tady ze všech ryb ten nejrychlejší. Jo. Jenomže bych chtěl ještě vědět, promiňte mi laskavě, a to velmi, jak tu hrázku chcete hlavně udělat?
4: No jak? Jak? Docela jednoduše. Prostě a krásně. Krišpín bude nosit z trávníku drny, strály i s hlínou ve spod a Bubi bude dávat na sebe řádkou od břehu ke břehu. Přece, to je to.
5: Vysvětlil Cyril z jedné vody načisto a hned. I když vlastně ani sám pořádně a dohromady nevěděl, ale už vyměřoval, odkud hrázka až kam. To už ale kolem plavala rybička Bělička a volala, že je odtud až k Mlýnskému náhonu ta poslední, protože jí služební pstruh Rýša vyřídil žabí poselství správně. A tak se dali do práce všichni. Krišpín nosil drny, Tráče je dával řádkem od břehu ke břehu a Cyril radil, poučoval, zase radil a pletl se všem. Vyšlo to akorát na 5 drnových řad a potůček rokyťák byl docela jako dřív, když měl ještě vody dost a už také začalo zatékat do tůňky. Ale na to, aby bylo po okraj, to zase jenom trošičku chybělo. To tedy ano, na to bylo hrázky ještě málo.
6: A tak to zase ne, to teda vůbec ne.
5: Ozvalo se najednou z té strany hrázky, co nebyla voda. A on to bobr Oskar, zamračený jako bouřkové nebe v létě k večeru. Žabák Kvído se honem schoval za kámen placatec, protože si najednou vzpomněl, že všem vzkázal, jenom Oskarovi do vrbiček zapomněl. A právě ve vrbičkách měl bobr Oskar svoji stavební parcelu vodní a všechno své bydlení i práci.
6: Co je to tady za nezdobu vodní a zbláta?
2: My tady děláme hrázku proti vodě, Oskare, aby bylo dost pro porcinkule.
6: Tak tomuhle vy říkáte hrázka proti vodě, jo? No to tedy děkuji pěkně a uctivě se poroučím. To teda jo. Já dole na suchu a oni tady hrázku proti vodě. A ještě k tomu zbláta. Tak to si teda počkám, skutečně. Každý přece ví dobře, že na dělání hrází, můstků a vodních stavebnic všeho druhu mám na dolním potoce řemeslo já, bobr Oskar. A ještě tak parta bobra Oskara.
5: A potom se skutečně vidělo a jak. Když se první šplouchavé vlnky roztočené zvedly až k poslední drnové řadě úplně nahoře, převalily se na druhou stranu a padaly s plávkem pod hrázku, aby mohli k Mlýnskému náhonu jako prven. A všechna ta síla vodní a těžká, co jí vlnky vždycky nosí sebou, se nazbírala před hrázkou zpředu. A potom se všechny kudrnaté vlnky chytily za ručičky, opřeli se do hrázky společně a ze vší vodní síly prudce a drny se pohnuly v řádce všechny a najednou. Hráska se převalila celá a všechna ta vodní síla letí dolů potokem jako jedna jediná velikánská vlna plná vody.
6: A co se říkalo? Ha? A co se vědělo? Ha? A co se vědělo, že se stane? Aha.
2: A zase nebudou porcinkule.
6: A co by nebyly? Proč by nebyly? Porcinkule budou. I s tribunkami budou. Vory a gondolky budou. Ono se totiž nějak pozapomnělo, že jsem tady ještě já. Bobr Oskar. Bobr Oskar a jeho parta.
5: Bobr Oskar nečekal na nic a marně písknul tencem. Potom víc nahlas a vysoko. A už je tady taky Bobr Pankrác, Bobr Servác a Bobr Bonifác. Celá parta Bobra Oskara pěkně pohromadě. A kácejí se suché habříky podél vody a kácejí se polámané borovičky, co tu zbyly po jarním povětří, a sbírá se vrbové proutí a napadané větvičky od poslední fukejřem. A taky se proměřuje a skládá a zkracuje a přitesává ostrými pobřími zuby pro dřevěnou práci, až je na břehu zásoba na 3 vatry velikého ohně. Oskar chodí, proměřuje, ukazuje, co a jak, potom zase opravuje a kreslí. Sluníčko se ještě nestačilo překulit od půl do celé a už je tady hráska i s vodním vypouštěním. To kdyby bylo hodně přesplávek. Také tribunka pro velectěné obecenstvo se dělá a také vodní pódium pro zpěváčky. Taneční parkýtek pro baletní prima balerinky a také čunky, gondolky, lodičky a vory. Nakonec ještě Servác k tomu všemu postavil znamení, na které napsal Parta Bobra Oskara. To, aby se vědělo, kdo pracoval a kdo se přičinil. A bylo hotovo. Na Jasan ještě pověsili konipáskové velikánské znamení, že dnes večer před slunečním usínáním budou na Tůňce a na Potůčku hned vedle u kamene placáku kousíček pod Doubravkou opravdické letošní porcinkule lesní, jak se sluší a patří. A vstupné, že je 2 lesní penízky, malí a mláďátka z lesa, polí, luk i okolí, že platí jenom polovičku. A když se sluníčko už napůl schovávalo za lesí hůrku, když se stíny stromů natáhly do té nejdelší délky za celý den, sešla se u potoka všechna zvířátka ze Širokánska, Dalekánska a tvářila se slavnostně a šťastně převelice v skutku. Vzadu potom vykukovaly obrovské parohy jelena Huberta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom teprve přicupital na poslední chvilku udýchaný Bůby a posadil se k ostatním hned do první řady, která byla pro ty, co se zasloužili nejvíc. To už se ale na pódiu uklání v bílých rukavičkách a šosatém fráčku principál Žabák Kvído.
7: Vážení velevážení, z lesa, luk i polí, přátelé, pěkně vítám ve spolek a přeju hezké pobavení i pohodlné posezení, neboť právě začínáme.

0: A hned potom začala taková krása nesmírná a milá, až se dráče mohlo utleskat. Vášky tančily baletní taneček těsně nad vodou, pstruzy a siveni dělali kola a salto mortále nebezpečné jenom tak spolu, až voda šplouchala vysoko, vysokánsko. Ptáčkové zpívali ty nejkrásnější lesní písničky a dokonce i včelky přišly zabzučet tu svoji medovou notu. Rybičky, běličky dělali vodní akvabelky, až se tajil dech skutečně nad tou nádherou ryzí a opravdickou. Nahoře nad Tůňkou svítili broučkové svatojánkové svými maličkými lucerničkami a točili kroužky a kolečka, řetízky a spirálky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabák Kvído uklonil naposledy za všechny a byl konec.
1: Vždyť ta tma ještě není černá, je napůl modrá, Teresko. Tak proč už je konec se vším? Proč mám jít spát?
2: Dneska se nám rok překulí do druhé půlky, blíž k zimě, Bůby. Za chvíli bude podzim a po něm zase sníh, když už byly porcinkule.
1: To už budu na tom vašem světě přesně jeden rok. Viď, Teresko, podívej, sluníčko dneska usnulo napůl venku. To se mu zítra nebude chtít vstávat.
2: Bude vstávat díl a dřív bude chodit spát. Den se začne krátit a noci přibude. Tak to chodí od nepaměti, když se sluníčko vrátí dál od nás v letním slunovratu.
0: A opravdu, sluníčko se bylo alespoň z dálky podívat na porcinkule. A když se unavilo tou překrásnou podívanou nesmírnou, zavřelo svá zlatá očka pod zlatými víčky a usnulo stočené v červánkových peřinkách na půl venku. A zdálo se mu krásně.
3: Červená karkulka. Byla jednou jedna malá holčička, každý ji měl rád, ale ze všech nejvíc se v ní viděla babička. Ušila jí pěknou karkulku z červeného sametu a ten čepeček dívence tak slušel, že už žádný jiný nechtěla nosit. Proto jí říkali červená karkulka. Jednou ji maminka poslala s košíčkem za babičkou. Zanes babičce kus koláče a láhev vína. Je po nemoci, ať se trochu posilní. Ale to ti povídám. Nikde se netoulej a neodbíhej z cesty. A nezapomeň pěkně pozdravit. Karkulka slíbila a dala se na cestu.

0: Babička bydlela za vsí v lese a bylo to k ní pěkný kus cesty. Sotva Karkulka přišla na kraj lesa, potkla vlka. Ale vůbec se ho nebála, protože nevěděla, jaké je to zlé zvíře. Vlk se jí hned začal vyptávat, kam má namířeno, a Karkulka mu všechno popravdě pověděla. Vlk se mlsně olízl a hned začal přemýšlet, jak to navlíknout, aby mohl sníst Karkulku i s babičkou. Chvilku okouněl a potom povídá. Podívej, Karkulko, co je tu všude pěkného kvítí? A jak krásně tu ptáčkové zpívají? Proč pak tolik pospícháš? Karkulka se rozhlédla a opravdu. To by byla kytice pro babičku, pomyslela si. A rozběhla se po lese natrhat lesní kvítí. Vlk zatím pelášil k babiččině chaloupce. Když vlk doběhl k chaloupce, zaťukal a zavolal.
1: To jsem já, babičko, červená Karkulka. I jen pojď dál, je otevřeno. Nemohu z postele, jsem slabá po nemoci.
0: Vlk skočil dovnitř a babičku spolkl. Potom si oblékl její košily, nasadil si na hlavu její čepec a lehl si do postele. Za chvíli tu byla Karkulka. Ale co to? Dveře do kořán a babička vypadá nějak divně. Karkulce začalo být úzko.
2: Dobré jitro, babičko. Jaké to máte dnes velké uši?
3: To, abych tě lépe slyšela, odpověděl vlk.
2: Jemináčku, babičko, jaké to máte velké oči?
3: To, abych tě lépe viděla.
2: Ach, babičko, vy máte takovou strašně velikou pusu.
3: To, abych tě mohl líp sežrát.
0: Zařval vlk, skočil a Karkulku sežral. Potom se natáhl na postel a za chvíli chrápal, až se hory zelenaly. Šel kolem myslivec a bylo mu to divné. I nakoukl do chaloupky. Vlka poznal na první pohled. No počkej, ty starý hříšníku, řekl si. Potichu vzal nůžky a rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila Karkulka, za ní se vybelhala babička a naposled se vykutálel koláč.
2: Jemináčku, tam ale byla tma. Já jsem se tolik bála,
0: volala Karkulka a hned se z toho leknutí všichni tři pustili do koláče. Potom nanosili vlkovi do břicha kamení a břicho mu zašili. Když se vlk probudil, chtěl utéct, ale kamení bylo tak těžké, že žuchnul na zem a zabil se. A Karkulka, věřte, nevěřte, už vždycky poslouchala a nikde se netoulala.

0: Zajíček ježek s krtečkem.
1: Večer tři labutě odmění malým tanečkem.
2: A povídou na kutě.

0: jak Poléc a Bobáček vozili děti v strašidláckém letadle. Když si starý mulisák všechno ve své chatě na koženém vrchu pohodlně zařídil, dal se s chutí do strašení. Mulisák byl strašidlo přičinlivé, strašil za každého počasí. A tak se stalo, že tam jedné deštivé noci důkladně promokl, nastudil se a musel ulehnout. Stará tetka Bouďačka ze Sislova jej chodila každý večer do jeho chaty na koženém vrchu mazat, vařit mu lípové té pro pocení a mulisák ležel v posteli jak na trní a byl mrzot, že tak dlouho musí strašení zanedbávat. A tetka Bouďačka místo, aby ho trochu uklidnila, ještě ho svým repetěním víc rozčilovala, povídala.
1: To by člověk neřekl, pane šéf, jak je tam teď na té šmejkalce bez vás smutno. Povídala Frantačka, že tam tudy nějčkon raději nebude chodit, že je tam nějčkon takový smutný ticho a že tam na člověka zrovna všecko padá. A já sama se tam tudy teď bojím chodit.
0: Také Hastrman Brčal přišel jednou mulisáka na kožený vrch navštívit a zeptat se ho, jak se mu daří.
1: Špatně, špatně, starý brachu, stěžoval si mulisák. Už takhle ležím celý týden a nechodím na šmejkalku strašit. Tam to asi vypadá. No, to je sakulensky vážná věc. A co tento nonc, co dělá ten tvůj kluk Bubák? Povídá Hastrman. Kde ho máš? Vždyť bys ho měl už také pomalu zaučovat, aby tě mohl také někdy v tom strašení zastat.
2: Jo, milý kamaráde, to bys ani neuhád, kam jsem toho kluka až dostal, huhlal mulisák blaženě. Toho si holečku ráčila vzít posluhování bílá paní na hradě Flákoštajně.
1: No, no, no, jen pomalu, příteli a kamaráde, ono všecko, co se třpití, není raní rosa. Je to sice hezké, že se tvůj syn dostal mezi nobl strašidlácké panstvo, ale je tu zase nebezpečí, že by se ti mohl za nějaký čas kluk nadarmo odcizit. A to ti řeknu, brachu, že by bylo lépe, aby tady strašil mezi chudým lidem, než aby se někdy měl nad svým starým chudým tátou nějak povýšovat. Podívej se na mne a na mého pulce. Já už mohu, kdy chci z vody paty vytáhnout a jsem si jist, že můj Pulec ohlídá celý rybník. A ty, starý brachu, si snad taky zasloužíš, aby tě kluk někdy zastal ve službě.
2: A to máš pravdu, Brčále, přisvědčoval mulisák
0: a potom dlouho o tom uvažoval. A jakmile se uzdravil, hned si připravil své vzdušné sáně a rozletěl se pro Bubáčka. Vezl sebou mnoho strašidláckých darů pro milostivou bílou paní a také všelijaké hračky pro svého synka, aby ho kluk měl zase rád. Po té řeči starého kamaráda měl mulisák opravdu veliký strach, že se mu už klouček na dobro odcizil. A proto se, milé děti, nedivte, že měl zase velkou radost, když ho klouček vítal s opravdovou radostí. Byl by se nejraději zase i hned vydal se synkem na zpáteční cestu, ale bílá paní ho hned domů nepustila. Právě pořádala měsíční úplňkový bál pro okolní strašidlácké panstvo, a rozhodně si přála, aby se starý mulisák toho bálu také zúčastnil. Mulisák by se byl věru už nejraději zase viděl ve své tiché chatě na koženém vrchu, ale vzácné bílé paní nesměl poctu odříci. A musel si pak skutku dávat dobrý pozor, aby něco neprovedl, když tam bylo jenom takové samé nobl strašidlácké panstvo.
2: A když jednou tančil i se zakletou princeznou Kakramurou. Přitom ho tež napadlo, jak by se mu asi starý brčál vyškleboval, kdyby ho tak viděl, jak tam musí tančit všelijaké ty moderní tance, v kterých se muselo skákat po hlavě.

0: Proto s radostí se loučil před Úsvitem s hradem Flákoštajnem a uháněl raní mlhou s Bubáčkem k domovu. Měl opravdu radost, že si veze synka domů a těšil se, jak si ho vycvičí na řádného strašidláckého tovaryše. A Bubáčkovi se též líbilo v novém domově. To byl věru jiný život rejdit v hustých lesích s všelijakou havětí, nežli nosit za přísnou bílou paní dlouhou vlečku nebo denně čistit jankovitou bezhlavou kobylu. A starý mulisák měl radost, jak se kluk má k světu. Hned druhý den se o tom přesvědčil, když ráno přicházela tetka Bouďačka a vztekala se s Bubáčkem v tmavé sínce. Klouček nejenže se tetky nepolekal a neutekl zpátky do světnice, ale naopak se dal i hned do strašení.
1: Bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dělal na tetku tak dlouho, až vyběhl ze světnice starý mulisák a zakřikl ho.
1: Jen ho nechte, pane šéf,
0: breptala tetka, když se trochu z uleknutí probrala.
1: Jen ho nechte strašit, nesmí toho takhle zakřikovat. Fuj, to by se vám mohl snadno zkazit a potom by vám už tak dobře nestrašil. A byla by ho škoda, takový šprček a on se do mě pustí jako staré strašidlo. Já se opravdu už lekla, že jste se to do mě pustil vy, repetila tetka.
0: Také starý brčál mulisáka velmi potěšil, když večer přišel na návštěvu. Měl opravdu radost, že zkušený hastrman jeho kloučka tak upřímně chválil a odpověděl mu, že to ve svém strašení daleko dotáhne. Starý brčál přivedl též sebou svého synka Pulce a věru, že to pro oba staré brachy byla milá podívaná, když se ti dva kluci poprvé uviděli. Bubáček i Pulec zůstali oba překvapením nehybně stát, jako by zdřevěněli a chvíli se upřeně vykulenýma očima navzájem prohlíželi. Ale potom mrkl Pulec nenápadně na Bubáčka, vyběhl ven a Bubáček zmizel za ním.

Vidíš, jak se rychle seznámili, chechtal se Mulisák radostně a Hastrman se také spokojeně zašklebil. Ve starém Sislovském mlýně bývalo vždy útulno a veselo. Pan otec Votruba i jeho paní máma byli ještě po starosvětsku veselí a dobrosrdeční lidé, kteří každému pomáhali, jak jen mohli. Za to je měli všichni sousedé rádi a často přicházeli do mlýna na besedu. Také Hastrman, Brčál, rád chodil do mlýna na návštěvu. Neměl tam z rybníka daleko, ale byl tam rád viděn, protože nosíval paní mámě puškvorec, peliněk a jiné léčivé rostliny. Panu otci zase vždycky správně předpověděl, kdy nastanou deště a s nimi hojnost vody na mlýnská kola. Brčál sedával nejraději v koutě vedle staré štoudve s vodou, protože mu v blízkosti vody bylo nejpříjemněji. A tam si spokojeně pokuřoval ze své usmolené fajfčičky. Rád cítil vůni pečených jablek i brambor, kterých bývala vždy plná trouba, a také je rád jedl. Tam se dával skromně a často za celý večer nepromluvil ani slova a jen pozorně poslouchal, co se vypravuje. Ale někdy se dal sám do vyprávění a tu pak všichni rádi poslouchali, jaký býval ve světě život před 100 lety. Někdy vypravoval veselé příhody a někdy se zlobíval, jak ten moderní život a pokrok kazí Hastrmanům živobytí. Přitom však už ani tak nemyslel na sebe, jako na jiné Hastrmany. Mně už je to celkem jedno, jak to na světě chodí, protože jsem už dávno hastrmanským penzistou či výměnkářem. Ale je mi líto mladších Hastrmanů, kteří musí ještě těžce shánět živobytí. To má nenčkon každý doma koupací vanu, a do rybníku se už nikdo koupat nechodí, aby se tam neumazal od splašků z továren. Vany by se měly zakázat, všichni lidé zas marš koupat se do rybníku, aby ubylo nezaměstnaných Hastrmanů. A prosím vás, kmotře Hastrmane, máte vy v těch hrníčkách pod pokličkami také ještě nějakou duši? Ptávali se někdy útlocitné ženské a s hrůzou očekávali, co odpoví. No, to víte, že také nějakou tu duši doma musím mít, aby mě ostatní Hastrmani nepomlouvali. Mám tam duši opravdu už jen tak pro jméno. A ještě je to duše jenom

že si postaví, až zbohatne, velikánský zámek s milionem komínů a v každém musí být jiná meluzina. Přál bych vám, věru, milé děti, abyste se jednou mohli dozvědět, co se tam v té staré mlýnské kuchyni za jediný večer všechno semlelo. Ve dne zase býval v Síslovském mlýně od rána do večera Hastrmánek Pulec. Votrubovi měli synka Vašíka a dcerušku Mariánku a s těmi se Pulec kamarádil. Paní máma Votrubová to ráda viděla, protože pak byla bez starostí, že se některé z těch dětí utopí. Ona dobře věděla, že by Pulec děti snadno z vody vynesl, kdyby se snad stalo a některé při skotačení do ní spadlo. Jednou se však na ně doopravdy velmi rozlobila a celý týden nesměli se oba ve mlýně ani ukázat.

toho dne odpoledne vytáhl Bubáček z kůlničky staré odložené letadlo a hned se s ním pustil lesem z koženého vrchu k rybníčku. Bubáček se uměl s letadlem tak bystře a nenápadně proplétat větvemi stromů i proutím vrb u potoka, že ho v té zelení ani vidět nebylo. U rybníka si k němu přisedl Hastrmanův polec a pak zase větvemi olší letěli pod mlýn na palouček. Mariánka a Vašík tam už nedočkavě poskakovali. Těšili se na tu neslychanou jízdu jako na nevím co a představovali si to letadlo jako panský kočár a proto byli velmi udiveni, když spatřili jen veliké koště, které u konce mělo jakési dvě pohyblivé vidlice a těmi Bubáček sen tam všelijak vyklal, když se chtěl nad paloučkem otočit a snést k zemi. Spadnout děti nemohli, nic takového se nemohlo stát, dokud se Vašík pevně držel Bubáčka a dokud Mariánku opatroval pulec. Krásně se jim létalo, dokud řídil koště zkušený letec Bubáč. Ale pak Vaška napadlo, aby si sám trochu zakučíroval a tak dlouho žebronil, až dobromyslný Bubáček povolil. S tou však podmínkou, že poletí Vašík nízko nad paloučkem a jenom jednou dokola. Usedl si tedy Vašík k řididlům, Bubáček hned za něj, aby mu podle potřeby radil a vzadu držel pulec Mariánku. Chytrý Vašík i hned pochopil, jak se má letadlo řídit a když se mu podařilo oblétnout palouček bez chyby, dostal kuráž a škemral, aby ho Bubáček nechal létat ještě chvilku. Když mu to Bubáček dovolil, oblétl ještě asi třikrát volně nad paloučkem dokola, ale potom kozel ví, co ho to napadlo. Snad klukovské roupy, nebo se chtěl sislovským klukům pochlubit, jak umí létat. Zkrátka, než se Bubáček vzpamatoval, zarejdoval Vašík vidlicemi a už letěli vzhůru z údolí nad vesnici. Marně Bubáček na Vašíka volal, co má dělat a co ne. Vašík byl tím letem jako omámený. Vidlice nechtěl s rukou pustit a tak mohl Bubáček řídit jenom rovnováhu, aby se nezvrátili hlavami dolů. Nešťastný Vašík v poslední chvíli zarejdoval tak nešikovně, že vrazili do staré vrby a už se všichni váleli v bahnité vodě jako vepři. Utopit se nemohli, ale Mariánka si pádem na vrbu odřela trochu nosík a křičela, jako by ji všichni kozly brali. V tu dobu paní máma Votrubová právě sypala před mlýnem zrní drůbeží a zůstala stát, jako když blesk vedle ní udeří. Ale hned

Teza se rozlobila na půlce a na Bubáčka. Popadla koště a rozběhla se k nádržce. Bubáček i Pulec zatím už Mariánku vynášeli na břeh a prosili, aby tolik neplakala. Když však uviděli rozlobenou paní mámu, nechali Mariánku ležet na trávě, skočili rychle na letadlo a v okamžiku byli v pověcí. A paní máma už za nimi mávla koštětem do prázdna. Opovažte se mi ještě někdy přijít do mlýna, kluci strašidlácký. Uvidíte, jak vás vypakuju. Zahrozila za nimi. Když pak večer přišel na návštěvu Brčál, paní máma Votrubová před ním velmi hubovala na Půlce i na Bubáčka a žádala Hastrmana, aby Půlce přísně potrestal. Nezlobte se, paní mámo, prosil Hastrman. Já už o tom vím, co ti kluci vyvedli. A už jsem také Půlcovi řekl, jak bude potrestán. A to velmi přísně. Celý týden, slyšíte, paní mámo, celý týden se kluk nebude smět mejt. U nás Hastrmanu je to horší než bití. My se často musíme vodou umývat. A když to delší dobu neděláme, tak nás kůže pálí jako oheň. Ha, a ručím vám za to, paní mámo, že také Půlce bude třetí den celé tělo bolet hůře, nežli po výprasku. Druhého dne paní máma Mlynářova také před kmotrem Mulisákem na Bubáčka velmi hubovala. Ale Mulisák jen mávl rukou a dobrácky jí odpověděl. Ino, nezlobte se, paní mámo, já vím až moc dobře, že za nějakých 50 let budou lidé s takovým klidem lítat, jako nynčkon chodí po zemi. A tak si myslím, že je dobře, když si budou děti ode dneška na to zvykat. Paní máma už na to nic neříkala a jen si něco pomyslela o starých a nerozumných strašidlech.

šíleně smutná princezna. V jednom království žil princ a protože to bylo takové venkovské království, žil docela tak, jako obyčejní venkovští kluci. Vesele. Taky se s nimi kamarádil a pral a vůbec nemyslel na to, že jednou bude králem. Královský zámek byl spíše zámeček. Za to stál uprostřed veliké zahrady. A ta, pane, byla. Kluci v ní vedli klukovské války, po stromech šplhali jako veverky a všude měli své schovávačky. Dětství uběhlo princi v samých hrách a než se nadál, zaťukala mu na dveře dospělost. A dospělost, jak víme, sebou přináší povinnosti a svízele. Těm se neměl vyhnout ani náš princ. Ostatně jeho tatínek, starý král, mu to často říkával. Spíš než vychovatel byl však válečník. Alespoň se sám za něj pokládal. Bitvy, o nichž rád vyprávěl, byly ovšem popravdě řečeno tak trochu k smíchu. Vojsko sestávalo z hrstky šedivých zbrojnošů a narychlo sehnaných sedláků s jejich čeledí. Když bylo málo koní, klusala jízda na kravách. A zbraně? Darmo mluvit. Místo palašů měla vidle. Ty slavné bitvy sváděl král s vladařem ze sousedství. Byly vlastně jen tři. Dvě z nich prý vyhrál, ta třetí skončila nerozhodně. Na obou stranách bylo stejně boulí a šrámů a stejně splašených koní a krav. Ta bitva byla zatím poslední a poslední měla také zůstat. Soupeři se totiž dohodli, že toho válčení už bylo dost. Když ani jeden z nich nemůže druhého porazit na hlavu, tak jsou ty bitvy k ničemu. Byla to vlastně mírová smlouva. A jako taková měla být stvrzena sňatkem. První král měl, jak víme, syna a druhý měl dceru. Když dají děti dohromady, vznikne větší a mocnější říše. Ta pak vyhlásí válku třetímu království, na které si dosud netroufali. Tak nějak oba králové přemýšleli. Naštěstí ne jejich děti.

0: Nadešel den, kdy se král se synem vydali na námluvy. Princ svou nevěstu neznal a nikdy ji neviděl. A pak se divte, že se ke sňatku neměl. Ani princezny nemusejí být vždy zrovna krásné. A z pohádek je znám nejeden případ, že jsou i protivné, rozmazlené a pyšné, ba dokonce hloupé. A toho se právě princ bál. Snažil se přemluvit krále, aby se raději vrátili, a on vše ještě zvážil. Ale královské slovo je královské slovo. Je třeba mu dostát za každou cenu. Princ tedy zvolil lest. Otče, řekl králi, potřebuji si na chvilku odskočit. Král souhlasil, protože takovou žádost je nutno brát vážně. Syn pak vyskočil z kočáru a zmizel v blízkém křoví. Ne však, aby se vrátil. Rozběhl se opačným směrem a vida štěstí mu přálo. Blízko se pásla kráva. Princ na ni vyskočil a kopl ji oběma nohama do slabin. Ubohý skot vyrazil rychlostí střely. Ještě že měl rohy a bylo se čeho držet. Jak dlouho trval ten cval, princ neumí odhadnout dodnes. Tu najednou byla před nimi vysoká zeď a za ní zámecká věž. Kráva se vzepjala, princ letěl vzhůru a pak žuchl na zem jako pytel. Na zdi někdo vyprskl smíchy. Seděla tam pohledná dívka a smála se, až se zajíkala. Asi zámecká děvečka, napadlo našeho prince. Ta bude něco vědět o princezně. Byl totiž, jak asi tušíte, u cíle své námluvní cesty. S tou dívkou si docela rozuměl, vlastně víc, než byl ochoten přiznat. Když se ale ptal na princeznu, tak se zase jen smála. Vy jistě tušíte proč. Jenže princ byl slepý a hluchý. Než přelezl zámeckou zeď, zmizela princezna, protože to byla ona, v královském zámku. Pak věci dostali spát. Objevila se stráž a než se princ nadál, byl v hladomorně, že prý je nepřátelský zvěd. Marně prosila princezna tatínka krále, aby dal vězni svobodu. Marně si hrála na smutnou, ba šíleně smutnou princeznu. Král trval na svém a nepovolil. Nepovolila ani vězeňská mříž, ať to princ zkoušel, jak chtěl. K útěku měl dobrý důvod. Zachránit si totiž krk, a to pro tu dívku ze zámecké zdi, která mu popletla hlavu. Jen tu chce a žádnou princeznu. Když ta, na niž myslel, přišla potěšit vězně s korunkou a v blízkavých šatech, měl ve všem konečně jasno. Moc z toho ale povědět nemohl. Čekal na něj už kat. Kdo ví, jak by vše dopadlo, nebýt příjezdu starého krále. Nezdárný syn byl zbaven okovů a princezně bylo poručeno vzít si ho za manžela. A co byste řekli? Ani se příliš nebránila a také už nebyla smutná, ale pořád se jako dřív smála. Dál bylo všechno, jak má v každé pořádné pohádce být. Králové odešli do důchodu a mladí se ujali vlády. Ano, nejdřív však byla svatba. Panovali moudře a spravedlivě, prý žili v míru a měli se rádi.
1: Geniální mňouk.

0: To, co se stalo, bylo tak strašné, že tomu žáci Kopyto a Mňouk zprvu nemohli ani uvěřit. Stalo se to takhle.
1: Jednoho odpoledne přišel domů pan Kopyto a pravil.
2: Co bys tomu maminko říkala, kdybychom se přestěhovali do Pardubic?
1: Což o to, Pardubice jsou hezké město, je tam přece jenom víc možností než u nás, ale jak to vlastně s tím stěhováním myslíš?
2: Je to velmi jednoduché, maminko. Z Pardubic se má přijít nějaký inženýr, který si tu našel místo. Dojíždět takovou dálku nebude, to dá rozum. A protože má v Pardubicích domek, vyměnil by ho s někým, kdo má domek v městečku. No tak jsem si myslel...
1: To je výborný nápad, tatínku, ale bylo by potřeba se na ten jeho domek podívat, aby to pak nebyla nějaká barabizna na spadnutí. Náš domek je pěkně udržovaný. A když vyměnit, tak jedině pěkný za pěkný.
2: No to dá rozum, maminko. Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řekneš. Víš, že nerad něco sjednávám za tvými zády. V neděli pojedeme do Pardubic a příští neděli by inženýrovi přijeli k nám. Ani oni nechtějí kupovat zajíce v pytli.
1: O náš domek starosti nemám. Ten by mohl stát i v Praze na Ořechovce a ostudu by nedělal. A jaký je zvenčí, takový je i zevnitř. Čistý jako klícka.
2: Doufejme, že i ten jejich bude stát za to. A provedeme výměnu k oboustranné spokojenosti. Co mě se týká, docela se těším. V tomhle zapadlém hnízdě jsme byli dost dlouho, co, mámo?
1: Taky si myslím. V Pardubicích bude úplně jiný život. 3-4 biografy, divadlo, velké obchody, výtečné spojení s Prahou. Ani nevíš, tatínku, jak už se těším.
0: O to, zdali se také těší žák Kopyto, se rodiče nezajímali. Když začal nesměle protestovat, pravila paní Kopytová.
1: Ty mlč, protože tobě ta změna prospěje nejvíc. Tady v těch lesích si natolik zdivočel a zvlčil, že nad tebou ustavičně visí polepšovna. V městě budeš mít jiné zájmy a ušlechtilejší zábavy. No a potom přestaneš kamarádit s tím chlapcem Mňoukových, od kterého nic kloudného nepochytíš. Najdeš si kamaráda, který už má nějaký životní cíl a nemyslí pouze na skopičiny.
0: Rodiče byli zkrátka rozhodnuti a v neděli vyrazili do Pardubic.
1: Žák Kopyto se modlil, aby inženýr bydlel v nějaké chajdě na spadnutí nebo třeba v kozím chlívku, ale jeho modlitby nebyly vyslyšeny.
0: Rodiče se vrátili v růžové náladě a nad inženýrovou vilkou se doslova rozplývali.
2: Tak tomu říkám domek. Moderně řešený, vzhledný a udržovaný.
1: A je tam i ústřední topení.
2: Co pak topení, maminko? Ale všimla si z té zahrady. 39 ovocných stromů.
1: A jak je uvnitř čistěnko? Ta paní inženýrová se dovede v domácnosti točit, jen co je pravda.
2: No já si myslím, že u nás v neděli taky nebudou zklamáni. Jsem přesvědčen, že výměna proběhne hladce a nenajde se nic, co by mohlo být na překážku.
1: No doufejme, tatínku. A kdy myslíš, že bychom se mohli stěhovat?
2: Co nejdřív. Jestli to vyjde, tak za 3 neděle, nejdéle za měsíc.
0: V žáku Kopytovi, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, aby nedal nic najevo. Předstíral, že ho stěhování příliš nezajímá, ale v duchu se rozhodl, že této zvůli musí stůj co stůj učinit přítrž.
1: Za tímto účelem se také už časně odpoledne sešel s Mňoukem, který byl ovšem průběžně informován.
0: To ti řeknu, Kopyto, to je tedy situace. Už jsme spolu prožili ledaco, ale tomu neříkám katastrofa.
2: Co budeme dělat, kdyby ses alespoň taky odstěhoval do Pardubic?
0: To nepřichází v úvahu. Já jsem na kopce a lesy.
2: Já snad ne.
0: A potom, co pak si myslíš, že bych mohl být bez Sázavy?
2: A já snad ano. Pamatuj si, to stěhování bude poslední den v mém životě.
0: Nesmysl, k tomu stěhování nesmí vůbec dojít.
1: Kopyto zalapal po vzduchu. Ale jak mu zabráníme? Už 3 noci nespím a nemyslím na nic jiného a ještě mě nic kloudného nenapadlo.
0: Protože se nad tím moc rozčiluješ. K takovému ožahavému případu je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Jako by se tě to vůbec netýkalo.
2: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit na toho inženýra, aby váš domek nechtěl.
1: To je nápad. Mohl bych například v neděli nenápadně zapálit kolnu, vyvrátit plot, schodit komín a povyrážet všechna okna. A ty mi v tom samozřejmě pomůžeš.
0: To mě ani nenapadne. A taky by to k ničemu nevedlo. Předně bys byl docela určitě odhalen a za druhé, není vůbec jisté, jestli by takové maličkosti toho inženýra odradily. Náš úder musí být skrytý, ale o to účinnější. Inženýr s inženýrkou nesmějí už na váš domek ani pomyslet.
1: To se hezky poslouchá, ale neumím si představit, jak by se to dalo uskutečnit. Inženýr je vzdělaný člověk a hned tak na něco nenaletí.
0: Ovšem, jenomže co je vzdělání proti našemu důmyslu? Já jsem si například všiml, že ve věži kostela svatého Vojtěcha je spousta netopírů. Stovky, ne-li tisíce.
1: To ví každé malé dítě, ale co mají netopíři, co dělat s naším případem?
0: Hodně. A proto se taky do věže co nejdřív vypravíme.
1: Kopyto chvíli přemítal. Už to mám. Netopíry pochytáme a já je v neděli pustím v pokoji, aby si inženýrovi mysleli, že žijí u nás v bytě.
0: Něco tak primitivního by mě v životě nenapadlo. S takovým trikem bys to mohl zkoušet u nějakého žáčka z druhé třídy, ale ne u inženýra.
1: No tak co tedy? Už mě nenapínej, nebo ti na mou duši vrazím jednu do zubu a týden si budu vyčítat, že jsem zmrzačil kamaráda.
0: Tak dávej pozor, ty pardubičáku. Vypravíme se do věže a budeme chytat netopíry. Z přírodopisného kroužku víme, že netopír trpí stejnými cizopasníky jako člověk. A to zejména kterými?
1: Štěnicemi.
0: Správně, štěnicemi. Vědci se dokonce domnívají, že člověk získal tento hmyz od netopírů, když ještě sídlil v jeskyních. Hele, ať mají pravdu nebo ne, my potřebujeme pochytat co nejvíce štěnic. Pečlivě je uzavřeme do krabice...
1: A já je rozházím po bytě.
0: A ty jsi na Monuši ztratil rozum. Zamoříš celý domek štěnicemi a přitom není vůbec jisté, že některá vleze na inženýra nebo jeho ženu.
1: No tak jak to uděláme?
0: No, to zařídím já. Ty se budeš chovat jako vzorný synáček, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude v Pardubicích. A já zatím nasypu štěnice inženýrovům do auta.
1: Mňouku, ty jsi geniální. Až do dnešního dne jsem si to myslel o sobě, ale vidím, že jsem se mýlil.
0: No hlavně, že jsi to pochopil.
1: Žáci si přinesli z domova každý dvě prázdné krabičky od krému a vydali se na lov malých, leč krvežíznivých bestií.
0: Kostelík svatého Vojtěcha, jak známo, stál za městečkem vedle hřbitova, tedy ne právě na frekventovaném místě.
1: Hoši se nemuseli bát přehnaného zájmu veřejnosti, ale na druhé straně nebylo nijak jednoduché dostat se dovnitř.
0: Nejprve museli vylézt na hřbitovní zeď,
1: odtud na střechu bývalé fary,
0: a z ní už pro zdatné mládence nebyl problém vsoukat se vyraženým oknem na schodiště vedoucí ke zvonici.
1: Byl to mimořádný sportovní výkon, ale stál za to.
0: Mnohem těžší ovšem bylo chytat netopíry.
1: I když jich zvonice byla plná a žáci nebyli žádná motovidla, stavěly se jim do cesty různé překážky.
0: Prkna na podlaze byla spuchřelá.
1: Zábradlí nalomené a ustavičně hrozilo nebezpečí, že se při honu na kvičící a zoufale poletující netopíry zřítí dolů do chrámové lodi
0: a napíchnou se na nějaký křížek na oltáři. Ale pak si zvykli
1: a Kopyto ukořistil prvního netopíra.
0: Pečlivě prohledali jeho kožíšek
1: a našli dvě vypasené štěnice, které putovaly do krabičky od krému.
0: No výborně, jen do toho. Škoda, že si ti neinteligentní tvorové neuvědomují, že ten lov pořádáme v jejich zájmu a zbavujeme je cizopasníků. Já být netopírem, tak si ti sednu přímo na rameno.
1: Žádný z netopírů to ovšem neučinil a tak lov trval téměř 3,5 hodiny.
0: Ale vyplatil se.
1: 4 krabičky byly plné a štěnice v nich byly namačkány jako sardinky.
0: Tak a jdeme. Kořis vezmu k sobě a ty na každém kroku prohlašuj, jak se těší do Pardubic.
1: Ačkoliv byli celý zaprášení a potrhaní, loučili se s úsměvy.
0: A pak nastala neděle.
1: Kopytovi už od rána čekali vzácnou návštěvu. Maminka po generálním úklidu, který provedla v sobotu, ještě přelešťovala kliky a otec na sebe navlékl sváteční oděv. Vše zářilo čistotou.
0: Krátce před 10:30 zavrčel motor a před domem zastavilo béžové MBčko. Pan inženýr Mouchalík s manželkou si přijeli prohlédnout své budoucí sídlo.
1: Manželé Kopitovi jim okamžitě běželi naproti a také jim představili svého syna.
0: No to je roztomilý chlapeček. Zašvitořila paní inženýrová a podala mu čokoládu. Jak pak se učí?
1: Pan Kopito to honem zamluvil a prohlásil, že jeho domek má tu výhodu, že okna ložnice směřují k jihu.
0: Pan inženýr zakýval hlavou a zeptal se Kopita mladšího, jak se těší do Pardubic.
1: Těším se velmi, neboť jest tam více příležitostí ke vzdělání.
0: A co by si rád studoval? Otázala se sladce paní inženýrová.
1: Mám zájem o všechny vědy, avšak zejména o matematiku. Hodlám se stát inženýrem.
0: No skvostné, jen tak dál, hochu. Inteligence je solí národa.
1: Ale pak už začala prohlídka domu.
0: Nejprve prošli inženýrovi zahradou a uznale pokyvovali hlavou.
1: Pak vešli dovnitř a doprovázení rodinou Kopitovou procházeli celým domem od sklepa až na půdu.
0: V té chvíli se přikradl k inženýrově automobilu žák Mňouk a po otevřeným oknem cosi sypal na sedadla.
1: Po exkurzi v domě nabídla paní Kopitová malé občerstvení
0: a zdálo se, že všichni jsou spokojeni.
2: Tak plácneme si, pane inženýre.
1: Zeptal se pan Kopito.
0: No já se domnívám, že naší dohodě nestojí nic v cestě. Můj domek je pěkný, váš rovněž. Oba máme zájem na přestěhování a tak nezbývá, než dojednat nezbytné formality u notáře. Ve čtvrtek bych se u vás zastavil vozem, vše potřebné zařídíme.
2: Budu se těšit, pane inženýre.
1: Pravil pan Kopito a paní Kopitová zářila jak rozsvícený lustr.
0: Pak se inženýrovi rozloučili, paní pohladila Kopita po vlasech, nasedli do auta a odjeli.
2: Haha, a je to v cuchu, maminko. Za měsíc už budeme občané pardubičtí.
1: To jsem ráda, že to vyšlo, tatínku.
0: Usmála se paní Kopitová a obrátila se k synovi.
1: A tebe musím taky pochválit. Choval ses opravdu vzorně. Je vidět, že ti na tom přestěhování záleží.
0: Nálada byla opravdu slavnostní a trvala až do čtvrtka, kdy měl přijet pan inženýr. Místo něho přišel pouze listonoš Houně a přinesl následující telegram.
1: Od výměny odstupujeme. Stop. Inženýr Mouchalík. Stop.
0: O několik hodin později pravil Mňouk. Tak vidíš, Kopito, jak je důležitá znalost přírodopisu. Kdybys například uměl brilantně otrojmocňovat a nevěděl, že netopíři mají štěnice, tak už by se stěhoval do Pardubic.
1: Už jsem ti řekl, že plně uznávám tvou genialitu.
0: Řekl s obdivem Kopito. Pak se zamyslel a dodal.
1: Zvítězili jsme na celé čáře, avšak za cenu neštěstí druhých. Inženýrovi mají zřejmě domek plný štěnic a vsadil bych se, že se z toho paníčka zhroutila. Naši chodí jako bubáci, protože už se viděli v Pardubicích. A nejhůř na tom bude pan učitel Pěnička, který včera povídal.
3: Tak prý se nám, chlapče, odstihuješ. Ještě by měli všichni čerti vzít Mňouka a dalo by se v té škole vydržet.
0: Debatu uzavřel Mňouk.
3: No Kopito, takový už je život a zákony přírody. V přírodě silnější požírá slabšího a my jsme díky své genialitě silnější. Na nás si hned tak někdo nepřijde.
4: Na nás si hned tak někdo nepřijde.

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjděte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a před nima nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měli by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven? To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám. No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, ochlup dřív, anebo ochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář.
2: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řekl a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct.